otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Suzanne.

že ty a ta holka okatá, že jdete spolu krok co krok a snad během dalších slok budete se líbat v lese, což jeden těžko nese, což je tedy špatný.

0: bych zkusit zahrát třeba C maj.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

fantazii po svém strýci, už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

Říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Doputovala ke mně dvě CDčka, o která bych se s vámi ráda podělila i v pořadu Na cestě. Jsou naprosto rozdílná. První z nich je dílem folkové písničkářky Alice Maule, pro mě dosud neznámé. A to druhé vydal bluegrassový matador Bart Míša Leicht. Ovšem tentokrát ne s copem. O copácké nové CDčko ale na vlnách Českého rozhlasu Olomouc nepřijdete, protože už ho mám taky nachystané. Dnes přitvrdíme a budeme Míšu Leichta poslouchat s kapelou Forehand. Klidný poslech přeje Jarka Nosková a začínáme písničkářkou jménem Alice Maule.

Úvodní skladba se jmenovala Tóny zní. Je zároveň úvodní i na albu, které se jmenuje jen Tóny a které je celým dílem Alice Maule. Je autorkou všech písniček i jejich interpretkou. Nahrála si jednotlivé nástroje, kytaru, flétny a perkuse. Poslechneme si teď dvě skladby. První se jmenuje Růžové brýle a ta druhá Utíkám.

Album Tony není debutem Alice Maule, je už druhým CDčkem. Bylo nahráno letos v Třebiči, tentokrát bez kapely, která Alici běžně doprovázívá na koncertech v okolí Třebiče. Taky si k 50. Alice nadělila pořádání koncertu i jiných kapel. Alice Maule se zúčastnila oblastních kolporty i pražského notování. CDčko Tony obsahuje 10 skladeb, ze kterých budeme pokračovat písničkami Psaníčko a O čem je řeč.

Dnes posloucháme v pořadu Na cestě písničky z novinkového alba Tóny třebišské folkové písničkářky Alice Maule, které je autorské, romantické, ženské. Jedinou výjimkou je duet s Františkem Kaslem, který, jak jsem si dohledala, vystupoval třeba s Jiřím Zmoškem nebo kapelou Fešáci. Duet Črámit si teď poslechneme a zároveň se s Alicí Maule a jejím novým CDčkem Tóny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc rozloučíme.

Pokračovat teď budeme v pořadu Na cestě na zcela jiné vlně, a to album kapely Forehand, které se jmenuje Spáchej hřích, a začneme instrumentálkou Erskraxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dozněla skladba Spáchej hřích ze stejnojmenného alba plzeňské kapely Míša Leicht a Forehand. Pravidelní posluchači pořadu Na cestě toto seskupení mohli slyšet třeba v záznamu z Benjo Jambory. Ani toto album není kapelním debutem, ale po předchozím vyšlo až po dlouhých 27 letech a natočeno bylo loni.

Kapelu Forehand založil Míša Leicht, prý aby hrála písničky, které Cop odmítl. Je to jeho milované a neposlušné dítě. Každopádně jde o muziku trochu jinou. Bluegrass říznutý rokem a elektrickým zvukem, ovšem s charakteristickým zpěvem Míši Leichta, který je zároveň autorem i většiny textů. No a pěvecky to Míšovi moc pěkně

Frontman forehandu Míša Laich, který hraje na kytaru a zpívá, se obklopil nejenom na albu Spáchej hřích mladými muži, skvělými muzikanty. Bernd Laich hraje na elektrickou kytaru, Ondra Jukl na baskytaru, na banjo Patrik Klčo a všichni muzikanti taky zpívají.

Album Spáchej hřích obsahuje 13 skladeb. Kromě úvodní Skrexovy instrumentálky jsou skladby na albu Spáchej hřích většinou otextovány Míšou Leichtem, s třemi výjimkami. Muzika je převzatá od Keše přes Rowena Denvera až po YouTube. Získat ho můžete na webovkách kapely Forehand nebo www.leichtmusic.cz.

trochu, jak to v světě chodívá. Holka tvá tě nechá, máma ti neotvírá. Proč se ti chce řvát, když jsi se dřív jenom smál? Nahoru polož kytku.

0: srdce krásnej, tak zahoď všechny tramle, šlapej svou cestou dál.
1: Pokud jste poslouchali Český rozhlas Olomouc až sem, tak vězte, že jsme u konce pořadu Na cestě. Poslední skladbu, kterou nejspíš znáte v podání Valdemara Matušky, zaspívá tentokrát Míša Leicht z Forhenden. Mějte se co nejlíp a na další setkání u muziky se těší Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petra Černocká. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Dobrý den, všechny zdravím. Nám tady vylezlo sluníčko, my máme tady veliký takový auslák, neboli okno, a teď se udělalo hezky, tak ať tam máte taky hezky.
1: Zdravíme, legrace, přátelé, mějte se s námi šťastně a veselé.
0: Humoriáda.

0: Dalibor Janda nám zaspíval, hrál Kličkovanou s nějakou svojí tehdejší láskou zřejmě. My nebudeme kličkovat, jdeme rovnou na hosta. Ano. Petra Černocká, slušivě oděna,
1: fakt?
0: Dorazila do Humoriády, no jasně, dala si záležet, já
1: no,
0: to na tobě
1: nebacha,
0: vidím.
1: Já mám úraz na tu černobílu a to vždycky vypadá nobl, ten bílý meček.
0: Dobře.
1: Kdyby si někam šel, jako třeba no, do rádia a tam už nemusí se fintit, ale já jsem tu málo kdy, tak se na tebe vždycky hezky oblíknu. A hlavně já mám takový pocit, že mám dneska úplně splněno. Já jsem si hrozně ráda, když jako plním úkol a je splněno. A dneska vlastně už mám splněno, protože tu sedím a těžko ti uteču. Takže tady ještě vytrším.
0: No, nebude důvod snad utíkat.
1: A ráno mi volala. Dokonce dcera, hele, to si všechny ty starší matky jako tak považujou a... Jo, a říkala mi,
0: že... Co potřebovala?
1: Ne, nepotřebovala. Ne. Já jsem se taky ptala. Potřebuješ něco? Nepojedem někam?
0: No,
1: a ona říká, ne, mami, jenom ti chci říct, mají, jako jak jsou byli čtyři Yellow Sisters, tak si pořídili kluky. Ne jako svoje, jo, ale mají bubeníka, mají
0: a
1: tam nějakého rapera.
0: A teď jsou Yellow
1: rapera.
0: Sisters and Brothers?
1: Teda? Ne, ne, ne, ty, hele, ty seš teda čtyři nádherný ženský, který čtyř vlastně zpívají bez ničeho, leta. A teď si pořídili muzikanty. To jim přeju.
0: Bez ničeho, ale jsou oblečené na vystoupení.
1: Lehce oblečené, lehce. Oni jsou všechny sexy.
0: Tak a tím to vydrží nejmíň do 80 let.
1: To bych byla ráda.
0: Tak, jak se máš, co děláš, se ptát nebudu, protože vypadáš spokojeně.
1: Spokojeně není to správné slovo.
0: Ne.
1: Oprav se, jak vypadám? No přece hezky, mladě, spokojeně.
0: Spokojeně je moc usedlý výraz,
1: no,
0: takhle
1: no,
0: si domyslela.
1: No jistě, ale to nikoho nenadzvedne, kdyby se řekl, úžasná, nádherná.
0: Úžasně vypadající, nádherná,
1: no,
0: přenádherná
1: ono,
0: krasavice vybírá
1: hodně,
0: první ukázku.
1: Hodně posluchačů si tím naštval a já vybírám. Opera jako sport, jo, a mám na vybranou. No oboje to Silvestr, takže sportovní komentátoři, ty vždycky uměli hezky legračně mluvit, líčí operu.
0: Ano.
1: Silvestr 79.
0: To ano, viděl jsem to, kdo to zažil, tak si to možná teď opráší. Máme tady balet, nebo operu a sportovní komentátory.
1: Ano.
2: Dobrý den, vážení posluchači. Vítáme vás při poslechu pravidelného pořadu s mikrofonem za operou. Dnes se prostřednictvím rozhlasových linek podíváme do dvou našich divadel. V Ostravě v sále Velkého divadla několik desítek diváků právě sleduje populární... populární operu Carmen. Rovněž diváci v Bratislavě již dlouho předem s napětím očekávali velký boj dvou tradičních rivalů Jeníka a Vaška v Prodané nevěstě. Takže i my netrpělivě očekáváme první zprávy a dílčí výsledky. Ostravské představení začalo o něco dříve, tedy jako první dostává slovo Emil Kecan.
3: Dobrý den, vážení posluchači, vám přeji z Ostravy. Jde v sále Velkého divadla, bude každou chvíli zahájeno čtvrté dějství od Jiřího Bizeta Carmen. Ano, a právě v těchto chvílích, jak možná sami slyšíte, vbíhá na podium pozdravován divák Jes Camilio, než přespívá několik úvodních nezáživných tónů. Ohledněme se ve stručnosti za průběhem dosavadních tří dějství. První dějství proběhlo zcela ve znamení mohutného náporu Carmen. Hned od prvních minut neustále útočila, zpočátku využívala plochy celého jeviště, později se zaměřila pouze na Joseho a ku podivu, což nebývá na našich podích zvykem, se jí dařila i koncovka. Takže po prvním dějství, kdy se Jose nechává zatknout místo ní, byl stav výrazně ve prospěch Carmen. Přestávka mezi jednáními však Carmen příliš neprospěla, ze jejich árie jako by se vytratila ona rozhodnost, elegance a švih, na níž jsme si v průběhu prvního jednání zvykli, a to se pochopitelně projevilo i na výsledku. Ve druhém dějství jsme byli také bohužel svědky nepěkné šarvátky mezi Josem a Zuningou, což rozhodně na naše pódia nepatří. Naštěstí včas zasáhli spoluhráči, takže vše se obešlo bez většího incidentu. Ovšem horkokrevný Jose si nedal pokoj ani ve třetím dějství a opět bych provokoval bitku, tentokrát s Escamilliem. Dirigent Antonín Svrček, který zatím řídí představení velice dobře, má cít pro hru. A zbytečně představení nekouskuje, měl plné ruce práce, aby vše udržel v mezích pravidel. Jose si tímto svým extempore vysloužil vyloučení do konce jednání. O Ovšem neodpustil si ještě při opouštění jeviště nepěkné gesto vůči Carmen. No, věřme, že během přestávky režisér v šatně Josemu domluvila, že v probíhajícím posledním jednání budeme svědky už jenom opravdového umění. Toť zatím dostraji vše a předávám slovo režii.
2: Děkujeme Emilu Kecanovi a teď honem do Bratislavy, kde operu Prodaná nevěsta sleduje Gabo Green.
3: Duna!
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik sportovní komentátoři a opera. Kdyby si měla vybrat, Petro, sport nebo opera, co by si brala?
1: Tu operu. Ale už jsem se jí jednou zřekla, jsem to vystudovala, pak jsem si říkala, že ty ostatní holky mají daleko silnější hlasy.
0: Zkus nám něco, kousíček.
1: No, tak počkej, já se takhle odsunu od toho mikrofonu. Jsme to cvičili.
0: Brděl.
1: Až jsem si říkala, že prostě jsou všechny ostatní skoro lepší jako co do síly a jako přesvědčivosti.
0: No, Dagmar Pecková už ruší koncerty, budeš vystupovat ty.
1: Dagmar ruší koncerty?
0: No, teď kvůli tobě, když tě slyšela.
1: Jo, takhle. Hele, ale já jsem byla na ní v divadle a je výborná jako herečka. Tak si pochválím ty naše operní zpívačky. Oni dělají lecos, třeba jako já nebo ona, ale jsme furt dobrý.
0: Zdravíme, Dagmar, zdravíme všechny. Ano. A hlavně vyzýváme naše dámy a pány a chlapce a děvčata u rádia, aby nám zahlasovali, jestli chtějí pokračovat s operou jako sport, a nebo nastoupí hospodské anekdoty. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900. A zpívá David Dale.
5: Už dá.

0: osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: V Humoriádě jsou dnes s vámi Petra Černocká a Pavel Kučera a v tuto chvíli si můžete vybrat operu jako sport anebo anekdoty hospodské. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, vás moc zdravím, přeju krásný den, tady Honza Scholiny a bych potřeboval, prosím vás, Ačko.
2: Pardon. Máme zapsáno, Honzo, mějte se naslyšenou.
3: Děkuju.
2: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy.
2: Další Honza.
4: Zdravím vás, Pavle, i paní Černockou.
2: My vás.
5: Dobrý den.
4: A já bych dal určitě hlas hospodským anekdotám.
2: Máme zapsáno a děkujeme.
4: Hezký den, díky, nasklen.
2: Dobré
4: na
2: odpoledne.
6: Sklen. Miroslav Skarviné, dobrý den, paní Černocká.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý
6: a já
2: den.
6: Hlasuju pro Bčko anekdoty.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Zveme dalšího, dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Pavle, Standa Zeminga, zdraví. Mm-hmm. Zdravím paní Petru, velmi naladěnou a jí to hodně dlouho vydrží.
5: No právě.
7: Tak to vám půjdu. A proč opera není moje parketa, tak bych radši dal ty anekdoty.
2: Dobře, máme zapsáno.
5: Zapíšem.
2: Děkujeme.
7: Nadsáno.
2: Hezký den. Zdravíme vás. Halo, halo.
8: Dobrý den, já Dobrý. Vás také zdravím do studia.
5: Dobrý den.
8: Tady do třetice Honza, tentokrát z Brna.
2: Dneska máme Honzí rojení.
8: Tak je to takové Všemo. Tradiční hezké halo. Jméno.
2: Určitě.
5: Krásný.
8: Takže jen houšť. A já teda, jestli můžu, tak bych Ačko a Bčko bychom mohli nechat do závěrečného hlasování.
2: Děkujeme, že jste nám to tady zorganizoval, ale my to zařídíme tak, jak to dopadne podle hlasování. Ano, a děkujeme. Třeba to vyjde. Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, zdraví vás oba František Netolic.
2: Zdravíme.
9: Samozřejmě, že bych chtěl hospodský anekdoty. Aha.
2: No, tak víte, Františku, že jste to rozhodnul, že to bylo vyrovnáno až do této chvíle, takže vy za to můžete, že si je poslechneme. Tak jo, mějte se hezky. Naschledanou.
9: Děkuji.
2: Mějte se. Děkuju. Pořad Zlatá mříž se vysílal na televizi Nova a z něj je tato ukázka.
10: Host hospodě objednává polévku. Číšník mu ji nese a přitom vnímá namočený palec. Prosím vás, jak si tohle můžete dovolit? Vždyť je to nehygienické. Víte, já v ní mám revma a doktor mi doporučil zahřívat. Tak si ho strčte třeba do... Však vy víte kam, říká host. No tam jsem ho měl předtím a vůbec to nepomáhá. Známý pijan Matěj Sklenička dorazí celý schvácený do hospody, ještě po cestě ke stolu si utírá krvavé šrámy a zároveň volá na kamarády z mokré čtvrti. Tak hoši, moje stará, to už má za sebou. Opravdu? A jaká byla její poslední slova? Do hospody půjdeš jen přes mou mrtvolu. Pane šenkýři, od kdy se vaše hospoda nazývá u velkého vola? No přece od té doby, co jsem se oženil. Pane vrchní, je to opravdu rybí polévka? Samozřejmě, pane. Sám jsem viděl kuchaře, jak do ní lil vodu z akvária. Pane vrchní, je ten mozeček čerstvý? Jistě, pane, ještě ráno luštil křížovky. A host si dá v hospodě večeři a volá na číšníka. To kuře jenom kosta kůže! A vy jste chtěl s peřím? Ptá se reportér z nuděného číšníka. Co se vám nejvíc líbí na vašem číšnickém povolání? Že jsem celý den v hospodě a ještě mi za to platí. A co se vám nelíbí? Že my pracháči musíme obsluhovat tu žebrotu. Muž se vrátí z hospody domů a říká ženě. Tak dávej na stůl nějaké to cukroví. Hospodě říkali, že už to 3 měsíce pečeš pošťákem. Paní kojí v restauraci dítě. Nabízí mu prs, ale dítě nechce a nechce. Pohrozí mu tedy. Vem si ho a papej, nebo to dám tomu pánovi, co sedí naproti.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik naše první anekdoty, můžou být další, tentokrát z ostravského Silvestra z roku 1979, anebo nastoupí dvojice Mladý Náhlovský. Mm-hmm. Tak hlasujte SMS Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 900 11 04, anebo zavolejte na 731 800 900, i když si myslím, že teď budete raději poslouchat písničku Petry Černocké Že mi nebylo líto, se to jmenuje. Jak na to vzpomínáš?
5: Aha. To jsem si asi napsala.
2: Petra to netušila, napsala si text.
5: Že mi nebylo líto. Jo, ne, to byla cizí.
2: To byla cizí. Italská.
5: Ano, ano. No, to jsem si napsala takový text. Hele, asi jsem měla těžkou chvilku.
2: V roce 88.
5: No, jsem se rozvala. Hele, já moc na ty číslovky nejsem. Ale něco blbýho tam bylo, protože ten text byl takový tesknej.
2: Tak my si to poslechneme teď.
5: Já taky ráda.
2: Petra Černocká zpívá, náš dnešní host.

0: zprávy.
1: Tak Petra si tady naživo ve studiu i zaspívala ten konec písničky.
2: No, já jsem si poměřila ten tón.
1: Ale bylo to hezké, milé.
2: Ale jak jsem to zpívala trošku víš, dneska bych to hodila níž.
1: Jsem zvědavý, co by na to řekl Antonello Venditti, který
2: no,
1: složil
2: ano,
1: tu hudbu.
2: To byla nějaká italská, to byla taková ta éra těch nádherných italských písniček. Několik jsem jich udělala, ale že vyhrabeš tohleto, to mě nedopadlo.
1: Jsem tě chtěl potěšit a taky hlavně naše posluchače.
2: Je to hezký a ten text se mi
1: pove. Ať si taky zaspívá z archivu. Tak a teď uvidíme, koho vylovíme z našeho komického archivu. Jsou tam anekdoty Silvestr z Ostravě 79, anebo o střetu zájmů v politice. Vy nám něco řekli dva Josefové, mladý a Náhlovský. No to nevím.
2: To nevíme,
1: to bychom poznali ze souvislostí. Pokud si posluchači vyberou Bčko, uvidíme, jak to bude. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Zdravím vás moc, tady Jitka z Moraví.
1: Zdravíme.
3: A paní Petr...
2: Ano.
3: Paní zpěvačka Petra Černocká, velice jemná, krásná žena.
2: Jezis.
3: Můžem, tak je moje.
2: To je zlatý, já, to, já nic jiného nechci poslouchat. Ale taky už mi byl jeden pán, co to tady říkám
3: no,
2: za hlouposti.
3: Prostě jste kočka, 100%. A děkuju. Prosím pěkně, prosila bych Bčko.
2: Bčko,
1: ano, děkujeme za váš hlas. Mějte se, naslyšenou. Není důležité, co říkáš, ale jak u toho vypadáš přece.
2: No,
1: hlavně
2: to...
1: v rádiu.
2: No to hele, ale já teda náhodou vím, že jste ty kamery jsem šoupli. Dlouho jsem to nevěděla, nikdo mi to neřekl, ale teď vím, že je mě vidět.
1: No tak jsme v takovém polotelevizním studiu.
2: No jo, a takovém polostím, že...
1: Střednicechy.rozhlas.cz, tam můžete juknout, jestli jste na nás zvědaví, tak se podívejte. Tak a teď se podívejme na další telefonát. Dobrý den.
2: Halo. Halo, halo.
4: Dobrý den.
1: Dobrý.
4: Pani Petro, já vás zdravím.
2: Děkuju.
4: Dejte nám něco teďka. Třeba z Bčka a viděl jsem vás naživo jednou na Flóře před 40-50 rokama.
2: Jo, a byl to od vás?
4: Když se tam zpíval s tím chraplavým zpívákem, jak se jmenoval?
2: Ježiš, no,
1: Dalibor Janda,
2: ne.
4: Už nevím.
2: Ale to nevadí.
4: A to byla v televizi u
2: kdy?
4: Kateřiny.
2: Jo.
4: A máte, jste čím dál mladší a ještě a máte krásnou dceru a to byla vnučka, že?
2: No, to byla ještě pak vnučka. Já mám dobrý potomky, já jsem spokojená, nemám si na co stěžovat.
4: Myslím, a jste sama čím dál mladší a ještě.
2: A, jste
1: a milí pane, jak se jmenujete křestním jménem, ať víme,
2: ať
1: kdo
2: víme.
1: Potěšil Petru. No?
2: Co?
4: Tak dejte třeba Josefa.
2: Josefa, jo? Dobrý, český jméno.
1: Dneska jste Josef, dobře.
2: Děkuju moc.
4: A jsem na Floru nedíval a furt jsem se díval na vás, jak jsem na
2: já se vám nedívám. Já...
1: A po letech na to nemůže
2: Josef
1: zapomenout.
2: Tehdy to bylo teda něco.
1: Dobře, mějte se.
4: Si taky vždycky ukažte.
2: Dobře.
4: No. A nebo ještě zaspívejte něco ze svého repertoáru.
2: Klidio prdio. Příště.
1: Mějte se. Josefe, děkuji. Musíme dál. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady František Kralupy. Zdravím paní
2: Dobrý
5: Petru
2: den.
5: I vás, Pavle.
1: Zdravíme.
5: A že paní Petra tak hezky vypadá, no to je hlavně zásluhou jejího muže,
2: a
5: pana pracního,
2: jsem...
5: že se o ní tak hezky
1: Je to
5: stará.
1: Pracné, ale...
2: Hele, to se to mě vůbec ještě nenapadlo. Já mu to vyřídím.
1: Já
2: teda.
1: Si myslím, že je to úplně jinak, že Petra má lexikon kouzel.
5: Přeji vám stále zdraví a dejte tam ty anekdoty.
2: Anekdoty si přeje.
1: Děkujeme pěkně, naslyšenou máme zapsáno a jdeme se číst všechny dorazí vší hlasy. A jsou tu ony anekdoty z Ostravy.
6: Do obchodu se smíšeným zbožím vběhne taková obstarožní dáma a zařve. Koště! Vedoucí říká, madam, přejete si to zabalit, nebo na něm odletíte hned.
7: Babička přišla od holiče, krásně ostříhaná, zálibně se prohlíží v zrcadle a přitom se ptá svého vnuka, že už teď nevypadám ani jako babička, viď? A vnouček říká, ne, babi, teď vypadáš jako děda. Dopotácí se pán k pultu do drogerie a říká, máte denaturák? Slečna říká, nemáme. Říká, to je škoda a nějaký jiný stejně dobrý vínko by tam nebylo.

Přijde Pepíček ze školy a nese pětku. Zastaví ho tatínek a povídá, za co to máš? On říká, ze zeměpisu. A co je? Nevěděl jsem, kde je Japonsko. Tatínek šup mu jednu facku. Přijde mamina a říká, nebij to dítě.

0: co ti udělal? Nevěděl, kde Japonsko. A maminka říká, Pepičku, jdi pryč, já si to s tatínkem vyřídím. Pojď sem, Alfred. Proč biješ to dítě? Proč? Víš ty, kde to Japonsko je? Ty sám? On říká, no, nevím to přesně, ale nemůže to být daleko. U nás ve fabrice dělá jeden Japonec a jezdí do práce na kole.
1: Malá zebřička uteče ze zoologické zahrady a poznává svět. Takhle přijde k louce, vidí tam krávu a říká,
2: prosím tě, na co ty seš?
1: A kráva říká,
3: já dávám mléko.
1: Zebřička se říká, no to je prýma, to je prýma. Jde dál, vidí ovečku a říká,
2: já ty kudrnatá, na co ty seš?
1: A ovečka říká,
2: dávám vlnu, víš?
1: Zebřička si říká, to je dobře, to je dobře. A jde a vidí krásného mladého hřebce. Prohlíží si ho a říká,
2: ty co? Ty jsi tady na co?
1: A hřebeček zařechtá,
2: jihá! Říká, svlíkni to pyžamko a já ti to ukážu.
4: Humoriáda.

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta Petry Černocké. Co bychom si mohli dát?
2: Ano, a tak já jsem jednoznačně přesvědčena, že legrační bude Ivan Mládek. Zvláště, když to bude o Sněhurce.
1: No, tak Saxana vybírá kolegyni z pohádky Sněhurku.
2: Jo, vlastně, další taková podivná postavička.
1: Jdeme na ně.
3: Královi a královně se narodila holčička Sněhurka. Král si potom ještě dlouho královnu dobíral, protože věděl, že Sněhurka není jeho. Sněhurka nebyla zpočátku moc hezká, vypadala tak trochu jako takový malý krokodýl, ale časem zkrásněla, takže jednoho dne vešla její matka královna do pokoje a zeptala se svého kouzelného zrcadla. Zrcadlo, kde je v našem království nejkrásnější? A zrcadlo odpovědělo, tvoje dcera Sněhurka, ty drštičko. Královna se rozlítila, zavolala sluhu a řekla mu, sluho, odvedeš Sněhurku do hlubokého lesa, tam jí usekneš hlavu. Za odměnu dostaneš diplom. Skutečně odvedl Sněhurku do hlubokého lesa, ale tam jí tu hlavičku neusek, nějak se mu jí zželelo, byl to dobrák, kde se netrefil, spíš zpátka Sněhurka zůstala naživu, bloudila lesem, až zabloudila k takové malilinké chaloupce. Vešla dovnitř, vyvětrala tam. Vlastníci byli malí, ale 7 jich bylo živé. Zkrátka, Sněhurka tam vyvětrala, takže trpaslíci nemohli v noci trefit do chaloupky, když se vraceli z práce. Sněhurka se u trpaslíku usadila. Královně se brzy doneslo, že Sněhurka je naživu. Královna se proměnila na čarodějnici. To bylo jediné, co uměla, jinak byla úplně lempel, ale na čarodějnici. Na to se uměla proměnit, na to ji užilo. A v této proměně se vydala královna hledat do lesa Sněhurku. Sněhurka byla zrovna sama doma v chaloupce, dělala nějaké domácí práce. Myslím, že zrovna vyvářela šmudlovy trenýrky. Marně. Když někdo zaťukal na dveře, Sněhurka otevřela a za dveřmi stála čarodějnice. V ruce držela jablíčko a říkala, Sněhurko, kup si to jablíčko, není vůbec otrávené. Když na to nevypadá, třeba bylo takový bledě modrý to jabko. Barvoslepá Sněhurka se ho koupila, že sotva s jednou hryzla, flákno to s ní vozem. Když přišli trpaslíci z práce domů, nejbyla Sněhurka u známek života. Trpaslíci dali Sněhurku do takové skleněné rakve, kterou tam na ní měli už připravenou. Dali s tou rakví za takovou stodolu. Druhý den naštěstí šel okolo krásný princ na koni. Když přijel k té stodole, se skočil z koně, utíkal za tu stodolu. Princ přišel k té rakvi i přesto skleněné víko poznal, že tam leží neznámá dívka, která je krásná v obličeji i po těle a že má dobrou povahu. Princ se rozhodl, že si ji obživí. Tak princ takhle to víko odklopil, nad Sněhurku se přiklopil, nahnul a tu Sněhurku nějak políbil. Nebo bolíznou čerta něco takhle jako něco udělala. Výsledek byl, že Sněhurka najednou obživla. Oba mladí lidé z toho měli ohromnou radost. Hlavně Sněhurka už s tím nějak nepočítala, že by... že by se ještě někdy žila a odvedl Sněhurku do svého království. Trpaslíky samozřejmě vzali sebou také, že ve městě je prodali do zoo, potom každá kačka byla dobrá pro začátek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak děti možná slýchávali jinou Sněhurku, my jsme slyšeli tu pro dospělé.
2: Ale byla velmi půvabná tež.
1: Určitě, vybrala si dobře. Uvidíme, co dál naši posluchači, jestli chtějí Ivana Mládka na sportovním plácku ze zápisků šílencových, anebo nastoupí Lucie Bílá s Karlem Šípem. Vyberte si SMS Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
4: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Petr Spálený zpíval o tom, jak dozrává víno.
3: No, pěkně.
2: Co burčáková sezóna, Petro?
3: To se mnou nehne.
2: Nehne to s tebou.
3: Pro mě alkohol není žádná veličina.
2: No to není, to je pro zdraví, ten burčák prý.
3: To jsou výmluvy.
2: Prý je to...
3: Je tam alkohol a vasta.
2: Dobře, takže...
3: Ne, já ho nerozkládám zřejmě vůbec. Já ho nemám ráda, já ho nechci ani vidět. Ale za mladá jsem to viděla jinak.
2: Ještě, že se přiznala nakonec.
3: Ano.
2: Tak a teď si ho vyhlaš.
3: Ano.
2: Posluchači tě ho odhlasovali,
3: Přátelé,
2: tak si ho vyhlaš.
3: Já jsem si říkala, že to tak dopadne. Ivan Mládek by tu měl zaznít po druhý. Mm-hmm.
4: Přicházím na sportovní plácek. Cestou jsem se rozhodl, že vrhnu kouli na drátě. Tento sport se musí provozovat za speciální drátěnou ohradou vysokou nejméně 3 metry. Vrch kouli na drátě je totiž velmi nebezpečný jak pro diváky, tak pro vrhače samotného. Jsou však mnohem nebezpečnější sporty, při kterých se můžeme snadno zranit. Nebezpečnější než vrch kouli je i taková sportovní gymnastika. Honza se jednou trochu napil, počkal, až jeho stará manželka usne, utekl z domova, vloupal se do nějaké tělocvičny a skočil tam roznožku přes kozu a nevšiml si, že je koza přistavena u zdi. Udeřil hlavou o zeď a ztratil paměť. Plácnutí rukama o kozu, to je poslední, než se pamatuje. Některých sportů se však lidé bojí úplně zbytečně, třeba plavání. Dnes by se vody neměl nikdo bát. Každé dítě by se mělo ve škole učit plavat. A hned všechny styly. Je nesmysl, když se už malé děti specializují na jeden plavecký způsob. Jiné styly se pak už nenaučí a to se může v životě nevyplatit. Znám případ, kdy jeden člověk spadl do studny, uměl plavat jenom motýlka a umlátil se o stěny. Pamatujte proto na všechny styly. Vody se pak nemusíte bát. Jsou však sporty, které jsou na první pohled vyloženě bezpečné, není tomu však docela. Jako třeba šachy. Oldo je hrál jednou v herně u nováků. Jeho soupeř už asi 3 hodiny přemýšlel nad jedním triviálním tahem. To Oldu tak znavilo, že usnul, hlava mu spadla do šachovnice a vypíchl si o svého bílého pindíka oko. Vcházím do drátěné ohrady, roztáčím kolem sebe kouli, pouštím oko, koule se vymršťuje a letí, ani nevím kam. Teď slyším výkřik. Vidím, jak na mě běží správce sportovního plácku. Má džolík v obličeji. Takže to vypadá, že se směje. Ale spíše se zlobí. Raději rychle odcházím. V bráně potkávám Tomáše, který jde skočit do výšky. Já už mám pro dnešek sportu dost. Jsem vyhládlý, jedl jsem naposledy ráno. Je nejvyšší čas jít někam na večeři.
2: Sportem to v humoriádě začalo, sportem to skončilo. Mm-hmm. Zmiňoval večeři Ivan
3: ano,
2: Mládek.
3: Jsem
2: už
3: vyhládlý.
2: Ví Petra, co bude dneska na večeři?
3: Hele, nevím, ale obávám se, že bude kulajda.
2: A proč se obáváš, vždyť
3: no,
2: to je výborné
3: protože to, rozumíš
2: jídlo.
3: To, tam on na mě dohlíží, on si ty houby našel, manžel.
2: Myslíš
3: že?
2: Pana Pracného.
3: A on mi to přesně nakrájí, pak mi řekne, kolik tam mám dát kopru, abych to nemoc sladila. A když to nebo sladíš, tak to není ono.
2: Takže přejeme
3: ale
2: dobrou chuť.
3: Bude to drama.
2: Ano,
3: to
2: dobrou drama. Chuť, krásný podzim. Loučí se Petra Černocká i Pavel Kučera, mějte se.
3: Naschle.

0: Bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Na železnici mezi Novým Borem a Českou Lípou někdo dal kameny, hledá ho policie. Tomáše Čermáka soud podmínečně propustil z vězení. Dnes nás čeká zataženo s občasnými přeháňkami a teplotami jen do 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům také vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Na železniční trati mezi Novým Borem a Českou Lípou bylo ve středu kamení. Informovala o tom policejní mluvčí Ivana Baláková. Kriminalisté čin vyšetřují jako obecné ohrožení. Strojvedoucí stihl zabrzdit. Nikomu se nic nestalo, vlak ale část kamení přejel a na soupravě vznikla škoda za nejméně 100 000 korun. Strojvedoucí výjížděl z Nového Boru do České Lípy. Na trati uviděl za sebou vyskládané kameny a stihl zabrzdit. Ve vlaku bylo 25 lidí. Na toto místo dal někdo kameny už v loňském roce. Policie žádá veřejnost, aby pokud někdo někoho viděl v blízkosti tratě poblíž sídliště Sever v České Lípě ve středu mezi 4. a 5. a v 6. hodinou večer, ať zavolá linku 158. Okresní soud v Liberci podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Za 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl víc než polovinu. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky. Čermák bude pod dohledem probačního úředníka.
2: Čermák během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. U soudu svého předchozího jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
3: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou.
2: S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně Lenka Fričová.
4: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
2: Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lidé dnes můžou vyrazit za vědou na Českolipské gymnázium. Celorepubliková akce Noc vědy tam začíná v 4:30 odpoledne. České univerzity, vědecké ústavy a další instituce ji organizují od roku 2005, a letos se do ní zapojilo přes 140 míst v Česku i zahraničí.
5: Tématem letošní Noci vědy je komunikace. V rámci přednášek a workshopů představí vědci a vědkyně na Českolipském gymnáziu nejen řeč lidí a rostlin, ale i zajímavější typy komunikace. Návštěvníci se dozví, jak fungují digitální vlny a kódy, nebo něco o historii a vývoji šifrování. Více informací a konkrétní program najdou zájemci na webu nocvědy.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká oblačno až zataženo s místními přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na severu kraje a na horách. Večer začne oblačnosti ubývat, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 9 až 12, vítr bude vát slabý, západní nebo severozápadní rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Mějte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině v kalendáři 25. září, ale hlavně v kalendáři pátek. Je tu závěr pracovního týdne a s vámi už od brzkých ranních hodin také Český rozhlas Liberec. Společně se budeme moci už za okamžik podívat na, myslím si, velmi důležitou tepnu v našem kraji, potažmo na okraji našeho kraje. Podíváme se totiž na opravu silnice mezi Českou Kamenicí a Kytlicemi. Ta je totiž aktuálně stále tedy v procesu a my za okamžik budeme mít možnost připomenout jaké fázi zhruba teď je, případně jak moc ještě teď tedy dopravu právě tento úsek omezuje. Ať už míříte ale při pátku kamkoliv, popřejeme také šťastnou cestu a samozřejmě v úvodu našeho pátečního vysílání popřejeme i příjemný poslech. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Pavel Bobek v úvodu pátečního Dobrého rána v éteru Českého rozhlasu Liberec, a to s další nestárnoucí písničkou Víc nehledám, která nám dozněla 10 minut právě po páté. Je to také doba, kdy ale můžeme alespoň částečně zamířit na silnice. Lidé z Kytlic a Mlýdů na Děčínsku by se už brzy měli dočkat opravené přímé silnice do jejich obce vedoucí z České Kamenice. Silnice je zavřená od začátku června kvůli sesuvu opěrné zdi pod vozovkou. Zeď se zřítila do potoka a je nutné ji vystavit po obou stranách znovu. Lidé tak musí jezdit objízdnou trasou přes Křížový Buk. Silnice je tam ale úzká a velice prudká.
1: Teď čekáme na nejde.
2: Pane Kociáne, tady už to vypadá jako jste v polovině, dalo by se říct.
3: Za polovinou.
2: Za polovinou.
3: Skoro za polovinou.
2: Vypadá to tady velmi dobře. Co už je hotovo a co se teď děje?
3: V současné době betonujeme dřík opěrné zdi, vrchní opěrné zdi, protože jsme už postavili spodní, která je přímo u toku.
2: Ukazuje na 35-metrovou zeď vedoucí děčínského úseku správy a údržby silnic Aleš Kocián.
3: Během příštího týdne dobetonujeme i tu vrchní zeď, která je u toku, budou se dělat zásypy za tou opěrnou zdí, vlastně tak, aby jsme mohli potom pomalu zprovozňovat.
2: Tady se svalila zeď směrem
3: tady
2: dolů.
3: Se zřítila se nám opět na zeď.
2: To je docela náročný terén teda.
3: No je, ale firma to zvládne.
2: Usmívá se Kocián a dodává, že vrchní zeď má délku 60 metrů. Na uzavřený úsek teď míří v pravidelném tempu auta s mixy a přiváží beton. To jsou asi jediná auta, která sem smějí zajet. Obyvatelé Kytlic a Mlýnů musí využívat objížďky přes Křížový Buk.
4: Obtížné to teď je.
2: V Kytlicích bydlí i Alžběta Šedivá.
4: Ta silnice, kterou musíme jezdit, je dosti úzká, takže je tam nepříjemný potkat velký auto.
2: Ta silnice by měla být otevřená ke konci listopadu.
4: No a tam je ještě takový nebezpečí, že pokud by nasněžilo, tak silnice je tam docela příkrá, tak by to byl další zádrhel.
2: Krajská silnice z České Kamenice do Kytlic by měla být průjezdná nejpozději 30. listopadu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu opěrných zdí dosáhnou 15 milionů korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Závěr pracovního týdne a k tomu i předpověď právě na dnešní den. Můžeme nastínit, jaké počasí nás tedy v pátek čeká. Ráno ještě ojediněle výskyt mlh, jinak bude oblačno až zataženo, a to s lokálními přehánkami nebo také občasným deštěm. A to zejména na horách a na severu kraje. Můžeme ještě doplnit, večer to totiž začne oblačnost od západu postupně ubývat a bude již bez srážek. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 13 až 16 stupni, na horách naměříme mezi 9 až 12 stupni, k tomu tedy slabý západní až severozápadní vítr, a večer očekáváme vítr proměnlivý. Biometeorologická předpověď ale i dnes mírná, to znamená na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: písni Stanice Svět se budeme moci 10 minut před 17:30 vydat také k odpolednímu programu našeho vysílání. Můžeme konkrétně nastínit dnešní 13. hodinu, kdy se opět otevře naše poradna o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajthamlovou, které tady teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude pro dnešek rozebírat.
1: Krásný den přeji.
2: Užijte si ho ve zdraví.
1: Téma zní bolestivé šlachy, ať už na rukou nebo na nohou.
2: Někdy si je prostě mneme, hladíme a snažíme si ulevit od bolesti.
1: Proč nás ale šlachy na noze a ruce bolí? Čím si je natáhneme, jak se bolesti zbavit a zhruba jak dlouho trvá léčba?
2: I to probereme na základě vašich žádostí a dotazů, které jste nám už před časem nechali na našem telefonním záznamníku.
1: A nebo ve formuláři na stránce www.veseleazdravie.cz a zkusíme poctivě odpovědět a poradit všem, co trápí bolestivé šlachy na rukou a nohou.
2: Proto dnes poslouchejte naše vysílání. Vesele a zdravě po 13. a v repríze pak ještě po 20. hodině.
1: Těšíme se na vás také na Facebooku a najdete nás i na videozáznamu z našeho studia. Podívejte se na stránky www.veseleazdravie.cz a nebo na Facebook našeho pořadu.
2: Těšíme se na vás i tam.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.

0: Za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňuje třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost do AI nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny zásady zpracované pomocí AI znovu sami kontrolovat. Řidiči v České Lípě musí dnes a zítra počítat s uzavírkami. Důvodem je běžecký závod City Cross Run and Walk. Omezení a uzavírky budou trvat od dnešních 14 hodin do zítřejší půlnoci. Technická univerzita v Liberci se zapojila do dnešní celorepublikové noci vědy. Veřejnost bude moct navštívit desítky míst v Liberci a dozvědět se novinky o výzkumu. Otevřené budou také laboratoře, ateliéry a univerzitní knihovna. Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Hokejisti Liberce prohráli 3. ze 4 zápasů nového ročníku Tipsport Extraligy. Ve 4. kole podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Později večer budou srážky ubývat i oblačnost. Teploty dnes 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Mějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během pátečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. S datem 25. září pokračujeme nejen dalšími písněmi, ale za okamžik už také cestou do Boskova. Právě tam totiž už zítra proběhne 24. ročník typické tradiční události, a to je sjezd a také závod traktorů. Můžeme doplnit, že desítky traktorů tam každoročně lákají tisíce diváků. Podíváme se na to, co se na motokrosové trati chystá letos.

0: Přesně tak, jak dospívala skupina Rangers, zvedněte kotvy, zvedli jsme a vydali jsme se na cestu po Libereckém kraji. A vydali jsme se konkrétně na terénní trať, na které v Boskově na Semilsku trénují především motokrosaři. Jednou za rok totiž patří traktorům a ten den nastane právě tuto sobotu. Tedy už zítra, 26. září, kdy v Boskově proběhne 24. ročník sjezdu a závodu traktorů. Přípravy dopoledne sledoval také regionální stopař Jaroslav Hoření.
1: Připravit zdejší traktoriádu není jen tak, protože závody traktorů sem lákají tisíce návštěvníků, což znamená samozřejmě pro ně i pro závodníky připravit zázemí, také parkování pro stovky aut. Závodů na traktorech se tady účastní nejenom muži, ale i ženy. A ženy jsou zastoupené i v organizačním týmu. A jednou z pořadatelek je Anna Polášková z Motosportu Boskov. Začněme samotnými závody. V jakých kategoriích a na jak vlastně náročné trati proběhne další ročník?
2: Krásný dobrý den všem posluchačům. Letos začne teda náš závod traktorů na velice zajímavé a možná i dost náročné trati. Budou tam teda jezdit tři kategorie. Jednou z nich je zajímavá kategorie domaděl, to znamená, co si doma sám kdo vyrobí. Druhou kategorii je továrna do roku 1967 a třetí kategorii je továrna od roku 1968.
1: Na trati jsou asi nejvyhledávanější, alespoň pro diváky, pro závodníky asi tolik ne, ty vodní pasti, takže teďka, jak nám tady prší, takže se nám to krásně samo napouští.
2: Ano, ano, je to tak, teďka tady pěkně prší, takže naše brody budou velice napuštěné a bude to velice zajímavé.
1: Na trati se nezávodí na rychlost, takže tím se vlastně stírá rozdíl mezi výkonnými a méně výkonnými, ale závodí se na stálost výkonu. Aničko, co to znamená?
2: Přesně tak, závodí se u nás na stálost výkonu. To znamená, že se jedou dvě rozjížďky a nejde o to, kdo tam bude nejdřív, ale jde o to, kdo se trefí do stejného nebo nejvíc podobného času při druhé rozjížďce jako při té první.
1: No, tak to už chce fištrona a nejenom držet plný knedlik, jak se říká, tedy jet na plný plyn. Ono se to teda samozřejmě na plný plyn úplně nedá. Já si myslím, že díky tomu dešti trať bude i docela klouzavá.
2: Určitě, určitě bude klouzavá, bude to zajímavý opravdu i z pohledu ženy. Musím říct, že mě to minulý rok velice oslnilo a těším se, co tam letos uvidím a jak to bude vypadat.
1: No a zdejší sjezd a závody traktorů nejsou ale jenom o traktorech. Nechybí ani doprovodný program, tak na co nás pozvete ještě k tomu?
2: Ráda bych vás pozvala na výhledkové lety vrtulníkem, ty byly letos velice žádané. Budou taky se skoky parašutistů, předváděcí jízdy s baginou Kenem a můžete taky vidět válečný tank T-55 v akci.
1: A ještě tady bude také liazácká Dakarka a samozřejmě spousta občerstvení, spousta dobrot. Takže v sobotu pro všechny příznivce motorů a motorsportu dorazte do Boskova na tradiční sjezd a závody traktorů.
3: Také na Semilsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v závěru pracovního týdne? Teploty dnes opět takové ty typické, teď už vlastně zkrátka na začátku podzimu typické, 13 až 16, na horách dnes mezi 9 až 12 stupni, ráno ještě ojediněle výskyt mlh, jinak bude oblačno až zataženo, a to s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Večer začne oblačnost od západu postupně ubývat, a to již beze srážek, to je příjemná zpráva, a hlášený máme slabý západní až severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek, ale mírná, to znamená na jedničce.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Karlem Zichem jsme ukrojili další část našeho ranního vysílání, a to během pátku 25. září. Je to také čas, kdy můžeme nabídnout jednu citaci. Oni tam sedějí jak tvaroh. Takhle totiž Jan Werich říkával publiku, od kterého přicházejí směrem k účinkujícím vlažné reakce. Minimálně jednou za život se s takovými diváky určitě setkal každý umělec, který je zvyklý předstupovat před lidi. To setkání kdysi neminulo ani Petra Novotného, který z něj dokázal vykřesat následující příhodu.
1: My jsme hráli někde s fešákama a to se stane. Hodinu hrajeme a máme takový veselý, vtipný a ty lidi. Helena Ružičková vždycky říkala, oni jsou hodní, oni se smějí, ale není je slyšet. A já jsem vždycky říkal, Helena, jak se někdo může smát a není je slyšet? No dělej. Tak jsme hráli hodinu. A ať jsem byl sebe vtipnější lidi, ale v podstatě mi nereagovali, já jsem z toho smutnej, to je vždycky, jo. Ale s tím nic nenaděláte, musíte bojovat o jejich přízeň, ale tam takhle uprostřed takového koncertu sedí zvukař. A ten chudák tu atmosféru cítí nejvíc, a když je to dobrý zvukař, tak to prožívá s tou kapelou. A čím je to představení horší a ta nálada se zhoršuje a nálada nejde, on je tím víc v depresi a v depresi, no. Tak o přestávce vrazil zvukař rozrušený do mý šatny. Nevšim si, že jak rozrazil ty dveře, že přirazil ke zdi tím křídlem těch dveří šéfa toho místního kulturního domu. Čili myslel si, že jsem tam sám a říká, to jsou gumáci! Já tomu šéfovi zrovna říkal, jaký tady má bezvadný, takový jemný, citlivý diváky, a do toho ten blbec, to jsou gumáci! Teď já na něj dělal takový... A on si nevšim a říká, gumáci! Gumáci! Gumoví! A teď jsem tam viděl stát toho ředitele. On nehnul brvou, ten zvukař. Obrátil se na mě, říká, gumáci, gumoví, takový rohlíky mě už nikdy nekupuj!

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci bude znovu kvůli opravě mostu zavřený. Město Frýdlant už podruhé neuspělo s hledáním investora pro výstavbu rodinných a bytových domů. Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 na průtahu Libercem bude dnes večer opět uzavřený kruhový objezd v sousedské ulici. Silnice k nákupnímu centru Globusu a do Ostašova ve směru od Pavlovic bude neprůjezdná. Omezení platí od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 hodin. Ve stejný čas se komunikace uzavře i v sobotu z neděle na pondělí ráno. Jak říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody v tento svátek na svatého Václava, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne, plné jakoby omezení dole těch okružek, pak už by nic významného následovat nemělo.
2: Už podruhé zrušila radnice ve Frýdlantu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 180 rodinných domů, dvojdomů a také řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzera z ODS ale nesplnil všechny formální náležitosti výběrového řízení. V předchozím prvním kole se přihlásily 3 firmy. Ani tehdy ale žádná z nich nedostála podmínkám soutěže. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 2000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivin nejvíc. Větší obchody musí v pondělí zůstat zavřené. Zákon na Den české státnosti zakazuje prodej v provozovnách větších než 200 metrů čtverečních. Týká se to většiny supermarketů, drogerií nebo hobbymarketů. Výjimku mají prodejny na nádražích, letištích nebo v nemocnicích. Obchodníci zákaz kritizují. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy zákazníkům komplikuje život.
5: Pořád vidíme i po těch 10 letech, že naprostá většina lidí vůbec netuší, který svátek je otevřeno, který je zavřeno. Neustále řešíme tisíce dotazů před každým svátkem, takže je vidět, že ta regulace nefunguje a lidem nedává smysl.
2: Zákon vyjmenovává svátky, kdy se nesmí prodávat. Třeba 28. října musí být zavřeno, 17. listopadu prodejny fungovat můžou.
3: Počasí.
2: V Libereckém kraji nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, a to zejména na horách a na severu kraje. Později večer pak bude oblačnost ubývat, teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů, vítr bude vát slabý od severozápadu a bioje na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Páteční dobré ráno pokračuje. My věříme, že dobré ráno máte hlavně vy, tedy naši posluchači. 4 minuty po 6. hodině a i v tomto čase vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec u poslechu a také do závěru právě pracovního týdne zdraví Martin Kolín. Co nás čeká za okamžik v našem vysílání? Budeme mít možnost otevřít téma, které by klidně pro někoho mohlo být nepříjemné, ale o to je důležitější. A to i přes fakt, že je některými zlehčováno nebo není bráno vážně, protože stres a úzkosti jsou podle průzkumu mezi vysokoškoláky časté. Právě nejnovější monitoring Národního ústavu duševního zdraví ukázal, že výrazné psychické potíže řeší tisíce studentů. A my se společně za chvíli podíváme na to, jak na ně reagují samotné univerzity. Přejeme dobré ráno.

0: Martou Kubišovou jsme vkročili do dalšího pokračování pátečního ranního vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec. Před okamžikem jsme nastínili, kterým směrem se budeme moci právě teď, tedy 11 minut po 6. hodině vydat. Začíná nový akademický rok, vysokoškolákům se rozjíždějí přednášky, semináře a postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být náročný na psychiku. Podle nejnovějšího šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkali 4 z 10 studentů, kteří v něm odpovídali. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minimálně z první poloviny dne nám bude pokračovat takovéto typické podzimní počasí. Chladnější teploty, dnes mezi 13 až 16 stupni, na horách naměříme mezi 6 až 9. K tomu tedy doplňme, ráno a dopoledne ještě očekáváme ojedinělé výskyt mlh a lokálně i zmenšenou oblačnost. Jinak bude oblačno až zataženo, a to s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm, a to zejména poté na horách a na severu kraje. Slabý západní až severozápadní vítr k tomu a biometeorologická předpověď mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: První podzimní pátek 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků.
3: Jako macek.
2: Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. Osmdesátku by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
4: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: Tři oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
5: Máme špicový hajfy na sísrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.

0: Covidové epidemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. V Libereckém kraji pokračuje festival Lípa muzika, zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do kostela mistra Jana Husa v České Lípě, zítra můžou navštívit koncert v zahrádkách na Českolipsku. Sportovní a přírodní nadšenci na Českolipsku mohou zítra vyrazit na turistický pochod a cyklojízdu Národním geoparkem Ralsko. Akce nabízí 5 různých pěších tras a pro cyklisty jsou připravené 3 trasy. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením v Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí, uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. Teď už 2 minuty po 6:30 v kalendáři 25. září a zdraví vás Český rozhlas Liberec. Co nás čeká v následujících 30 minutách? Už za okamžik se vydáme opět na silnice a připomeneme v naší zářijové řidičské abecedě další situaci, ve které se často chybuje. A můžeme nastínit, že dnešním tématem budou obytné zóny. Samozřejmostí bude i cesta za předškoláky. Ta nás čeká před 7 hodinou. Dobré ráno.

0: 6:38 v první řadě příjemné připomenutí aktuálního pohledu do kalendáře. Přece jen je to 25. září, ale je to také pátek. Ve většině případů před námi také prodloužený víkend. To je, myslím si, velmi příjemná věc a k tomu se společně můžeme vydat na silnice, jak jsme také před okamžikem informovali. I dnes si společně s námi můžete osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si proto ve vysílání povíme o tom, jestli má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto výjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Je pravda, že zrovna výjíždění z obytné zóny umí být problém, například v Liberci, kde se s tím osobně setkávám na několika místech. Spousta řidičů nevědí, jak se právě na takové křižovatce nebo v takovém místě chovat, tak věříme, že jsme v tomto směru opět poradili a zítra si povíme o tom, jak by měl být v autě zabezpečený pes nebo jiné domácí zvíře.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přesně ve 6:45 můžeme připomenout, jaké počasí nás v pátek čeká. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 13 až 16 stupni. Na horách naměříme mezi 6 až 9 stupni Celsia a ráno a také dopoledne očekáváme ojediněle i výskyt mlh a lokálně i zmenšenou oblačnost. Jinak bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, to tedy zejména na horách a na severu Libereckého kraje. Hlášený slabý západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Několikanásobná česká slavice Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 10 minut před 7 hodinou. Dnes je 25. září a svůj svátek slaví Zlata. Tohle jméno pochází jak jinak od názvu Zlato. Jedná se o překlad římského jména Aurelia. Zlato nepodléhá vnějším vlivům a nestárne, tak i to můžeme dnes popřát všem zlatám. Bylo by to krásné, teď už ale za dětmi a také redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je zlato?
2: Zlato je to takový kámen, který je zlatý a
3: z pětisa.
1: A kde se berou ty kameny?
2: Jeskyny.
1: A on je někdo hledá?
2: Jo, ale nevím kdo.
1: A často se nachází zlato?
2: Jo, často.
3: Ne, často možná.
1: A můžeme ho najít taky my někde?
2: Jo. Můžeme. Můžeme, protože ta nám ho udělá duha. A ty poklady se najdou tak podle mapy.
1: A je zlato drahé?
2: Jo.
1: Kdybyste měli nějaké zlato, co byste si z něj nechali udělat?
2: Zlatou sochu.
1: A čí socha by to byla?
2: Moje zlatý pokojišek.
1: A co všechno by tam bylo ze zlata?
2: Stěna a ještě podlaha a ještě...
3: To by tě pěkně píchalo do noh.
1: A co by si nechala udělat Eliška ze zlata?
2: Já nevím.

0: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad kinem Varšava. Na Technickou univerzitu v Liberci může přijít veřejnost na noc vědy. Důchodci nad 80 let nejspíš dostanou přidáno. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpátky.
2: Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Technická univerzita v Liberci se zapojila do dnešní celorepublikové noci vědy. Veřejnost bude moct navštívit desítky míst v Liberci a dozvědět se novinky o výzkumu. Otevřené budou také laboratoře, ateliéry a univerzity. Knihovna. Program potrvá od 17 do 22 hodin, pokračuje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
3: Budete si moct vyzkoušet robota ovládaného umělou inteligencí, vyzkoušet si oblečení se senzory, které komunikuje s lidským tělem a sleduje únavu řidiče nebo řidičky. Dozvíte se také u nás, jak si bakterie přidávají chemické signály nebo genetické návody k přežití.
0: Program k noci vědy bude také například v Ikvelandii, na gymnáziu v České Lípě a na Liberecké průmyslovce. Řidiči v České Lípě musí dnes a zítra počítat s uzavírkami. Důvodem je běžecký závod City Cross Run and Walk. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené budou ulice Sokolská a Božiny Němcové. Úplné uzavírky pak budou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v ulicích Moskevská, Panská a Mikulášská. Omezení budou trvat od dnešních 14 hodin do zítřejší půlnoci. Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňky-Vankové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Později večer by oblačnost měla ubývat a srážky budou ustávat. Teploty vystoupí dnes na 13 až 16 stupňů, na horách na 6 až 9, vítr bude vát slabý od severozápadu. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, biometeorologická předpověď je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou počítejte s omezením Pražské ulici. Důvodem jsou opravy sítí. Uzavírka je mezi křižovatkami s ulicemi Revoluční a Dlouhá a potrvá až do konce října. Pokud se setkáte na svých cestách s dopravními komplikacemi, můžete volat bezplatnou linku call centra Zelené vlny na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Byť už spíše pohledem míříme k víkendu, přece jen máme v kalendáři pátek 25. září, budeme mít ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a to v dobrém ránu možnost ještě se vrátit také ke včerejšku, konkrétně tedy k podvečernímu, potažmo večerním hodinám a to samozřejmě optikou na hokej. Liberec se totiž v hokejové extralize představil na ledě Hradce Králové. Utkání připomeneme a přidáme i ohlasy samotných aktérů. To už za okamžik v další reportáži našeho ranního vysílání. A ze studia Českého rozhlasu Liberec přeje příjemný poslech Martin Kolín.

0: Miroš Birka a s ním 22 dní, 7 hodin, 12 minut k tomu, v kalendáři ne 22, ale 25, konkrétně tedy 25. září. A je to také čas a příležitost k tomu vrátit se ke včerejšku. Hokejisti Liberce totiž prohráli třetí ze 4 zápasů nového ročníku Trisport Extraligy. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže podlehli domácímu Hradci Králové poměrem 2-5 a výrazné předsezónní ambice střídají rozpaky a zamračené tváře.
1: Zatímco kotel Králové hradeckých fanoušků tleskal svým oblíbencům, někteří hráči Liberce už v mikině s kapucí přes hlavu opouštěli zimní stadion. Předsezonní plány útočit na ty nejlepší extraligové celky zatím nevychází.
2: To je podle mě úplně neakceptovatelné, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to pro nás bylo prostě málo.
1: Hlesl útočník Jakub Rychlovský, autor jedné z branek Bílých tygrů. Severočeši vyhráli jediný zápas nového ročníku nejvyšší soutěže. V součtu získali jen 4 z 12 možností. Bodů.
2: Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaný. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla a prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a konče posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
1: Liberec zatím na ty nejlepší ztrácí ve více ohledech. Dostává v průměru skoro 4 góly na zápas. V úspěšnosti oslabení je předposlední a zatím dal jediný přesilovkový gól.
2: Jednoznačně to si nás to trápí, ta přesilovka. Myslím si, že to paradoxně už trošičku vypadal líp, určitě to nejde od ideálu daleko, ale musíme prostě na tom zapracovat, protože to je určitě jeden z těch detailů, který ty zápasy rozhodují a my se s ním musíme pomoct.
1: Dodal Rychlovský, který se svými spoluhráči pokusí hodit pro hru 2-5 na východě Čech rychle za hlavu. V neděli totiž tým z Podještědu přivítá zatím neporažený Třinec. Na rozdíl od Slezanů, ale bude mít o den delší odpočinek. V dalším kole by navíc Bílé tygry mohl opět posílit reprezentační back Tomáš Galvas, který v Pittsburghu neuspěl na kempu NHL. Hradce Králové, František Typovský, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno a dopoledne ojediněle výskyt mlh a lokálně i zmenšená oblačnost. Jinak bude přes den oblačno až zataženo, pravda, s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm, a to zejména na horách a také na severu kraje. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 13 až 16 stupni, na horách naměříme mezi 6 až 9 stupni Celsia, k tomu tedy slabý západní až severozápadní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek, tedy v pátek 25. září, mírná, tedy na jedničce. 7 hodin téměř 18 minut pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, u kterého vás zdravíme. Zdravíme vás také do nového dne, hlavně tedy do závěru pracovního týdne.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Z jakého důvodu policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami? Ne, no to se dozvíte za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Advokátní komora připravila nová pravidla pro používání umělé inteligence. Zpřísňuje třeba ochranu osobních údajů klientů. Právníci i veřejnost se od AI často nahrávají třeba smlouvy. Advokáti taky podle nových zásad musí všechny výsledky zpracované pomocí AI znovu sami kontrolovat. Už podruhé zrušila radnice ve Frýdlantu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstské.

0: Zavědou na Českolipské gymnázium celorepubliková akce Noc vědy tam začíná v 16:30 odpoledne. České univerzity, vědecké ústavy a další instituce ji organizují od roku 2005. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shen Chenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. A dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přehánkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Později k večeru by oblačnost měla ubývat, teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 7:32 a za námi další zprávy dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, které připravila Lenka Marková. Co nás čeká v následujících 30 minutách našeho vysílání? Už za okamžik připomeneme další aktuality Libereckého kraje a také se budeme mít možnost před 8 hodinou opět vrátit o 100 let nazpět. Na druhé straně máme také pátek a tak zákonitě tématem číslo 1 musí být víkend a právě víkend ten budeme řešit společně s meteorology, ať víme, jak se na něj připravit, případně co třeba vymyslet za program v souladu tedy s tím, jak víkend zatím vypadá v očích meteorologů.

0: S Věrou Martinovou pokračuje také vysílání Českého rozhlasu Liberec. Měli jsme možnost připomenout si její nestárnoucí písničku Kůň, co vyhrál nejslavnější steeplechase v 7 hodin a 40 minut. Je to ale také čas, kdy jsme slíbili pohled právě do Libereckého kraje s připomenutím dalších aktualit. Například Českolipské gymnázium, ostatně, jak už jste měli možnost také během dnešního dne slyšet, právě na 25. na pátek zve na Noc vědy. Dozvíte se tam, jak spolu komunikují rostliny, stroje, ale i my sami. Čekají na vás workshopy, také besedy, výstavy nebo pokusy. Akce se bude konat od 16 hodin a 30 minut a potrvá až do 7:30 do večera. Vstup na ní je poté zdarma. A také tu máme informaci z Lomnice nad Popelkou. Ta se bude týkat této soboty, připomínáme tedy čas, ale 14. hodinu, kdy si budete moci prohlédnout místní nový rybník Matouš. Naposledy se tam budete moci projít po dně Lomnického moře. Čeká vás také představení dokončené rekonstrukce rybníka a jeho okolí. K tomu i nový park, dětské hřiště, mola, altán a další nová místa k odpočinku. Tak to je rozhodně příjemná zpráva, mít zkrátka místo, kam si člověk může jít odpočinout a k tomu ještě premiérově ho vidět právě po představení. Tak věřím tedy v tomto směru, pokud tomu bude počasí nahrávat, že třeba někteří z vás vyrazíte. Ostatně, jak to bude s počasím nejen o víkendu, to se společně dozvíme už za okamžik.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Slibovali jsme výhled nejen na víkend, ale také na dnešní den, a to společně s meteorology. Tím dnešním, a tedy z Českého hydrometeorologického ústavu, je pan Pavel Juza. Dobré ráno.
2: Dobrý den.
1: Pane Juzo, začneme tady u pátku, závěr pracovního týdne. Co jste nám nachystali v Libereckém kraji?
2: Tak teď v současné době v Libereckém kraji na části území je oblačno až zataženo. Na části území, zejména v západní polovině kraje, je polojasno až skoro jasno. Ojediněle se vyskytuje i nějaká mlha a teplota je většinou v rozmezí asi tak 6 až 10 stupňů.
1: Tak jenom pro úplnost můžeme poté doplnit i maxima?
2: Tak přes den bude většinou převládat spíš velká oblačnost a zejména na horách se mohou vyskytnout přehánky, na horách a na severu se mohou vyskytnout přehánky nebo občasný slabý déšť a maximální teploty se očekávají 13 až 16 stupňů.
1: Takže počasí s takovým tím typickým podzimním nádechem, to nám tedy pokračuje i v závěru pracovního týdne. Co o víkendu? Přijde nějaká změna nebo na to akorát plynule navážeme?
2: Trošičku změna bude v tom, že v sobotu se očekává spíš slunečnější počasí, ráno se mohou vyskytnout mlhy a bude celkem kosa, asi tak 7 až 4 stupně a ojediněle se mohou vyskytnout i přízemní mrazíky, ale přes den při tom slunečném počasí by mělo být 16 až 19 stupňů, to znamená o něco tepleji než dneska, na Českolipsku ojediněle až 20 stupňů, na horách 11 až 14 stupňů. Naproti tomu v neděli tam by mělo být zase té oblačnosti trochu víc a o malinko chladněji než tu sobotu.
1: Takže v podstatě stačí přežít chladné ráno a poté nás nakonec v tomto směru odmění relativně příjemné teploty, které se tedy během víkendu budou v Libereckém kraji pohybovat. A to není vůbec špatný výhled tedy na sobotu a neděli. Tu nám ostatně v ranních hodinách tedy nastínil pan Pavel Juza z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky za to, popřejeme krásný den. Mějte se hezky, naslyšenou.
3: Důchodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.
4: A co víc si můžeme přát?
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Vítám vás u dalšího listování 100 let starými novinami. Dnes se přesuneme do 4. zářijového pátku roku 1926. Tehdejší politická scéna v Praze zažívala horečné dny, které místní tisk bedlivě sledoval.
2: Ano, vládní kruhy žily vyjednáváním poslance Švehly s představiteli parlamentních klubů o nové vládní většině. Mluvilo se o těžkém podzimním programu, o rozpočtu, daňové reformě, ale i o zákonu o sčítání lidu. Lidé v regionu ale měli tehdy asi úplně jiné starosti.
1: Je to tak a týkalo se to podle tisku také jedné ze základních potravin a položek na talířích. Tehdejší sklizeň brambor byla totiž prý katastrofální. Čím to bylo?
2: Bohužel tisk varoval před vyloženou zásobovací krizí, protože v některých podhorských oblastech se neurodilo téměř nic, pokud šlo o brambory. Ministerstva tajně připravovala zavedení maximálních prodejních cen u brambor.
1: Naštěstí to nebylo jen negativní, naopak mezi tím byl i třeba čas na kulturu.
0: Stalo se před 100 lety.
1: Třeba v Raspenavě se chystal velký německý rodinný večer Svazu Němců, kde se předčítala díla Hermana Lence a zpívali zborově písně, aby lidé přišli také na jiné myšlenky. Kdo vlastně byl Herman Lenz?
2: Připomeňme, že Herman Lenz byl přezdíván básník Vřesovišť. Ve své době byl nesmírně populární, ale dneska je považován i za kontroverzního. Moderní pohled na něj se dá rozdělit do tří rovin. Moderní environmentální hnutí v něm vidí jednoho ze svých předchůdců, vlastně průkopníka ekologie a ochrany přírody. Na druhé straně je podrobován tvrdé kritice za své politické a rasové názory. A za třetí, historici se většinou shodují, že Lenz nebyl přímým ideologem nacionálního socialismu, protože jeho romány se staly bestsellery dávno předtím, než nacistická ideologie vůbec vznikla. Nicméně jeho texty nacisté později dokonale zneužili pro svoji propagandu. A jak je to s ním dneska?
1: Pro úplnost můžeme doplnit, že Lenz zemřel už v roce 1914. Dodnes tak vychází jeho tvorba. Nakladatelství stále vydávají jeho povídky o zvířatech, myslivecké příběhy nebo dokonce vánoční pohádky. Tyto knihy vycházejí v klasických reedicích pro milovníky přírody a právě v roce 1926 se předčítal také u nás.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec,

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci bude znovu kvůli opravě mostu uzavřený. Třetí ročník pochodu a cyklojízdy Geoparkem Ralsko na Českolipsku startuje zítra ráno. Na pražském okruhu u Zbraslaby byla vážná nehoda. Na místě jsou mrtví a tvoří se kolona. Dnes nás čeká oblačno až zataženo místy s přeháňkami, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 na průtahu Libercem bude dnes večer opět uzavřený kruhový objezd sousedské ulici. Silnice k nákupnímu centru Globus a do Ostašova ve směru od Pavlovic bude neprůjezdná. Omezení platí od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 hodin ráno. Ve stejný čas se komunikace zavře i v sobotu, z neděle na pondělí ale bude uzavírka s ohledem na státní svátek delší, jak uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut. Sportovní a přírodní nadšenci na Českolipsku mohou zítra vyrazit na turistický pochod a cyklojízdu Národním geoparkem Ralsko. Akce nabízí 5 různých pěších tras o délkách od 8 do 33 kilometrů. Pro cyklisty jsou připravené trasy, a to 28, 42 nebo 65 kilometrů. Koordinátorka akce Pavlína Kovářová zve především na geologické a i historické zajímavosti na trase.
5: Zaniklé obce Jablonyček, nebo tam máme speciální trasu na téma těžba uranu. Pro děti tam máme takové zábavnější úkoly na trase.
3: Turistický pochod startuje v 8 ráno v autokempu Hamr na jezeře. Na železniční trati mezi Novým Aborem a Českou Lípou bylo ve středu kamení, informovala o tom policejní mluvčí Ivana Baláková. Kriminalisté čin vyšetřují jako obecné ohrožení. Strojvedoucí stihl zabrzdit a nikomu se nic nestalo. Vlak ale část kamení přejel a na soupravě vznikla škoda za nejméně 100 000 korun. Strojvedoucí výjížděl z Nového Boru do České Lípy a na trati uviděl vyskládané kameny. Stihl zabrzdit, ve vlaku bylo 25 lidí. Policie žádá veřejnost, aby pokud někoho viděli v blízkosti tratě poblíž sídliště Sever v České Lípě ve středu mezi 16:30 a 17:30 v podvečer, ať zavolá linku 158. Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště brzy ráno narazil kamion do mikrobusu. Zemřeli dva lidé a 6 je zraněných. Podle Jana Rýdla z ředitelství silnic a dálnice na okruhu vytvořila kolona.
6: Na pražském okruhu u Zbraslavy ve směru na letiště dnes po 2 hodině ráno narazil kamion do odstaveného mikrobusu. Právě teď dokončujeme likvidaci následků vyproštění a odtah vraků. Na okruhu je kolona.
3: Provoz by se měl podle Rýdla pomalu obnovovat.
4: Počasí.
3: Čeká nás oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, a to zejména na horách a na severu libereckého kraje. Později večer ubývání oblačnosti a srážek taky. Teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů, vítr bude vát slabý severozápadní. Rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, aby jo na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Osm hodin a čtyři minuty k tomu, 25. září v kalendáři, a i v tomto čase vás tedy při pátečním dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec od mikrofonu nejen u poslechu, ale také u nového dne zdraví Martin Kolín. Blíží se nám volby, a to ať už komunální nebo také senátní, a můžeme doplnit, že ve třech okresních městech v Libereckém kraji se při následujících volbách budou měnit adresy některých volebních místností. Otázka tedy, která se nabízí, kteří voliči půjdou volit jinam. To je zároveň i věc, kterou budeme řešit ve vysílání už za okamžik, tedy v další části našeho ranního vysílání. Přejeme nejen příjemný poslech, také úspěšný pátek a hlavně poklidný vstup do prodlouženého víkendu.

0: Skupina Pet Shop Boys, 8 hodin 12 minut k tomu a vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje právě také pohledem na volby, o kterých jsme ostatně před okamžikem už mluvili. Po 4 letech nás opět čekají komunální volby, a to už za 2 týdny. Může se ale stát, že hodit lístek do urny půjdete na jiné místo než posledně. Jaké změny nastaly v okresních městech Libereckého kraje? To rozebereme společně s redaktorkou Anou Podhodnou, kterou tady v tomto momentě už zdravím ve studiu. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Můžeme asi začít postupně. V jakém městě nastalo změn nejvíce?
1: Toto prvenství připadá Jablonci nad Nisou, tam se snížil počet volebních okrsků z 49 na 31. Změnu na jaře schválilo ministerstvo vnitra. Systém z 90. let minulého století byl podle mluvčí města Jany Fričové neefektivní.
2: Důvodem tohoto snížení je především zefektivnění organizace voleb. Původních 49 okrsků znamenalo vysoké nároky na zajištění zapisovatelů, členů komisí, vybavení a jeho distribuci. Úřad měl také potíže s obsazováním komisí a zapisovatelských míst.
1: A vypadá to, že se radnici podařilo potíže vyřešit. Komise jsou letos naplněné delegáty stran a dobrovolníky. V záloze jsou i náhradníci. Vedení města redukovalo zejména volební místnosti ve stejných budovách, hlavně základních školách. Voliči ale nepůjdou na obchodní akademii na Horním náměstí, místo toho budou volit na magistrátu města. A zrušený je i okrsek umístěný v základní škole Liberecká 31. Lidé půjdou volit do základní školy Liberecká 26 od původního místa vzdálené asi 100 metrů.
0: Mluvili jsme o okresních městech, Jablonec, tedy tam už víme, jaké změny nastanou. Co Liberec? Nastaly tady tedy nějaké podobné změny?
1: Ne, v Liberci zůstává obvyklých 87 okrsků. Podle mluvčí města Jany Kodymové jsou to ale poslední volby v tomto rozvržení. Liberec totiž chystá s volebními okrsky změny. U některých okrsků ale lidé budou volit na jiné adrese. Konkrétně se přesouvá 5 místností. 2 z nich v rámci základní školy Kaplického do tělocviční školy. V Machníně se volební místnost stěhuje do základní školy v Heřmánkové ulici. V Pavlovicích z rehabilitačního centra do základní školy Jabloňová. A poslední změnou je návrat volební místnosti do budovy bývalého svazu Němců v regionech v Ruprechtické ulici.
0: A samozřejmě v Libereckém kraji ještě další 2 okresní města, tak jak to vypadá právě tam?
1: V Semilech zůstává vše při starém, 10 okrsků s volebními místnostmi na obvyklých adresách. A v České Lípě je okrsků 44 a oproti minulým volbám je jen jediná změna. Volební místnosti prvního a druhého okrsku se přesouvají zpět z budovy nové úřadovny do budovy radnice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé tak v pátek 9. října a sobotu 10. vyrazí s výjimkou několika míst volit na obvyklé adresy.
0: Tak právě komunální a senátní volby jsme měli možnost probrat také s redaktorkou Anou Podhodnou, která nám tedy přiblížila právě plánované změny. Děkujeme za to. Hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také v 8 hodin a téměř 19 minut můžeme nastínit, jaké počasí nás dnes v Libereckém kraji čeká. Ještě tedy můžeme doplnit i nejvyšší teploty, 13 až 16 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 6 až 9 stupni. Ráno a dopoledne ojediněle výskyt mlh a lokálně i zmenšená oblačnost, jinak bude oblačno až zataženo s lokálními přeháňkami nebo občasným deštěm, a to zejména na horách a na severu kraje. K tomu slabý západní až severozápadní vítr.
0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: ať už skupina či Nasky, čas nám opět trochu poskočil, 8 hodin a 23 minut a připomenout můžeme i kompletně dnešní datum, tedy 25. září, ale roku 2026. Čeká nás totiž cesta zpátky v čase a to o 5 let, abychom si připomněli událost Jablonecka, kterou právě 5 let zpátky řešilo takřka celé město. 25. září roku 2021 totiž proběhl odstřel 162 metrů vysokého komínu v Jabloneckém Brandlu. Byť šlo o historické místo, přeci jen historie sahala až do roku 1891, jenže bývalá teplárna už tehdy neměla využití. Situaci tehdy sledovali také kolegové, a to Miroslav Holubec a společně s ním i redaktor Jiří Jelínek. Tak jak o tom tehdy informovali ve vysílání Českého rozhlasu?
1: Přes 160 metrů vysoký komín zrušené teplárny na Brandlu v údolí Lužické Nisy se za pomocí desítek kilogramů trhaviny proměnil v hromadu suti. Demolici na místě sledoval i reportér Českého rozhlasu Liberec Jiří Jelínek, který je teď s námi ve studiu. Dobré odpoledne. Takže já se přiznám, že mě ten dopolední výbuch, dá se říct, téměř skoro vzbudil, ačkoliv bydlím až téměř v centru Jablonce. Dokonce jsem měl pocit, že se mi trošku hnula záclona. Nevím, jestli to bylo tou tlakovou vlnou, možná mě jenom narazila do záclony moucha. Těžko říct, jestli byla ta tlaková vlna tak silná. Nicméně ty jsi byl, Jiří, na místě. Jak to tam vypadalo?
2: No, vypadalo to tam poměrně dobře, ta tlaková vlna asi nebyla tak velká. No a na konci to vypadalo jako 160 metrů dlouhá hromada rozlámaného betonu, ze které trčí pokroucené armatury. Od výbuchu náloží zhruba 10 minut po 9. hodině to celé trvalo asi 7 vteřin. Komín se skácel podobně jako podříznutý strom na opuštěné sousední haly, které měly utlumit dopad. A to se povedlo. Rána byla pěkně tichá, následovaná jen oblakem zvířeného prachu, který teď v tenké vrstvě pokrývá okolí dopadu.
1: Objevily se v průběhu demolice nějaké komplikace?
2: Absolutně žádné. Demolici mohl pokazit silný vítr, to by se musela celá odložit, ale nakonec Jablonci vládlo prakticky bezvětří. Vedoucí trhacích prací Vladimír Pravda se podle svých slov obával také zlomení komína během pádu nebo odletu plechového vrchlíku. Ani jedna z obav se ale nenaplnila a všechno doslova dopadlo výborně.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidi si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad Kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad Kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby je odkoupilo zpět. Krkonošský Harachov schválil zásadní změny územního plánu kvůli výstavbě pětihvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje za změnu územního plánu mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. V Libereckém kraji pokračuje festival Lípa muzika zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do kostela mistra Jana Husa v České Lípě, zítra můžou navštívit koncert v zahradě.

0: Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Lučanech nad Nisou blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení skončí na konci září, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Teď už tedy 2 minuty po 8:30, za námi další zprávy Lenky Markové během pátečního dobrého rána s datem 25. září. Co nabídneme v závěru dnešního ranního vysílání, už za okamžik to bude tradiční věc, bude to krimi příběh, ve kterém se společně s Miroslavem Holubcem dnes budeme věnovat železničnímu přejezdu, konkrétnímu tedy v Jablonci nad Nisou, a to v Revoluční ulici. Z jakého důvodu, to jsem za okamžik ostatně ve vysílání dozvíte. Čekají nás ale také další písně, hned po zprávách, je to Anaka a s ní Nelítám nízko. Dobré ráno.

0: také v 8:40 možnost připomenout další nestárnoucí písničku ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. To byl Tomáš Linka a s ním Paní má se má. Pokračujeme také, myslím si, v tomto momentě tradičním pozastavením v našem vysílání, jak jsme o tom před okamžikem také mluvili a jak jsme to avizovali. Čeká nás cesta do Jablonce. Ostatně tam se postupně vybavují železniční přejezdy v centru města Závorami. Poslední ještě nezajištěný přejezd je momentálně v Revoluční ulici, kde kvůli uzavírkám poslední dobou výrazně vzrostl provoz. Miroslav Holubec přichází v dnešním krimi příběhu s důrazným varováním.
1: Krimi příběhy.
2: Není to tak dlouho, co jsem v jednom z našich krimi příběhů kolegiálně varoval řidiče před policejními kontrolami na jednom nechráněném přejezdu v Desné. Je tam umístěná stopka a ne každý řidič před přejezdem opravdu zastaví. No a už je to tu zas. Další varování. V jiném dílu našich krimi příběhů jsme si povídali o nebezpečném přejezdu v Revoluční ulici přímo v centru Jablonce. Přestože je chráněn světelným i zvukovým výstražným systémem, od jara tam došlo už ke dvěma střetům vlaku s automobily, jejichž řidiči přehlédli nebo nerespektovali výstrahu. Město už požádalo dráhy o instalaci závor. Vypadá to, že správa železnic sebou hodí a už po roce 2030 tam závory budou, tedy nejdříve za 4 roky. Trochu se bojím, že podmínkou rychlejšího jednání je něco závažnějšího než jen těžká zranění, která se uvedené nehody vyžádaly. Je pravda, že jablonečtí a městem projíždějící řidiči na tom ze všech sil pracují. Policie umístila k přejezdu kameru a od května až do půlky září 31 řidičů vjelo na přejezd při varovném signálu a blikající červené. Takže, kolegové řidiči, když už vám nezáleží na vašem zdraví a životě a životech vašich spolucestujících, mohlo by vám být líto alespoň těch 5 000 za pokutu, případně až 25 000 ve správním řízení. A mimochodem, i když vás při přejíždění přejezdu na červenou nabere vlak a pak strávíte půl roku v nemocnici, nevyhnete se obvinění z přečinu obecného ohrožení z nedbalosti. Takže v Revoluční ulici pozor na červenou, na vlak a na kameru.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ještě ráno a dopoledne ojediněle výskyt mlh a lokálně i zmenšená oblačnost, jinak ale přes den očekáváme oblačno až zataženo s lokálními přehánkami nebo občasným deštěm. Pozdě večera začne oblačnosti od západu postupně ubývat a to již beze srážek. Teploty dnes 13 až 16, na horách dnes naměříme mezi 6 až 9 stupni Celsia a k tomu slabý západní až severozápadní vítr.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

10 minut před 9 hodinou to nám dozněla píseň Prý se tomu říká láska a Lenka Filipová. 10 minut nás tedy dělí od 9 hodiny, znamená to i od začátku dopoledne pod Ještědem. Můžeme ale doplnit, že vás dnešním vysíláním nejen dopoledne, ale pak také odpoledne bude provázet kolega Filip Majsl. Samozřejmě je na co se těšit, ne na něj, ale i na témata, která jsme pro vás nachystali. Například hned po 9 to bude cesta do Ralska. Z jakého důvodu, to se ve vysílání dozvíte. Čeká nás víkend, teď tedy také víkend prodloužený o státní svátek 28. září, tedy o den české státnosti, tak rozhodně popřeji úspěšně zvládnutý pátek, pokud možno poklidný prodloužený víkend. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se loučí Martin Kolín.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad kinem Varšava. V České Lípě budou ode dneška kvůli běžeckému závodu dopravní uzavírky. Advokáti si určili pravidla pro používání umělé inteligence při práci. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpátky.
3: Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Řidiči v České Lípě musí dnes a zítra počítat s uzavírkami. Důvodem je běžecký závod City Cross Run and Walk. Částečně uzavřené budou ulice Sokolská a Boženy Němcové. Úplné uzavírky pak můžete čekat na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v ulicích Moskevská, Panská a Mikulášská. Omezení budou trvat od dnešních 14 hodin do zítřejší, tedy sobotní půlnoci. Technická univerzita v Liberci se zapojila do dnešní celorepublikové noci vědy. Veřejnost bude moct navštívit desítky míst v Liberci a dozvědět se novinky o výzkumu. Otevřené budou také laboratoře, ateliéry a univerzitní knihovna. Program potrvá od 17 do 22 hodin. Pokračuje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
4: Budete si moct vyzkoušet robota ovládaného umělou inteligencí, vyzkoušet si oblečení se senzory, které komunikuje s lidským tělem a sleduje únavu řidiče nebo řidičky. Dozvíte se také u nás, jak si bakterie přidávají chemické signály nebo genetické návody k přežití.
2: Program k noci vědy bude také například v IQLandii, na gymnáziu v České Lípě a na Liberecké průmyslovce. Advokáti si nastavili nová pravidla využívání umělé inteligence pro svou práci. Používání AI do ní totiž zasahuje stále víc a mění ji. Podle České advokátní komory například musí výsledky zpracované AI vždy sami zkontrolovat a musí taky dostatečně chránit osobní údaje. Právě na ně ale často zapomínají i samotní klienti, uvedla členka představenstva České advokátní komory Barbora Vlachová.
0: Sport.
2: Hokejisti Liberce prohráli 3 ze 4 zápasů nového ročníku Tip Sport Extraligy. Ve čtvrtém kole podlehli domácímu Hradci Králové 2-5. Severočeši tak zatím v sezóně získali jen 4 ze 12 možných bodů. Podle útočníka Jakuba Rychlovského musí bílí tygři zlepšit hlavně hru v početní převaze.
5: Jeden z detailů určitě je ta přesilovka, která prostě ty zápasy může překlápit na naší stranu. Kdybychom mi dali třeba ten gol na 2-1, potom bychom dali 2 z přesilovky, dali jsme 2-1, mohl ten zápas vyvíjet jinak, takže myslím si, že ty přesilovky a prostě to, kdo ten tým bude víc pracovat v tom zápase, tak si myslím, že ty zápasy si bude naklánět na svoji stranu.
2: V nedělním 5. kole Tip Sport Extraligy přivítají liberečtí hokejisté dosud neporažený Třinec.
0: Počasí.
2: Oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Později k večeru bude oblačnost ubývat a srážky budou ustávat. Teploty 13 až 16 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr bude vát slabý od severozápadu, bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveří na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ahoj Lenko a samozřejmě krásné dopoledne vám všem, kteří posloucháte Český rozhlas Liberec. Máme 9:04 a od mikrofonu vás zdraví Filip Majsla. Co vás čeká v této hodině? Nejprve se podíváme do Ralska na Českolipsku, kde bude obchod s non-stop provozem. Jak bude fungovat, kdo ho zřizuje a kolik to stálo, to se dozvíte už za pár minut od naší kolegyně Anny Jindrové. No a pak se navnadíme na nedělní vysílání, to vás čeká další vydání Pochoutkového roku, speciální edice Pochoutkového roku a tentokrát budeme připravovat něco dobrého, sladkého, konkrétně chodské koláče. Péct bude Naďa Konvalinková a asistovat a chodit okolo jako mlsný kocour Patrik Rozehnal. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 9 hodin 12 minut, to dnešní dopoledne vám v Českém rozhlase Liberec zpříjemnila Marie Rotrová. A teď se vydáme na Česko-Lipsko. Obyvatelé Ralska v tomto regionu se můžou těšit na nový obchod, pozor, s nepřetržitým provozem. Fungovat bude od začátku října a podrobnosti nám teď řekne naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré dopoledne.
1: Pěkné dopoledne. Nový obchod s 24-hodinovým provozem bude v Kuřívodech v Ralsku, kde žije skoro 600 obyvatel. Podle vedení města budou moct prodejnu využívat nejen obyvatelé Kuřívod, ale i zaměstnanci podniků z okolí a řidiči kamionů, kteří nedaleko parkují.
0: Nepřetržitý provoz asi znamená, že to bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale jak konkrétně takový nepřetržitý prodej funguje?
1: V případě prodejny v Ralsku se jedná o hybridní provoz. To znamená, že přes den bude v obchodě obsluha, zatímco mimo klasickou otevírací dobu bude obchod samoobslužný. Zákazníci se dovnitř dostanou pouze s mobilní aplikací do kapsy od ČSOB banky a po ověření totožnosti přes bankovní identitu. Platit můžou pouze bezkontaktně u samoobslužných pokladen.
0: A kdo tu novou prodejnu zřídil?
1: Provoz zajistí družstevní síť Coop, která takových prodejen otevřela už 130 po celém Česku. Obchod ale patří městu, které do výstavby a vybavení prodejny investovalo okolo 8 milionů korun.
0: Třeba na kozí farmě v Pěnčíně funguje bezobslužný provoz už skoro 3 roky. Je takových prodejen po Libereckém kraji víc?
1: V krajích aktuálně moc není, ale jeden obchod s nepřetržitým provozem je od letošního července přímo v budově krajského úřadu. Nabízí produkty od místních výrobců a umělců. Slouží jako vzorová prodejna, která ukazuje, jak se dají služby na malých obcích zachovat pomocí moderních technologií.
0: A jak jsou na tom obchody s bezpečností?
1: Podle webových stránek družstevní sítě Coop jsou prodejny střežené komplexním kamerovým systémem, který nepřetržitě monitoruje celý prostor. Systém využívá i umělou inteligenci, která sleduje dění v obchodě a je schopná rozpoznat podezřelé chování. Navíc vstup pomocí bankovní identity zajišťuje, že každý zákazník je jasně identifikovatelný.
0: Informace o nepřetržité prodejně v Ralsku zjišťovala naše redaktorka Adéla Jindrová. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Česko-Lipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Ano, Helena Vondráčková má svou partu přátel, scházejí se asi v Říčce, vy máte Český rozhlas Liberec a my vám v našem vysílání nabízíme už 10. rokem pochoutkový rok. Ten letošní ročník je tedy jubilejní a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme ten nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péct velké chodské koláče od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku, recept roku 2025 z druhého místa podle poroty. Herečka Naďa Konvalinková. Na návštěvu u ní se těšil i Patrik Rozehnal.
1: A je to tady.
2: Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
2: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves.
3: Prý, abychom se pročistili, tak nás hned za dveřmi pozvala na čaj. Ale abychom pak zase neběhali na záchod.
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit. Všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
3: Takže si to shrňme. Naďa Konvalinková bude dělat velké chodské koláče. Trochu si to zjednodušíme, aby i vy jste se nebáli takového receptu, takže zvolíme jenom dvoje náplně, ale i tak to bude práce. Hlavně s tím zdobením. Jak bude Naďa zdobit? Merhovat?
1: Jsi mě úplně zamotal hlavu, teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit, možná vlnovky.
3: S radostí jsme do práce zapojili i toho robota.
1: A my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
3: Vypadá to, že se Naďa v podstatě vůbec nezadýchala.
1: Budete se divit, ale jo.
3: Co myslíte, povedli se?
1: Mňam, mňam, mňam.
4: Já se nechci mluvit ani.
1: Mlčme.
0: No, kdo ví, možná taky chvíli o ně mít, až si tyhle chodské koláče upečete. Tak to zkuste v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok s Naďou Konvalinkovou, ale její recept najdete už teď, třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Ten původní recept od Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tak, tak, všichni jsou už v Mexiku. Tortilla, tequila, to má něco do sebe, ale teď speciálně určitě platí, že všude dobře a v Kořenově nejlíp. Už zítra totiž ožije Kořenov vůní bramborových specialit, historickou železnicí a podzimní atmosférou Jizerských hor. Program tam je jak pro malé, tak i pro velké návštěvníky. Ti se mohou těšit na bramborové knedlíky s uzeným masem a se zelím, bramborové sejkory a další speciality. A součástí bude i salátový prodej a hudební vystoupení skupiny Šlapeto. A samozřejmě také jízdy s ozubnicovou lokomotivou. Během návštěvy budete moci zavítat do muzea ozubnicové dráhy, prohlédnout si výtopnu Kořenov anebo navštívit dům železnici, tedy důlní železnici. No a začátek celé téhle parády je v 9 hodin. Hezky si to užijte a dobře se bavte.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Pátečním dopolední vám stále dělá společnost Český rozhlas Liberec. Už máme minutu po 10:15. Máme 25. září a já jsem dlouho přemýšlel, co mi toto datum říká. A pak jsem si vzpomněl, dnes je to vlastně přesně 5 let, kdy zbourali ten velký 161 metrů vysoký komín v bývalé teplárně v Jablonci nad Nisou. To je tedy takové regionální jubileum. No a co se další zajímavostí týče, vztahující se k dnešnímu datu, to už řekne Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. První podzimní pátek, 25. září. Vše nejlepší všem nositelkám ryze zlatého jména Zlata. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dva hokejové týmy originální šestky, která hrála až do rozšíření kanadsko-americkou NHL, byly založeny přesně před 100 lety v roce 1926. V Detroitu vznikly Cougars, později Red Wings a v Chicagu Blackhawks. Tehdy 14-letý student Larry Mullen Jr. přesně před půl stoletím v roce 1976 vyvěsil na školní nástěnku střední školy v Dublinu inzerát, že hledá spoluhráče do skupiny. Pár lidí se přihlásilo, celkem 6, a začali zkoušet u nich doma v kuchyni. Někteří odpadli, ale 4 zbylí si později dali jméno U2. Užitkový vůz pick-up na platformě Favorita začala vyrábět Škoda před 35 lety v roce 1991. Nový archivní areál v Praze 4 Chodovci byl slavnostně otevřen před 25 lety v roce 2001. Ten se stal sídlem Národního archivu. Největší teleskop na světě, který slouží k výzkumu vesmíru, spustila Čína v provincii Guizhou na jihozápadě země před 10 lety. Přezdívá se mu Boží oko a je to pořádná bulva. Talířová anténa má průměr 0,5 kilometru. To je plocha 4 Václaváků. Legendární skladatel, muzikant a dirigent Jaroslav Ježek se narodil v Praze před 120 lety v roce 1906. 80 by dnes oslavil herec, který propůjčil svůj hlas Pavlovi Trávníčkovi v pohádce Století.
3: Jsem si právě teď vybral nevěstu a nevím, kdo to je.
2: 3 oříšky pro Popelku. Petr Svojtka. Trávníček měl tehdy dost silný brněnský přízvuk a Hantec v Popelce.
4: Máme špicový hajfy na sicrách.
2: 75. narozeniny slaví pěvec Petr Dvorský. 75 má dneska i Luke Skywalker z Hvězdných válek, herec Mark Hamill. A já přeju krásný pátek.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Ano, život je jízda a my jsme tu první dopolední hodinu dnešního dne projeli jako horký nůž máslem. Už máme 9 hodin 53 minut. Za malou chvíli pro vás bude mít Lenka Marková pochopitelně zprávy, a to přesně za 7 minut úderem 10. A v příští hodině se kromě jiného podíváme do školních jídelen. Ale nebojte, koprovkou vás krmit nebudeme. Hezký poslech.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, zprávy.
0: Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci bude znovu kvůli opravě mostu zavřený. Město Frýdlant už podruhé neuspělo s hledáním investora pro výstavbu rodinných a bytových domů. V Ralsku na Českolipsku by mohlo vzniknout datové centrum pro rozvoj umělé inteligence. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami. Teploty v Libereckém kraji 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Kvůli opravě mostu na silnici 1/35 na průtahu Libercem bude dnes večer opět uzavřený kruhový objezd sousedské ulici. Silnice k nákupnímu centru Globus a do Ostašova ve směru od Pavlovic bude neprůjezdná. Omezení platí od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 hodin ráno. Ve stejný čas se komunikace uzavře i v sobotu z neděle na pondělí, ale uzavírka s ohledem na státní svátek bude delší, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmer.
2: Vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody v tento svátek na svatého Václava, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne, plné jakoby omezení dole těch okružek, pak už by nic významného následovat nemělo.
0: Už po druhé zrušila radnice ve Frýdlantu na Liberecku soutěž na developera, který by postavil novou obytnou čtvrť v lokalitě Novoměstská. Na ploše 5,5 hektaru plánuje město 80 rodinných domů, dvojdomů a také řadových domů. Do soutěže se teď přihlásil jeden investor. Podle starosty Dana Ramzra z ODS ale nesplnil všechny formální záležitosti výběrového řízení. V předchozím prvním kole se přihlásily 3 firmy. Ani tehdy ale žádná z nich nedostala podmínkám soutěže. Soukromá společnost Ralsko AI Campus chce v Ralsku na Českolipsku postavit obří datové centrum pro umělou inteligenci. AI továrnu chce umístit do průmyslové zóny v Kuřívodech, kde by zabrala 6,5 hektaru. K záměru má ale připomínky Liberecký kraj. Požaduje, aby plán datového centra byl posouzen podle zákona o vlivu na životní prostředí. Problémem Centra pro rozvoj umělé inteligence je náročný provoz.
3: Sály s počítači spotřebují obrovské množství energie a produkují horko, proto jsou nutné speciální chladící systémy a silné připojení k elektrické síti. V případě Ralska by mělo jít o spotřebu 86 MW. To odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Podle náměstka hejtmana Jiřího Klápše z TOP 09 je proto nutné záměr prověřit z hlediska spotřeby vody, hluku a nakládání s odpadním teplem. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
0: Obchody na 200 metrů čtverečních zůstanou v pondělí uzavřené. Prodej na Den české státnosti zakazuje zákon. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy si na omezení otvírací doby zákazníci nezvykli, a to ani po 10 letech. Platí navíc řada výjimek. Podle Prouzy obchodníci s potravinami přijdou kvůli zákazu o jednotky procent tržby. Sport. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu nastoupí krátce po 11. hodině našeho času k utkání se Španělskem. V českém týmu v Shenzhenu jsou Linda Nosková, Karolina Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek a světová jednička v deblu Kateřina Siňaková. Počasí. Oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm. Takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Večer bude oblačnost ubývat a srážky taky, teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů. Vítr bude vát slabý od severozápadu, bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Omezení potrvá nejméně do října. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jak jste to od Lenky Markové slyšeli sami, dnes nás z pohledu počasí nečeká nijak zvlášť krásný den, takže možná uvítáte, že podstatnou část následující hodiny strávíme v kuchyni. Nejprve se podíváme do školní kuchyně, to jsou vzpomínky třeba taková mléková polévka nebo koprová omáčka nebo nezaměnitelné aroma drožďové pomazánky. Ovšem časy se mění, méně soli, žádné slazené nápoje, víc ryb nebo bezmasých jídel. To jsou pravidla, která od příštího školního roku budou zřejmě muset dodržovat kuchařky. Jak se s tím popasují, o tom už za malou chvíli. A v závěru hodiny vám Vladimíra Nakoubějová nabídne recept na buchtičky dukátové s krémem a někde mezi tím bude také seriál týdne na téma Cimrmaniaci. Desítky ochotnických souborů u nás adaptují hry divadla Járy Cimrmana. Jeden takový soubor je ve Velkém Meziříčí, který navštívil náš reportér, a my vás do Velkého Meziříčí zavedeme krátce po čtvrt. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Krásné dopoledne s Českým rozhlasem Liberec. Je 10 minut po 10, na oběd je asi ještě trochu brzo, ovšem kdo posnídal snídani po vzoru francouzských legionářů, tedy kávu a cigaretu, ten už možná přemýšlí o tom, co by si dal k obědu a co by to tak bylo. Pečené koleno nebo lehký zeleninový salátek bez masa. Co z toho byste si dali? No hlavně, abyste vybrali svým dětem, že? Vařit jim zdravá jídla nebo alespoň ve zdravější podobě a aby si na nich strávníci pořád pochutnali, to budou muset dodržovat školní jídelny. Na nastudování a zavedení nového spotřebního koše mají poslední rok. Naše reportérka se proto v tomto týdnu vydala do školní jídelny.
1: Dneska budeme mít k obědu polévku zeleninovou s kuskusem. Na jedničce budeme mít bramborový knedlíček, vepřové masíčko, zelí dušené a na dvojce máme špagety s bazálkovým pestem.
2: Tam už je vaše kolegyně míchají, promíchají.
1: Ano, promíchají bazálkové pesto.
3: Do kuchyně nahlížím s vedoucí jídelny základní školy Lupáčova v Praze Miloslavou Holou.
1: A ještě máme teda salátový bar.
4: Tam teda ještě nic není připravené.
5: Máme kladivej, takže máme rajčatový salát a je tam vlastně záliv s bazalkou.
3: Zdravěji se tu rozhodli vařit už před lety, bez ohledu na novou vyhlášku. Přesto je v tomto roce čekají novinky.
1: Podle nové vyhlášky, když máme výběr ze dvou jídel, tak vždycky to jedno má být bez masa. Takže my se teď budeme vlastně tento školní rok snažit zařazovat i bez masa jídla, takže nové receptury, aby jsme teda tu vyhlášku pak splňovali. No.
3: Jestli ale nová jídla bez masa děti nakonec přilákají a nepřibyde naopak zbytků, je podle Miloslavy Holé otázka. Kruce s novým jídelníčkem nebo spotřebním košem má kuchyně i metodičku, stejně jako ostatní školy z Prahy 3. Na poradách se scházejí jednou měsíčně. Metodické týmy by ale měly fungovat v každém kraji a jsou od toho, aby se jídelny měly na koho obrátit.
6: Čím dříve začnou s jakoukoliv jako změnou, s jakoukoliv přípravou na ten přechod, tím líp se jim v tom bude pracovat, protože ten přechod bude jako pozvolný, postupný, budou mít prostor třeba udělat nějakou chybu, kterou zjistí a dokáží s ní pracovat a napravit ji nějak.
3: Říká Alexandra Košťálová ze Státního zdravotního ústavu, který se na nových pravidlech takzvaných spotřebních košů podílel. Kolik školních jídelen už je dodržují, se neeviduje, že to ale zkouší, prý ukazují přibývající dotazy a někdy i nedorozumění, která je potřeba osvětlit.
6: Teď jsem dostala dotaz, čím mají sladit buchtičky s krémem, když je zakázaný cukr, ale on té vyhlášce vůbec není zakázaný. Jo, dokonce je tam jako pro něho velký prostor, takže jestli použijou na sladký pokrm med nebo na sladký pokrm cukr nebo přidají někde marmeládu, tak to je opravdu čistě na té volbě té školní jídelny.
3: Starým spotřebním košem se budou moct školní jídelny řídit ještě v tomto školním roce. Pokud se nic nezmění, ten nový by měli dodržovat od 1. září 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec návštěva ze Slovenska, skupina PH. Ovšem my se vracíme do toho našeho krásného libereckého kraje. Nicméně cestou si uděláme takovou malou odbočku. Zhruba 50 kilometrů za Brnem je Velké Mezříčí a tam na Fajtův kopec už léta jezdí lidé lyžovat, ale nově tam vyrážejí i za Járou Cimrmanem. Místní správce rozhledny Jiří Pálka tam v posledních letech společně se svým odborně neodborným týmem objevil řadu Cimrmanových vynálezů. Mistrovi lyžosáňky, kalibrační desku, srdce pro Davida nebo zeď vzdechu. A my jsme se za tímto Cimrmaniakem vypravili v seriálu Týdne.
1: Tamhle je zeď vzdechu, tam máme dvokno a pak skočíme pod rozhlednou, tam je ten zbytek od toho Cimrmana.
2: Tak tohle bude určitě ta zeď vzdechu, ke které přicházíme s Jiřím Pálkou, správce rozhledny a areálu Fajtův kopec nad Velkým Mezeříčím.
1: Taková maličká stavbička, asi 30 metrů dlouhá, 6 metrů vysoká. Podle nás to je Cimrmanova zeď vzdechu z toho důvodu, že on se inspiroval v Jeruzalémě, když tam mají zeď nářku, tak aby mohli lidi v republice vzdechat a nemuseli vzdechat na jednom místě. Takže tady ta drobná stavba má zezadu na každém kamenu, což nemůžete vidět, protože to je zasypaný hlinou, svý identický číslo, takže ta zeď se dá rozebrat a na jiném místě přesně identicky složit.
2: Každé to dílo, které tady vidíme, je odsouhlaseno otci zakladateli, takže tady vidíme podpis doktora Zdeňka Svěráka a profesora Miloně Čepelky. Fajtův kopec je známé lyžařské středisko na Vysočině, tady jsou vidět už kotvy, vlek už je skoro připraven na zimu a my stoupáme přímo k rozhledně, která je postavená ve tvaru šroubovice DNA.
1: Musím proklíče ještě. Tak, teďka jenom běžte dále, já jsem vám to otevřel. Hnedka se pýtám za váma. Cimrmanovi díla vlastně se nacházejí v prvním patře rozhledny.
2: Cimrmanovo srdce pro Davida.
1: My jsme objevili nádherný srdce vyřezávaný z dřeva. K tomu byly jakoby kovaný šípy. A proto jsme přemýšleli, co? A vlastně jsme zjistili, že Cimrman navštívil italskou Florencii, uviděl sochu Davida a zjistil drobnou její nedokonalost a napsal vlastně italským kolegům, že rád dodělal dílo svého předchůdce Da Vinciho a že mu vytvořil srdce takzvaným srdečným obchvatem. Ten obchvat spočívá v tom, že jsou tři šípy a neprochází tím srdcem prostředkem, ale obepínají se. On to nazval, že to je vlastně Cimrmanův srdeční obchvat, jen potom jsme zjistili, že Angličani mu to vyfoukli a udělali z toho bypass. Nazdar Lukáši, a tady je náš první kolega, magistr Dočkal přírodní vědy.
3: Ty jsi rejža, ty jsi mi řekl, že s tím mám fláknout.
4: Karel tady není.
2: Manželka Jiřího Pálky rozdává scénáře.
1: Píšu to já skromně, já tady našemu odbornému týmu donesu ten koncept. Ale kluci ještě, já jsem dovezl ten kufr na tu přednášku, jak jsme říkali, že uděláme to, aby ty lidi navazovali, aby měli souvislost s tou minulou přednáškou, tak mám ten kufr a kalibrační desku a to bychom u ty přednášky vystavili. A tak asi začneme, ne kluci? Nebo já...
3: Jo, klidně.
1: Tak na značky. Dobrý večer, dovolím si vám představit náš odborný tým. Profesor Petr Zezula, magistr Lukáš Dočkal přírodní vědy, profesor Karel Šikula, přední lingvista.
2: No a teď už v technické místnosti chaty vedle rozhledny následuje zkouška odborných přednášek a jednotliví doktoři, profesoři a inženýři představují například Cimrmanovu inovaci šroubu Imbus anebo speciální Kolumbovo vejce a na závěr zpívají píseň Musíš za svým Tomem stát. Podle velkomezeříčských badatelů byla skladba tajnou šifrou Járy Cimrmana určenou T.G. Masarykovi.
5: Musíš za svým Tomem stát.
2: Z Velkého Mezeříčí Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: Tak doufám, že jste si seriál Týdne, který pátrá po lidech, kteří stále jdou ve stopách našeho krajana, jizersko-horského rodáka Járy Cimrmana, užili. No a příští týden budeme přímo v Liberci a seriál Týdne vás zavede na liberecké výstavní trhy.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec manželé Olga Blechová a Valdemar Matuška, ale je to krásná shoda okolností. Zrovna před pár minutami jsem anoncoval seriál příštího týdne, který bude o libereckých výstavních trzích a právě na těchto trzích se Valdemar Matuška s Olgou Blechovou seznámil. Ale to jen na okraj, teď je před námi spotřebitelský servis Dnes o reklamaci. S tím mám docela aktuální zkušenost. Asi před měsícem jsem reklamoval nějakou elektroniku, 3 týdny se nic nedělo. A pak mi týden, den co den, chodilo upozornění, že moje zboží je na cestě na prodejnu, až jsem pojal podezření, že ho vezou Pony Expressem. Teď už ale budeme probírat reklamaci z jiného úhlu pohledu, z pohledu obchodníka. Co všechno je součástí takové reklamace, to prozradí Josef Černý.
1: Dnešní dotaz je od prodejce a zní takto. Zákazník nám přinesl k reklamaci cestovní kufr, prý má vadné ucho. Jenomže on to ucho nepřinesl, prý ho ztratil a snažil se nám namluvit, že ho ztratil právě proto, že bylo vadné. Musíme reklamaci uznat? Pane posluchači, kupující musí dodat k reklamaci výrobek kompletní, nemůže reklamovat ucho kufru, které nepřinesl. S tímto odůvodněním tedy reklamaci klidně zamítněte.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Páteční dopolední čas trávíte ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. My jsme v úvodu hodiny mluvili o školních jídelnách. Já věřím tomu, že občas si každý na tu školní jídelnu vzpomene. V té souvislosti mu určitě dojde, že to přirovnání, že se něco táhne, jak ta semnice do školní jídelny, má své opodstatnění. Občas jsou ty vzpomínky na školní jídelnu docela příjemné. V receptech našich babiček občas připomínáme ty školní kuchyně našeho mládí a přidáváme recept, jak které tehdy nedobré jídlo může chutnat, když se udělá dobře. A Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření tentokrát vybrali buchtičky dukátové s krémem.
1: V našem vyprávění o dobrotách, které se v české kuchyni připravovaly před 100 i více lety, si dnes povíme, odkud na náš stůl doputovaly dukátové buchtičky. Dukátové buchtičky, nebo také buchtičky s krémem, nebo s vanilkovým šodo, patří mnoha rodinách k oblíbeným dezertům, tedy hlavně dětí. Možná nás už nepřekvapí, že ani tato sladkost nemá české kořeny.
2: Historie dukátových buchtiček je spojená s kulturou střední Evropy, kde se podobné sladkosti připravovaly v kuchyních bohatých měšťanů. Podobně jako řada dalších sladkých dobrot k nám doputovali z Vídně a nejen císařskému dvoru, naklonění měšťané si je u nás oblíbili. Oblíbený sladký moučník znali i hospodyně v Bavorsku, ve Francii a v Itálii.
1: Název dukátové údajně vznikl od vzhledu dezertu. Jemné těsto polité sladkou smetanovou omáčkou s vanilkou lidem prý připomínalo lesk mincí zlatého dukátu. Dukátové buchtičky se na českých talířích objevily v první polovině 19. století. O tom, že se podávali jako teplý moučník, se dočteme v dobové literatuře i ve starých kuchařských knihách. Uvádí je i Retigová, Dobrovolná, Rosická a řada dalších autorek. Polévali se vinným šodo, tedy pěnou z vajec a vína. V sociálně slabších rodinách, pro které bylo víno drahé, se polévali omáčkou z mléka a vajec. Ještě levnější variantou pak byla omáčka z mléka a bramborového škrobu. Tu si jistě pamatujeme ze školních jídelen. Možná proto jsme na ně tak někteří zanevřeli.
2: Pokud ale zkusíte připravit buchtičky podle prvorepublikového receptu z roku 1918, třeba názor změníte. Buchtičky dukátové s krémem.
1: Ze 3 deka droždí udělej kvásek a dej kynoutik. Utři 12 deka másla se 2 žloutky a plnou žící cukru. Přidej 2 vejce, trochu citronové kůry, soli, drobet rozinek, 70 deka mouky a skynutý kvásek. Zadělej těsto mlékem jako na buchty, dobře vypracuj a dej kynouti. Skynuté těsto na vále rozválej a vypíchej formičkou malé 4hrané buchtičky. Pekáč vymaš máslem, klaď do něho buchtičky a pomaš je máslem. Ulož na ně ještě 1 nebo 2 vrstvy malých 4hránků, nech je ještě kynouti a upeč. Ještě vlahé posyp cukrem a polévej vanilkovým krémem. Ten připravuj tak, že 0,5 litru smetany, 6 žloutků, proutek vanilky a 10 deka cukru šlehej na plotně, až smetánka zhoustne.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Liberec, Baláš, Stříhavka, Pavlíček, neboli BSP a Země vzdálená. Naproti tomu 11. hodina už je velmi blízko, bude tady za 6 minut. Za 6 minut se dostaví také Lenka Marková s čerstvými zprávami a pak přivítáme našeho dopoledního hosta. A vzhledem k tomu, že podzim nabírá na obrátkách a topná sezóna v podstatě začíná, je celkem příhodné, že v našem vysílání přivítáme kominíka pana Marka Haura. Tak se těšte.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026, největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo, buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vyskládání kamenů na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad Knem Varšava. O vyslovení nedůvěry vládě chtějí hlasovat všichni opoziční poslanci. Dnes nás čeká oblačno až zataženo, místy s přeháňkami, teploty 13 až 16 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
5: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
3: Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad Kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad Kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět. Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Technická univerzita v Liberci se zapojila do dnešní celorepublikové noci vědy. Veřejnost bude moct navštívit desítky míst v Liberci a dozvědět se novinky o výzkumu. Otevřené budou také laboratoře, ateliéry a univerzitní knihovna. Program potrvá od 17 do 22 hodin. Program k noci vědy bude také například v IQ-landii, na gymnáziu v České Lípě a na Liberecké průmyslovce. Opozice má podpisy všech svých poslanců proto, aby sněmovna hlasovala o vyslovení nedůvěry vládě. Oznámili to předsedové opozičních stran. Důvodem pro svolání schůze je podle nich mimo jiné výše schodku státního rozpočtu na příští rok. Podle šéfa Starostů Víta Rakušana vláda selhala taky v oblasti bezpečnosti.
6: Nežijeme v bezpečné době a je potřeba na to myslet a hlavně je potřeba se na to také připravovat. Naše vláda mlčí. Nekomunikuje, zrušila strategickou komunikaci tohoto státu, je to zbytečné, národní bezpečnostní poradce tady neexistuje. Tohle v téhle chvíli už je přímé ohrožení pocitu bezpečí a reálné bezpečnosti obyvatel naší země.
3: Premiér Andrej Babiš ANO reagoval, že se na jednání o nedůvěře těší. Občané si podle něj zaslouží vědět pravdu, když musí jeho slovy poslouchat lži opozice. Poslanci začnou o nedůvěře jednat příští týden v úterý.
4: Počasí.
3: Oblačno až zataženo, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, a to zejména na horách a na severu kraje. Večer pak budou srážky ustávat, oblačnost ubývat, teploty 13 až 16, na horách 6 až 9 stupňů, vítr bude vát slabý od severozápadu a bio je na jedničce.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Stále příjemné páteční dopoledne 25. září, 4 minuty po 11. No jestli správně počítám, tak už tady máme podzim 53 hodin bez jedné minuty. A to znamená začátek topné sezóny. To mají samozřejmě komíníci plné ruce práce. V průběhu září a října si je totiž majitelé kotlů objednávají na čištění komínů a spalinových cest před zahájením topné sezóny. Na co bychom měli před návštěvou komíníka myslet? Jak bychom měli postupovat při prvním zatápění? To vše probereme s naším hostem hodinu před polednem. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Karel Gott, a to jsou fámy ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Rozhodně ale nejsou fámy, že nám začíná topná sezóna a při té příležitosti jsem rád, že mohu v našem studiu přivítat jednatele společnosti AHA Komín a zároveň také komíníka Marka Haura. Dobré odpoledne, tedy dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem posluchačům.
0: Pořád ještě tady máme dopoledne. Mimochodem na začátek já se prostě musím zeptat, sáhnou si na vás občas ještě lidé?
1: Tak brácha chodí v černém, klasicky bílá čapka, černý mundur, takže když přijdou lidi nebo on přijde k lidem, tak samozřejmě jako furt tohleto, ta tradice je a funguje a při té příležitosti vlastně můžu říct, že takhle, když někdo knoflík nemá a že by si šáhnul pro knoflík, tak máme takhle k dispozici tyto knoflíky.
0: Je, děkuju, děkuju. To mi přinese štěstí.
1: Já jsem ještě ve sportce nevyhrál.
0: Zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli nosíte štěstí.
1: Měli bychom nosit štěstí.
0: Já to bych se měl asi zeptat manželky, že?
1: Ta to bude vidět nejlíp.
0: Rozhodně. Ale teď už se pojďme věnovat vážným věcem. Člověk si komíníka představí možná zrovna jako vašeho bratra, toho v černém, který má bílou čapku na hlavě a na zádech štětku a kouli. Vypadá ta profese furt stejně nebo se nějak výrazně vyvíjí?
1: V základu to klasické komínické řemeslo pro pevná paliva je v podstatě stejné. Probíhá to samozřejmě za potřeby nových přístrojů, zařízení a tak dále, ale klasický aparát na vymetení komína, na výběr sazí je to pořád stejné. Co se týče čištění nových spotřebičů na pelety, tak tam už máte prostě jinou technologii, jiné kartáče za pomocí nějakých vysavačů, odsavačů a tak dále, takže technologie pro novodennější spotřebiče, šlo to dopředu výrazně.
0: No pojďme se rovnou podívat na ty praktické záležitosti, které určitě před zahájením nebo vlastně v době zahájení té topné sezóny naši posluchači ocení. Jaká jsou vlastně základní pravidla pro čištění a kontrolu komínů?
1: Základní pravidla. Jedno, jestli topím plynem, dřevem, kapalnými plynnými palivy, je to jedno. Po skončení topné sezóny my doporučujeme provést nějaký servis a údržbu tak, abych byl připraven na tu nadcházející novou topnou sezónu, protože občas i přes léto je potřeba zatopit. To znamená, že jakmile ten provozovatel ukončí tu topnou sezónu s tím spotřebičem, měl by si objednat komíníka, který by provedl nějaký servis a čištění. Servis a čištění probíhá od spotřebiče po komínové úzký až po komínová dvířka v případě pevných paliv. V případě, že to je spotřebič typu C dneska, který fouká spaliny ven a přisává si vzduch zvenku, to znamená kondenzační kotle, turbokotle a tak dále na ten plyn, tak tam občas mezi lidmi panuje taková ta fáma, že už komíníka nepotřebuju, ale je to jinak. Může nastat to, že tam vlítne nějaký hmyz, vosy a tak dále. Je tam vosí hnízdo napadaný, prostě liský a podobně, což tu spalinovou cestu může ucpat. Případně může dojít k poklesu nějakých materiálů. To dno toho komína se může zavodnit, tím pádem zase opět nedochází k odvodu spalin a spotřebič může padat do poruchy. Tohle to se vždycky dá zjistit po skončení topné sezóny tím, že provádím preventivní kontrolu spalinových cest, která se má stejně provádět dle vyhlášky jedenkrát ročně. Pro pevná paliva s nějakým vyšším výkonem třeba i dvakrát. To je kontrola. Co se týče čištění pevných paliv, tak tam je to potřeba třeba dle provozu až 5x-6x do roka vymect komín.
0: My se o tom bavíme prakticky každý rok, řekl bych v našem vysílání, takže by si člověk myslel, že lidé už jsou osvícení a vědí, že to nemají podcenit. Nechávají to pořád ještě na poslední chvíli, anebo už zavolají zavčasu?
1: Náš národ je furt stejný, u nás se to nemění, takže tady vlastně se všechno nechává všechno na poslední chvíli a když můžu říct, tak naše termíny jsou v podstatě plné až do konce prosince a objednáváme už na leden. A to máme stálou klientelu, do toho se přiberou nějaký noví lidé, ale prostě je to beznadějně plné. Prostě. A i když dochází ke generačním výměnám, to znamená, že prostě objekty po babičce, po dědečkovi vezmou mladí, ty si ho zrekonstruujou a proč to babičce vyhovovalo a nám už to nevyhovuje a tak dále, takže na tohleto téma se taky můžeme samozřejmě pobavit, proč předtím a OK a najednou prostě je všechno špatně.
0: Říká náš dnešní host, komíník Marek Haure.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Nám to dnešní, čili páteční dopoledne zpestřila na vlnách Českého rozhlasu Liberec kapela Beatles. Máme minutu po čtvrté na 12 a stále si povídáme s naším dnešním dopoledním hostem, kterým je komíník Marek Haue. Co vlastně všechno kontroluje takový komíník při kontrole komína a spalivových cest?
1: Při kontrole spalinových cest, ať je to spalinová cesta na plynná paliva, pevná paliva, kapalná paliva, tak se provádí od hrdla spotřebiče až po komínové úzký, včetně té nějaké komínové půdice. To znamená, tam, kudy prochází kouř, tak to se kontroluje. Vzhledem k tomu, že technologie jdou dopředu, tak dneska se třeba kontroluje i přívod spalovacího vzduchu. To znamená, že do kotelny nebo případně ke spotřebiči musí být přívod toho spalovacího vzduchu někde z exteriéru, a protože máme třeba občas nějaký, že nám to nefunguje, nám to netopí. Ono tam přijde servisní technik, provádí kontrolu, řekne, spalinová cesta je čistá, jde se podívat ven na fasádu, na tu mřížku, a ta je zapadaná listím, zanesená nějakým nepořádkem a případně je tam pavučina a je to prostě plný tohoto toho nějakého otravného materiálu, který mám v podstatě, tím, že to jenom ucpe, tak mám uvede spalinovou cestu mimo provoz, protože spalinová cesta se nenadechne a nemůže hořet. Tím pádem dochází k nedokonalému spalování, spotřebič může padat do poruchy, pevná paliva, přestane to hořet, nízký plamen, vysoký kouř, zanešená skla a podobně a větší tvorba sazí a zanešený spotřebič, spalinová cesta a tak dále. Jenom čistě tím, že vám tam nejde vzduch.
0: No, když vás tak poslouchám, tak vlastně asi není nic mimořádného, když takový revizní technik chodí po bytě nebo podobně, v podstatě jako exekutor, a kromě toho samotného spotřebiče zkontroluje i dveře, okna a podobně.
1: Ano, to vlastně narážíme na to, že loňská provedená kontrola byla, že vyhovuje. To bylo na podzim. Přes léto se provedla nějaká rekonstrukce, opět tam přijdeme na podzim a najednou to spalinová cesta nevyhovuje. Důvod je ten, že po té rekonstrukci se neprovedla výměna spotřebiče, nic takového se nezměnilo, ale provedla se výměna oken, zateplení fasády, přirozená infiltrace do toho bytového prostoru je v podstatě nulová a tak jako člověk se nenadechne pod vodou, tak spotřebič bez přívodu vzduchu taky nebude fungovat. Jo, v koupelnách, když máme nějakou karmu, to znamená na ohřev teplé vody, a je v koupelně narvanou a nemáme ten přívod vzduchu, tak vlastně přirozená cesta pro přívod vzduchu je ta komínová šachta a spaliny jdou do toho objektu. Tyto staré spotřebiče se už snad, jakože řekněme, vymítily, ale přesto se nám vrací spotřebiče typu B, to znamená, že spaliny odchází ven do prostoru, nad objekt, do exteriéru, ale přívod vzduchu je z interiéru toho příslušného bytu. A když ten přívod není, tak prostě oxid uhelnatý CO zůstává v bytě. Proto můžeme montovat třeba následně i nějaké ty senzory, které se umístí někde nahoru ke stropu, protože když ten plyn CO, který uniká, je ohřátý, tak on napřed vystoupá, ale bezprostředně po tom, co vychladne, klesá a ti je těžší jak vzduch. Takže vlastně, když jste ve vaně, tak vám to padá přímo do vany a vy v té vaně můžete umřít prostě.
0: Aha. No, já vidím, že před sebou stále ještě máte otevřené noviny, které vás fascinují už od příchodu. Tam je totiž článek s titulkem Zatopí si a zemřou. Setkáváte se s tím ještě často?
1: Setkáváme se s tím, že vlastně jako kominík jsem občas přizván k nějakým šetřením, to znamená, že policie řeší úmrtí, tak pokud tohle to nastane, tak jako člen společenstva komíníků České republiky, tam jdu na nějaké šetření, abych jim podal nějakou zprávu ohledně toho, jak ta spalinová cesta vypadá. Řeší se tam přívod vzduchu, řeší se tam technický stav spalinové cesty a vlastně jde to do toho šetření, tenhle ten protokol. Jo, takže za loňský rok třeba jsme měli dva případy na Liberecku, kterým jsem byl přizván. Samozřejmě ty čísla jsou vyšší, jo, takže, ale ta tendence, která byla, že se vymítí spotřebiče typu B, tak to klesalo, ale dnes se ty spotřebiče typu B vrací. Servis těch pevných paliv se taky neprovádí třeba tak perfektně. Nemluvím jako za nás, ale za ty lidi, kteří prostě si toho komíníka neobjednají. Takže si zatopěj a vlastně ono to kouří. Minulý týden v pátek volala paní, že má vyčištěný komín, všechno od nás, ale že jí to netopí. nebyl provedený servis toho spotřebiče. Spotřebič byl plně zanešený, takže sklep a celý barák zakouřený tím dýmem a vlastně kdyby paní nevyvětrala sklep, tak tam mohla zůstat. Včas si to uvědomila. Zavolala nás, vyčistili jsme jí teda i kotel.
0: Tak alespoň jedním příběhem s dobrým koncem končíme také náš druhý blok s naším dopoledním hostem, jednatelem společnosti AHA Komín, Markem Haurem.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Ono je svým způsobem docela příhodné, že nám v Českém rozhlase Liberec dozněl Petr Spálený, protože s námi je stále ve studiu kominík Marek Haur a také samozřejmě jednatel společnosti AHA Komín. My jsme probírali zatím takové ty klasické obývané jednotky, ať už byty anebo domy, co se přípravy na zimní sezónu, na tu topnou sezónu týče, ale jak je to vlastně s rekreačními objekty? Platí pro ně stejná pravidla?
1: Platí pro ně pravidla, co se týče koloračního řízení, to znamená, že pokud spalinová cesta je uvedená do provozu, musí projít nějakou prohlídkou, to znamená nějakou revizí. Následně vystavená zpráva o revizi spalinové cesty se závěrem vyhovuje, nevyhovuje nebo vyhovuje po odstranění zjištěných nedostatků. Co se týče pravidelného servisu, tak tam je to trošku mírnější, tím, že to je rekreační objekt, tak samozřejmě jedenkrát ročně kontrola spalinové cesty, servis, vyčištění s nějakým výstupním protokolem a to vymetání, pravidelná údržba o těch pevných paliv už není tak, jako řekněme, náročné nebo tak požadovaná v takové frekvenci, takže stačí třeba jednou, dvakrát do roka potom, dle potřeby užívání.
0: No, vy už jste to v podstatě tak trochu nakousl v souvislosti s těmi rekreačními objekty, ale pojďme se podívat na samotný obývaný dům. Co vlastně takový člověk potřebuje ke kolaudaci, když si postaví nový domek, aby prošel kolaudací? Potřebuje k tomu vůbec třeba i posouzení toho revizního technika, kominíka?
1: Pokud v objektu je nějaký spotřebič, který vytváří spaliny, to znamená plynový spotřebič na pevná paliva, tak v objektu se nachází nějaká spalinová cesta. V tomto případě je potřeba zpráva o revizi spalinové cesty a provést tu revizi. Pokud má někdo v objektu plynový spotřebič a zároveň nějaká kamínka na přitopení, tak potřebuje dvě zprávy o revizi spalinové cesty. Pokud je to plyn, tak i většinou dneska ty spotřebiče na plyn jsou v kondenzačním režimu typu C, to znamená jsou ose nebo dvě potrubí, jedno odvádí spaliny, jedno přivádí vzduch. Oboje se odehrává v exteriéru spotřebiče uvnitř a vlastně nedochází k potřebě vzduchu z interiéru. Co se týče spotřebiče na pevná paliva, tak tam už je to trošku složitější, protože tam potřebujeme zase opět přivádět vzduch z exteriéru, což dneska v podstatě by spotřebič měl splňovat, protože pokud ho nemá, tak by to nemělo projít revizí, protože dojde k tomu, že spotřebič, který neumí si přivádět vzduch přímo zvenku do spotřebiče pro spalování, tak ho potřebuje z interiéru a pokud je tam digestor, tak tyhle ty dva spotřebiče nesmí spolu běžet a nesmí to fungovat. Ne, nebude to fungovat, protože digestor je hnaná motorem, odsává vzduch z objektu. Spotřebič na pevná paliva je klasická fyzika, to znamená ohřeju komín, vznikne mi komínový tah, odvádí mi spaliny, ale není tam žádný motor, takže pokud nemám přívoz vzduchu z exteriéru, nebude to nikdy fungovat. A dneska by tento spotřebič, který to nemá, tak neprojde revizí.
0: No, když se vrátíme zase zpátky k těm pravidelným ročním kontrolám, co vlastně všechno tomu majiteli nemovitosti hrozí, pokud to zanedbá?
1: Pokud to zanedbá, tak v podstatě z naší strany mu asi nic nehrozí, protože si nás tam ani nepozve. Takže většinou ho dožene spíš ta pojišťovací agentura nějaká, která mu řekne, no a protože tady máme pojištěný objekt, chceme i nějaký doložit jako zprávy na spalinové cesty, jestli to máte v pořádku. Pokud to v pořádku nemáte, samozřejmě pojišťovna bude krátit. Takže ty lidi jsou většinou donuceni tím, že pojišťovna po nich chce nějaký protokol o stavu spalinové cesty. Jo, tak vlastně následně ty lidi si nás zavolají. A pokud si nás zavolají, tak vlastně my buď to odhalíme nebo neodhalíme nějaký závady. Pokud závady nejsou, všechno v pořádku, běží dál, oni to doloží. Pokud tam závady jsou, budou je muset odstranit. Takhle my ty lidi nemůžeme donutit, že to musí odstranit. Oni jsou informováni o té závadě a pokud to s tou závadou budou provozovat a něco se stane, tak oni o tom věděli, informaci dostali a pojišťovna bude krátit. Jsou lidi, kteří samozřejmě jdou a odstraní. Hele, já to chci mít v pořádku, provedou se opravy nebo si opravu objedná u někoho jiného, to už je jedno potom.
0: Tak to vidí náš dnešní host, kominík Marek Haur. Za chvíli pokračujeme.

0: zanášeli komín a ovzduší. Bavíme se o tuhých palivech.
1: O pevných palivech, tuhých palivech, ano. U toho plynu to je samozřejmě jednoduchý, zmáčknu čudlík, pokud všechno funguje, kotel nastartuje, máme teplo, jo, takže taková ta komfortní zóna. Co se týče těch pevných paliv, spotřebič, ať je to kotel na ústřední otopení nebo lokální spotřebič někde v objektu uvnitř, jako obývák a podobně, tak samozřejmě mít čistou spalinovou cestu, vyčištěný spotřebič, zkontrolovaný na jaře, jestli veškeré ty šamoty a ty veškeré prostředky těsnící šňůry jsou v pořádku a spotřebič je připraven na ten první zátop. První zátop, protože všechno je studené, tak je potřeba to ohřát. To znamená, dám tam nějaký větší polena, až skončím nahoře s nějakýma třískama, nějaký tuhý podpalovač, ať to jsou nějaké hobliny prostě napuštěné voskem nebo nějaké pepo a podobně, zatopím z vrchu. Přívod vzduchu musí být otevřený na maximum, tím mi dojde k nějakému zapálení toho pevného paliva a ono to prohoří krásně dolů. Spalinová cesta a spotřebič se postupně zahřívají. Není to takový ten obrovský nárůst vysokých teplot hned ze začátku, protože jakmile dojde k nárůstu vysokých teplot hned ze začátku, něco se stane. To znamená, můžou prasknout čamoty, může prasknout sklo. Prudce se ohřeje spalinová cesta, dilatace materiálu, něco se utrhne a podobně. Takže pozvolné zahřátí, aby došlo k nějakému správnému hoření. Pokud se nám to rozhoří správně, postupně začnu přivírat ten přívod vzduchu, abych nastartoval to správné spalování. Správné spalování se projeví tím, že mám čistý kouř nad komínem, jenom tetelící se teplej vzduch, žádné bílý, žlutý dýmy, čisté sklo ve spotřebiči a po dohoření vlastně mám nějaký krásný čistý popel a ne nějaké hrudky, škvarky a podobně. To znamená, pokud spaluju opravdu dřevo, suché dřevo, ne mokré, a nespalujeme domovní odpad a papír, tak vlastně můžeme si užívat krásného tepla domova za příjemného krásného spalování a koukání se do ohně.
0: Ale zase nebudeme mít tu krásnou ladovskou idylku, kdy se nad komínem znáší ten obláček bílého kouře.
1: To je takový to nedokonalé spalování, při kterém právě, jak už jsme tady zmínili, vzniká ten oxid uhelnatý, CO, který může otrávit.
0: No, je to něco za něco. Mimochodem, když dojde tady na nejhorší, co dělat, když v komíně začnou hořet saze?
1: Když začnou hořet saze, může se to stát tím, že vlastně máme mokré dřevo, zanáší se nám spalinová cesta, tím pádem je tam víc dechtů, víc sazí a při tom roztápění, kdy mám takzvaně jakože dlouhý plamen a ta jiskra může dolétnout až do tohohle toho nějakého hnízda nebo prostě to, do tohohle toho, do té hrudky těch sazí a nánosů dechtů, tak tam to začne doutnat a vlastně zahoří to a ten plamen se šíří tou kouřovou spalinovou cestou až po to komínové úzký, kde to vlastně pak šlehají plameny z toho komína. Zamezení. To znamená zavřít veškeré přívody vzduchu, nic neotvírat, zavolat samozřejmě nějakou jednotku hasičů, ať dobrovolný nebo profesionály, to už je jedno, a následně případně se pokusit o hašení, ale pouze pískem, žádnou vodou, nic takového, žádné pěnové přístroje a tak dále. Písek, strazit ten plamen dolů prostě.
0: Naše chvíle v tomto rozhovoru se pomalu chýlí k závěru, ale já se na závěr prostě musím zeptat. Mně to připadá jako takový každoroční kolorit, kdy se objevují zprávy o falešných komínících. Pořád se ještě objevují?
1: Pořád se objevují, jsou to takzvaně nájezdníci. Oni vezmou auto, objedou Českou republiku a většinou třeba sem jezdí z Olomoucka, z Ostravska, vydávají se za profesionální komíníky, možná tam v rámci té lokality jsou, mají možná i na to živnostenský list, ale oni přijedou, z lidí vytahají peníze. Poslední případ z minulého týdne volá paní a říká, že by potřebovala vyméct komín, ale že už kontrolu má. Říkáme, kontrola spalinové cesty se provádí tak, že se vymete, vyčistí, vyberou saze, kompletně celá spalinová cesta, to znamená kouřovod od spotřebiče po komínové postup do komína, vyberou se saze, vymete se komín. Následně z toho je výstupní protokol kontrola o spalinové cestě. No ale to oni nedělá, oni na to nemají čas. Říkám, tak jim to reklamujte. Jenže nemá kde reklama, protože tyto lidi prostě už nefungují a už jsou u něj pryč. A na to spousta lidí jako doplatí, navíc ještě ta cena za tu kontrolu je prostě podstatně vyšší než jako za běžný servis tady lokálních místních komíníků.
0: No tak budeme doufat, že lidé nebudou naivně nalétávat na tyto triky a opravdu si domů pozvou

0: certifikovaného pravého komíníka. Já vám moc krát děkuji za váš čas, přeju vám pokud možno poklidnou, ale z vašeho pohledu asi hodně vytíženou topnou sezónu. Ať se vám daří a budu se těšit zase někdy příště naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a ještě jedna poslední zmínka. Pokud někdo chce komíníka, který je ověřený, tak na stránkách Společenstva komíníků České republiky si může dohledat svého komíníka.
0: Důležitá poznámka na samotný závěr od komíníka a také jednatele společnosti AHA Komín Marka Haura.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
0: A na dalšího hosta se samozřejmě můžete těšit v pondělí, a to je výjimečný den 28. září. To si Česká republika připomíná svatého Václava, patrona českého národa a jednoho z nejvýznamnějších svědců naší historie. Den české státnosti je se svátek oficiálně nazývá, je státním svátkem a připomíná nejen život a mučednickou smrt knížete Václava, ale i jeho odkaz míru, křesťanské víry a spravedlivé vlády. Tuto významnou osobnost našich dějin nám připomene velice vzácný host, pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kterého si k mikrofonu pozvala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Ivana Bernátová.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

0: Babské rady.
1: Stinový hnědý cukr vděčí za svoji hnědou barvu melase. Právě její obsah má přímý vliv na barvu stinového cukru. Někdy světle hnědou, jindy výrazně tmavou. Zajímavá je však jeho chuť, má karamelový nádech a proto se nejčastěji používá při pečení sušenek, perníků a koláčů. Je výborný na slazení kávy, čaje a limonád, do domácí granoly a směsí na mysli, do polev, marinád a omáček. Ozvláštní i raní kaše. Stinový cukr se využívá i v kosmetice do tělových peelingů, protože má skvělé zvláčňující účinky. Slyšeli jste o třtinovém cukru, že je zdravější verzí bílé varianty? Není to tak? Obsahuje zhruba 400 kJ na 100 gramů, což je stejné jako u bílého cukru. Třtinový cukr se vyrábí z cukrové třtiny, zatímco běžný bílý cukr u nás nejčastěji z cukrové řepy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Českém rozhlase Liberec Pavel Vítek má svůj den a vy budete mít vlastně za chvíli svou hodinu. Po 12. hodině začnou písničky na přání. Tak hlavně tam neseďte jako tvaroch. To jsem nevymyslel já, to říkával Jan Werich. Oni tam sedějí jak tvaroch o publiku, od kterého přicházejí směrem k účinkujícím vlažné reakce. Minimálně jednou za život se s takovými diváky určitě setkal každý umělec, který je zvyklý předstupovat před lidi. To setkání kdysi neminulo ani Petra Novotná, který z něj dokázal vykřesat následující příhodu.
1: My jsme hráli někde s fešákama a to se stane. Hodinu hrajeme a máme takový veselý, vtipný a ty lidi. Helena Ružičková vždycky říkala, oni jsou hodní, oni se smějí, ale není je slyšet. A já jsem vždycky říkal, Helena, jak se někdo může smát a není je slyšet? No dělej. Tak jsme hráli hodinu. A ať jsem byl sebe vtipnější lidi. Ale v podstatě mi nereagovali, já jsem z toho smutný, to je vždycky, jo. Ale s tím nic nenaděláte, musíte bojovat o jejich přízeň, ale tam takhle uprostřed takového koncertu sedí zvukař. A ten chudák tu atmosféru cítí nejvíc, a když je to dobrý zvukař, tak to prožívá s tou kapelou. A čím je to představení horší a ta nálada se zhoršuje a nálada nejde, on je tím víc v depresi, no. Tak o přestávce vrazil zvukař rozrušený do mý šatny. Nevšim si, že jak rozrazil ty dveře, že přirazil ke zdi tím křídlem těch dveří šéfa toho místního kulturního domu. Čili myslel si, že jsem tam sám a říká, to jsou gumáci! Já tomu šéfovi zrovna říkal, jaký tady má bezvadný, takový jemný, citlivý diváky a do toho ten blbec, to jsou gumáci! Teď já na něj dělal takový... A on si nevšim a říká, gumáci! Gumáci! Gumoví! A teď jsem tam viděl stát toho ředitele. On nehnul brvou, ten zvukař. Obrátil se na mě, říká, gumáci, gumoví, takový rohlíky mě už nikdy nekupuj.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci bude znovu kvůli opravě mostu zavřený. Třetí ročník pochodu a cyklojízdy Geoparkem Ralsko na Českolipsku startuje zítra ráno. Policisté v souvislosti se zásahem ve VZP a farmaceutických firmách zadrželi 3 lidi, nikoho zatím neobvinili. A odpoledne bude oblačné až zatažené, místy s přeháňkami. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 35 na průtahu Libercem bude dnes večer opět uzavřený kruhový objezd v sousedské ulici. Silnice k nákupnímu centru Globusu a do Ostašova ve směru od Pavlovic bude neprůjezdná. Omezení platí od dnešních 18 hodin do zítřejších 8 hodin ráno. Ve stejný čas se komunikace zavře i v sobotu a z neděle na pondělí ale bude uzavírka s ohledem na státní svátek další, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody v tento svátek na svatého Václava, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne, plné jakoby omezení dole těch okružek, pak už by nic významného následovat nemělo.
0: Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semelsku. Hledá matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvé novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Šrýtrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují taky kamerové záznamy z místa i širšího okolí. Sportovní a přírodní nadšenci na Českolipsku mohou zítra vyrazit na turistický pochod a cyklojízdu Národním geoparkem Ralsko. Akce nabízí 5 různých pěších tras o délkách od 8 do 33 kilometrů. Pro cyklisty jsou připravené 3 trasy, a to 28, 42 nebo 65 kilometrů. Koordinátorka akce Pavlína Kovářová zve především na geologické, ale i historické zajímavosti na trase.
3: Zaniklé obce Jaboneček, nebo tam máme speciální trasu na téma těžba uranu. Pro děti tam máme takové zábavnější úkoly na trase.
0: Turistický pochod startuje v 8 hodin ráno v autokempu Hamrné jezeře. Více informací a návod na registraci můžou zájemci najít na webu visitralsko.cz. Policie je v souvislosti se včerejším zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby, nikoho zatím neobvinila. Podle zdravotnického deníku, který o zásahu informoval, se případ týká starších dohod mezi pojišťovnou a výrobci léků. Server odkryto.cz pak uvedl, že mezi zadrženými je i bývalý náměstek ředitele VZP Petr Honěk. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Její mluvčí České tiskové kanceláře řekl, že Honěk ode dneška čerpá a dlouhodobě plánovanou dovolenou.
1: Počasí.
0: A odpoledne bude oblačné až zatažené, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, zejména na horách a na severu kraje. Později večer čekejme ubývání oblačnosti a beze srážek. Teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Jsou to ještě informace pro řidiče. Osobní auto havarovalo na silnici 289 v ulici Božkovská v Semelech. Policie je na místě.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové páteční poledne, máme 25. září a to je Mezinárodní den neslyšících. Jak to uchopit v rozhlase? No nevím, ale rozhodně je dnes den, kdy také slaví svůj svátek Zlaty, těch máme v Libereckém kraji zhruba 120, já vám dámy přeju všechno nejlepší. A také se slaví jedny velké narozeniny, půl století slaví jedna slavná irská kapela. A když budeme mít v této hodině příležitost, určitě se k tomu narozeninovému dortu podíváme. Ale rozhodně máte příležitost vy nechat si zahrát písničku podle svého gusta. Začínají písničky na přání a hezký poslech vám přeje Filip Majsl.

Miroslav Žbírka, Len s ňou, a abych na něj navázal, tak Len s Českým rozhlasem Liberec si můžete každý den mezi 12. a 13. hodinou nechat zahrát písničku na přání, o víkendech navíc mezi 17. a 18. hodinou, ale všeho do času. Teď jsou před námi páteční písničky na přání a vy jako jakýkoliv jiný den můžete volat na číslo 22 155 37 22 a posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Moc se těším.

Careless Whisper, George Michael a skupina Wham. Ty krásné saxofonové riffy obstaral Steve Gregory. Mimochodem saxofonista, kterého George Michael vybral z 11 uchazečů. A aby těch zajímavostí nebylo málo, tak George Michael tuhle písničku vymyslel už v 17 letech při jízdě veřejným autobusem. Teď už ale pojďme na písničky na přání. Máme tady první e-mail, který mi zní tak trochu jako provokace, ale určitě v dobrém slova smyslu. Zdravím z Itálie, z Toskánska, z kraje, kde se narodil a snad i stále žije italský zpěvák Andrea Bocelli. Vybírám ho v duetu s Edem Sheeranem Perfect Symphony a posílám všem posluchačům. Silvie z Prahy.

Perfect Symphony, to je variace na velký hit Eda Sheerana z roku 2017 Perfect, ke kterému se o 7 let později přidal i italský pěvec Andrea Bocelli. V Českém rozhlase Liberec pokračujeme v písničkách na přání a teď tady máme vlastně připomenutí jedné aktuální události, napsala nám paní Hana. Zítra tady v Liberci vystoupí skupina Kabát. Jistě, teď cituji, to bude žrádlo, tak bychom si mohli zahrát v písničkách na přání nějaký předkrm, třeba song v pek Klesu Diválejs a hudba Go Satane Go. Písničku posílám všem, kteří na koncert půjdou a těší se stejně jako já.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Skupina Kryštof, ty a já. Ano, vy a já, my všichni společně tady tvoříme program Českého rozhlasu Liberec, alespoň v této hodině, protože tady máme písničky na přání. Vy můžete pochopitelně stále volat na číslo 22 155 37 22 anebo posílat e-maily jako třeba pan Jan na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. No a to, co píše pan Jan, zní následovně. Chtěl bych zahrát písničku Činasky, venku je na nule a písnička bude pro všechny posluchače.

Činasky venku je na nule, takový trochu strašák. No zatím ještě není, ale dá se říci už brzy, ano, blíží se nám to, ale všeho do času samozřejmě. Mezitím určitě stihneme splnit spoustu hudebních přání. Třeba to následující je takové kombinované, zavolala paní Monika z Liberce a poprosila o písničku pro Alžbětku, teď cituji, naší ergoterapeutku, která provedla úžasnou masáž nohou a sami jsme si dokonce mohli namíchat své vlastní vonné oleje. No to musel být fantastický zážitek. Tak tedy pro paní Alžbětu posíláme Michala Šindeláře.

0: Michal Šindelář, hořely, padaly hvězdy a teď o jedné hvězdě, která hoří na tom hudebním nebi už 50 let. Irská rocková skupina U2 slaví půl století od svého vzniku. Za tu dobu vydala čtveřice z Dublinu 14 řadových alb, které si koupilo odhadem na 170 milionů lidí po celém světě. Kromě obří popularity získali U2 přes 200 cen Grammy. Členové skupiny se nejen ve svých písních vyjadřují už roky i k politickým, společenským anebo náboženským problémům.
1: Vše začalo 25. září roku 76, když se v kuchyni sešla čtveřice teenagerů. Žádnému nebylo víc než 16 let. Poznali se přes inzerát, který zveřejnil bubeník Larry Mullen.
2: Na nástěnku jsem dal inzerát. Hledám tři dobře vypadající kluky, kteří umějí hrát.
3: Na jednom z našich prvních vystoupení nás jako zpěvačky doprovázely dvě dívky. Hodinu před koncertem si mě vzali stranou. Edgy, umíš vůbec zpívat? Bonovi to vůbec nejde.
1: Vzpomínal kytarista David Evans, známý spíš pod přezdívkou The Edge. Dnes se Bono pravidelně umísťuje mezi 10rokovými zpěváky s největším hlasovým rozsahem a jeho hlas je zcela jedinečný a nezaměnitelný. Za půl století vydali U2 14 studiových alb. To první Boy vyšlo v roce 1980. Za přelomová jsou považována alba Joshua Tree z roku 87 nebo Achtung Baby z roku 91. Od samého počátku tvoří U2 stále stejná čtveřice hudebníků.
3: Být hudební skupinou není snadné. Je to jako pouliční gang a být jeho součástí po 40 není normální. Nám se ale pořád daří fungovat.
1: Svěřil se v jednom z rozhovorů kytarista The Edge. Skupina U2 a především její frontman Bono se už roky angažuje v oblasti lidských práv i v boji proti chudobě. Za zásluhy nejen v hudbě, ale i v charitativní činnosti ho britská královna Alžběta II. Povýšila do rytířského stavu.
4: Sláva je svého druhu kapitál a je důležité ho dobře využít. Nejen k získání dobrého stolu v restauraci, což je taky fajn, ale je to málo. Stojíte v záři reflektorů a přemýšlíte, kam ten paprsek namířit. Nejsem idealista, chci, aby se věci skutečně děly. Zároveň jsem pragmatik, spolupracuji s levicí i pravicí. Nemusíme se shodnout úplně na všem, stačí shodnout se na něčem, co je dostatečně důležité.
1: Ke svému 50. výročí vydává skupina U2 nové album. Má název Carnaval de Luz a vyjde v listopadu. Jaromír Marek, Český rozhlas.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

Úžasná kanadská zpěvačka Celine Dion. Úžasná už z toho důvodu, že první písničku a také docela velký hit napsala už ve 12 letech. Jmenovala se Senete Curev. Tak si to pamatujte, třeba si ji příště zahrajeme. Teď už si ale dáme něco z tuzemských luhů a hájů. Napsala nám paní Jana, že by si přála něco veselého od Ivo Jahelky, ať se trochu rozproudí krev do toho pátečního odpoledne. No jako kdyby Ivo Jahelka napsal něco jiného než veselého, i když tohle je zrovna balada o smutném konci zdomácnělého divočáka.

Bilda byl známý lyžařský koumes, trénoval pod lesem, měl už tam svou mes. Přesvědčen o svém lyžařském umu, vsadil se s kuchařem u lahve rumu, že klidně naučí lyžovat Vaška. Stanovil si tak cíl velmi smělý, možná vám připadá to jako fraška, Vašek byl divočák zdobácnělý. Posílil Vilda na výhru šance, zhotovil sněžnice pro Vaška kance. A když měl přes den v kotelně topit, vymýšlel vázání pro uchyt kopit. Za týden na kopec ved Vilda kňoura, liže mu k paznechtu připevnil hned. Nic platná nebyla, kňourovi spoura, proti své vůli byl postrčen vpřed. O kousek níže právě v tu chvíli přijížděl po cestě trabantík bílý. V něm značně lízlí se v sedě v kleče, vraceli myslivci z poslední leče. Vesele smáli se pomezi doušky, že domů nepůjdou, pěli v triu. Stichli tam 100 metrů od staré soušky, mysleli, že už jsou v deliriu.

0: na týhle trase, na lyžích z kopce je divoký prase. 101 kilogram hmotnosti kňoura, srazil se s travantem jak tvrdá pěst. Modřiny boule a ve dveřích děura, tak Vašku v poslední skončil se sjest. Vilda se zval kamarády na vepřové hody. Soud mu určil 8 000 na náhradu škody.
1: Taková malá inspirace, až napadne první sníh, balada o smutném konci z domácnělého divočáka a zpívající právník Ivo Jahelka. Ovšem těch právníků mezi hudebníky bychom našli daleko víc. Vzpomeňme třeba na Pavla Horňáka nebo ze zahraničí Julio Iglesias, případně také Andrea Bocelli. No ano. My budeme pokračovat dál, písničky na přání už tady zvolna končí, ale budeme rozhodně pokračovat vesele. A k tomu zdravě s Kateřinou Cajdhamlovou. Dnes si na následující hodinu vybrala téma bolestivé šlachy na nohou a na rukou. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
3: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V České Lípě budou od dneška kvůli běžeckému závodu dopravní uzavírky. Měření ovzduší v Jablonci nad Nisou ukázalo, že doprava na 3 místech výrazně ovlivňuje kvalitu ovzduší. Na jihu Turecka se srazil minibus s turisty se 2 dalšími vozy. Mezi zraněnými je i česká občanka. A odpoledne čekejme oblačné až zatažené místy s přeháňkami, teploty a do 16 stupňů. Zprávy jsou nachystané, u jejich poslechu vás vítá Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Řidiči v České Lípě musí dnes a zítra počítat s uzavírkami. Důvodem je běžecký závod City Cross Run and Walk, oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené budou ulice Sokolská a Božiny Němcové. Úplné uzavírky budou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v ulicích Moskevská, Panská a Mikulášská. Omezení budou trvat od dnešních 14 hodin do zítřejší půlnoci. Nejhorší ovzduší v Jablonci nad Nisou je v okolí přehrady v Palackého ulici, kde denně projede 20 000 aut. Ukázalo to 24-hodinové měření Státního zdravotního ústavu z loňského října. Odborníci měřili na 6 místech. Zhoršené ovzduší je taky u autobusového nádraží v Tržní ulici a na Paseckém náměstí. U přehrady v Palackého ulici ale bylo škodlivě nejvíc, říká Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu.
5: Máme tam světelnou křižovatku, křížení komunikací významných, máme dole kruhový objezd. To všechno v podstatě vede k tomu, že tam mohou vznikat kongresce a že ta podstatě to může kumulovat. A zvláště znatelný je to v ranní a odpolední špičce.
4: Řidiči v Novém Boru na Českolipsku si musí dávat pozor na nový parkovací režim. Na parkovišti vedle Krystalu a parkovišti generála Svobody u městské knihovny jsou nově vyžadované parkovací hodiny. Oznámilo to vedení města na webových stránkách. Cílem je zajistit větší rotaci aut a lepší krátkodobé parkování v centru. Časové omezení platí pouze ve všední dny od 8 do 17 hodin a maximální doma parkování je 60 minut. Parkovací hodiny s časem příjezdu musí být v autě viditelně umístěné. 17 lidí je zraněných po dopravní nehodě v Turecku. Minibus převážející turisty se střetl se 2 dalšími vozy. Mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge řekl, že mezi zraněnými je i Češka.
6: Můžeme potvrdit nehodu autobusu na jihu Turecka, prý níž byla 1 česká občanka se zraněními převezena do nemocnice. Naše konzulka v Ankaře se případu od nočních hodin intenzivně věnuje a je v pravidelném kontaktu se zraněnou, její pojišťovnou i delegátkou cestovní kanceláře.
4: Nehoda se stala včera odpoledne v provincii Antalya.
0: Počasí.
4: A odpoledne bude v Libereckém kraji oblačné až zatažené, místy s přeháňkami nebo občasným deštěm, a to hlavně na horách a na severu kraje. Odpolední teploty dnes vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách naměříme mezi 6 až 9 stupni Celsia. Vítr fouká slabý severozápadní, roztolové podmínky jsou na dnešní den hlášeny dobré, aby ho zátěši dnes na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A na silnici 1/10 na výjezdu z obce Plavy na Jablonecku máme v dálce přes 3 km hlášenou olejovou skvrnu. Na silnici tak v úseku raději zpomalte. Na místě jdou hasiči a u Jeřmanic na silnici 35 se srazilo osobní auto s nákladním. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
7: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
8: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
7: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk, jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achilovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Mm. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení,
0: tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejtamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takovéto chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařičkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby. Protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá se jako nově navázat, svázat, nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě, pořad tedy o zdravém životním stylu. Dnes na téma bolavé šlachy ruce nohy řešíme. To jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají. A odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex a několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP vlastní krevní plazmy?
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Luboš Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambus. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to. A nevím teda, co s tím, dostal jsem na Tomas, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím vložky na obě končetiny, nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí si ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Vesele a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.

0: Liečivá látka je gabapentín a beru Gabanox. Ono sa to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
1: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
2: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
1: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
2: Čiže takže má zpomalit pohyb? Nebo
1: já bych
2: doporučila, jiný?
1: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
2: přizvednout,
1: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
2: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
1: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
2: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
1: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
2: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikreju se, odkreju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: To je zvláštní.
1: Zvláštní. Tam by mě zajímalo, jestli po té čtvrté to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Hmm. Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle
0: vazy. Můžeme si nějak ty šlachy překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
1: Naštěstí ne. Nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí. Ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
0: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
3: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý i pravý. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
1: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
4: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Jako
0: jít proti tlakem? Nebo...
1: Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k tělu.
1: Předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: takže
1: že bychom
0: chtěli obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit kocoura a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný zánět. Vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
1: No,
0: nebo jenom,
1: ano,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vyskládání kamenů na kole v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Větší obchody v pondělí nesmějí prodávat, výjimku mají letiště nebo nádraží. Výbuch v historickém centru Athén zranil 3 lidi. A zítřek bude většinou slunečný, teploty místy vystoupí na 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová, přeji hezké páteční odpoledne. Do kamenů naskládaných na kolejích najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění, na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
2: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
0: Supermarkety a další velké obchody zůstanou v pondělí uzavřené. Lidé si proto musí nakoupit už v neděli. Prodej na den české státnosti zakazuje zákon. Výjimku mají jen prodejny na letištích, nádražích nebo čerpacích stanicích. Svaz obchodu a cestovního ruchu restrikce kritizuje. Lidé si podle něj na systém ani po 10 letech nezvykli. Lidé dnes můžou vyrazit za vědou na Českolipské gymnázium. Celorepubliková akce Noc vědy tam začíná v 16:30 odpoledne. České univerzity, vědecké ústavy a další instituce ji organizují od roku 2005 a letos se do ní zapojilo přes 140 míst v Česku i v zahraničí.
3: Tématem letošní Noci vědy je komunikace. V rámci přednášek a workshopů představí vědci a vědkyně na Českolipském gymnáziu nejen řeč lidí a rostlin, ale i zajímavější typy komunikace. Návštěvníci se dozví, jak fungují digitální vlny a kódy, nebo něco o historii a vývoji šifrování. Více informací a konkrétní program najdou zájemci na webu nocvědy.cz. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: V turisticky oblíbeném centru řeckých Athénách se po výbuchu zřítila část obytného domu. 3 lidé jsou zranění a poškozená jsou okna sousedních domů a zaparkovaná auta v historické čtvrti Plaka. Po explozi se úlomky kamene a rozbitého skla rozletěly až do vzdálenosti 3 bloků. Zatím není jasné, co výbuch způsobilo. Jednou z možností je únik plynu. Čtvrt Plaka se nachází v blízkosti některých oblíbených athénských památek, jako jsou Akropole nebo Diauf chrám. Sport. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Ve finále v italské Imre byl ještě 4. Jiří Prskavec a 8. Jan Bárta. Kajakářka Amélie Hilgertová skončila 7. Vyhrála Polka Zvolinská. Počasí. A čeká nás chladná noc. Přízemní mrazíky, zpočátku bude místy ještě oblačná, postupně se vyjasní, kránu se ojediněle vytvoří mlhy a teploty nám klesnou na 7 až 4 stupně a ojediněle budou přízemní mrazíky. Sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná, později odpoledne a hlavně večer až polojasná. Teploty vystoupí přes den na 16 až 19, na Českolipsku ojediněle naměříme až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli výměně kanalizace a vodovody je v Liberci uzavřena frekventovaná Jablonecká ulice. Objížďka je značená.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné a pohodové páteční odpoledne. Jak říkal klasik, u nás se chodí do práce hned na první pokus. Samozřejmě na první pokus se chodí i z práce, ale to vám jistě v pátek odpoledne nemusím zdůrazňovat. Ovšem Turnovská knihovna se otevře až na ten druhý pokus. Původně měla čtenáři přivítat už na začátku září. Vyplavil ji ale přívalový déšť a tak se otevře až za pár dní, tedy na začátku října. O tom bude mluvit kolegyně Johana Tománková už za pár minut. Pak vám také nabídneme web, který vám ukáže ucelené informace o kandidujících stranách do samozřejmě voleb a také předvolební programy. Nabídneme vám i tradiční rubriky, co v učebnicích nebylo a dětskou anketu a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Jiří Korna, neplakej, posloucháte Český rozhlas Liberec, 11 minut po 14. hodině, to je aktuální čas, kdy se přesouváme do Turnova. Nová knihovna v Turnově se slavnostně otevře 6. října. Moderní budova s obloukovitou konstrukcí stojí ve Skálově ulici a detaily teď probereme s redaktorkou Johanou Tománkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já na úvod řeknu, že knihovna měla být otevřena už na začátku září, koncem srpna ale Česko zasáhly přívalové deště a knihovnu vytopily. Byla poničená střecha, stěny, počítačové systémy a téměř 2000 knih. Kvůli tomu město otevření knihovny odložilo. Škodu odhaduje na víc než 600 tisíc korun. Řeší ji jako škodní událost s pojišťovnou. Podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj projektance s hotovitelem upravili dešťové výpustě a řeší další opatření, aby se situace neopakovala.
0: A Johano, prosím tě, popiš nám, jak teď knihovna vypadá a co všechno v ní budou lidé mít.
1: Knihovna má moderní design, obloukovitou konstrukci a veliká kulatá okna. Má 4 podlaží, ve všech jsou uložené knihy. Jako zajímavost můžu zmínit třeba soutěsku ve vrchním patře. Jde o takový most, ze kterého lze shlédnout až dolů a spolu s velikými okny se před divákem otevře hezké panorama Turnova. Cílem bylo zahrnout do architektury knihovny horolezeckou tradici v Českém ráji. V suterénu je dětské oddělení s hernou a v celé budově je také několik studoven a konferenční sál.
0: A na kolik korun celá stavba přišla?
1: Na bezmála 120 milionů korun. 68 milionů pokryje evropská dotace a další 4 miliony získala radnice na vybavení. Připomenu, že stavba knihovny začala na jaře před 2 lety. Nabrala několik měsíců zpoždění a vznikly tam nějaké více práce. V projektu o takové velikosti ale nejde o nic mimořádného, jde o největší investici Turnova za poslední roky.
0: A na jaký program se ke slavnostnímu otevření knihovny mohou lidé těšit?
1: Podle mluvčí města Marcely Jandové začne slavnostní otevření 6. října v 16 hodin přestřižením pásky. Lidé si potom budou moct knihovnu prohlédnout. V 5:30 a v 6:30 budou organizované prohlídky s komentářem a pak veřejnost čeká koncert. Knihovna bude ten den otevřená do 20 hodin a další den začne běžný provoz.
0: S aktuálními informacemi se nám z Turnova přihlásila naše kolegyně Johana Tománková. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se pěstují klívie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a na jejich kvalitu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Liberec, máme 7 minut před 14:30 a zatímco nám tady Marika Gombitová zpívala svou známou Koloseum, já jsem kouknul do kalendáře a už se nám to blíží. Volby do obecních zastupitelstvech začnou už za 2 týdny. Získat přehledně zpracované informace o kandidátech a kandidátkách nebo uskupeních je složité, protože skoro nikde nejsou na jednom místě, ale pomoct vám může web Programy do voleb, který založil turnovský rodák Štěpán Ryšavý. A právě s ním si teď o program do voleb řekneme víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak na úvod nám prosíme představte Programy do voleb a co na nich lidé najdou.
1: Určitě. Programy do voleb jsou nekomerční internetový projekt, který připravuju už 8 let a kde se všechno točí kolem voleb. Můžete si ho představit třeba jako takovou volební Wikipedii s hromadou funkcí různých nástrojů a přehledů, který pomáhají lidem tomu se zorientovat před volbami. A my si často říkáme, že lidi by měli dělat informovanější rozhodnutí, ale k tomu je často důležité, aby se k těm informacím snadno dostali. A proto na Programech do voleb najdete nejen takový ty klasický seznamy stran a kandidátů, ale jsou tam i odkazy na volební programy, jsou tam odkazy na jejich webové stránky nebo profily na sociálních sítích. A často tam mám i uvedený logo nebo fotografie kandidátů, takže díky tomu snadno se zorientujete, poznáte, jo, tohohle z toho člověka už jsem někde viděl a patří teďka k téhle jako straně.
0: A odkud pochází vlastně informace, které na programech jsou?
1: On je to takový mix různých zdrojů, samozřejmě jsou to oficiální informace od Českého statistického úřadu, ale potom to je i zpravodajství, procházím weby kandidátů a taky jsou typy, kterými posílají různí lidi, dobrovolníci, možná vaši posluchači. Oni mi pošlou odkaz a já to potom ručně ověřím, zkontroluji, že jsou tam opravdu ty informace uvedené. Takže není tam třeba žádná umělá inteligence, nejsou to vymyšlené věci, nějaký spekulace, ale opravdu to pochází. A ještě důležitá věc, do programu mají přístup i strany a kandidáti, když si o to zažádají, takže tam potom můžou vkládat informace oni sami.
0: Vy už jste to před malou chvílí zmínil, že ty programy do voleb nabízí hodně informací a funkcí, včetně volebních kalkulaček pro některé typy voleb. Plánujete ještě přidat nějaké další funkce, případně sbíráte i nápady od lidí?
1: A teďka, jak už je hodně před volbami, tak už ty funkce mám spíš hotové. Podle mě asi nejdůležitější je, a to se bude hodit, je hlasování na nečisto. A oni, jak lidi často přemýšlí, jak vlastně můžou u voleb křížkovat, tak si to na webu můžou přímo zkusit, vyberou si svůj obec, rozkliknou si tam takový nástroj a zaškrtají si lidi nebo strany a on jim to hnedka řekne, jo, ten lístek by takhle platil nebo neplatil. Jde o to, že teďka i jak se nám blíží už víc volby, tak já se snažím na to na web dostat co nejvíc informací, takže teďka už se hlavně soustředím na to doplňování.
0: Říká zakladatel webových stránek Programy do voleb Štěpán Ryšavý. Já vám moc krát děkuju, hodně úspěchů a naslyšenou.
1: Díky a sami dobrý volby, naschle.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

10 minut po půl třetí, s vámi je stále Český rozhlas Liberec a teď se vrhneme do světa flóry. To je tady obor, kterému příliš nerozumím, někteří o mě říkají, že mě by zvadla i tyčka.

0: rajčatům, ale zrovna nedávno jsem natrefil na rostlinu, která je údajně nezničitelná a je to tchýnin jazyk. To dává jistý smysl. Ale jestli pak víte, jaká rostlina má nejdelší listy, tak to už vám prozradí Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je zkvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: 4 minuty po 3:15 v Českém rozhlase Liberec. Brontosauři, Valčíček, to je vlastně takové nenápadné připomenutí, že nám začaly taneční kurzy. Však už bylo také na čase, vzhledem k tomu, že začal také podzim. Ano, máme 25. září, když koukám do kalendáře, dnes slaví svátek Zlata. To je jméno, které pochází jak jinak od názvu Zlato, což je kov, který nepodléhá vnějším vlivům a nestárne. To docela souhlasím, však se podívejte třeba na Zlatu Adamovskou. No a teď už pospícháme za těmi našimi zlatíčky, tedy za dětmi a redaktorkou Terezou Brázdovou.
1: Co je zlato?
2: Zlato je to takový kámen, který je zlatý a
3: z pětisa.
1: A kde se berou ty kameny?
2: Jeskyny.
1: A on je někdo hledá?
2: Jo. Ale nevím, kdo.
1: A často se nachází zlato?
2: Jo, často.
3: Ne, často možná.
1: A můžeme ho najít taky my někde?
2: Můžeme. Můžeme, protože ta nám ho udělá duha. A ty poklady se najdou tak podle mapy.
1: A je zlato drahé?
2: Jo.
1: Kdybyste měli nějaké zlato, co byste si z něj nechali udělat?
2: Zlatou sochu.
1: A čí socha by to byla?
2: Moje zlatý pokojišek.
1: A co všechno by tam bylo ze zlata?
2: Stěna a ještě podlaha a ještě...
3: To by tě pěkně píchalo do noh.
1: A co by si nechala udělat Eliška ze zlata?
2: Já nevím. Červenku.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Roman má s milencem své ženy smělé plány a Libor se bojí, že někdo zveřejní jeho deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT 2. Střed dvou mužů osudově zasáhne i jejich rodiny. Premiéra filmu Za borovicovým hájem. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubila slavného písničkáře Jana Nedvěda vzpomínkový pořad Tuhle písničku chtěl bych ti, lásko, dát. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Na podzim přibývá srážek se zvěří. Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad kinem Varšava. Mladé naděje v severské kombinaci se představí o víkendu v Liberci. A v sobotu čekejme jasno až polojasno a teploty mezi 16 až 20 stupni. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. S podzimem, častějšími dešti, mlhami a čím dál kratšími dny přibývá střetů aut se zvěří. Ta je právě v této době v říji a taky se pomalu začíná připravovat na zimu a hledá potravu. Častěji tak migruje a přechází silnice. Podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda by měli řidiči dávat zvlášť pozor v lesnatých úsecích nebo mezi poli a loukami, odkud můžou zvířata z nenadání vyskočit. Důležité je taky nepodceňovat silniční značku upozorňující na zvěř, pokračuje Neřold.
3: Dopravní značení má svůj význam, takže je důležité ho nebrat na lehkou váhu. Když zkrátka tam pojedu 90 nebo 100 tím úsekem, třeba lesním, tak bych měl zpomalit preventivně a jet třeba 70, abych zkrátka měl ten manévrovací prostor.
2: Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět.
4: Aktuálně si město nechá udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V průmyslové zóně v Ralsku plánuje soukromý investor výstavbu obřího datového centra pro umělou inteligenci. Mělo být o 6 datových bloků s rezervovaným příkonem ze sítě 86 MW, což odpovídá odběru města o velikosti Liberce. Liberecký kraj i město Ralsko požadují k projektu posouzení vlivu na životní prostředí, takzvanou velkou EIA. Podle vedení Libereckého kraje je potřeba posoudit také kumulaci s dalšími záměry ve stejné lokalitě. Kraj například na nedalekém letišti připravuje výstavbu velké fotovoltaické elektrárny. Spojené státy povolí Ukrajině vyrábět střely do systému protivzdušné obrany Patriot, oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj mu to během schůzky v New Yorku řekl americký prezident Donald Trump. Ten svůj postoj ohledně udělení licencí Ukrajině v posledních měsících několikrát změnil. Ukrajina se potýká s aktuálním nedostatkem střel do svých obranných systémů. Rusko v útocích opakovaně využívá balistické rakety. Sport. Víkend bude v Liberci patřit nejen republikovému šampionátu na kolečkových lyžích ve Vesci. Skokanský areál na Ještědu totiž přivítá naděje v severské kombinaci. Další informace už dodal sportovní ředitel úseku v severské kombinace Tomáš Slavík.
5: Program na Ještědu začíná dopoledne, to znamená oba dva dny se bude skákat v dopoledních hodinách do těch asi zhruba 12 hodin. Pak se přesouváme do Vesce, kde bude součástí doprovodný program při závodech mistrovství republiky v běhu na lyžích, bude tam prezentován různé disciplíny svazu lyžařů, to znamená travní lyžování. My tam budeme mít společně se skokem malý můsteček, malý trenažér. Počasí.
2: A zítra čekejme většinou jasnou nebo skoro jasnou, později odpoledne a hlavně večer až polojasnou oblohu. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na Českolipsku ojediněle naměříme až 20 stupňů a na horách teploty mezi 12 až 15 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A na silnici 1/10 u Ohrazenic na Semelsku máme hlášené porouchané nákladní auto. V úseku doporučujeme zpomalit.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Stále příjemné a pohodové páteční odpoledne s Českým rozhlasem Liberec. My jsme nedávno s některými kolegy v redakci probírali nejoblíbenější cimrmanovské hlášky. U mě tedy jasně vede: nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mne neudělá. Své kouzlo má také citát: do hospody s umytýma nohama, to se na pátek určitě hodí. A proč jsme to probírali? No protože divadlo Járy Cimrmana slaví svou 60. sezónu a o tomto víkendu se budete moct připojit v Příchovicích u Tanvaldu. Co má Cimrman společného s Jizerskými horami, co všechno je na programu a kdo se akce zúčastní, to se dozvíte od Adély Podhorné už za pár minut. Pak se s regionálním stopařem vydáme na podzimní výstavu hub v Sedmi horkách v Českém ráji. Čeká nás také řidičská abeceda, která se zaměří na to, zda má auto vyjíždět z obytné zóny s předností zprava. A čeká nás také rubrika Co je nového, tam vás pozveme na Svijanské slavnosti. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Máme dnes nějaký narozeninový den, už jsme mluvili o 50. narozeninách irské kapely U2 a budou se slavit další narozeniny. Divadelní nadšenci můžou tento týden navštívit Příchovice na Tanvaldsku, kde divadlo Járy Cimrmana slaví svou 60. sezónu. V rámci oslav je připravený program pro veřejnost a více nám o tom poví naše redaktorka Adéla Jindrová. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Divadlo Járy Cimrmana, které založilo na konci 60. let uskupení několika herců, aktuálně působí v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Oslavy 60 let na scéně však oslaví v Jizerských horách, které podle všeho tento fiktivní český génius strávil řadu let svého života.
0: A jaké stopy po sobě Cimrman v těch Jizerských horách zanechal?
1: Důležitým místem je areál U Čápa. Právě dům U Čápa ze 17. století se kdysi stal základem Příchovic, které jdou jedním z předobrazů Liptákova, kde bájný Cimrman žil. Součástí areálu je i muzeum a maják Járy Cimrmana z roku 2013. Rozhledna ve tvaru majáku stojí v nadmořské výšce 800 metrů, což z ní dělá nejvýše položený maják na světě. A právě v tomto areálu se bude o víkendu slavit.
0: Ta akce se koná hlavně v neděli, ale nezačínají oslavy už v sobotu večer?
1: Ano, první část programu začíná v sobotu v 19 hodin v kině JAS Járy Cimrmana v Tanvaldu. Uvede nejstarší hru divadla Járy Cimrmana Akt. Ta je z roku 1967 a takhle ji v roce 1968 soubor uvedl v Malostranské besedě.

0: Tanvaldu představení odehrají Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennadij Rumlena.
1: Většina herců se zúčastní i toho nedělního programu. Co přesně se ale bude dít?
0: Nedělní oslavy startují spanilou jízdou cyklostezkou Járy Cimrmana, která přijede z Tanvaldu do Příchovec v 10 hodin dopoledne. V rámci dopoledního programu se bude konat křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno a beseda s herci ze souboru. Odpoledne vyhlásí výsledky ankety o nejoblíbenější postavu z her Divadla Járy Cimrmana, Milon Čepelka oslaví své 90. narozeniny a uskuteční se autogramiáda členů divadla.
1: A jestli pak uslyšíme nebo uvidíme nějaké novinky?
0: Večer v 19 hodin bude předpremiéra dvou dílů druhé řady série Stopy Járy Cimrmana, kterou bude Česká televize vysílat příští rok na jaře.
1: Takové budou oslavy 60. sezóny Divadla Járy Cimrmana v Příchovicích a Tanvaldu. O programu a hostech nás informovala redaktorka Adéla Jindrová. Moc krát děkujeme. Naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme

0: průvodce je člověk, který má v pondělí dobrou náladu. Nalaďte se také do pohody každou neděli v našem vysílání. K ranní kávě, zajímavé postřehy a příběhy ze života. Z deníku důchodkyně, vážně i nevážně, s Vladimírou Hamalovou. Každou neděli v 8.20 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. A co víc si
1: můžeme přát? Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Podzim už je v plném proudu, podzimní houbařská sezóna, jak by smet zapršelo, přichází svatováclavské léto, pak tady mám od regionálního stopaře poznamenáno, houby najde snad každý, kdo se vydá do lesa. Ano, s tím se dá souhlasit, opravdu každý najde houby. Inspirací, jaké houby sbírat a co z nich uvařit, pro vás může být podzimní výstava hub v autokempu Sedmihorky, kam se vydal regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z klubovny Sedmihorského autokempu. Ano, Filipe, myslel jsem to přímo na tebe, že ty najdeš určitě houby. Nicméně, já jsem v klubovně, kde probíhají přípravy na zítřejší a nedělní výstavu hub Lomnického houbařského spolku. Je tady velice živo, je tady velice rušno. Já jsem tady taky na chvilku musel odtáhnout z toho klubka členů, kteří si prohlížejí jednotlivé své, dá se říct, úlovky. Janu Čapkovou, předsedkyní spolku, koukám, že snad povinně všichni museli na houby.
3: Dobrý den všem posluchačům. Museli, ano, museli, abychom fakt něco zvládli nazbírat. Protože teď zrovna dneska, včera, to není v tom lese úplně optimální, prostě hodně napršelo. Teploty se nám houply do podzimního rázu a prostě ty houby zmizely z lesa. Takový ty fakt, ty letní, ty už bohužel u nás moc nebudou.
2: No ale úlovků je tady opravdu velká spousta. Jak tak na to koukám? Ty houby nejsou očištěný, to já, kdybych tohle přinesl z lesa, to bych doma dostal.
3: No, tak právě na výstavě se musí nosit neočištěný houby, protože jinak byste vlastně očistil třeba znaky, podle kterých my to určíme. To znamená, že vy byste nemusel ani vědět, že to jsou znaky, dal byste to pryč a tady už by to bylo daleko hůř identifikovatelný.
2: Tak to mě navádíte na jednu z věcí, která tady bude, a to je mykoporadna.
3: Určitě, bývá vlastně i zvykem snad na všech výstavách, že jsou vlastně mykoporadny, to znamená, že lidi, návštěvníci, účastníci tady co, tak můžou přinést nějakou houbu, která je zajímá a my jim to tady se budeme snažit určit a snažit vlastně o ty houby něco říct.
2: Jak to tak pozoruju, tak vy vlastně si tady také určujete to, co jste nazbírali, některé názvy, co jsem tady zaslechl, jsem zaslechl úplně poprvé v životě a připadá mi to leckdy jako prašivka, kterou já bych nezbíral.
3: No, ale to je o tom vlastně objevit ty houby, takovou tu celou houbovou říši a objevit tu krásu, protože vy jste zrovna koukal na tu smolokorku bukovou a ta je nádherná. To je prostě velice fotogenická houba, když ji uvidíte v přírodě.
2: Jinak ty houby zatím nejsou moc fotogenické, koukám, jsou dokonce některé zabalené v alobalu. Proč to?
3: Jsou, protože vlastně nám to usnadňuje instalaci, usnadňuje nám to tu přípravu, ale taky vlastně, když je naskládáme do přepravek v tom alobalu, tak dokážeme dovíst i takový jako křehčí kusy, protože ten alobal je přece jenom pevnej a takový ty vrchní houby nerozmačkají ty spodní, takže je to takový velice praktický.
2: Návštěvníci víkendové výstavy nejenom uvidí různé houby, různé druhy, od vlastně těch, co známe všichni, po třeba dřevokazné, ale také se tady dozví, co z hub uvařit.
3: Ano, ano, protože my jsme tím tady jako proslulí a naši fanoušci to vědí, že vlastně dáváme i velkou péči tomu kuchařskému, té kuchařské stránce, takže máme tady vlastně bude všech členů navařený, napečený, nasmažený a všechno můžou vlastně návštěvníci ochutnat a můžou si vzít takovou tu inspiraci na to, co by se z těch hub jakoby dalo dělat. Protože smaženice, to si povesme, je to přežitek, to už dávno prostě, to je starý recept a ty houby tam v té smáže tolik prostě nevyniknou. U nás nejvíc frče, kdyby vás to zajímalo, tak houbový pomazánky, houbový chleba, letos budeme mít i houbový buchty, vlastně klasické buchty na slano s houbovou náplní a nově máme máme paštiku ze sírovce.
2: Pane jo, to jsou zajímavé inspirace. Tak si to přijďte prohlédnout a také ochutnat do autokempu v Sedmihorkách, do klubovny, kde podzimní výstava hub bude probíhat v sobotu a v neděli od 9 do 17, říkám to správně?
3: Přesně tak, od 9 do 17, ale samozřejmě nebudeme návštěvníky, co budou chtít vidět houby, nebudeme vyhánět 17 hodin, prostě na pohodu, my to máme jako svátek. Teď vlastně tohle je pro nás houbový svátek, ukázat lidem, ty houby.
2: A se členy Lobnického spolku se třeba budete moct vydat i tady po okolí na houby. Tak autokem Sedmé horky se na vás těší.
1: Říká náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Mockrát děkujeme. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezké odpoledne. Dnes ještě jednou z Liberecké tulky.
1: Přesně jak říkáš.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Václav Neckář, dobrá zpráva. Já mám pro vás také jednu dobrou zprávu, i když to je asi nošení sov do Athén. Před námi je prodloužený víkend, protože v pondělí je státní svátek, den české státnosti. Své jmeniny slaví také Václav, no a to všechno dohromady znamená, že se bude slavit a oslavami svatého Václava ožije právě v pondělí i zámek Sviany. A já jsem rád, že si o tom můžeme popovídat s manažerem zámku Sviany, Liborem Stejskalem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak bez velkých okolků pojďme na to. Na co se v pondělí na zámku Sviany můžeme těšit?
1: Tak v pondělí již po desáté otevřeme brány na akci svatováclavské slavnosti, kterou tady tradičně pořádáme. Takže v 10 hodin začínáme a vlastně už v 11 hodin narážíme slavnostně sud svijanského nebo svijanského speciálu Dux, což je svatováclavský speciál uvařený přímo pro tuto příležitost. Rukou pana ředitele a pana Sládka. No a následuje program na pódiu, kde máme připraven celodenní program akrobatická vystoupení, středověkou hudbu nebo šermířská vystoupení a do toho na zahradě probíhá dalších plno aktivit pro děti. No a možná bych se zmínil o jedné věci, která je pro letošní desátý ročník trošku speciální, a to je ten Dux, ale protože máme plno řidičů a jezdí k nám z větší dálky, tak pivovar Sviany poprvé připravil Dux nealko. Je to věc, která je teďka čerstvá a vlastně jsme ji v posledních dnech testovali, kdy vlastně z piva, uvařeného piva Dux se nějakou speciální mikrofiltrací vytáhl alkohol, takže ho můžou ochutnat i přímo řidiči nebo ženy, které pivo nepijí.
0: A neřidiči si ten vytažený alkohol můžou dát někde bokem?
1: Nemyslím si, že bude k dispozici.
0: No nicméně ano?
1: Pardon, je důležitý teda říct, že budou probíhat i prohlídky pivovaru během celých svatováclavských slavností od 10 do 5 každou hodinu, takže kdo bude mít zájem se podívat, jak se pivo vaří, podívat si do nově postavené varny pivovaru Sviany, tak bude mít možnost. A počasí to máme objednaný perfektní, protože příští týden opravdu má být krásně, takže věřím tomu, že se slavnosti povedou po všech stránkách.
0: No vydá počasí minimálně jako v Bulharsku, takže není čemu se divit, že se můžete ve Svijanech podívat i do varny. Mimochodem, vy jste zmiňoval ten program, který jste vzal tak trochu letem světem, ale jestli pak můžete alespoň naťuknout, kdo se nám třeba bude starat o hudební doprovod?
1: Ano, letos máme na konci celého pořadu vlastně připraveny dva koncerty, vždycky jsme měli jenom jeden, ale letos to je desátý výročí, takže jsme připravili koncerty Valdových Matušek od 5 hodin a hned na to liberecká kapela Tres Udos, takže návštěvníci si po celé akci budou moci trošku zatančit.
0: A je potřeba si někde kupovat vstupenky?
1: Vstupenky v předprodeji nejsou, jsou pouze na místě tady, takže nově bude možno platit i kartou přímo vstupné, takže vstupenky budou.
0: Je to velmi příjemné. Já moc krát děkuju, ať se slavnosti vydaří a budu se těšit zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já moc děkuju, naschledanou.
0: Naším hostem na telefonu byl manažer zámku Sviany Libor Stejskal, který nás pozval na pondělní už jubilej.

Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz.

0: Páteční odpolední pohodu vám stále nabízí Český rozhlas Liberec. Vy jste možná tak zhruba před 25 minutami zaznamenali našeho regionálního stopaře, jak se holedbá, že se po 17. hodině přihlásí ještě jednou z liberecké tulky. To je samozřejmě pravda, on vás bude lákat na noc vědy, ale já bych vás už teď mohl do Technické univerzity v Liberci, konkrétně do auly pozvat. A to na koncert, který se koná v neděli od 17 hodin. A je to česká premiéra koncertu, který pořádá spolek SAL u příležitosti 10. výročí svého založení a máte se opravdu na co těšit. Jmenuje se to Oratorium Zázračná voda a kromě solistů, jako třeba Róža Domašcina nebo Merčin Veclich, vystoupí také Srbská komorní filharmonie, Lužicko-srbská kulturní brigáda, což je mládežnický pěvecký sbor z Budyšína a Second Line Combo, to vše pod dirigentskou taktovkou Judit Kubicek. Takže se po všech stránkách máte na co těšit. To ale až v neděli po 17. hodině. Teď pro vás v Českém rozhlase Liberec máme další díl řidičské abecedy, čili si jdeme opět oprášit ta pravidla silničního provozu. A teď se podíváme na to, jestli má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnešní dotaz se týká situace, která dokáže na silnici překvapit i zkušené řidiče. Obytné zóny mají svá specifická pravidla a ne každý si je dokáže v praxi vybavit. Proto se ptáme, má auto vyjíždějící z obytné zóny přednost zprava? Správnou odpověď už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Platí to, že kdokoliv výjíždí z místa ležícího mimo komunikaci, tak musí dávat přednost. A toto pravidlo, které je uvedeno v zákoně, tak se vztahuje i na provoz v obytné pěší zóně. To znamená, kdokoliv výjíždí z obytné nebo pěší zóny na pozemní komunikaci, tak musí dávat přednost.
2: A je to často řešený případ v rámci nehod?
3: My ve statistikách tuhle příčinu nemáme, to znamená nedání přednosti při výjíždění z obytné nebo pěší zóny. Nicméně k těm chybám tam docházet může, záleží na to, jak je ten výjezd z té pěší zóny nebo obytné zóny vnímán tím řidičem. Někdy je to skutečně tak, že nemusí úplně poznat, že výjíždí z té obytné nebo pěší zóny, pokud nevnímá zrovna dopravní značky a ten profil té komunikace vypadá, jako kdyby byl na hlavní. Tam to samozřejmě může být problematické.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přívalové deště z konce srpna způsobily na nové knihovně v Turnově škodu za více než 600 tisíc korun. V České Lípě jsou kvůli běžeckému závodu dopravní uzavírky. Na Technickou univerzitu v Liberci může přijít veřejnost na noc vědy. A zítřek bude většinou slunečný a teploty místy vystoupí na 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké páteční odpoledne. Na více než 600 tisíc korun odhaduje vedení Turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v Nové městské knihovně. Radnice ji řeší s pojišťovnou. Novinářům to dnes řekl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Stavba 100 milionové budovy tehdy končila a deště přišly jen několik dní před plánovaným slavnostním otevřením. To vedení města odložilo na 6. října.
2: Poničená střecha, stěny, počítačové systémy a téměř 2000 knih. Přívalový déšť spolu s napadaným listím pravděpodobně ucpal dešťové výpustě. Projektant se zhotovitelem řeší opatření, aby se situace neopakovala. Moderní knihovna s několika studovnami, sálem a dětskou hernou ve Skálově ulici bude pro veřejnost v provozu už od 7. října. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Řidiči v České Lípě musí dnes a zítra počítat s uzavírkami. Důvod je běžecký závod City Cross Run and Walk. Oznámila to mluvčí města Kristýna Kňákal-Brožová. Částečně uzavřené jsou ulice Sokolská a Boženy Němcovné. Úplně uzavírky jsou na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka a v ulicích Moskevská, Panská a Mikulášská. Omezení budou trvat do zítřejší půlnoci. Technická univerzita v Liberci se zapojila do dnešní celorepublikové noci vědy. Veřejnost bude moci navštívit desítky míst v Liberci a dozvědět se novinky o výzkumu. Otevřené budou také laboratoře, ateliéry a univerzitní knihovna. Program potrvá od 17 do 22 hodin. Pokračuje mluvčí univerzity Radek Pirkl.
3: Budete si moct vyzkoušet robota ovládaného umělou inteligencí, vyzkoušet si oblečení se senzory, které komunikuje s lidským tělem a sleduje únavu řidiče nebo řidičky. Dozvíte se také u nás, jak si bakterie přidávají chemické signály nebo genetické návody k přežití.
0: Program k noci vědy bude také například v IQ-landy na gymnáziu v České Lípě a na Liberecké průmyslovce. Papež Lev XIV. Vyzval svět k přehodnocení vývoje umělé inteligence. Zmínil také ztrátu lidskosti. Řekl to v projevu v Elysejském paláci, kam zamířil v rámci své čtyřdenní návštěvy Francie. Podle papeže by AI mohla vytvořit budoucnost, ve které raj strojů převezme kontrolu nad zemí. Lidé by se taky měli ujistit, že o etických otázkách budou rozhodovat sami, ne AI. Sport. České tenisky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Španělsko porazili 2-0. Rozhodující bod získala Linda Nosková. Počasí. A sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná. Později odpoledne a hlavně večer až polojasná. Teploty vystoupí na 16 až 19. Na Českolipsku naměříme až 20 stupňů a na horách teploty mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A kvůli dopravnímu omezení na průtahu Libercem se tvoří kolony, a to ve směru na Turnov. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
6: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
5: Děkuji.
6: Chtěl se na něco zeptat ještě?
5: Ne, chtěl jsem dát verš.
6: Jo, je, dej.
5: Dám verš, je jednoduchý, je... Jak se to říká? Přiléhavý.
6: Ano.
5: Naše rodinka společná, zábava výtečná.
6: To jsi napsal sám?
5: Mm-hmm.
6: Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
7: Si všichni známe.

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co děláš?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale sama hezká, příjemná práce, sama hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, je to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kuk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, tam bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války, nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady a vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek a já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví, to by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může být? Jo? Výborně.
0: Jdem na něj.
1: Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce, pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy. Tak. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl, mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Berili jsme jim ho tam takhle, jo, oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona to tady jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30 a kantoři si rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní, vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak na mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasíny
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech v obchoďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívali.
0: Jinak by si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda,
0: jako host.
1: To je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková se nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, to, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A. Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lidlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lidlešku, to je nejúžasnější, dej Anešku Lidlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lidlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ale Aneška Lidlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to by si nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku jenom, že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezky, hezký víkend. Přeju vám od oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, ano, no jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano, děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevíkal, šlo by slovo lidva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě. Mm-hmm.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No dobře. Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlová.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlová. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zaspomíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
4: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
4: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
4: Rovnou?
2: No rovnou.
4: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Oldřich Nový krásný, já si vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým, Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně, byla to přeci jenom dáma, které táhlo na stovku a někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým a ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry, všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale neuhlídala. Decentní dáma to ano, byla, takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetl jsem.
4: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
4: Je to Jiřina.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
8: No tak mluvte. Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
9: To je celý.
8: Ano.
9: Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, až musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lídlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
8: Ano, jako rukou.
9: Rukou. Takhle, jo?
8: Jmenuji se Aneška.
9: Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka poprvé.
8: Jmenuji se Aneška Lídlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
9: Stop, Soudružko Lídlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
8: Nebo jako se žáky, že?
9: No, spíš s diváky, Soudružko Lídlová. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
10: Jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po druhé.
8: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
9: Co se děje? Co je, Pepo?
10: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
9: Jo, tak přepudrovat, jo, a honem.
12: Jo, zasnu, jo.
9: Nezasnu, jedeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
10: Jo, dobrý.
9: Tak pozor. Kamera.
10: Kamera jede.
9: Klapka.
11: Učitelka po třetí.
8: Jmenuji se Lídleška Aneška.
9: Přeřeknout se může každej, že jo, to?
12: Ale že jo, to zasvíjí.
9: Nezasvíjí, když jde na každý to dál.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr pro posluchače.
4: No, humor to není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru. Ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být, jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím, viď?
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých vždycky, kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blaže, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná. Ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná.
2: Už. Ina je jiná. Tak to byl jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím
1: tě.
2: Já nejezdím ano, s masem ano, po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak, i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme,
2: děkujem,
1: krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
4: Robert Solomouce.
2: Dobrý den.
4: A jestli můžu hlasovat, tak bych hlasoval potom Silvestr, paní Bogdala, sympatiačka, ale teďka už jsme uslyšeli tak, aby byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně,
2: ano,
1: mějte
2: děkujem.
1: Se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.

0: hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
1: Ano.
0: O Drážďanech to bude, ale jen o nich.
1: Dojedem Lídlešku, děkuje.
2: Kamera jede!
3: Klapka.
4: Učitelka po čtvrté.
5: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
2: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
3: Kamera jede.
2: Klapka.
4: Učitelka po páté.
5: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčka Hamzovina s naším tanečním kroužkem. Vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
2: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
3: Mně dochází materiál.
2: Se vejdej ti to cancourek, prosím
3: no,
2: tě.
3: To
2: zasínej! Ten maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu doraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslím, nehraj si tady čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocho Antonína, jo?
5: Ale on se tak jmenuje.
2: No on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
3: Kamera jede.
2: Klapka.
4: Učitelka po šesté.
5: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru v Drážďanech. To nám velice vychází vstříc zdejší devítiletá strážnice Lídlová.
2: Stop!
3: Pro mě dobrý!
2: Berem!
6: Humoriáda.
7: Život je šatna v kabaretu,

0: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, šestmi dvědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst. Máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky, a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýsost spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu, a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž sedě na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny svoje údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulí nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco, měl jsi to rád nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti, chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval, potom samozřejmě jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel, ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek, nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus, Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědů s cibulkou, což je čistě cirkusový film, jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšela asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat. Vidíš, jinak, no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva ano. Cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to,
1: já si myslím, že ty jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundávat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se foťte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No.
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis, dneska chtějí se všichni fotit.
4: Jo.
3: A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže jo, nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil.
4: Jo.
3: Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a 80. Takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky. Takže zítra 80. Honzi Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky. Vidím, že jeho zábava pokračuje. Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Umělá inteligence by mohla výrazně zrychlit pokutování za přestupky. Liberecký kraj přidá další 4 miliony korun na stipendijní programy ve školách. Nafta na Slovensku je podle statistiků nejdražší od začátku sledování v roce 2009. A v sobotu čekejme jasno až polojasno, teploty mezi 16 až 20 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Umělá inteligence by se mohla výrazně rozšířit na úřadech a zrychlit některá správní řízení. Podle Centra pro digitalizaci AI v justici třeba při udělování pokut za parkování. Umělou inteligenci se postupně učí využívat i soudci a podle zakladatele centra a místopředsedy Vrchního soudu v Praze Romana Horáčka má potenciál zejména v insolvenčních řízeních.
3: Je jasné, že v trestním řízení ten dopad bude nejpomalejší, protože tam je největší ochrana té osoby, buď toho poškozeného, nebo i toho obžalovaného. Tam ta ochrana musí být nejsilnější, to znamená, tam to jednání je, nebo to řízení je tam jako nejuzavřenější.
2: Na stipendijní programy pro vybrané středoškolské obory přidá Liberecký kraj letos ještě přes 4 miliony korun. Rozhodla o tom rada kraje. Peníze půjdou na 14 škol zapojených do projektu. Stipendia jsou pro studenty oborů, o které je mezi uchazeči malý zájem, ale na trhu práce je po nich poptávka. Sportovní a přírodní nadšenci na Českolipsku mohou zítra vyrazit na turistický pochod a cyklojízdu Národním geoparkem Ralsko. Akce nabízí 5 různých pěších tras o délkách od 8 do 33 kilometrů. Pro cyklisty jsou připravené 3 trasy, a to 28, 42 nebo 65 kilometrů. Koordinátorka akce Pavlína Kovářová zve především na geologické, ale i historické zajímavosti na trase.
4: Zaniklé obce Jaboneček, nebo tam máme speciální trasu na téma těžba uranu. Pro děti tam máme takové zábavnější úkoly na trase.
2: Turistický pochod startuje v 8 hodin ráno v autokempu Hamr na jezeře. Více informací a návod na registraci můžou zájemci najít na webu visitralsko.cz. Ceny nafty na slovenských čerpacích stanicích dosáhly minulý týden svého maxima, tedy nejvíc od začátku sledování průměrných cen paliva v roce 2009. Benzín Natural 95 byl nejdražší od léta 2022. Informoval o tom slovenský statistický úřad. V průměru stojí na Slovensku litr nafty přibližně 48 korun, Natural 95 zhruba 45 korun. Ceny jsou ale o více než 10% nižší proti průměru za celou Evropskou unii. Sport. Skokanský areál na Ještědu hostí o víkendu závody juniorských nadějí v Alpencupu. To ve Vesci se bude bojovat o mistrovské tituly v běhu na kolečkových lyžích. Atraktivní jména ve startovní listině vypočítává šéftrenér liberecké Dukly Štěpán Kaliba.
5: Bude tu Jirka Tuš, 5. místo na olympiádě před vašimi očima naživo. Bude tu Katka Janatová, naše nejlepší závodnice posledních let, a určitě taky Michal Novák, ale i řada sportovců mladších, včetně třeba Kačky Duškové, která byla v uplynulé sezóně čtvrtá na juniorské mistrovství světa a tím se nominovala do reprezentačního Ačka. Počasí.
2: A zítra čekejme většinou jasnou nebo skoro jasnou, později odpoledne a hlavně večer až polojasnou oblohu. Teploty přes den vystoupí na 16 až 19, na Českolipsku naměříme až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Daliborova v Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřena. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
6: A Český rozhlas Liberec s váma přeje také příjemné páteční pozdní odpoledne. Jsou 4 minuty po 17. 25. září a na našich vlnách začíná Den v kraji. A o čem bude řeč? V Ralsku na Českolipsku bude obchod s non-stop provozem. Ve třech okresních městech v Libereckém kraji se při následujících komunálních volbách změní adresy některých volebních místností. Divadlo Járy Cimrmana slaví svou 60. sezónu, o víkendu se bude moct připojit spousta dalších příznivců v Příchovicích u Tanvaldu. Za malou chvíli hodinu otevře Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci bude od 18 hodin znovu kvůli opravě mostu zavřený. Omezení platí do zítřejších 8 hodin ráno. Ve stejný čas se komunikace zavře i v sobotu. Z neděle na pondělí ale bude uzavírka s ohledem na státní svátek delší, říká ředitel Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody, tento svátek na svatého Václava, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne.
1: Na víc než 600 tisíc korun odhaduje vedení Turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v Nové městské knihovně. Radnice ji řeší s pojišťovnou, informoval o tom starosta Tomáš Hokes SLK. Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Přístavbu vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 tisíc korun. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení a žádá veřejnost o pomoc.
3: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a půl 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám.
1: Police informace přijme na telefonní lince 158. Lidé dnes můžou vyrazit za vědou. Celorepubliková akce Noc vědy má letos téma komunikace. České univerzity, vědecké ústavy a další instituce ji organizují od roku 2005. A letos se do ní zapojilo přes 140 míst v Česku i v zahraničí. Z Liberecké technické univerzity se nám v této hodině přihlásí náš regionální stopař.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: počasí.
1: Poslední pracovní den tohoto týdne nám tady počasí příliš nepřálo, tak snad to bude o víkendu lepší. Jak to bude vypadat, to nám prozradí Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Než se dostaneme k tomu víkendovému počasí, pojďme se podívat na počasí dnešního večera a noci. Jak bude v Libereckém kraji?
2: V současné době v Libereckém kraji převládá oblačné až zatažené počasí, ale během noci by ta oblačnost měla ubývat. Teďka aktuální teplota v Libereckém kraji je většinou v rozmezí 11 až 14 stupňů na horách kolem 7, ale do rána při tom ubývání oblačnosti nebo případně i vyjasnění by se mělo ochladit až na 7 až 4 stupně. V některých údolích by mohlo být i malinko chladněji a mohou se místy vyskytnout přízemní mrazíky. Vypadá to, že ve frýdlantském výběžku naopak bude tepleji a ta noční minimální teplota tam bude 10 až 7 stupňů.
1: To ubývání v oblačnosti mi zní jako předvoj docela hezké soboty. Jaká bude?
2: Tak v sobotu to vypadá, že bude převážně slunečné počasí, jasno nebo skoro jasno, později odpoledne a večer až polojasno. A teplota očekává se 16 až 19 stupňů, na Českolipsku ojediněle až 20 stupňů.
1: A můžeme ještě v rychlosti nahlédnout na nedělní počasí?
2: Tam ty teploty na odpoledne vypadají podobně jako v sobotu. Ranní teploty by mohly být o maličko teplejší, protože bude v noci trochu víc oblačnosti. A přes den trochu víc oblačnosti než v sobotu, ale pršet nebude. Úplně zataženo by taky nemělo být.
1: Zdá se, že se máme na co těšit. Já moc krát děkuji za příznivé zprávy a těším se na slyšenou.
2: Naschledanou.
1: Tolik tedy Pavel Júza z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a za malou chvíli se nám živě z Tůlky v Liberci přihlásí regionální stopař.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Po celé republice se dnes večer otevírají zájemcům desítky vědeckých institucí. Noc vědy v Liberci proběhne v Ichwelandii, ve střední průmyslové škole a vyšší odborné škole v Liberci a především na Technické univerzitě Liberec, kam nás zavede regionální stopař Jaroslav Hoření. Krásný podvečer.
2: Dobrý podvečer z Technické univerzity Liberec z budovy G, z prostoru před aulou, kde je opravdu hodně živo. Tulka připravila velice bohatý program, že se snad ani všechno mezi 5. a 10. večerní nedá stihnout navštívit, ani v našem čase vyjmenovat. Ale pár tipů pro vás máme spolu s mluvčím Tulky Radkem Pirklem. Radku, kam byste nás především nasměroval?
3: Nasměroval bych vás třeba na ty novinky, které se hodně teď skloňují, jako je AI, 3D tisk, robotika, tak určitě to stojí za zmínění a máme toho tady hodně, takže máme tady třeba robota ovládaného textem, který funguje na bázi umělé inteligence, 3D tiskárny, těch je tady hned několik, takže to určitě návštěvníky může oslovit. Roboty tady máme taky, roboty, které můžou zkusit i ovládat i hlasem, anebo prostě klasicky nějakým ovladačem. Máme tady třeba, protože letošní téma je komunikace, to je důležité říct, takže se snažíme ukázat komunikaci na různých úrovních, takže třeba fakulta textilní si připravila tričko, které komunikuje s lidským tělem a vydává signály, třeba probudí usínajícího řidiče.
2: To by se mi mohlo hodit.
3: Je to tak? Komunikují taky buňky v našem těle, to nám ukazují zase na fakultě zdravotnických studií, takže ukazují, jak komunikují buňky, jak si předávají informace, třeba když je nějaké nebezpečí, tak co má udělat sousední buňka, anebo třeba jak komunikuje neuronová síť v naší hlavě.
2: Tady kolem sebe vidím ale i mladší vědce, možná budoucí vědce, než jsou studenti Tulky. Co se tady kolem nás děje?
3: Tady to je dobré, že vidíte, protože to jsou hodně z nich jsou návštěvníci, kteří přišli a my jsme rádi, že lidi ze základních a středních škol k nám přišli, ale i ti úplně nejmenší, možná ještě ze školek. Ale tady konkrétně jsme u stanoviště základní školy Vrchlického, naší partnerské školy, kde si sami děcka tady z té základky připravili program pro jiný děcka z jiných škol, takže ukazují tady práská v pozadí, možná je slyšet hodně fyziky, nějaký náboj, elektronáboj, vidím tam nějaké nano, nějakou raketu.
2: Tak je toho opravdu hodně, co můžete dnes navštívit, kromě téhle z té budovy, kromě toho Gčka, kam byste teda ještě nás nasměroval, aby jsme měli trošku přehled?
3: Tak rozlezli jsme se s nocí vědy po celém městě, jsme tady v kampusu jsme asi v 7 budovách, pak jsme v budově Komenského, kde máme pedagogickou fakultu, to je pod nemocnicí, a jsme i ve sportovní hale na Harcově, kde jsou samozřejmě vyzkoušení sporty, sport a komunikace jde určitě k sobě. No a tady v tom kampusu, říkám, je to asi 7 budov, je to celá abeceda A, B, C, E, 3, F a tak dál.
2: A tak dále. A v Libereckém kraji noc vědy probíhá nejenom v Liberci, ale třeba také na gymnáziích ve Frýdlantě, České Lípě nebo v Jablonci, na základní škole u lesa v Novém Boru a také v Turnově, v tamním TopTeku, výtečném to vědeckém centru.
1: No tady Jaroslave, já musím říct, že mě tam zaujalo to mluvící tričko, na mě totiž shodou okolností zrovna dnes začaly úplně samovolně mluvit moje kalhoty, až jsem zjistil, že to je umělá inteligence v telefonu, který jsem měl zastrčený v kapse. Já moc krát děkuju za pozvánku, za všechny naše posluchače a přeju krásný den a krásný víkend. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký víkend.
1: Tolik tedy náš regionální stopař Jaroslav Hoření.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dalibor Janda se v Českém rozhlase Liberec ve dni v kraji ptá, kde jsi? No a odpověď zní v Ralsku, na Českolipsku. Tedy v Ralsku na Českolipsku se mohou těšit lidé na nový obchod s nepřetržitým provozem. Fungovat bude od začátku října a podrobnosti nám řekne naše redaktorka Adéla Jindrová.
1: Nový obchod s 24-hodinovým provozem bude v Kuřívodech v Ralsku, kde žije skoro 600 obyvatel. Podle vedení města budou moct prodejnu využívat nejen obyvatelé Kuřívod, ale i zaměstnanci podniků z okolí a řidiči kamionů, kteří nedaleko parkují.
0: Nepřetržitý provoz asi znamená, že to bude fungovat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, ale jak konkrétně takový nepřetržitý prodej funguje?
1: V případě prodejny v Ralsku se jedná o hybridní provoz. To znamená, že přes den bude v obchodě obsluha, zatímco mimo klasickou otevírací dobu bude obchod samoobslužný. Zákazníci se dovnitř dostanou pouze s mobilní aplikací do kapsy od ČSOB banky a po ověření totožnosti přes bankovní identitu. Platit můžou pouze bezkontaktně u samoobslužných pokladen.
0: A kdo tu novou prodejnu zřídil?
1: Provoz zajistí družstevní síť Coop, která takových prodejen otevřela už 130 po celém Česku. Obchod ale patří městu, které do výstavby a vybavení prodejny investovalo okolo 8 milionů korun.
0: Třeba na kozí farmě v Pěnčíně funguje bezobslužný provoz už skoro 3 roky. Je takových prodejen v Libereckém kraji víc?
1: V krajích aktuálně moc není, ale jeden obchod s nepřetržitým provozem je od letošního července přímo v budově krajského úřadu. Nabízí produkty od místních výrobců a umělců. Slouží jako vzorová prodejna, která ukazuje, jak se dají služby na malých obcích zachovat pomocí moderních technologií.
0: A jak jsou na tom obchody s bezpečností?
1: Podle webových stránek družstevní sítě Coop jsou prodejny střežené komplexním kamerovým systémem, který nepřetržitě monitoruje celý prostor. Systém využívá i umělou inteligenci, která sleduje dění v obchodě a je schopná rozpoznat podezřelé chování. Navíc vstup pomocí bankovní identity zajišťuje, že každý zákazník je jasně identifikovatelný.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Den v kraji a už se nám to blíží. Za 2 týdny, po 4 letech nás opět čekají komunální volby. Může se ale stát, že vhodit lístek do urny půjdete na jiné místo než posledně. Jaké změny nastaly v okresních městech Libereckého kraje? O tom nás informovala v ranním vysílání redaktorka Anna Podhorná, které se moderátor Martin Kolín nejdřív zeptal, v jakém městě nastalo nejvíc změn.
1: Toto prvenství připadá Jablonci nad Nisou, tam se snížil počet volebních okrsků z 49 na 31. Změnu na jaře schválilo ministerstvo vnitra. Systém z 90. let minulého století byl podle mluvčí města Jany Fričové neefektivní.
2: Důvodem tohoto snížení je především zefektivnění organizace voleb. Původních 49 okrsků znamenalo vysoké nároky na zajištění zapisovatelů, členů komisí, vybavení a jeho distribuci. Úřad měl také potíže s obsazováním komisí a zapisovatelských míst.
1: A vypadá to, že se radnici podařilo potíže vyřešit. Komise jsou letos naplněné delegáty stran a dobrovolníky. V záloze jsou i náhradníci. Vedení města redukovalo zejména volební místnosti ve stejných budovách, hlavně základních školách. Voliči ale nepůjdou na obchodní akademii na Horním náměstí, místo toho budou volit na magistrátu města. A zrušený je i okrsek umístěný v základní škole Liberecká 31. Lidé půjdou volit do základní školy Liberecká 26, od původního místa vzdálené asi 100 metrů.
3: Mluvili jsme o okresních městech Jablonec, tedy tam už víme, jaké změny nastanou. Co Liberec? Nastaly tady nějaké podobné změny?
1: Ne, v Liberci zůstává obvyklých 87 okrsků. Podle mluvčí města Jany Kodymové jsou to ale poslední volby v tomto rozvržení. Liberec totiž chystá s volebními okrsky změny. U některých okrsků ale lidé budou volit na jiné adrese. Konkrétně se přesouvá 5 místností. 2 z nich v rámci základní školy Kaplického do tělocviční školy. V Machníně se volební místnost stěhuje do základní školy v Heřmánkové ulici. V Pavlovicích z rehabilitačního centra do základní školy Jabloňová. A poslední změnou je návrat volební místnosti do budovy bývalého svazu Němců v regionech v Ruprechtické ulici.
3: A samozřejmě v Libereckém kraji ještě další 2 okresní města, tak jak to vypadá právě tam?
1: V Semilech zůstává vše při starém, 10 okrsků s volebními místnostmi na obvyklých adresách. A v České Lípě je okrsků 44 a oproti minulým volbám je jen jediná změna. Volební místnosti prvního a druhého okrsku se přesouvají zpět z budovy nové úřadovny do budovy radnice na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Lidé tak v pátek 9. října a sobotu 10. vyrazí s výjimkou několika míst volit na obvyklé adresy.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Jde o vzácné onemocnění ankavaskulitída.
2: Člověk se musí rozhodnout, jestli chce být pacientem nebo se chce uzdravit.
1: Více s přední českou nefroložkou Vladimírou Bednářovou.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, Sweet Harmony neboli Sladká harmonie dozněla a divadelní nadšenci se těší. Těší se na tento víkend, konkrétně na Příchovice na Talvansku. Tam divadlo Járy Cimrmana slaví svou 60. sezónu a v rámci oslav je připravený program pro veřejnost. Podrobnosti zná redaktorka Adéla Jindrová.
1: Divadlo Járy Cimrmana, které založilo na konci 60. let uskupení několika herců, aktuálně působí v Žižkovském divadle Járy Cimrmana v Praze. Oslavy 60 let na scéně však oslaví v Jizerských horách, které podle všeho tento fiktivní český génius strávil řadu let svého života.
0: A jaké stopy po sobě Cimrman v těch Jizerských horách zanechal?
1: Důležitým místem je areál u Čápa. Právě dům u Čápa ze 17. století se kdysi stal základem Příchovic, které jdou jedním z předobrazů Liptákova, kde bájný Cimrman žil. Součástí areálu je i muzeum a maják Járy Cimrmana z roku 2013. Rozhledna ve tvaru majáku stojí v nadmořské výšce 800 metrů, což z ní dělá nejvýše položený maják na světě. A právě v tomto areálu se bude o víkendu slavit.
0: Ta akce se koná hlavně v neděli, ale nezačínají oslavy už v sobotu večer.
1: Ano, první část programu začíná v sobotu v 19 hodin v kině JAS Járy Cimrmana v Tanvaldu. Uvede nejstarší hru divadla Járy Cimrmana Akt. Ta je z roku 1967 a takhle ji v roce 1968 soubor uvedl v Malostranské besedě.

0: Tanvaldu představení odehrají Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Petr Bruckner, Marek Šimon a Gennadij Rumlena.
1: Většina herců se zúčastní i toho nedělního programu. Co přesně se ale bude dít?
0: Nedělní oslavy startují spanilou jízdou cyklostezkou Járy Cimrmana, která přijede z Tanvaldu do Příchovec v 10 hodin dopoledne. V rámci dopoledního programu se bude konat křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno a beseda s herci ze souboru. Odpoledne vyhlásí výsledky ankety o nejoblíbenější postavu z her Divadla Járy Cimrmana, Milon Čepelka oslaví své 90. narozeniny a uskuteční se autogramiáda členů divadla.
1: A jestli pak uslyšíme nebo uvidíme nějaké novinky?
0: Večer v 19 hodin bude předpremiéra dvou dílů druhé řady série Stopy Járy Cimrmana, kterou bude Česká televize vysílat příští rok na jaře.
2: Pozvánkou na oslavy 60. sezon Divadla Járy Cimrmana jsme završili dnešní Den v kraji. No a já už se s vámi rozloučím. Vlastně také po cimrmanovsku, protože se držím hesla. Při potlesku se neuklání, patří patrně někomu jinému. Nicméně ještě předtím vám prozradím, co vás čeká dál. Tak po 18. hodině se určitě těšte na zálety Aleny Zárybnické. Dnes bude hostem psout horské služby Pavel Smejkal. A zároveň to považujte za pozvánku k nedělnímu vysílání tohoto pořadu, kdy u mikrofonu stane biatlonistka Lucie Charvátová. No a co vás čeká zítra? Na 4. října vychází Světový den zvířat, ovšem v Liberecké zoo ho oslaví už o týden dříve a při této příležitosti budou děkovat svým partnerům, mezi které patří i Český rozhlas Liberec a náš kolega Patrik Fischer bude u toho. Také se těšte na krimi příběhy, velmi oblíbený pořad a rozhodně si nenechte ujít výlety s Pavlem Kudrnou, který vás pozve třeba do pekelných dolů u Lindavy tady na Liberecku, anebo na Vysočinu k sousoší Kudějův stůl Radostovice. Filip Majsl vám přeje krásný podvečer a večer a zítra popolední naslyšenou.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Přívalové deště z konce srpna způsobily na nové knihovně v Turnově škodu za více než 600 tisíc korun. Obchody v pondělí neotevřou, stát zakazuje prodej všem nad 200 metrů čtverečních. Volkswagen svolává miliony aut kvůli možným problémům s řízením. A zítřek bude většinou slunečný a teploty místy vystoupí až na 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezký podvečer. Na více než 600 tisíc korun odhaduje vedení Turnova škodu, kterou způsobily srpnové přívalové deště v nové městské knihovně. Radnice ji řeší s pojišťovnou. Novinářům to dnes řekl starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Stavba 100 milionové budovy tehdy končila a deště přišly jen několik dní před plánovaným slavnostním otevřením. To vedení města odložilo na 6. října.
3: Poničená střecha, stěny, počítačové systémy a téměř 2000 knih. Přívalový déšť spolu s napadaným listím pravděpodobně ucpal dešťové výpustě. Projektant se zhotovitelem řeší opatření, aby se situace neopakovala. Moderní knihovna s několika studovnami, sálem a dětskou hernou ve Skálově ulici bude pro veřejnost v provozu už od 7. října. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: V pondělí se lidé v supermarketech, drogeriích nebo knihkupectvích nenakoupí. Zákaz platí pro všechny prodejny nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají letiště, nádraží nebo benzínky. Tomáš Prouza ze Svazu průmyslu a obchodu sváteční zákaz prodeje kritizuje. Tratí na něm třeba prodejci nábytku. Klienti totiž jeho nákup často odkládají i o několik měsíců. V Libereckém kraji pokračuje festival Lípa muzika zaměřený na klasickou a duchovní hudbu. Dnes můžou návštěvníci zavítat do kostela mistra Jana Husa v České Lípě na koncert vokálního souboru Kapela Mariana. Zítra můžou navštívit koncert v Zahrádkách na Českolipsku.
4: Zahrádecký kostel svaté Barbory v sobotu při svíčkách rozezní americký loutnista Joel Frederiksen. Zahraje rekviem za růžový měsíc. V neděli lidé uslyší skladby Jeana Filipa Rameau v turnovském městském divadle. Půjde o premiéru flétnistky Jany Semerádové a Mima Radima Vizváryho. Karolína Lašáková, Český rozhlas.
2: Německý automobilový koncern Volkswagen kvůli možným problémům s řízením musí svolat zhruba 4 miliony vozů po celém světě. Jsou mezi nimi i auta značky Škoda. Tvrdí to německý list Handelsblatt s odvoláním na své zdroje. Důvodem je vadný šrub v systému řízení. Opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Další milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc na značku Audi a kolem 200 tisíc aut na Seat.
1: Počasí.
2: A čeká nás chladná noc. Zpočátku bude místy ještě oblačná, postupně se vyjasní, kráno se ojediněle vytvoří mlhy a teploty nám klesnou na 7 až 4 stupně a ojediněle budou i přízemní mrazíky. Sobota bude většinou jasná nebo skoro jasná, později odpoledne a hlavně večer až polojasná. Teploty přes den vystoupí na 19 stupňů, na Českolipsku naměříme ojediněle až 20 a na horách teploty mezi 12 až 15 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A zavřená je silnice 3. třídy mezi Brništěm a Velenicemi na Českolipsku. Je to kvůli rekonstrukci vozovky. Objízdná trasa je značená a vede přes Zákupy, Kamenici a Velký Grunov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
0: Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárybnická. Dnes jsme zase po nějaké době mimo rozhlasové studio na ústředí horské služby v Krkonoších ve Špindlerově Mlýně. Letos je to totiž přesně 60 let od okamžiku, kdy na horách pomáhají záchranářům i jejich čtyřnozí parťáci. Co všechno se psi musí naučit, jak dlouho výcvik trvá, kde je pes nenahraditelný a jaké rasy jsou pro hory nejvhodnější? Témata pro Pavla Smejkala, kynologa a místopředsedu správní rady horské služby. Ptát se budu na technologie, které při práci v terénu pomáhají, a připomeneme si i příběhy, ve kterých hráli psi kynologů horské služby hlavní roli. Jsem ráda, že nás posloucháte.

0: Pavel Smejkal se narodil ve Vrchlabí, vyrůstal ve Špindlerově Mlýně a žije ve Strážném. V roce 1994 podal přihlášku k horské, stal se čekatelem, pak dobrovolným členem, sezónním zaměstnancem byl od roku 2001 a po dalších 6 letech se stal zaměstnancem na plný úvazek. Jeho prvním pejskem byla Fenka Bára, pak jsem ho potkával s německým ovčákem Klasem a dnes má chodského psa jménem Raf. Tak moc děkuji, Pavle, že jsi přijal moje pozvání do Záletu, že jsme tě mohli navštívit a jenom předesílám, že se známe roky, tak si budeme i v rozhlasovém rozhovoru tykat, pokud nemáš nic proti. Děkuji.
1: Nemám nic proti, děkuji za pozvání.
0: Pamatuješ si na den, kdy jsi z prvního pejska štěně Báru přinesl domů?
1: Jo, pamatuju. V té době to ještě nebyl pes záchranářský, i když už když jsme ho pořizovali, tak jsme přemýšleli, že z něj záchranářský pes bude. Pořídili jsme si psa v té době půlročního. Původně jsme si jeli pro štěňátko, ale chovatelka tam měla z předchozího vrhu psa, který nás velmi zaujal, tak jsme si ho odvezli domů.
0: Což asi není úplně standardní, protože běžně se štěňata berou od schovných stanic někdy v 6 týdnech, nebo jaká je ta obvyklost?
1: Jo, je to tak, v těch 6 týdnech.
0: Kdybychom si teď spolu s našimi posluchači chtěli Báru představit, ona nebyla typickým plemenem, které běžně slouží v rámci horské služby.
1: Ne, je to plemeno Chesapeake Bay Retriever, který se používá spíš pro myslivost, ale na záchranařinu je to pes vhodný.
0: Četla jsem právě, že říká se jim Chesapeake správně?
1: Ano.
0: Že Chesapeake jsou samostatný, statečný, houževnatí, ale samostatně přemýšlející psy. Je to důležité pro práci vlastně v rámci horské služby, ať už budeme mluvit za chvíli o plošném vyhledávání nebo o lavinách?
1: Určitě je to s výhodou. Mně aspoň to velmi vyhovuje, protože když ten pes umí sám se rozhodnout a vyřešit situaci, tak je to určitě jednodušší i pro psovoda.
0: Co bylo primárním důvodem, že jsi si vybral právě tohle plemeno?
1: Je to asi neobvyklý, ale žena chtěla hnědého psa. Takže jsme řešili, jaký pes to bude. Uvažovali jsme o labradorech, ale tam jsme nesehnali psa, který by byl z perspektivního chovu, kde by bylo dobré, aby ten pes byl zdravý. A padl mě někde do oka Chesapeake Bay Retriever a moc se mi to plemeno líbilo, takže jsme si ho pořídili.
0: Ten moment, kdy přichází budoucí pracovní pes, chápu, že ne primárně v mém případě, ale pak pracovní pes do té své nové smečky. Jak je důležité se k němu chovat? Je to odlišné od toho, když si pořídíme štěně z nějakých jiných důvodů?
1: Já myslím, že úplně ne. Vždycky ten pes do té rodiny musí zapadnout. V případě pracovního psa je důležité nastavit ty pravidla tak, aby z něj byl dobrý pracovní pes.
0: Kdybychom měli vzpomenout na nějaké plemeno, které by se pro práci u horské vůbec nehodilo, jaké by to bylo?
1: Tak určitě pes, který nemá podsadu, to znamená, že mu byla v zimním období zima. Určitě se nehodí drobný pes, který sice by byl dobrý na sutinové vyhledávání, ale v tom terénu by třeba měl problém v letním období, kdy hledáme v lese, v plochách, tak se prodrat třeba borůvčím. Tam ti psi jsou velmi rychle vysíleni a v podstatě na tenhle účel nepoužitelní. V zimě musí v rámci vyhledávání v lavině být schopen vyskočit na velké kvádry sněhu a samostatně se tam pohybovat. Samozřejmě ten pes nemůže být úplně velký, to pak je nevýhoda pro psovoda, protože občas mu musíme pomoct třeba při nastupování do vrtulníku a zvedat těžkého psa není úplně ideální a někteří psovodi řeší i to, že velký pes toho hodně sní.
0: Posloucháte rozhlasový rozhovor Zálety s Pavlem Smejkalem, kynologem Horské služby České republiky.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vraťme se teď do roku 1966. Horská služba koupila první psy do služby, německé ovčáky. Pejsek Udo sloužil na Slovensku a Fenka Herma od 24. února roku 1966 v Krkonoších. Psovodem byl tehdy Wolfgang Berger v Peci pod Sněžkou. Někde jsem četla, že stála asi 1500 korun.
1: Jo, na tu dobu tenkrát to bylo asi jako dost peněz. Byl to měsíční plat, i když on je to vlastně v podstatě podobný, jako je to dneska. A tenkrát ty psy byly používány výlučně na hledání v lavinách. Dnes už to využití mají daleko větší v letním období. Těch letních pátracích akcí máme daleko víc než zimních.
0: Vraťme se ještě k Hermě, když dovolíš. Její první práce při ostrém zásahu byla v březnu 68 v Bílém jaru. Co o tom zásahu teď víme? Co se udržuje v myšlenkách psovodu? Jak se o Hermě a o její třeba první práci právě v Bílém jaru při nejtragičtější lavinové nehodě v Krkonoších odehrálo?
1: Tak víme, že to byla velká lavinová nehoda, že tam bylo hodně zasypaných. Ten pes určitě pomohl ve vyhledávání těch lidí, i když tam někteří ty zasypaní byli ve velké hloubce a tam ten pes nemá moc šanci toho zasypaného najít. Dobře vycvičený pes je schopen tak do 4 metrů hloubky cítit zasypanou osobu a označit to místo, kde se nachází.
0: Předpokládám, že tehdy v tom 68. jí vedl Wolf Berger při tomhle zásahu, ale já znám i lavinové nehody, kdy služebního psa vedl někdo jiný než jeho pán.
1: Ano, občas se to stává. Pamatuju si případ, kdy kolega Karel Novák byl někde mimo, psa měl doma, takže jiný kolega zajel k němu domů, vzal psa a odvezli ho na místo lavinové nehody. Tam ho poslali hledat a vedl ho jiný záchranář. On, když ten pes je dobře vycvičený, tak je v podstatě jedno, kdo mu ty povely dává, ten pes sám ví, co má dělat.
0: U které lavinové nehody bylo v Česku nasazeno nejvíc psů pohromadě?
1: To si úplně nevzpomenu, kde jich bylo nejvíc, ale vzpomínám si třeba lavinovou nehodu v Modrém dole, kde jsme okamžitě byli tři. V podstatě to byla velká náhoda tenkrát. My jsme byli na výcviku, šli jsme na oběd na chalupu na rozcestí a když jsme po obědě vylezli ven, tak jsme si všimli, že v Modrém dole spadla lavina. Tak jsme se tam jeli podívat s tím, že změříme odtrhové místo, zjistíme, proč ten sníh vůbec ujel. A když jsme přijeli na místo nehody, tak se výsledce ozvalo, že tedy spadla lavina a že je předpoklad, že jsou tam zasypáni lidi. Takže my jsme okamžitě nasadili dva psy. S kolegou psovodem jsme začali i pomocí lavinových vyhledávačů prohledávat celý terén. Během velmi krátké doby přijel třetí kolega a následně ještě další dva. Postupně jsme prohledali celé lavinové území a byla to poměrně veliká, veliká lavinová událost.
0: Nakonec se ukázalo, že nikdo zasypán nebyl, ale ten moment toho, že jste mohli pracovat na laviništi, ne reálném laviništi a vlastně koordinovat tu svoji práci, možná je velkým poučením pro to, jak postupovat v takových případech.
1: Určitě. Pro mě to bylo trošku složitý, protože jsem celou tu lavinovou nehodu řídil, byl jsem tam jako první a poměrně dlouho trvalo, než přijeli další záchranáři a postupně jsme využili i vrtulníky letecké záchranné služby a policie, kteří tam naváželi další a další záchranáře. My jsme pak už v průběhu toho hledání zjistili, že ty osoby tam zasypané nejsou, ale nakonec jsme si z toho udělali krásné cvičení.
0: Máme v historii Krkonoš i příběh, kdy pes zachránil dalšího psa z laviny. Mám tím na mysli lavinovou nehodu z 21. března roku 2008 Medvědím potoce u Brádlerových Bud. Příběh, kdy tedy po pátrání v daném místě jeden z těch částečně zasypaných mluví o tom, že ještě tam někde je jeho pes retriever, labradorský retriever Karla Nováka, ho pak nachází. Máme nějaký příběh ještě podobný nebo v historii napříč Evropou, tak jak znáš příběhy z celého světa, kdy skutečně pes pes pomohl najít psa?
1: Nevím o jiném takovém případě, ale samozřejmě se to stát mohlo. On ten pes na to není primárně cvičený, primárně cvičení na vyhledávání lidského pachu, ale ve chvíli, kdy tam cítil pach jiný, značil úplně stejně, jako by to byl člověk a pes byl nalezen. Takže super příběh.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Říká se, vstaňte pravou nohou a den bude úspěšný. Vstaňte a poslouchejte Dobré ráno Českého rozhlasu Liberec a bude platit totéž. Naladíme vás do pohody, dozvíte se, co se děje v kraji i mimo něj. Nabídneme sportovní výsledky, dopravní situaci i vývoj počasí. Navíc podrobný rozhovor s meteorologem 7:45.
1: Počasí.
0: A aktuální zprávy každou půl hodinu. Od 5. do 9. hodiny Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky, místopředseda správní rady Horské služby Pavel Smejkal. Natáčíme pro vás na ústředí Horské služby ve Špindlerově Mlýně. A témata, která dnes probíráme, se týkají třeba i výcviku psů, které slouží u Horské služby. O plamenech už jsme mluvili. Je důležitá chovná stanice, kde si pejska vybíráte?
2: Důležité je, aby byl pes od rodičů, kteří jsou zdraví. To je úplně základ, protože blbý je, když člověk cvičí psa, výcvik trvá třeba 2 roky a pak se zjistí, že tam je nějaký zdravotní problém, tak to nikdo z nás nechce věnovat tolik energie a času, když ten pes potom nemůže sloužit a zachraňovat. Není úplně důležité plemeno. My máme u Horské služby doporučené plemeno německého ovčáka, protože to pes ideální velikosti, je dobře vycvičitelný, snáší chlad, dokonce se u něj dá využít i to, že s ním může jít i jiný psovod, jsou ti psi takhle historicky z armády a z policie zvyklí, byť u nás ve chvíli, kdy jde pes na ostrou pátrací akci, tak musí mít splněnou zkoušku a ta zkouška je pes a psovod, takže oficiálně by s ním jiný psovod jít neměl.
1: První ostré nasazení.
2: Moje první ostré nasazení, to si nevzpomenu. Asi to bylo nějaké letní plošné hledání s Fenkou Bárou, určitě. Pamatuju si jedno z těch hledání, jedno z těch prvních, kdy jsme hledali řidiče kamionu, který se naboural, vystoupil z toho auta a nikdo nevěděl, kam odešel. V autě byly stopy krve, takže byl předpoklad, že je zraněný. On měl otřes mozku a odešel neznámo kam. Takže jsme prohledávali celé okolí. Byla to pátrací akce, která trvala asi 10 hodin. Nakonec byl řidič nalezen, bohužel už bez známek života.
1: Vzpomínám na spoustu příběhů, kdy to pátrání ve výsledku bylo zbytečné, protože někdo zkrátka o sobě nedal vědět, že už je tam, kde chtěl být, anebo možná kde nechtěl být, ale každopádně je v pořádku. Ubývá nebo přibývá takových situacích pro vás?
2: Je jich výrazně míň. Já když jsem začínal u Horské služby, to jsem tedy ještě psa neměl, tak byly běžně 2 až 3 pátrací akce za týden. Bylo to hodně náročné v zimním období, ale s příchodem postupně mobilních telefonů toho výrazně ubylo a možná, že i lidi jsou zodpovědnější, ale pamatuji mnoho pátracích akcí, kdy jsme třeba celou noc někoho hledali po horách a ono se zjistilo, že potkal nějaké známé, s kterými buď odjel někam, nebo přespal u nich na jiném ubytovacím zařízení a vůbec o sobě nedal vědět.

0: Posloucháte Zálety, mým hostem je psovod Horské služby České republiky Pavel Smejkal. Vy máte přehled o tom, jaké území ten pejsek prohledal vlastně pomocí GPSky, pomocí nějakého konkrétního programu, softwaru, něčeho, co vám zkrátka v moderní době pomáhá?
1: Určitě jo, pes má na sobě GPS obojek vysílací, dřív jsme používali klasický GPSky od Garminu, ale postupem času jsme tuhle technologii vylepšili, nyní používáme obojky od firmy Doctrace, které ale máme elektronicky propojené do systému Pátrač, což je pracovní název, ale všeobecně v České republice známý mezi psovody. Je to systém počítačový, který umožňuje naplánovat celou pátrací akci, rozdělit tam sektory, v podstatě všechno to můžeme dělat na dálku a psovod dostane do aplikace mobilního telefonu přesnou plochu, kterou má prohledat, takže nemusí jezdit ani za velitelem pátrací akce po telefonu nebo po vysílačce se s ním domluví. Ty plochy jednotlivé mají svá čísla. Můžeme všichni psovodi v rámci České republice, kteří mají atest ministerstva vnitra, tak tyhle ty aplikace mají, takže můžou dojet rovnou k té své ploše. Ve chvíli, kdy ji prohledají, tak od velitele dostanou další plochu, kterou prohledají a velitel vidí online, kde se pohybuje pes, kde se pohybuje psovod, co všechno je prohledáno, vidí to všechno v jedné mapě, kde se mu všichni pohybují a podle toho může tu pátrací akci koordinovat. Velmi nám tyhle věci pomáhají.
0: Výrazné urychlení, co se asi nezměnilo, jsou schopnosti, kvůli kterým používáme psa právě pro tyto typy zásahu. Velmi stručně, v čem všem je pes dokonalejší než člověk?
1: Tak má výrazně lepší čich. Pes je schopen prohledat plochu v letním období zhruba 10 hektarů za hodinu. Pokud by to měli prohledávat lidi, tak je na to potřeba, jeden pes nahradí zhruba 10 až 15, někdy i 20 lidí v rojnici, takže výrazné zjednodušení a zrychlení. A další věc je, že díky tomu nosu ten pes je schopen prohledávat místa, která jsou pro rojnici téměř neprůstupná, nějaké husté porosty a tak, kdežto ten pes buď tam proběhne, ale hlavně to cítí na velkou vzdálenost. Dobře vycvičený pes cítí pach člověka, který se v tom lese pohybuje na vzdálenost 200 i 300 metrů ve chvíli, kdy fouká vítr směrem od té pohřešované osoby směrem ke psu. A psu tam je v podstatě od toho, aby psa naváděl v té své ploše tak, aby pes měl co nejrychlejší a největší šanci ten pach té pohřešované osoby v co nejkratším čase zachytit a následně označit.
0: Byl nějaký moment, na který si teď vzpomeneš, kdy jsi řekl, on je chytřejší než já, on ví víc než já?
1: To se mi stávalo hlavně s prvním psem, Fenkou Bárou. Ta byla velmi chytrá a dokázala si poradit ve spoustě situací. Já prostě jsem si myslel, že tam nikdo není a on na její chování jsem poznal, že jo, byla schopná si i ve velmi složitém terénu najít cestu a dostat se co nejblíž k pohřešované osobě a tam začít štěkat. Ve chvíli, kdy to nešlo blíž, tak začala štěkat a já jsem někdy nechápal, na co štěká. Následně teda během krátké doby jsem pochopil, že ten pach se tam motá způsobem, který jsem nepředpokládal v ten první okamžik a skutečně ta pohřešovaná osoba tam byla.
0: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mým hostem v Záletech je dnes Pavel Smejkal, místopředseda správní rady Horské služby a kynolog Horské služby. Pavle, vzpomínala jsem jména tvých psů. Bára, Klas a Raf. Jsou to jejich jména, která měly v rodném listě, anebo jsou to jména, kterými jsi jim říkal bez ohledu na to, co mají v papírech?
2: Ve dvou případech ano, jsou to jejich jména, které měly v rodném listě. Ve třetím případě ne. Třetího psa my jsme ale získali zase takovým neúplně typickým způsobem. Psovi byl zhruba rok a získali jsme ho od paní, která na něj neměla úplně tolik času, neměla úplně vhodné podmínky na jeho výchovu a pes jim hodně utíkal. A chtěl si ho vzít jeden kolega z Krušných hor, tam to neprošlo doma, protože ještě neměl svého psa, s kterým chodil na hledání úplně tak starého a dva psy mít nemohli, takže jsme se potom domluvili, že pes z Krušných hor se přestěhoval do Krkonoš, bývalí majitelé za námi jezdí, my jezdíme za nimi, takže občas si ho i půjčují a psa pojmenovali oni a jménem Raf, nám se to líbilo, tak jsme jméno nechali, ale v rodném listě ho nemá.
1: Jak rychle pejsek regeneruje?
2: Pes regeneruje výrazně rychleji než psovod. Když jsme dělali testy společně s policií a Českou zemědělskou univerzitou, tak jsme dělali hledání 3x3 hodiny s malou pauzou a většinou s tím měli problém ty psovodi. V tom třetím hledání pes psovi stačí jako velmi krátká regenerace. Máme zkušenost, že když hledáme, hlavně v tom letním období, tedy kde ty pátrací akce jsou mnohahodinové, někdy i několika denní, že záleží samozřejmě na teplotě a podmínkách, ale psovi stačí 5 minut pauza, on si odpočine a může další minimálně půl hodinu, někdy i díl hledat. Psovod to většinou tolik toho nevydrží.
1: To, co mi přijde v rámci výcviku pejsků Horské služby hodně komplikované, jsou ty zmiňované podmínky, to, že vlastně pes musí pracovat s mnoha jinými, že musí být schopen pracovat třeba v lučném prostředí, v bezprostřední blízkosti vrtulníku a podobně. Možná právě to nastupování, vystupování z vrtulníku jeví se zvenku jako činnost obtížná. Je to skutečně pravda?
2: Určitá obtížnost tam určitě je, záleží ale velmi na povaze těch psů. Pokud je pes dobře motivovaný a výcvik nastavíme tak, že po nastoupení do vrtulníku následuje nějaký krátký let a následně hned hledání a uděláme to párkrát, tak ten pes si to potom spojí a on ví, že i když v tom vrtulníku je velký rachot, je to pro něj nepříjemné, tak bude následovat to hledání, to je to, co ho baví a pak do toho vrtulníku nastupuje velmi, velmi rád.
1: Ono je to vlastně všechno pro něj hra, viď? Chápu-li správně?
2: Jo, je to tak. Je to hra o nějakou psí hračku, kterou v počátku výcviku figurant má u sebe a tou hračkou toho psa odmění. Využívá se kořistnický put, který je psovi vrozen. Někteří kolegové cvičí na žrádlo a vždycky tam následuje pohrání si s tím psem, přetahování se o tu hračku a následně figurant nechá psa vyhrát. Ve chvíli, kdy je to ostrá pátrací akce, tu hračku pohřešovaná osoba u sebe nemá, ale psovi to vůbec nevadí. Ono, když jednou, dvakrát z mnoha dalších hledání tu hračku přinese psovod, tak ten pes to v podstatě nerozlišuje a hledá rád.
1: A jak vypadá běžný den kynologa Horské služby? Asi je třeba rozlišit, jestli se jedná o zaměstnance Horské služby, o sezenního zaměstnance, případně o dobrovolného člena Horské služby, anebo je tam něco společného?
2: Tak společné tam máme určitě to, že to děláme rádi, že to chceme dělat, protože pro všechny z nás je to práce navíc. My si musíme odsloužit všechny své služby úplně stejně jako ostatní kolegové a ten výcvik je nad rámec našich povinností. Výhodou zaměstnanců je, že mezi úrazy, když nemáme nějaký výjezd, můžeme pocvičit, kdežto dobrovolní členové to musí dělat v rámci svého času. Ale toho svého volného času do toho dáváme všichni obrovské množství.
1: Kolik pejsků aktuálně slouží u Horské služby?
2: V současné chvíli máme u horské služby 21 psů a psovodů, z čehož 4 jsou teprve ve výcviku a ještě nemají splněny všechny zkoušky, tudíž nemůžou chodit na ostré pátrací akce.
1: A ve srovnání s dobou minulou přibývá nebo ubývá, nebo se držíte přibližně na stejných číslech?
2: V minulosti jich bylo výrazně míň, když jsem začínal, ale bylo nás i víc. V posledních 2 letech 4 psovodi skončili, někteří z důvodu nedostatku svého času, někteří měli psa, který už byl starší, nemohl dál sloužit a dalšího psa už si nepořídili.
1: Vzpomínám si na jeden moment, kdy se jeden z služebních psů horské služby ztratil a pro média bylo velmi zajímavé vyčíslení toho, kolik vlastně výcvik takového psa a takový pes, který zrovna si hověl na gauči u jiného pána, kolik vlastně stojí. Dokážeme to nějak aspoň přibližně vyčíslit?
2: Já si pamatuju na tuhle událost, bylo to zhruba před 15 lety a tenkrát to někdo vyčíslil na 200 tisíc korun. Dneska by to bylo asi daleko víc, nevím, co všechno do toho počítali, ale určitě to náročné jak časově, tak finančně je a výcvik psa, než je schopen jít na zkoušky a úspěšně je absolvovat, trvá zhruba 2 roky.
1: Pavel Smejkal, posloucháte Zálety.

0: Mým hostem v záletech je dnes psovod horské služby Pavel Smejkal. Celou dobu mluvíme o tom, co psovodi učí své psy. To jsme probrali z mnoha různých úhlů pohledu. Obráceně, co pes učí svého pána?
1: Tak zase se vrátím ke své fence Báře. Ta mě naučila, že není potřeba úplně spěchat, že je potřeba některé věci dělat s rozvahou a často je to ve výsledku rychlejší a efektivnější.
0: Bára byla fena. Hraje to roli vlastně při výcviku, že se jedná o pejska nebo že se jedná o fenku?
1: Určitě fena je zpravidla klidnější i vyrovnanější, ale není to úplně vždycky pravidlem. Klas byl klasický německý ovčák, výrazně rychlejší než Bára, ale já jsem svého času měl ty psy oba dva současně, Bára dosluhovala, Klas byl ve výcviku, ale v době, kdy už měli zkoušky i oba dva, Bára byla přestože starší, pomalejší, tak byla schopná najít výrazně rychleji.
0: Poslední otázku, jako vždycky v záletech klade Pavle umělá inteligence. A když jsem se zeptala umělé inteligence, na co já bych se v záletovém rozhovoru s tebou měla zeptat, přišly dvě otázky. Zdali mají psi smysl pro humor a jestli se dokážou urazit. Takže mají smysl pro humor?
1: Asi jo, při hře bych řekl, že ano, občas si z nás dělají srandu jako z psovodů a urazit se dokážou určitě, zvlášť když jim něco zakazujeme a oni to dělat chtějí a některá plemena nebo i fenky to tak někdy mají, potřebují takový ten měkčí přístup a ve chvíli, kdy to psovod přežene, tak ten pes se svým způsobem urazí a pak někdy i třeba dva dny nechce k tomu psovodu moc chodit a ofrňuje se, nechce poslouchat, nechce pracovat, takže určitě může být uražen.
0: Moje přání je, abyste vždycky všude, kde vás třeba byli včas, abyste si se svým čtyřnohým parťákem rozuměli a aby vám ta vaše vzájemnost, která tam bez pochyby hraje důležitou roli, vždycky dělala radost. Tak moc krát děkuji za záletový rozhovor.
1: Také děkuji za pozvání i za rozhovor.
0: Krásnou neděli přejeme vám všem.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Kruhový objezd směrem ke Globusu v Liberci je znovu kvůli opravě mostu zavřený. Vyskládání kamenů na kole v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Liberec by chtěl zpátky odkoupit přístavbu nad kinem Varšava. A v sobotu čekejme jasno až polojasno a teploty mezi 16 až 20 stupni. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Kvůli opravě mostu na silnici první třídy číslo 35 na průtahu Libercem je dnes večer opět uzavřen kruhový objezd v sousedské ulici. Silnice k nákupnímu centru Globusu a do Ostašova ve směru od Pavlovic je neprůjezdná. Omezení platí do zítřejších 8 hodin ráno. Komunikace se zavře i zítra mezi 18. až 8. hodinou ranní a z neděle na pondělí ale bude uzavírka s ohledem na státní svátek delší, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
4: Vzhledem k tomu, že nejsou otevřeny ani obchody v tento svátek na svatého Václava, tak máme od úřadu nebo zhotovitel má povoleno toho 28. až do 2 hodin odpoledne, plné jakoby omezení dole těch okružek, pak už by nic významného následovat nemělo.
3: Do kamenů naskládaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už dvakrát v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
5: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a půl 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
3: Liberec zvažuje odkoupení restaurace nad kinem Varšava. Zastupitelé záměr schválili na posledním zasedání v tomto volebním období. Přístavbu nad kinem vedení města před 13 lety prodalo za 6 milionů korun soukromému majiteli. Teď dostalo nabídku, aby ji koupilo zpět. Aktuálně si město nechává udělat znalecký posudek na cenu přístavby. Maximální částku na nákup zastupitelé stanovili na 15 milionů korun. Definitivně ale bude o nákupu rozhodovat nové zastupitelstvo, které vzejde z říjnových voleb. Při dnešních ruských útocích na Kyjev zemřeli 4 lidé, informoval o tom starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko, podle kterého je skoro 30 lidí zraněných. Ráno ruský nepilotovaný letoun zasáhl výškový obytný dům, ve kterém zemřel 14-letý chlapec. Další útok na kancelářskou budovu zabil 3 lidi. Podle ruských úřadů při ukrajinských dronových náletech v Rusku zemřeli 2 lidé.
2: Počasí.
3: A zítra čekejme v Libereckém kraji většinou jasnou nebo skoro jasnou, později odpoledne hlavně večer až polojasnou oblohu. Teploty přes den vystoupí na 16 až 19, na Českolipsku ojediněle až na 20 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 12 až 15 stupňů Celsia. A vítr bude foukat slabý jižních směrů nebo jen proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšinské zjednosměrněn provoz na centrum. Ať už cestujete kamkoliv, dobře dojeďte.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Napsala nám posluchačka z Hor, paní Horinová, jak příznačné, že ráda poslouchá Hezky česky, že se dozví vždycky spoustu nových informací a že se setkala s takovým jazykovým oříškem a zajímalo by jí, jestli ho vyřešíme. No a máme to tady napsané. Doplňte správně. Na hladině jezera se vytvořil vír s měkkým i, nad ním letěl vír s tvrdým i. Oba víry se podařilo vyfotografovat. Jaké tam bude i? No tak to je opravdu oříšek.
2: Ano, moc děkuju. Vlastně analogicky můžeme připomenout totéž s bydlem, když si na bydle udělá síkorka bydlo a obě bydla spadnou, tak jaké tam bude i? A je to taková pěkná jazyková hříčka, která je založená na tom, že jde o takzvanou homofonii, neboli slova, která, když je vyslovíme, jsou stejná, protože čeština nerozlišuje výslovnost měkkého a tvrdého i. Ovšem, v písemné podobě je to i, respektive to, které zvolíme, klíčové pro význam daného slova. Takže my bychom to samozřejmě mohli zkusit přepsat správně, ale ztratí se nám z toho ten humor, ta hra.
1: Takže musíme ty víry vypsat, každého
2: ano,
1: zvlášť?
2: Přesně tak.
1: Vír s měkkým, vír s tvrdým, tady není žádná přednost měkkého i a podobně.
2: Ne.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejdelší listy má palma Rafie Královské? Jde o pozoruhodného člena rodiny palem. Rafie Královská roste zejména v rovníkové Africe a na Madagaskaru. Má masivní kmen, který může být částečně podzemní. Impozantní jsou na ní především listy. Jsou zpeřené a rekordní exempláře mohou dosáhnout i délky přes 25 metrů. Tyto rozměry mají značný význam pro místní obyvatelstvo. Rafie jsou zdrojem vláken, ze kterých se vyrábí lana i tkaniny, slouží jako stavební materiál a ke krytí střech. Ale to zdaleka není jediné, čím je palma lidem užitečná. Z naříznutého růstového vrcholu se získává sladká šťáva, která je skvašována na palmové víno. Mladé části růstového vrcholu, takzvaná palmová srdíčka, jsou delikátní potravinou. Naopak plody mohou být jedovaté a jed zvaný barbasko se používá k lovu ryb. A v neposlední řadě se výtažky z palmy používají i v tradiční medicíně.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivo.

Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Am Donnerstag, dem 1. Oktober, eröffnet das Museum in Aussig an der Elbe eine neue Ausstellung. Ihr Titel lautet Fotograf, Modellier und Maler August Otto. Die Ausstellung ist dem Modellier August Otto gewidmet, dem Porzellanentwürfe für die Porzellanfabriken in Probstau, Thurn und Aussig an der Elbe schuf. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts gehörte Otto zu den begeisterten Pionieren der Fotografie. Ab 1915 betrieb er in Aussig ein eigenes Fotoatelier. Später widmete er sich zunehmend auch der Landschaftsmalerei. Die Ausstellung erinnert damit an einen vielseitigen Künstler, der Fotografie, Porzellanmodellierung und Malerei miteinander verband.
1: Ve čtvrtek 1. října otevírá muzeum v Ústí nad Labem novou výstavu. Jmenuje se Fotograf, modelér a malíř August Otto. Je věnována modelérovi, který navrhoval porcelánové výrobky pro porcelánky v Proboštově, Trnovanech i Ústí nad Labem. Již koncem 19. století byl nadšeným průkopníkem fotografie a od roku 1915 provozoval v Ústí nad Labem vlastní fotoateliér. Později se také věnoval krajinomalbě. A v závěrečném výročí týdne si připomeneme architekta Karla Erstenberga. Narodil se 25. září 1887 v Malovicích u Stříbra. Architektonického vzdělání se mu dostalo na Vídeňské akademii výtvarných umění v ateliéru Otto Wagnera, významného představitele vídeňské secese. Po skončení školy byl Erstenberg zaměstnán u jiného zajímavého architekta, Leopolda Bauera. S tím spolupracoval například na návrhu Priznicova sanatoria v Jeseníku. Své architektonické dovednosti využil už za první světové války. Narukoval k císařským myslivcům, pro které začal v roce 1917 navrhovat pomníky a hřbitovy. Po válce založil se svým bratrem Josefem ve Stříbře stavební kancelář, která působila zejména v západních Čechách. Podle návrhu Karla Erstenberga se na západě Čech postavila řada vil, obytných domů, škol, ale třeba také továrna v Černošině, mlékárna v Dolních Drahoňovicích nebo Grand Hotely Central a Sevastopol a kostel Panny Marie Utěšitelky v Karlových Varech. Z Erstenbergovy tvorby, ve které rezonovala především geometrická secese a art deco, se zcela vymyká funkcionalistické sanatorium Morava v Tatranské Lomnici, které navrhnul společně s význačným brněnským architektem Bohuslavem Fuchsem. Toto sanatorium můžete znát z filmu Anděl na horách. Po roce 1945 byl Karl Erstenberger odsunut do Německa, kde pokračoval v kariéře architekta. Zemřel v roce 1972 v Norimberku.
0: In der Rubrik Jubiläum der Woche erinnern wir uns an den Architekten Karl Erstenberger. Erstenberger wurde am 25. September 1887 in Malowitz bei Mies geboren. Die architektonische Ausbildung erhielt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien im Atelier Otto Wagners, dem bedeutenden Vertreter der Wiener Sezession. Nach der Schule war er bei einem anderen interessanten Architekten tätig, bei Leopold Bauer. Zusammen mit ihm arbeitete er zum Beispiel an dem Entwurf des Priesnitzer Sanatoriums in Freiwaldau. Seine architektonische Geschichtlichkeit konnte er auch während des Ersten Weltkriegs zunutze machen. Er wurde zu den Kaiserjägern eingezogen, für die er im Jahr 1917 Denkmäler und Friedhöfe entwarf. Nach dem Krieg gründete er zusammen mit seinem Bruder Josef ein Baubüro Mies, das vor allem in Westböhmen aktiv war. Ganze Reihe von Villen, Familienhäusern, Schulen, aber auch Fabrik in Černošin, Molkerei in Drahoňovice oder Grand Hotels Central und Sevastopol in Karlsbad sowie auch dortige Marienkirche wurde nach Karls Entwürfen realisiert. Dem architektonischen Schaffen von Erstenberger, das vor allem durch die geometrische Sezession und Art Deco gekennzeichnet ist, entzieht sich ganz und gar das funktionalistische Erholungsheim Morava in Tatra-Lumnitz, das vom Erstenberger und dem bedeutenden Brünner Architekten Bohuslav Fuchs entworfen wurde. Nach dem Jahre 1945 wurde Karl Erstenberger nach Deutschland vertrieben, wo er weiter als Architekt war. Karl Erstenberger starb im Jahre 1972 in Nürnberg. Das war aus unserer Sendung alles. Texte der Rubrik Jubiläum der Woche und Archiv der Sendung finden Sie auf folgende Webseite www.roslas.cz/sever/sousede. Einen schönen Freitagabend und nächste Woche. Und auf Wiederhören freuen sich Richard Schulko und Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání Sousedů všechno. Text rubriky Výročí týdne, stejně jako archiv pořadu, najdete na webových stránkách www.rozhlas.cz/sever/sousedé. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Policie se připravuje na prodloužený víkend. Na silnicích plánuje častější kontroly. V Otrokovicích na Baťově začne na podzim stavba důležitého protipovodňového opatření. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Provoz na silnicích bude o prodlouženém víkendu hlídat víc policistů. Kvůli očekávanému silnějšímu provozu vyzývají řidiče, aby jezdili opatrně. Jen od začátku týdne zemřelo na českých silnicích nejméně 13 lidí.
4: Naposledy dnes ráno zemřeli dva lidé při nehodě na Pražském okruhu. Informovali jsme o ní i v Zelené vlně.
5: Na 11. kilometru v Radotínském mostě se srazilo osobní auto s nákladním.
4: Nejtragičtějším dnem letošního roku byla spolu se 27. červencem tato středa, kdy při dopravních nehodách v Česku zemřelo 6 lidí. Policie proto žádá řidiče, aby byli opatrní, říká mluvčí policejního prezidia Violeta Canosky.
6: Bezpečná jízda začíná ve chvíli, kdy si přestaneme říkat, že tohle ještě zvládneme. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
4: Tragické byly navíc i celé letošní prázdniny. V červenci a v srpnu zahynulo na silnicích 100 lidí, tedy o 12 víc než loni. Marek Sedláček, Český rozhlas.
3: Zmírnit následky a škody po přívalových deštích by měl projekt, který připravuje město Otrokovice své společností Vodovody a kanalizace Zlín. Nový systém je určený pro lokalitu Baťov a umožní odvádět přebytečnou vodu až do řeky Moravy v situacích, kdy stávající kanalizace kapacitně nestačí.
7: Součástí projektu budou nová odlehčovací komora, kanalizační čerpací stanice a výtlačné i gravitační potrubí o celkové délce 856 metrů. Stavební práce by měly začít ještě letos na podzim, hotovo má být do konce prvního pololetí příštího roku. Tereza Chrastinová, Český rozhlas.
3: Galerie, výtvarné školy a jednotliví umělci se budou prezentovat během víkendu otevřených ateliérů v Plzeňském kraji. Akce nabídne v sobotu a v neděli na 70 místech v Plzni, Rokycanech nebo Nepomuku až už po 11. výstavy prací 200 umělců. Dále jízdu umělecké tramvaje a návštěvy výtvarných ateliérů. Vše bude zdarma a na mnoha místech můžou zájemci i tvořit, říká za organizátory Jana Brabcová.
8: Například sochání z porobetonu i mozaika je letos umístěna před bývalý obchodní dům Prior poblíž vlakového nádraží, kde v zadním podchodu máte možnost tvořit ten největší plzeňský obraz. Loni na něm pracovalo 300 návštěvníků.
2: Počasí.
3: Počasí na zítra bude jasno až polojasno a zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně opatrně za sjezdem na Rudnou. Na 5. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na okruh na 19. kilometru. Pro osobní auta je to asi na 30 minut. A v Blance směrem na Troju dejte pozor před výjezdem. Srazila se tam 3 osobní auta, blokují pravý a odbočovací pruh. To byly zprávy, jeďte opatrně.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
2: Vesele a zdravě.
9: Vítáme vás, tady je Patrik Rozehnal.
10: A doktorka Kateřina Cajdamlová, dobrý den. Dnes máme opáčko, ano. Protože přišla velká řada dotazů na bolestivé šlachy rukou a nohou.
9: Dobře, tak se tomu budeme věnovat a budeme odpovídat na otázky samozřejmě posluchačů, kteří se ptali už dopředu. A vtípek na začátek, jako vždycky. Pane doktore, bolí mě celý člověk. Jestli stojím, ležím nebo sedím, tak se zkuste pověsit a za týden se přijďte ukázat.
2: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vysíláme vesele a zdravě, vysíláme pořad, který se dnes věnuje bolestivým šlachám. No a ty fungují normálně, vlastně o nich ani nevíme. A pak najednou začnou bolet, přijde problém a co se může stát, tak na to se bude ptát naše redaktorka Bára Kvapilová, fyzioterapeuta Jindřicha Vocílky z kliniky Spinesio.
1: Tak v lidském těle se nachází přibližně 4000 šlach. Šlacha je takový v úvozovkách pevný provaz z kolagenních vláken, který spojuje sval s kostí, přenáší sílu smrštěného svalu na kost, čímž vzniká pohyb. Zároveň šlachy fungují jako tlumiče nebo takové akumulátory energie, třeba při odskoku nebo při odrazu.
2: Teď už víme, k čemu šlachy potřebujeme. Proč nás ale bolí?
1: Šlachy jsou neuvěřitelně silné v tahu, ale mají jednu obrovskou slabinu. Jsou velmi špatně prokrvené. Bolest šlach nejčastěji pramení z přetížení, když dlouhodobě opakujeme nějaký pohyb, třeba psaní na klávesnici, běhání nebo házení. Dochází v šlaše takovým mikrotraumatům, drobným trhlinkám. A pokud nedostane ta šlacha dostatečně dlouho odpočinek, tak potom vzniká chronické přetížení a poškození.
2: Vy se s takovými pacienty asi setkáváte celkem často. Které ty šlachy bolí nejvíc?
1: Typicky se potkáváme s bolestmi achillovy šlachy, často právě bolí při dlouhodobém přetěžování schůze, ale taky se potkáváme s bolestivostí šlachy pod kolenem, na té přední straně, pod patelou, pod češkou, tam ta šlacha trpí nejvíc u skokanů, u běžců. No a potom samozřejmě šlachy v oblasti ramene, to je často při nějakých pohybech nad hlavou, při hodech. No ale nezřídka, kdy se potkáváme s bolestmi v oblasti lokte, to, co popisují lidi jako bolesti tenisového lokte nebo oštěpařského lokte.
2: Máte pro nás nějakou historku nebo zajímavost?
1: Určitě, když si vyzkoušíte spojit palec a malíček a zároveň přitáhnout dlaň svojí ruky k lokti, mohli byste vidět, že na vnitřní straně předloktí se vám objeví taková tenká šlacha, taková tenká struna v oblasti zápěstí. Pokud se vám objeví, víte, že máte sval, který se jmenuje musculus palmaris longus. Zajímavostí je, že zhruba u 15% populace tento sval chybí.
3: Vesele a zdravě.
4: Já bych chtěla ještě říct drobnou věc. Ono, ty šlachy musí být z něčeho vyživovány. A pokud člověk má nějakou nemoc třeba trávicího traktu, tak může docházet k tomu, že vlastně ta šlacha nemá dost látek, ze kterých by se obnovovala. Je to hlavně kolagen, který se obnovuje třeba z kyseliny hyaluronové. A pokud vlastně to střevní onemocnění nám neumožňuje vstřebávat ty látky z potravy, tak můžeme mít potom potíže se šlachami.
0: Šlachy máme různě po těle, předpokládám. Proč zrovna ty na ruku a nohou bolí nejvíc?
4: No, protože ruce a nohy používáme nejvíc a vlastně zejména teda ruce v dnešní době jsou až skoro přetíženy. Já můžu už dotaz, protože ten se přesně tohohle týká. Pan Karel nám píše, že už asi 2 měsíce ho bolí předloktí levé ruky, hluboko uvnitř na vnitřní straně a je to neohraničená tupá bolest. Bolí to při každé manipulaci s rukou a poslední 2 týdny se mu stává, že mu zůstanou 3 prsty jedné ruky skrčené a stuhlé a nejdou narovnat, jako by tam byla zkrácená šlacha, musí pomoct druhou rukou. Takže tohle to je pravděpodobně od páteře, ale on pokračuje a proto jsem to četla teď, protože mohlo by to být důvodem toho, že 2 měsíce měl francouzské hole po zlomenině kotníku, ano, a nebo vynášení 12-kilového nechodícího psa na venčení v tašce po schodech. No to jsou obojí naprosto šílené zátěže a v okamžiku, kdy v zápětí na to začnou zlobit šlachy, tak je potřeba kromě teda rozcvičování, tak taky odpočinek.
0: Proč nás bolí třeba na nohou, tedy především, když se skočíme, když dopadneme a namůžeme si je nějak?
4: Je to právě ta věc, že šlachy fungují jako určité pufrovací nebo jako takové absorpční zařízení.
0: Tlumící,
4: ano, takový tlumič. A v okamžiku, kdy ten tlumič přepínáme tím, jak moc dupem, skáčem a podobně, tak může začít zlobit. Proto jsou důležité kvalitní boty a jsou důležité vložky, protože ty vložky do bot fungují jako tlumič a pomáhají, aby ty šlachy tolik nemákaly.
0: Samozřejmě, že si dál budeme povídat ještě na toto téma v našem pořadu s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě, bolavé šlechy jako téma, doktorka Kateřina Cajdamlová ve studiu, Patrik Rozehnal taky. A máme posluchače, který básní vždycky na dané téma.
1: Zdraví Petr, s bolavýma šlachama navštívil jsem šamana. Stálo mě to pěkný prachy. Výsledek? Dál bolí šlachy.
2: Tady každá rada drahá, ne každý šaman dělá svou šamanskou práci dobře. Asi bych doporučila doplnit šamana lékařem.
0: Proč vlastně někoho šlachy bolí víc a někoho méně? Proč jsou v tom rozdíly, jak to vnímáme?
2: Tak tam existuje určitá pružnost. V podstatě pružnost těch šlach je něco, co máme vrozené. Existují lidé, kteří jsou schopni takzvaných hyperextenzí.
0: Ty hadí muži v cirkusu a tak?
2: No přesně, že ty šlachy buď od mládí nějakým způsobem trénují a přepínají a vytahují, anebo už to takhle mají. A v okamžiku, kdy to takhle někdo má, no tak bohužel může docházet k tomu, že ta šlacha bolí prostě víc.
0: Mají na to vliv i boty, které nosíme?
2: Určitě, a já už jsem hovořila o vložkách, protože právě ta achilová šlacha může být problematicky různě drážděna příliš těsnou obuví, nebo zase naopak přetěžována tím, že ta patní kost naráží hodně. Dneska se velmi oblibuje bosonožství, to znamená takové to chození jako na boso, a to u někoho může být ta poslední kapka. Takže já bych doporučila opravdu dávat si pozor, a pokud jsou lidé, kteří mají právě tu hypermobilitu, no tak spíš bych asi použila ortopedické vložky, které tlumí tu práci těch šlach.
0: Jen ať víme, řekněte nám, paní doktorko, čím si můžeme ty šlachy rozbolavět? Na nohou, na rukou?
2: Tak nejčastěji nějakými pohyby, to znamená, že vlastně ta šlacha musí moc brzdit, moc přenášet, prostě moc se namáhá.
0: Nosíme těžké věci třeba?
2: Nosíme těžké věci, doskoky o těch vlastně víme, že dělají tyhle ty věci. Když hodně chodíme a po tvrdém povrchu a třeba běháme, já vždycky, když vidím běžce, který běží po asfaltu vedle vozovky, tak si říkám, jestli to není víc škody než užitku.
0: Teď se možná budete smát, ale já mám někdy pocit, že když dlouho míchám třeba základ na guláš, tak pořád tou vařečkou taky mi ty šlachy na ruce se namůžou.
2: Nebudu se smát, ne. Samozřejmě stereotypní pohyby. Jo. Další, co je běžné, tak vlastně ta práce s myší, kdy se opíráme ano. V podstatě o tu šlachu, a pokud dojde k nějakému poškození nervů, tak tam může taky víc bolest vlastně se projevovat, a u revmatismu nebo u nějakých potíží z klouby, protože ty šlachy vlastně i pomáhají pohyblivosti v tom kloubu, a v okamžiku, kde ten kloub drhne, tak ta šlacha je víc namáhaná.
0: Poznáme zánět a obyčejnou bolest, jenom jednorázovou třeba?
2: Tak u zánětu bývá pár pravidel, podle kterých se to pozná, čili je to otok, bolest, zarudnutí a špatná funkce. To jsou vlastně známky zánětu, a zejména ten otok, zarudnutí by nás měly vždycky vést k znehybnění té části těla a nějakým studeným obkladům, které mohou pomoci.
0: Jak dlouho se to léčí?
2: No, to je taky dobrá otázka. Zase je to různé a záleží, jak dlouho se předtím ta šlacha namáhala. Ona totiž taky může být natržená nebo může opravdu být až přímo utržená. A tohle...
0: Dá na se rozdíl, jako nově navázat, svázat? Nebo to je ztraceno na věky?
2: Sešívá se, většinou to je operativní zákrok, a tady jsou lidé překvapeni, protože to, co zlomeninu vlastně dá dohromady, ta kost regeneruje a spojí se daleko rychleji, ale jakmile je onemocnění nebo nějaké přetržení šlachy, tak to může trvat daleko déle než těch 6 týdnů.
0: Bude jednou zasažené bolavé místo znovu bolet snadněji? Opakovat se to?
2: Ano. Pravděpodobně ano. Říká se tomu místo nejmenšího odporu a tam prostě různé vlivy mohou být tou poslední kapkou. To znamená, já bych to nepřetěžovala. Také mohou někoho třeba, kdo je pravoruký, víc bolet šlachy na té pravé ruce. Takže je dobré střídat činnosti, je dobré odpočívat, je dobré nějakým způsobem zkontrolovat svou stravu, aby byla dostatečná a bylo tam dost těch látek, ze kterých se obnovují naše vlastně aktivní hmota, to znamená i svaly, i kosti, i šlachy.
0: Stačí k obnově třeba to, že budeme ležet, to naše tělo odpočívá, taky regeneruje, pomůže to i šlachám? Třeba jak si lehnout do postele, abychom ty šlachy na nohou nebo rukou dali do pořádku, když jsme je třeba podráždili?
2: Možné je, že odpočinek v leže může pomoci. Právě tady je problém v tom, že šlachy nejsou příliš prokrveny. To znamená, že v okamžiku, kdy my si lehneme, tak se vlastně jednak uvolní a jednak se mohou trošku lépe prokrvit, než když furt je natahujeme.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě, pořad, tedy o zdravém životním stylu, dnes na téma bolavé šlachy ruce, nohy řešíme, to jsou ta nejčastější místa, kde ty problémy nastávají, a odpovídat bude doktorka Kateřina Cajdamlová těm, kteří nám už dopředu poslali své dotazy. To je to, proč ten pořad vysíláme takto v této formě, protože se vracíme k těm dotazům, na které jsme neodpověděli. Tady je první z nich.
1: Vaše posluchačka ze Severní Moravy. Mám 73 let, beru léky Eutirox, Stacil, Purinol, Tetralex. A několik měsíců mě bolí ruka, pravá ruka v zápěstí. Dělá mi dobře takové chladivé obklady nebo něco takového. Chtěla jsem se zeptat paní doktorky, jestli se jedná o nějaký zánět nebo něco ze švachu by tam mohlo být. A co říká na aplikaci hyaluronové injekce a nebo aplikace ACP, vlastní krevní plazmy.
2: Tady je možné, že by hyaluronová pomohla, ale je vždycky nejdůležitější udělat diagnózu. To znamená, jestli se opravdu jedná o problém se šlachou. Hyaluronová je vlastně prekurzorem neboli látkou, ze které se vyrábí ten kolagén. V dnešní době se doporučuje jíst různé kolagény z jiných živočišných druhů, tak tady bych chtěla upozornit, že ty bohužel vyvolávají imunitní reakci, takže záněty spíš zhoršují, čili fakt ty injekce hyaluronové mohou pomoci, ale samozřejmě to neděláme doma, musí to indikovat lékař, takže bych zašla za nějakým specialistou, mohl by to být revmatolog, ortoped, případně v některých případech i neurolog, když bychom předpokládali, že se jedná o onemocnění i nervů.
0: Ta kyselina hyaluronová, tak co to je za takový zázrak, hodně se o ní mluví?
2: No zázrak, to je látka, kterou si tělo různě efektivně syntetizuje, záleží na věku a záleží na potřebách organismu. To znamená, v okamžiku, kdy například stárne kůže, tak je dobré, a dělají se vrásky, tak je dobré vyzkoušet kromě různých krémů, které se používají na kůži, tak taky preparáty té kyseliny hyaluronové vnitřně. To též může zafungovat i u různých právě problémů se šlachami, ale vždycky je důležité, aby se udělala diferenciální diagnostika, jestli je to fakt tím kolagenem, nebo jestli je problém někde jinde.
0: Ptejte se dál, využijeme dalšího dotazu, který jsme nechali na telefonním záznamníku.
3: Dobrý den, Lubor Pardubice, je mi 73 roku a chtěl bych nejdřív teda vás pozdravit. Prosím vás, mám achilovou šlachu, mám to jako rákost nebo bambut. Prostě je to rovný, takový jako rantličky, nebo jak to nazvat, a bolí mě to a nevím teda, co s tím, dostal jsem na to mast, ale tam mi nepomáhá. Tak jestli byste mě poradili. Děkuju a nashledanou, velmi zdraví.
2: Tak zrovna tady bych možná doporučila zkusit kyselinu hyaluronovou, možná i vlastně ve formě těch injekcí, ale každopádně by mohly hodně ulevit vložky, které by odtlumily vlastně tu patu, protože, a prosím, vložky na obě končetiny nebo teda do obou bod, protože pokud bychom to dělali jenom do té postižené oblasti, tak budeme dělat vlastně asymetrii.
0: Bude problém se zády?
2: Buď, anebo může začít bolet víc ta druhá noha, protože ponese většinu zátěže těla.
0: To je to, co zažívají ti lidé, kteří mají třeba operované koleno, ulevují si, pak to druhé taky dostane zabrat a rozhodí se ten systém, tu kostru. Tak na to pozor. Další dotazy přijdou na řadu hned po písnice v našem pořadu Veselé a zdravě, kde se vracíme opět k tématu bolavé šlachy s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou.
4: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou. Hamlovou.

0: písnice se vracíme do studia, abychom odpovídali na otázky, které jste nám nechali především na telefonním záznamníku, a bylo jich tolik tehdy, když jsme poprvé vysílali díl nazvaný Bolavé šlachy na nohou a rukou, že prostě jich dost zůstalo a na ně teď odpovídáme. Tak si poslechněme další otázku a pak bude odpovídat doktorka Kateřina Cajdamlová.
1: Dobrý den, je mi 55 let, mám už 2,5 roku polyneuropatii v nohách, jenom v nohách, těžšího stupně. Beru léčivá látka je gabapentin a beru gabanox. Ono se to vždycky přes den stáhne, beru to na noc a k večeru to zase začne bolet. Moc bych vás prosil, kdybyste mě řekla, co mám dělat v tomhle směru.
2: Tak já bych první zašla zatím, pravděpodobně to předepsal neurolog, to znamená zatím specialistou, který tu léčbu předepsal, a řekla bych, jestli náhodou není potřeba zvýšit dávku anebo rozdělit ten lék na dvě dávky a tu druhou si dát vlastně třeba odpoledne nebo k večeru. Tohle to může velmi dobře pomoci, jinak polyneuropatie je potvora a můžeme ještě zkusit vitamíny skupiny B, protože někdy mohou pomoci regeneraci těch nervů. Jinak je důležité kontrolovat hladinu cukru v krvi, protože polyneuropatie zejména dolních končetin velmi často doprovází poruchu tolerance glukózy.
0: Dobrá, tak další dotaz jsem s ním a budeme odpovídat.
3: Dobrý den. Mám artrózu obou dvou kolen, bederní páteř mě zlobí a když v noci stanu z postele, tak od kolen dolů mi ty lítka mám strašně stuhlé. V noci, když v průběhu noci stávám z postele, tak lítka od kolen dolů mám stuhlé. Mohla by mi paní doktorka poradit, co s tím? Děkuji.
2: Tady záleží také na tom, jak paní vstává z té postele, Aha. Protože tam může docházet k tomu, zejména pokud ona se vlastně rychle vzpřímí do pravého úhlu, takže zejména v oblasti bederní páteře může si podráždit ty nervy.
0: Takže má zpomalit pohyb nebo
2: já bych
0: udělat
2: doporučila,
0: jiný?
2: Aby se opírala vždycky o ruce, ano, o ruce a o matraci, a aby zkoušela vlastně opatrně se pomaličku
0: přizvednout,
2: aby nedocházelo k tomu rychlému pohybu. Další možnost, dokud ještě leží, tak si zkusit prokrvit ta lítka jemnou masáží. No a každopádně bych to teda řekla lékaři, který mě sleduje pro tu diagnózu, kterou paní zmiňovala.
0: Pomáhají vůbec nějaké masáže na tyhle ty věci a problémy?
2: Někdy jo. Tam záleží, v čem je ten hlavní problém, ale vždycky, když uděláme pokus nějaký a třeba se to trošku zlepší, tak je důležité vlastně systematicky každý den to dělat, a pokud dochází k postupné úpravě, tak víme, že jsme na to kápli. Tady znovu zdůrazňuji, pacient je 80% léčby.
0: No já se ptám jenom z toho důvodu, abychom třeba neudělali chybu, abyste neřekla, pozor, ono tou masáží si to taky můžeme zhoršit.
2: Tak masáž by měla být jemná a jakmile ta masáž je bolestivá, tak radši ne. To znamená nikoli přes bolest, maximálně trošku do bolesti, hned jak to začne bolet, tak příště ubrat.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradíme dál těm, co nám poslali svůj dotaz na téma bolavé šlachy.
4: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou a Patrikem Rozehnalem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě je tu čas na odpovědi na vaše otázky, které se týkají bolavých šlach na rukou a na nohou, tak řešíme to s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Můžeme pustit, paní doktorko, další dotaz?
1: Jsem s ním.
0: Dobře.
2: Dobrý den, je mi 81 roku, beru léky na cukrovku, na tlak a mám potíže asi rok, že mi v noci od 2 do 4 bolí pod kolenama. Kolena mám věku přiměřeně, ale v noci mě bolí pod kolenama. Nevím, co mám dělat. Mažu všem možným, přikryju se, odkryju se, nohy skrčím, natáhnu a nevím, co mám dělat. Prosila bych moc o radu.
0: No.
1: To, co může pod kolenem bolet, kromě šlachy, jsou ještě různé třeba části kloubu, to znamená to pouzdro kloubní. Další, co může bolet, tak to mohou být cévy, které v té oblasti jsou, ale když je to takhle od 2 do 4, to je opravdu fascinující.
0: Zvláštní.
1: Tam by mě zajímalo, jestli po té 4. to nějak přejde.
0: Nemůže se paní třeba po nějaké době přeležet?
1: Může, samozřejmě, ale mě by zajímalo.
0: Proč tady, ve 4 to skončí?
1: No, proč vlastně jenom od 2 do 4, nebo jestli paní ve 4 vstává. Tady vždycky velmi toužíme dozvědět se, co zlepšuje tu bolest. Protože když nevíme, co ji vyvolává, tak někdy může pomoct vědět, co ji zlepšuje. Takže kdyby náhodou tu bolest zlepšovalo to, že si na ty nohy stoupne, tak bych asi doporučovala kontaktovat cévní možná.
0: Ty šlachy kolem kolena, jsou tam nějaké choulostivější, na které si dát pozor?
1: Já bych tomu neříkala úplně šlachy, protože ono to je kloubní pouzdro.
0: Dobře.
1: A jsou tam šlachy, které vlastně, ano, máte pravdu, z které vlastně drží ty dvě kosti u sebe. Máme, těm se spíš říká vazy, máme vazy podélné a vazy skřížené a ty jsou uvnitř toho kloubního pouzdra. To znamená, tam, když se ptáte, co vlastně víc jako trpí, tak to záleží na typu pohybu, ale častěji trpí ty podélné, ty skřížené tím, že jsou tam dva, tak jako mají tendenci víc jako držet. Ale samozřejmě u skokanů, u hokejistů, u lidí, kteří

0: padají na kolena, tak mohou trpět samozřejmě všechny tyhle
1: Můžeme
0: vazy.
1: Můžeme si nějak ty šlachy i překroutit, jako jinak, než v těle byly nakonfigurovány?
0: Naštěstí nemůžeme, protože one jsou vždycky upnuté na nějakou kost a to si teda dovedu představit jedině v případě, že by došlo třeba k dopravní nehodě, kdy ta kost bude zlomená a vlastně tím setrvačným pohybem dojde k tomu, že se překroutí, ale ve chvíli, kdy ji srovná lékař a vlastně dá to zase do pořádku, tak by zase ta šlacha se měla narovnat. No.
1: Ještě jeden dotaz tu pro vás máme.
2: Dobrý den, tady Mirek. Nedávno mě začaly bolet lokty levý křídlo. Objednal jsem se, nicméně pan doktor teda měl nějakou dovolenou, takže znamená, že jsem šel o něco díl. Panu doktorovi byl mě zjištěný tenisový lokty na obou stranách. S tím, že teda mi dal kortizoly, mě napíchnul, kdyby mi náhodou byl problém, tak aby mě teda dopíchnul, takže se mám objednat. Nicméně můj dotaz je, jestli mohu na tenisový loket používat a sám si pomáhat s elektrickým pérem. Děkuji.
0: Elektrickým fénem zahřívat? No, tenisový loket je záležitost šlach opravdu. Může to být zánět a tam by to ten fén zhoršil, ale taky to může být vlastně situace chronická a při té by ten fén to mohl trošku zlepšit. Takže jsme přesně v situaci, kde by stálo za to to vyzkoušet a buď se to bude zlepšovat, pak pokračujte, kdyby se to nedej pambu zhoršovalo, tak s tím přestaňte. Jinak já tu mám ještě babské rady na různé záněty šlach. Babské rady od baby je samozřejmě užitečná věc. Takže záležitost stravy. U lidí, kteří jsou náchylnější, tak se doporučuje konzumovat bílkoviny, zdroje hořčíku, draslíku, vápníku. S tím vápníkem to je třeba mák nebo mléčné výrobky. S tím hořčíkem to mohou být i různé minerální vody a lidé zkoušejí zábal postiženého místa pomocí tvarohu a borovicového jehličí a nebo konzumace kustovnice čínské. V některých případech může dojít k tomu, že se to zlepší, ale v okamžiku, kdy dojde k rozšíření zánětu do okolních šlach nebo do kolagenních vláken, tak bych asi zašla radši za lékařem a babi nechala chviličku radit jinde.
3: Vesele a zdravě. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Ivančice. Hosty byli moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Ivančicích atmosféra a o čem byla řeč, si poslechněte v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: závěr našeho pořadu a takové shrnutí toho důležitého, co by ještě mělo zaznít a připomenout, už to tu možná jednou bylo s doktorkou Kateřinou Cajdamovou k tématu bolavé šlachy. Nohy, ruce, ty nás nejčastěji zlobí, tak měli bychom asi říct, na co se soustředit, pokud nás začnou ty ruce, nohy bolet, jak poznat, že to je prostě problém šlachy a co dělat, paní doktorko?
1: Tak já bych nejprve doporučovala, že nejlepší léčbou je prevence, to znamená u velké námahy, a to může být námaha třeba ve fitku, lidé, kteří chtějí zhubnout, tak velmi často začnou přetěžovat dolní končetiny nebo začnou dělat různé cvičení, které může s těmi šlachami hodně otřást. Takže je důležitý dostatečný odpočinek a tu námahu si rozfázovat a zvyšovat vlastně postupně. Další, co je důležité, pokud počítačovou myš nebo klávesnici používáte často, tak je dobré dělat přestávky. Během té přestávky se projít, ty šlachy protáhnout a vlastně nezůstávat celých 8 hodin v jedné poloze.
0: Jako jak je máme protáhnout? Máme kroutit rukama?
1: Kroutit rukama, různě.
0: Jako jít protitlakem?
1: Nebo... Třeba zkusit prostě opírat se o stůl a další věci.
0: Co naše
1: věci.
0: Ruce vydrží? A
1: ne,
0: jestli nezačnou bolet.
1: Já bych radši, kdyby se to dělalo tak, že ten stabilní vlastně způsob, jakým se to dělá, tak se doplní tím jiným. To znamená, když máme tu myš, tak my máme vlastně jakoby záklon.
0: Přikláníme hřbet té dlaně vlastně k
1: předloktí, takže bychom dělali ten opačný pohyb. To znamená,
0: jako
1: že bychom
0: chtěli
1: jako
0: obejmout kuličku a
1: kuličku nebo pohladit
0: kocoura
1: a schrábnout pod lavici, ano. Čili tohle, pak samozřejmě ty různé pohyby do stran, to znamená za malíkem, za palcem a klidně můžeme si i třeba ochladit ty ruce ve vodě. To taky může pomoci. To znamená, aby došlo k odpočinku, trošku protažení a ochlazení. To jsou prevence. No a pokud už to máme, tak je důležité někdy až dokonce znehybnění. Někdy se dává i sádra, někdy se dávají různé závěsy, prostě aby se ta šlacha mohla zregenerovat a aby mohla odpočívat. No a jenom upozorňuje, že samotný závěs vždycky potřebujeme vědět, čím to začalo a vlastně omezit ten typ pohybu nebo třeba i tu zájmovou činnost, která k tomu vedla.
0: Dá se ještě odchytit okamžik, kdy se začne třeba ta šlacha ozývat? A ještě je nějaká náprava, že stačí jenom nějaké protažení?
1: No,
0: nebo jenom,
1: ano, čím
0: než,
1: lépe,
0: než to řešit dlouhodobě?
1: Čím lépe jsme v kontaktu sami se sebou, protože tělo signalizuje.
0: Ano.
1: Ale bohužel lidé se dostávají do takzvaného flow, neboli se jako zažerou do nějaké činnosti a nevidí, neslyší se, říká, a nevidí, neslyší signály těla. A pak to tělo prostě vypne a řekne a dost a mám to akorát.
0: A tehdy jít k lékaři?
1: No, tehdy si uvědomit, čím to začalo, zkusit ochladit, zkusit odpočinout, protáhnout a když to nepomáhá, nebo je to začervenalé, oteklé, tak lékaři.
0: Tak takové bylo dnešní povídání v pořadu Veselé a zdravě na téma bolavé šlachy. Odpovídala doktorka Kateřina Cajdamlová. Nezapomeňte, že jsme samozřejmě i na webu na stránkách veseleazdravie.cz, kde je formulář pro vaše problémy. Máme i facebookový profil Veselé a zdravě. Jsme na YouTube kanále. Máme toho docela dost, abyste nás mohli sledovat a zjistit, v čem vám třeba poradíme i příště.
1: Ano, přesně tak. A jenom doporučuju, když rady od Cajdamlový nepomůžou, běžte k lékaři, prosím.
0: Mějte se hezky a těšíme se zase příště.
2: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas, zprávy.
2: Volkswagen svolává miliony aut kvůli vadnému šroubu. Týká se to i některých modelů značky Škoda. Vyskládané kameny na koleje v České Lípě prověřuje policie jako obecné ohrožení. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Německý Volkswagen kvůli možným problémům s řízením svolá až 4 miliony aut. Důvodem je možné opotřebení na upevňovacím šroubu v systému řízení. Kromě vozů značek Volkswagen nebo Audi musí do servisu taky vozy značky Škoda. Podle mluvčího Škoda Auto Zbyňka Straškraby společnost vyzve majitele dotčených vozidel, aby navštívili autorizovaný servis.
3: Týká se to modelů Octavia, Karoq, Kodiaq a Superb z výrobních let od roku 2015 až do roku 2024, netýká se to všech vozů a zákazníci budou obesláni písemně.
2: Do kamenů naskladaných na kolejnici najel ve středu pozdě odpoledne vlak na železniční trati pod sídlištěm Sever v České Lípě. Událost se obešla bez zranění. Na kolech vozu vznikla podle policie škoda nejméně 100 000 korun. Na stejném místě se kameny objevily už 2x v loňském roce. Policie podle mluvčí Dagmar Sochorové případ vyšetřuje jako obecné ohrožení.
4: Pokud jste tedy ve středu 23. září v době mezi 16. hodinou a 6. hodinou viděli v blízkosti kolejiště pod sídlištěm Sever v České Lípě cokoliv podezřelého, ozvěte se nám na bezplatnou linku 158.
2: V pitné vodě v obcích severně od Prahy je nadlimitní množství olova. Lidé z okolí Odoleny vody by ji neměli pít ani z ní vařit. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Dany Šalamunové je voda nebezpečná hlavně pro ohrožené skupiny obyvatel.
5: Pokud je zdravý jedinec vystaven takovéto expozici olova, tak se nestane nic, neměl by mít zdravotní potíže žádné. Nicméně jde tady především o ohrožené skupiny, to znamená například těhotné ženy nebo děti. Takže určitě tu balenou vodu nebo vodu z přistavených cistern.
2: Vodohospodáři už na některých místech rozmístili cisterny. Mapa je na webu středočeských vodáren. Problém se týká asi 20 000 lidí.
0: Počasí.
2: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. A počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna stále počítejte s kolonou za odbočkou na Velké Popovice od 16. kilometru až za omezení na Šmejkalce na 25. kilometru pojedete téměř půl hodiny. Stále na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové tam provoz komplikuje nepojízdné vozidlo v omezení u Chlumce nad Cidlinou. Kolona je mezi 54. a 60. kilometrem, tak je to tam na půl hodiny. Na silnici číslo 35 počítejte s kolonou za Svitavami, pomalu se jede od Konstlířova až do Moravské Třebové. Počítejte s 20 minutami. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Poldi Kladno. Bývalá pýcha českého průmyslu, kterou založil jeden z nejvýznamnějších průmyslníků své doby. Karl Wittgenstein, přezdívaný král oceli, patřil k nejvýznamnějším podnikatelům poslední čtvrtiny 19. století. Narodil se 8. dubna 1847 v městečku Gohlis do původně židovské rodiny. Děd budoucího ocelářského krále, realitní agent Moses, se v roce 1808 začal psát Mayer Wittgenstein. Odkazoval tak na stejnojmenný kraj v severním Poríní Vestfálsku, kde působil. Jeho syn Hermann Christian přestoupil k protestantismu a usadil se v městečku Gohlis, které je dnes součástí Lipska. Jeho žena, Vídeňačka Fanny Figdorová, pocházela ze židovské rodiny bohatých bankéřů. I ona konvertovala k luteránství a v této víře vychovávala svých 11 dětí. Jako šestý v pořadí se jí narodil synek Karl.
1: Karl vyrůstal ve Vídni, kde se jeho rodina usadila. Prý to bylo dítě sice bystré, ale líné, neposlušné až spurné. Prostě s jeho výchovou to šlo stuha. Když mu bylo 11, sebral se a utekl z domova. Zpátky ho přivedli četníci. Na gymnáziu sepsal troufalou slohovou práci, v níž si dovolil pochybovat o nesmrtelnosti duše. Dostal vyhazov. Školu ukončil soukromně a u maturity prolezl s odřenýma ušima.
0: Hned po ní se rozhodl před rodičovskou autoritou utéct znova. Tentokrát pořádně daleko. Nějak si opatřil pas, po sestře vzkázal pozdrav rodičům a odejel do Hamburku. V dubnu 1865 se s prázdnou kapsou vylodil v New Yorku. Živil se všelijak. Hrál na housle v kabaretu, doučoval matematiku, geometrii, němčinu, latinu, řečtinu a nebo klidně i hru na violu i lesní roh, přičemž netajil, že byl sotva o dvě lekce dál než jeho žáci. Vydělával si jako číšník nebo kormidelník, jako noční hlídač či jako vychovatel v nalezinci. Dlouho nevydržel u ničeho. Po dvou letech se raději pokorně vrátil domů. Nejprve ovšem napsal dopis své sestře, aby mu předem u rodičů vyprosila odpuštění. Jako důkaz toho, že už bude sekat latinu, se zapsal na vídeňskou techniku a nastoupil u otce jako ekonom. Jenže už po roce školu opustil a jeho úmorné hledání sebe sama pokračovalo na novo. Jedna prohra střídala druhou. Odchod, vyhazov, útěk.
1: Odešel do loděnic v Terstu, odtud k uherské dráze a nakonec ho to zavanulo do ocelárny v Ternitzu. Rodiče z toho jistě měli těžkou hlavu a sotva doufali, že jejich nezdárný potomek, který u ničeho dlouho nevydrží, se nečekaně odrazí k závratné kariéře velkoprůmyslníka. A právě na své štaci kresliče technických výkresů v ternické ocelárně se setkal s Paulem Kupelweiserem.
0: Možná to byla šťastná náhoda, možná řízení osudu, anebo výsledek rodičovského umetání chodníčku, jak to kdo vidí. Vzdálený příbuzný Paul Kupelweiser Karlovi nabídl, aby začal pracovat v železárnách v severočeských Teplicích, které právě zakládal. Wittgenstein hozenou rukavici přijal. V továrně prošel několika profesemi, brzy se z obyčejného kreslíře vypracoval na vedoucího údržby a posléze celé slévárny. Byl jmenován provozním inženýrem a věnoval se projektování nového závodu, zanedlouho se stal obchodním zástupcem ve Vídni, členem správní rady a nakonec si sedl na ředitelskou židli. Jeho kariéra začala strmě stoupat. Jen tak na okraji kapánek mu k tomu dopomohla matinka, ovšem stálo jí to 10 000 zlatých, které investovala do akcií Teplické válcovny. Taková malá záruka to byla.
1: V 27 letech se Karl oženil s Leopoldinou Kalmusovou z nedalekého Dubí. Mladá žena, po domácku Poldi, pocházela z poměrně majetné měšťanské rodiny. Pohledná tmavovláska s velkýma naivníma očima skvěle hrála na klavír. Její bratři Edwin a Alfred platili za prominentní hudební nakladatele. Karl měl ve výběru své drahé polovičky šťastnou ruku. Díky ní se z nezdárného syna stal pracovitý a cílevědomý podnikatel.
0: Reflex 6. dubna 2017, autor Zdeněk Vacek. Teplickým válcovnám se tehdy moc nedařilo. Biznis s železničními kolejnicemi zadrhával a upínat se jen na rakousko-uherský erár pro zajištění rozvoje podniku nestačilo. Wittgenstein se dostal ke spásné obrovské zakázce z Ruska. To právě na Balkáně válčilo s Osmanskou říší a potřebovalo rychle vybudovat tratě pro přísun vojska na frontu i jejich další zásobování. Carský rada Poljakov marně hledal firmu schopnou pohotově dodat typicky ruské, ve zbytku Evropy skoro nepoužívané těžké kolejnice s vysokou únosností. Neuspěl dokonce ani u Krupa. Za to sugestivní, sebejistě vystupující Karl Wittgenstein jej přesvědčil, že pro nanejvýš několika měsíční období bojů bohatě postačí lehčí model, jakých má v Teplicích na skladě hromady. Ocelář hrál vabank, nabízel totiž zboží objednané rakousko-uherskými železnicemi. Ve Vídni se mu však podařilo dosáhnout odkladu termínu dodání bez penále, navíc výrobu zbývajících kolejnic vystupňoval na maximum. Osobně objížděl železniční stanice po transitní trase Teplice-Bukurešť, jejichž přednosty a výpravčí uplácel za zajištění promptního průjezdu vlaků se zbožím pro Rusy.
1: A tím to všechno začalo. Wittgenstein inkasoval obrovský zisk a nádavkem pověst vycházející hvězdy velkého biznisu k tomu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Netrvalo dlouho a Karl Wittgenstein ovládl značnou část hutnického průmyslu v Habsburské monarchii. Stal se akcionářem Kupelweiserovy teplické válcovny a získal i podíl v tehdejších největších konkurenčních společnostech u nás, v České montážní společnosti a v Pražské ocelářské společnosti, která provozovala Kladenské doly i hutě. Druhá jmenovaná vlastnila Vojtěžskou huť na Kladně, základ budoucí Poldy. Česká montážní zase disponovala tamními uhelnými doly.
2: Postupně se vypracoval mezi nejvýznamnější a nejbohatší evropské průmyslníky své doby a získal astronomické bohatství. Výrazně mu pomohl patent na Thomasovu metodu výroby oceli, který koupil, tedy obratně vyšachoval své konkurenty. Nakonec se mu podařilo dobýt českou montání, v zápětí mu Pražská železářská společnost nabídla, aby se stal jejím centrálním ředitelem. Bez jím kontrolovaných práv k tomasování, tedy výrobě oceli z méně kvalitní železné rudy s vysokým podílem fosforu, totiž neměla na trhu šanci. Wittgenstein souhlasil za podmínek, že společnost koupí jeho teplickou válcovnu a místo ve správní radě zaujmou jeho obchodní přátelé. Tak se mladému podnikateli několika chytrými tahy, někdy i na hranici slušného vychování, podařilo vytvořit jeden z největších průmyslových podniků monarchie. Nenadarmo měl kromě krále oceli mezi svými kolegy přezdívku Pirát z Teplic. Jednal racionálně, dravě, s ohromující výmluvností a charizmatem. Zdálo se, že žádná překážka v cestě ho nemůže zastavit.

Drobná poznámka k Thomasování. Tento proces nese jméno Sydneyho Thomase, mladičkého písaře u londýnského soudu, který chtěl být lékařem, ale z nouze mohl studovat pouze po večerech chemii. Na jedné z přednášek se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, způsobující její křehkost, dozajista získá slávu i bohatství. A tak Thomas začíná v jednom sklepě spolu s bratrancem tavit železo. Není to zrovna levný ani snadný koníček, ale přinese mu úspěch v podobě patentu. Thomas zjednodušeně řečeno opatřil konvertor svého předchůdce Bessemera zásaditou vyzdívkou. Fosfor do ní ochotně přešel a výsledkem byla kvalitní ocel z každé rudy. Dne 13. května 1879 se v hutích v Middlesbrough odehrála první Thomasova tavba v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Postup se rozlétá do světa. Sláva i peníze se jen hrnou. Osud však Thomasovi nepřál, aby se z úspěchu dlouho radoval. V 35 letech umírá na tuberkulózu. První, nebo alespoň jedna z prvních Thomasových taveb na kontinentě proběhla 11. až 13. května roku 1879 na Kladně.

0: Tak Karl Wittgenstein dostal další nápad. Vyrábět v Čechách doposud chybějící sortiment, kvalitní nástrojovou ocel pro výrobu pilníků, kos, nožů a jemnou mechaniku. Ta se musí draze dovážet ze Štýrska, Německa a Anglie. Aby mezeru na trhu zaplnil, vybudoval novou ocelárnu. Vybral si Kladno a bylo to jeho další dobré rozhodnutí. Na Kladně totiž byla už v dubnu 1854 zahájena stavba první vysoké pece. V lednu roku následujícího byla pec zapálená jako vůbec první vysoká pec na koks v Čechách. Huť podle svého zakladatele Vojtěcha Lany nesla jméno Vojtěšská. K označení Kladna jakožto města uhlí od té doby začal patřit i přídomek město železa. O 9 let později vznikla spojením kamenouhelného těžařstva s dalšími subjekty už zmíněná Pražská železářská společnost.
1: Karl Wittgenstein si to dobře promyslel a rozhodl se do toho jít. Kladno leží blízko Prahy, říkal si, má strategickou polohu na železniční trati, jsou tam doly, válcovny, administrativní zázemí i dostatek kvalifikovaných pracovníků, prostě skvělá volba. Právě tam postavím novou huť a nadělím ji sobě a své ženě ke 20. výročí sňatku. A pojmenuji ji po ní. Poldi Hütte, Poldina huť. To jí jistě udělá radost. Jak řekl, tak udělal. Byl to zásadní krok v rozvoji českého železářství a ocelářství. Datuje se 18. květnem roku 1889. 4 roky na to byla registrována ochranná známka s profilem Leopoldíny Wittgensteinové, který doplňovala pěticípá hvězda, co by symbol vývozu do zemí 5 kontinentů. V témže roce si výrobky Poldiny hutě odnesly nejvyšší ocenění na světové výstavě v Chicagu.

0: Huť vyrábějící ušlechtilou ocel brzy získala stabilní postavení na domácím trhu a záhy se zařadila mezi přední světové výrobce a průkopníky v oboru. Už od počátku měl významné místo ve výrobě huti Poldi zbrojní průmysl, hlavňový materiál ocelové střely, pancíře a také ocel pro řezné nástroje a břity. V roce 1908 byla v Poldině huti instalována první elektrická pec. V ní proběhla vůbec první tavba v elektrické peci v českých zemích. O dva roky později si huť dala patentovat jednu z prvních nerezavějících ocelí na světě. K prestižním zakázkám patřily klikové hřídele a listová pera pro špičkové závodní automobily tehdy ještě samostatných značek Mercedes a Benz.
1: S růstem hutě rostlo i Kladno. Brzy povýšilo na politický okres a za pár let už slavilo povýšení na královské horní město. Z malého zemědělsko-průmyslového městečka se rázem stalo obří průmyslové centrum.

0: padesátinám si Wittgenstein nadělil kontrolu nad hlavním rivalem, rakouskou alpinskou montání společností. Pod heslem Vůle k životu a životní síla přes hlasité protesty provedl restrukturalizaci, uzavřel nadbytečné a neperspektivní provozy. A pak už přišel čas zvolnit. Z části proto, že panu velkopodnikatelovi začala brát síly plicní choroba. Wittgenstein pověsil podnikání na hřebík, cestoval po světě a často pobýval na své lovecké chatě v Hochreitu. Neskrýval svůj obdiv k Americe, kam se ještě několikrát vrátil. Obdivoval tamní produktivitu práce i růst životní úrovně. Právě v něm viděl nejpodstatnější sociální pokrok. Byl osobním přítelem jednoho z nejbohatších Američanů všech dob, pittsburského oceláře Andrewa Carnegieho. Snad právě podle jeho vzoru proslul také jako štědrý mecenáš vědy a umění. Přátelil se s Brahmsem i Schumannem, podporoval Ravela či Mahlera, sbíral Rodénovy sochy. Gustav Klimt vyjádřil průmyslníkovi svůj vděk portrétem jeho dcery Margaret, Oskar Kokoška, Egon Schiele, Rainer Maria Rilke, Sigmund Freud, ti všichni mu měli být za co vděční. Na sklonku století se nadchl pro architekturu. K jeho oblíbencům patřil Adolf Loos a Josef Hoffmann. Ten pro ocelářského krále přestavil lovecký zámeček Hochreit, projektoval závodní hotel Poldiny Hutě na Kladně, přezdívaný Poldi House, a navrhl i průmyslníkovu hrobku na vídeňském centrálním hřbitově.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Přehled o politice, financích a podnikání Wittgenstein nestratil do poslední chvíle. Roku 1912 provedl svůj poslední velký finanční manévr. Veškeré akcie kladenských oceláren prodal a peníze převedl na amerického Carnegieho ocelářský koncern. Jakoby tušil katastrofu první světové války a rozpad monarchie. Potomky tak pohádkově zabezpečil pro poválečné období. Zemřel 20. ledna 1913 ve Vídni.
2: Karl a Leopoldína měli harmonické manželství. Narodilo se jim 9 dětí. Dospělosti se nedožila jen druhorozená Dora. Nejstarší dcera Hermína se narodila v Teplicích a všichni ostatní potomci přišli na svět ve Vídni. Otec na ně zřejmě vyvíjel silný tlak, protože razil heslo "Přežije jen nejsilnější" a dost se mu to vymstilo. Nejstarší syn Hans spáchal v 25 letech na zkušené ve Spojených státech sebevraždu, jeho bratr Rudolf si vzal život ve Vídni ve 23 letech. Dvojnásobná rodinná tragédie zřejmě tvrdého otce přiměla k tomu, aby své výchovné postoje poněkud přehodnotil. A tak už potom nebránil synu Paulovi, který zdědil po matce hudební nadání, aby se věnoval hře na klavír. Bohužel, nadějný pianista v první světové válce přišel na bojišti o pravou ruku. K milovanému klavíru ale usedl i po válce. Aranžoval si známé skladby pro levou ruku a nové skladby pro něj komponovali hudební legendy jako Britten, Hindemith, Strauss či Prokofiev.
1: Hlavním dědicem obrovského rodinného jmění se stal nejmladší syn Ludvík. Ten ale podnikat nechtěl a majetku se vzdal ve prospěch sourozenců. Měl totiž namířeno na zcela jinou dráhu. Od strojírenství, které dle otcova přání studoval v Berlíně, se skrze zájem o matematiku dopracoval k až jejím filozofickým základům, k logice, analytické filozofii i filozofii jazyka. Dopracoval se až k doktorátu na Trinity College v Cambridge a bývá považován za jednoho z nejvlivnějších myslitelů 20. století. Narodil se v roce 1889, kdy jeho otec založil Poldinu huť.
2: Ocelářský koncern se po první světové válce rozdělil na několik částí. Jeho nejvýraznějším pozůstatkem se stala akciová společnost Poldina huť, monopolní výrobce ušlechtilých ocelí v Československu. Plnila řadu prestižních zakázek. Musíme připomenout například dodávku materiálu na konstrukci slavného mostu Harbour Bridge v Sydney ve 30. letech. Ve stejné době byl založen samostatný provoz Antikoro, produkující chirurgické nástroje a kostní náhrady, kyčelní klouby. A také provoz nazvaný Rohrwerk, který začal vyrábět svařované, korozivzdorné trubky různých tvarů, chladící hady pro chemii a potravinářství. V roce 1933 v něm vyrobili i první mlékárenskou automobilovou cisternu. Z nerezové oceli se vyráběly i ozdobné prvky pro stavby, zábradlí, mříže, rámy výkladních skříní. Staly se součástí interiérů i exteriérů pražských obchodních domů Ara, Teta a Bílá labuť, penzijního ústavu na Žižkově, nových bank a spořitelen po celé Československé republice. Mimořádnou zakázkou byla výroba mříže a závěsné konstrukce vitráží a malovaných oken pro muzeum Jana Amose Komenského v nizozemském Naardenu.
1: Poldina ocel. Rychlořezná ocel největší výkonnosti. Veškeré druhy nástrojové ocely. Stříbrná ocel. Ocel na dláta. Ocel na zápustky. Legované i nelegované konstrukční ocele pro automobily a vzducholodi. Klikové hřídele, výkovky. Válce pracující za studena. Pružiny. Prodejny a sklady ve všech průmyslových střediscích. Závody Kladno, Chomutov, Poldina huť, Ústřední prodejní kancelář pro Československo, Praha 2. Národní listy 20. června 1925.
2: Ve 30. letech 20. století měla Poldina huť svoje filiálky a obchodní zastoupení v 39 zemích světa. Tou dobou začaly v Poldi vyrábět i pružiny pro letecké motory. Vojenská výroba vůbec tvořila značnou část produkce poldovských strojíren. Těsně před druhou světovou válkou a během ní byly pružiny dodávány například letecké továrně Junkers Werke. Další rozvoj zastavila nacistická okupace. Poldina huť se stala součástí největšího říšského koncernu Hermann Göring Werke a jejím hlavním úkolem byly dodávky ocelí pro zbrojní průmysl.

0: Před vypuknutím druhé světové války Ludwig působil na britské akademické půdě a kryl ho britské občanství. Sestra Margaret byla provdána za Američana, ale Paul zůstal ve Vídni a po Anschlussu už nesměl veřejně vystupovat. Starší sestry Hermína a Helena ho nakonec přesvědčili, aby odešel za oceán. Díky úplatkům z akcí v zahraničí se podařilo získat pro Hermínu s Helenou výsadu přežití v domácím vězení jejich vídeňského paláce. Rodinný majetek Wittgensteinu v Německu spolu s okupovanými územími spadl nacistům do klína.
1: Konec války přinesl množství problémů s obnovou mírové výroby. První mírová tavba se uskutečnila už 15. května 1945, ale bylo třeba dát do pořádku s přetrhanou obchodní síť, opotřebované zařízení, doplnit téměř neexistující zásoby, vyrovnat se s dluhy a nedostatkem hutních odborníků. Po osvobození byla Poldina huť znárodněna a v roce 1946 spojena se sousední hutí Pražské železářské společnosti v národní podnik Spojené ocelárny. V Poldině huti se dál vyráběla nejen nástrojová a ušlechtilá ocel, ale i čistý titan a speciální slitiny. V 70. letech se začalo s komplexní rekonstrukcí a modernizací hutí a s výstavbou nových provozů na dříni. Jeho první fáze,

byl ztrátový a pracoval na zlomek kapacity. V únoru 1992 se státní podnik přeměnil na akciovou společnost holdingového typu. Poldina Huť fungovala až do roku 1993, kdy výroba oceli musela být pro dluhy zastavena. V následném konkurzu získal podnik Vladimír Stehlík, který chtěl firmu dostat z problémů. Nakonec ji ale přivedl ke krachu a byl navíc obviněn z finančních machinací.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas zprávy.
1: Vysokoškolákům začal nový akademický rok, studentů je víc než v loni. Odběratelé z Teplic napojení na Ledvickou elektrárnu budou bez teplé vody. Zítra čekejte jasno až polojasno a po ránu mlhy. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Do poslucháren tří největších univerzit v Moravskoslezském kraji letos nastoupilo přes 32 tisíc studentů. O studium na vysokých školách v regionu je meziročně větší zájem. Jen do prvních ročníků nastoupilo zhruba 15 tisíc lidí. Lákají je i nové obory, jako je jaderná energetika na Vysoké škole Báňské nebo sociálně pedagogická práce vyučovaná na Slezské univerzitě.
2: Zvýšený zájem ale přináší problém s univerzitním ubytováním. Koleje Vysoké školy Báňské hlásí plnou kapacitu už od letních prázdnin. Největší boj o místa zažívají studenti Ostravské univerzity. Škola uspokojila jen 5% žadatelů. Z Ostravy Magdaléna Zahradníková, Český rozhlas.
1: Ledvická elektrárna přeruší na víkend dodávky tepla a teplé vody do Teplic. Podle oznámení společnosti ČEZ Teplárenská se odstávka týká všech odběratelů v oblasti Teplice. Odstávka začíná dnes v 10 hodin večer a potrvá do nedělního odpoledne.
3: Důvodem je netěsnost přívodu tepelného napaječe DN600 Teplice v areálu Ledvické elektrárny. Dodávky společnost obnoví poté, co dokončí potřebné práce a zprovozní napaječ na přírubě parovodu. Odstávka se týká jenom odběratelů napojených na dálkové potrubí z elektrárny. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.
1: Letošní sklizeň obilí je v Pardubickém kraji podprůměrná. Podle zemědělců patří k nejhorším za poslední roky. Nejníž jsou výnosy pšenice, ječmene, žita a ovsa. Oproti loňsku klesly už o tunu na hektar. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala je příčinou letošní suché a horké počasí.
4: Zažili jsme jarní mrazy, březen, duben, kdy prakticky nepršelo úplně. Jiná situace, než vidíme v současné době. Potom několik vln veder a skutečně ten dopad na polní plodiny byl poměrně dramatický. Ať už to byly obiloviny nebo olejniny, nebo to v současné době třeba cukrová řepa. Určitě ty výnosy jsou daleko horší, než na co jsou zemědělci zvyklí. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, na Moravě a ve Slezsku zpočátku oblačno až zataženo. K ránu se místy vytvoří mlhy a nejnižší teploty klesnou na 2 stupně Celsia. Počasí na zítra bude jasno až polojasno, zpočátku se budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na severu a severovýchodě až 19 stupňů a na horách kolem 12 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se stále zdržíte na třech místech. Kolona mezi Velkými Popovicemi a Šmejkalkou je na půl hodiny. Pomalý provoz je pak i od sjezdu na Vlašim od 49. kilometru. Rozjíždí se to pak až za Souticemi a tam je to na celou půl hodinu. A na D5 na 97,5 kilometru ve směru na Plzeň se porouchalo vozidlo. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už je tu divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý den, pane Tamchino. No, nejsem na tom ještě tak špatně, že bych si takhle veřejně odpovídal. To jenom cituju oslovení z e-mailu paní Soni Svobodové, která se ptá, jestli by bylo možné do divadla pro vaše uši zařadit nějaká tajemství a záhady Artura Conana Doyla. Paní Svobodová, nejste sama, kdo má podobné přání, nejste jediná. Tak tedy příjemný doylovský večer.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: V kapitole z knihy Lékařových vzpomínek se nám Arthur Conan Doyle dnes na úvod představí trochu jinak, než jak ho známe z krásné literatury, totiž svým občanským povoláním právě jako lékař. A kromě povídky samotné je to vyprávění, myslím, i zajímavým svědectvím o medicíně a doktorské práci před více jak 100 lety. A kdo ví, možná první zárodek těch pozdějších populárních knížek o doktorovi nejen v domě.
2: Lidé umírají na ty nemoci, jejichž studiem se zabývali nejvíc, podotkl chirurg a s veškerou profesionální obratností uštípl konec doutníku. Jakoby dotyčný patologický jev byl zlým tvorem, který se v okamžiku, kdy zjistí, že má v patách lovce, vrhne svému pronásledovateli po krku. Jestliže člověk příliš dotírá na mikróby, oni nejspíš začnou časem zle dotírat na něj. Takových případů jsem viděl habaděj a ne všechny se týkaly virových nemocí. Nejvýmluvnějším dokladem mé teorie však je případ chudáka Volkra z nemocnice svatého Krištofa. Co pak vy jste o něm neslyšel? Inu, je to už sice nějaký pátek, ale že by se zrovna na tohle zapomnělo, to bych se dost divil. Víte, doktor Volkr patřil svého času k nejlepším evropským odborníkům na nervové choroby. Určitě jste četl jeho pojednání o skleróze zadních míšních provazců. Čte se vám to jako román a svým způsobem šlo o převratný počin. Volkr dřel jako mezek, rozsáhlá konzultační praxe, denně několik hodin na klinice, průběžný původní výzkum a přitom si život vychutnával i z příjemnějších stránek. Samozřejmě o mrtvých jen dobře, leč mezi těmi, kdo ho znali, se tohle všechno obecně vědělo. Zemřeli v 45 letech, podařilo se mu do nich napěchovat těch roků alespoň 80. Ověnčen aurou vědy a pokroku, zesnul tedy James Volkr ve věku 45 let.

Chudák Walker choval silnou náklonnost k experimentální chirurgii a na panenskou půdu vkročil hned v několika oblastech. Čistě mezi námi, po něm nastoupili další průkopníci, avšak on pro své pacienty udělal, co bylo v jeho silách. Kolegu McNamaru jistě znáte. To je ten chlapík s dlouhými vlasy. Trousí o sobě fámy, že má umělecké sklony, ve skutečnosti však těmi kučerami maskuje, že mu chybí jedno ucho. Druhému Walker uřízl, ale nesmíte Mekovi prozradit, že jsem vám to pověděl. Zběhlo se to následovně. Walker se jednu dobu zbláznil do výzkumu lícních nervů a dospěl k závěru, že příčinou jejich paralýzy je porucha krevního oběhu. Napadlo ho, že by se to dalo spravit něčím jiným, co by danou poruchu jaksi vyvážilo. Na oddělení jsme tehdy měli jeden obzvlášť úporný případ Bellovy parézy a vyzkoušeli jsme už všechno, od posilujících léků přes napínání nervu a galvanizaci až po jehly, leč bez výsledku. Walker si vzal do hlavy, že krevní oběh v obličeji posílí odnětím ucha. A netrvalo dlouho a vymámil z pacienta souhlas s operací. Zákrok jsme prováděli večer. Walker si pochopitelně uvědomoval, že jde víceméně o pokus a nechtěl se o něm moc šířit, dokud se jeho teorie neprokáže jako úspěšná. Přítomno nás bylo asi půl tuctu, taktéž McNamara a já. Místnost nebyla velká a uprostřed stál úzký stůl s nepromokavou látkou, přehozenou přes polštář a s pokrývkou, která na obou stranách visela téměř k zemi. Veškeré osvětlení obstarávaly dvě svíčky u polštáře. Vstoupil pacient, lehl si a zatímco Walker ve světle svic navlékal jehly, na obličej muži přiložili roušku napuštěnou chloroformem. V hlavách operačního stolu stál anesteziolog a ze strany se k pacientovi postavil McNamara. My ostatní jsme stáli opodál, hotovi přiskočit na pomoc. No, pacient už byl napůl v limbu, když v tom se ho zmocnili konvulzivní křeče, které stav polovědomí provázejí. Začal sebou zmítat, kopal a tloukl kolem sebe oběma rukama. Převrátil stoleček, kde stály svíce, a my jsme se v okamžení ocitli v naprosté tmě. Umíte si představit, jaký nastal poplach a schon? Jeden z nás zvedal stolek, druhý se pídil po zápalkách a někdo se snažil skrotit pacienta, jenž sebou nepřestával mlátit. Dva pomocníci ho nakonec zvládli, opět mu ke tváři přitiskli chloroform a než jsme znovu rozsvítili svíčky, jeho nesouvislé přidušené výkřiky přešly v chroptivé chrápání. Hlavu na polštáři měl odvrácenu a přes obličej roušku. Jakmile byla operace u konce, tuto roušku někdo odstranil a jistě si umíte představit náš úžas, když se pod ní objevil obličej kolegy McNamary. Walker byl pak jako med a s náramným šarmem se mu omlouval. Nabídl se, že mu udělá plastiku, nebo lépe řečeno, vymodeluje co nejúhlednější boltec. Jenomže McNamara už toho měl dost. Pokud jde o pacienta, našli jsme ho jak klimba pod stolem, z obou stran zakrytý cípy přikrývky. Na zítří Walker poslal McNamarovi jeho ucho ve sklenici s metylalkoholem, avšak Mekova manželka se kvůli tomu strašně zlobila a na klinice případ, to dá rozum, nadělal svého času opravdu zlou krev.

0: Spisovatel Arthur Conan Doyle je samozřejmě ponejvíc spojován se Sherlockem Holmesem, jak by ne. Ale vedle toho byl také autorem mnoha spiritistických a duchařských povídek, respektive dobrodružných příběhů s neobvyklou zápletkou. A mezi ně patří i ten následující Američanův příběh, který, kdo ví, zase tady u nás mohl inspirovat třeba filmovou komedii na motivy slavných sešitků s detektivem Nickem Carterem. Adéla ještě nevečeřela.
1: Z knih nedokážete vyčíst všecko, pánové. To teda ne. Víte, nastala chvíle ticha, neboť pan Jefferson Adams vytáhl dlouhý doutník a zapálil si ho. Se samolíbým úsměvem, jelikož si všiml našich dychtivých pohledů. Přejel očima po místnosti a skrz oblak dýmu pokračoval. No, kdo z vás, pánové, byl někdy v Arizoně? Nikdo, vsadím se. A ze všech Angličanů a Američanů, který dovedou přiložit péro na papír, kolik jich bylo v Arizoně? Počítám, že strašně málo. Já tam, pánové, byl a žil jsem tam léta. Byl jsem jedním z Volkrových flibustýrů, jak nám říkali. Tráva vysoká tak, že se v ní chlapovi i hlava ztratí, když tam na kobyle projíždí. A stromy? Hustý tak, že skrz ně ani kouštíček nebe nezahlídnete, kvůliva lupenům a orchidejím jak deštníky. Možná některý z vás viděli někde ve státech rostlinu, co se jí říká mucholapka? Dionea muscipula, zamumlal Dawson, náš odborník na přírodní vědy par excellence. Jo, mušky plná, to je ona. V jednu chvíli vidíte, jak se na té kytce usadí moucha, a pak najednou v obě strany listu vystřelí nahoru, sklapnou, chytí ji mezi sebe, rozdrtějí, rozmačkají na kousíčky, přesně jako nějaká ohromná mořská krakatice tím svým zobcem. No ale sakra, beru to nějak moc rychle. No, po smrti Joea Hawkinse vám chci vykládat. O tak divný věci, o který jste, počítám, ještě nikdy neslyšeli. V Montaně nebyl člověk, který by Joea Hawkinse neznal. Alabama Joe mu říkali. Potvora skrz na skrz. A asi ten nejspropadenější skunk, jaký ho kdy lidský oko spatřilo. Ale dokázal bejt taky dost milej. Víme, když jste ho po srsti hladili. Ale stačilo ho drobet našlápnout. A byl najednou horší než divoká kočka. Viděl jsem ho vyprázdnit ten jeho šestiranej revolver do davu lidí, co do něj náhodou strčili, když šel do Simpsonova báru, kde byla zrovna tancovačka. A taky vrazil kudlu do Toma Hoopera, když mu omylem vylil kořálku na vestu. Zabít se Joe neštítil, to teda ne. A nebyl to chlap, kterýmu by člověk mohl věřit víc, než co na něm viděl. V té době, o který vykládám, kdy si Joe Hawkins pyšně vykračoval po městě a určoval zákony svýma pistolema, tady byl Angličan jménem Scott. Tom Scott, jestli se dobře pamatuju. Ten chlap byl Anglán každým coulem. Přítomní pánové prominou. A přesto nějak moc nelnul k Angličanům, co tam byli usazený. A ani oni k němu. Byl to docela jednoduchý chlap, tenhlec ten Scott. Byl moc tichej na tu drsnou sebranku. Říkali, že je podezřelej, ale on takovej nebyl. Jen se držel stranou a nikomu se neplet do věcí, když ho nechávali na pokoji. Některý říkali, že se k němu doma vošklivě chovali. Že byl chartista nebo tak něco a tak musel opustit svoji domovinu a utíct. Ale on o sobě nikdy nemluvil. Nikdy si nestěžoval a nikdy na sebe nic neprozradil. Tenhleten Scott byl pro chlapy z Montany terčem posměchu, protože byl takovej jednoduchej a tichej. Neměl si ani komu postěžovat, protože Angličani ho sotva považovali za svýho a moc krát si z něj drsně vystřelili. Nikdy se nevstekal, ale vždycky byl ke všem zdvořilej. Myslím, že hoši si mysleli, že nemá moc kuráže, až jim jednou ukázal, že se mýlej. Ta hádka, co vedla k té podivné věci, o který vám chci vykládat, začala v Simpsonově báru. Alabama Joe a jeden nebo dva další rváči měli tehdy na Brity pořádně spadíno a bez servítků říkali svůj názor na ně, i když jsem je varoval, že z toho bude strašná mela. Toho zmíněného večera byl Joe spola opilej. Pyšně si vykračoval po městě se svým šestiraným revolverem a hledal záminku k hádce. Pak zahnul do toho báru, kde, jak věděl, najde několik Anglánů, který budou na hádku stejně naladěný jako on sám. Opravdu se jich tam potloukal půl tuctu a Tom Scott stál sám před kamnama. Joe se posadil ke stolu a položil si svůj revolver a kudlu před sebe. Tohle to jsou moje argumenty, Jeffe, povídá mi. Kdyby se mi některý z těch zbabilých Anglánů odvážil lhát, snažil jsem se ho brzdit, pánové, ale on není chlap, kterýho by člověk mohl jen tak lehce zastavit. Začal zkrátka mluvit tak, jak by to žádný chlap nedokázal vystát. V báru najednou začal být rozruch a každý rychle položil ruku na svoji zbraň. Než ale stačili vytasit, pozval se klidný hlas od kamen. Modli se, Joe Hawkinsi, protože seš přísámbů mrtvej muž. Joe se otočil a vypadal, jako kdyby mu někdo šláp na kuří oko. Nebylo mu to ale nic platný. Tom Scott stál, mířil na něj svým derringerem, na svým bílým obličeji měl úsměv a ve očích mu zářil samotnej ďábel. Ne, že by se ke mně v mý starý vlasti chovali nějak zvlášť dobře, povídá. Ale nikdo už přede mnou nebude takhle mluvit, jestli chce zvostat naživu. Asi vteřinu nebo dvě jsem pozoroval, jak se jeho prst napíná na spoušti, ale pak se Tom zasmál a odhodil pistoli na podlahu. Ne, nezastřelím spola nalitýho člověka. Seber si svůj špinavý život, Joe, a užívej ho líp než doteď. Dneska jsi byl blíž k hrobu, než budeš, až nadejde tvůj soudnej den. Měl by ses radši zdekovat. A už mi nechoď na oči, chlape. Já se ty tvý pistole nebojím. Rváči bejvají skoro vždycky zbabělí. Pak se s pohrdáním otočil a znova si od kamen zapálil svou napůl vykouřenou fajfku, zatímco se Alabama Joe plížil pryč a v uších mu zněl smích všech Anglánů. Když šel okolo mě, zahlíd jsem jeho obličej a viděl jsem v něm vraždu, pánové. Vraždu. A to tak jasně, jak jsem kdy ve svém životě viděl.

Zůstal jsem po té hádce v báru a pozoroval jsem Toma Scotta, jak se loučí s chlapama kolem. Přišlo mi tak nějak zvláštní vidět, jak se usmívá a má veselou náladu. Věděl jsem totiž, jak krvelačnou má Joe povahu a že ten Angličan má jen malou šanci, že se dožije rána. Bydlel na odlehlém místě stranou cesty. Aby se tam člověk dostal, musel projít mucholapkovou roklí, jak se jí říkalo. Tadleta rokle byla bažinatý, ponurý a i ve dne osamělý místo, poněvadž člověku pokaždý běhal mráz po zádech, když viděl ty 2 nebo 3metrový listy, jak rychle vystřelej vzhůru, když se jich něco dotkne. V noci nebyla poblíž živá duše. Některé části té bažiny totiž byly hodně měkký a hluboký a kdyby tam někdo hodil nějaký tělo, to rána by bylo po něm. Asi o půlnoci zavírá Simpson bar, tak jsme museli jít. Tom Scott se vydal z ostra na tu 3mílovou cestu. Když procházel okolo mě, trošku jsem ho varoval, protože se mi tak nějak zamlouval. Nestrkal bych Derringer do pouzdra, pane, povídám, protože byste ho mohl potřebovat. Podíval se na mě s klidným úsměvem a pak se mi ztratil ve tmě. Sotva odešel, přišel ke mně Simpson a povídá: dneska večír bude v mucholapkový rokli veselo, Jeffe. Hoši říkají, že Hawkins vyrazil už před 30 minut, aby si tam počíhal na Scotta. Jak ho zahlídne, odpráskne ho. Počítám, že zítra budeme potřebovat koronera. A co se tu noc v té rokli se běhlo? To byla otázka, kterou si lidi další den ráno dost kladli. Po svítání se ve Fergusonově v obchodě objevil jeden míšenec, který se náhodou asi v jednu v noci ocit kousek od rokle. Nebylo snadný pochopit jeho vyprávění, tak neobyčejně vyděšený byl. Ale nakonec nám vypověděl, že v tom nočním tichu slyšel ty nejstrašnější výkřiky. Žádný výstřely, jen výkřiky, jeden za druhým. Tou dobou byl v krámě Abner Brandon, já a pár dalších. Nasedli jsme na koně a jeli ke Scottovýmu domu a cestou projížděli tou roklí. Nic zvláštního tam vidět nebylo, žádná krev ani stopy po zápase. A když jsme dorazili ke Scottovýmu domu, jde nám najednou Scott naproti, svěží jak skřivan. Zdravím vás, Jeffe, povídá. Pistole nebyly vůbec třeba. Pojďte dál na koktejl, hoši. Neslyšel jste včera večer nic, když jste jel domů? Zeptal jsem se. Ne, povídá. Všude byl klid. Jen v mucholapkový rokli, jako by naříkala nějaká sova. To bylo všecko. Pojďte, sedněte a dejte si skleničku. Díky, povídá Abner. A tak jsme sesedli a Tom Scott jel potom s náma do osady, když jsme se vraceli. Na hlavní ulici byl strašný rozruch, když jsme tam přijeli. Američani jakoby se dočista zbláznili. Alabama Joe byl pryč a nezůstal po něm jediný kouštíček. Od té doby, co odjel do rokle, žádný oko už ho nespatřilo. Když jsme se skočili z koní, uviděli jsme velký dav před Simpsonovým bárem a některý lidi se na Toma Scotta dost vošklivě koukali, to vám povídám. Ozvalo se cvakání pistolí a já si všiml, že Scott má ruku na prsou. Nikde nebyl žádnej z Britů. Ustup stranou, Jeffe Adamsi, povídá Zeb Humphrey. Největší darebák, jaký kdy na světě žil. Ty s tímhle nemáš nic společného. Poslyšte, hoši, máme se snad my, svobodní Američani, nechat vraždit nějakým zatraceným Anglánem? Nikdy jsem neviděl, že by se něco tak rychle seběhlo. Nastal schon, cvaknutí, Zeb ležel na zemi, měl ve stehně Scottovu kulku a sám Scott byl taky na zemi, kde ho držel celý tucet chlapů. Nemělo cenu se prát a tak ležel klidně. Zdálo se, jako by nejdřív tak trochu nevěděli, co s ním, ale pak je jeden z Joeovej hochů navet. Joe je pryč, povídá. Nic není jistějšího, než že tady leží chlap, který ho zabil. Některý z vás vědí, že Joe jel včera do rokle vyřídit nějakou věc a už se nevrátil. Po něm tam projížděl jedině tenhlec ten Anglán. Pohádali se a mezi těma velkýma mucholapkama bylo slyšet křik. Znova říkám, že proved Joeovi po tajmu nějakou špinavost a hodil ho do bažiny. Není divu, že jeho tělo je pryč. Máme tady ale jen stát a dívat se, jak Angláni vraždějí naše vlastní lidi? Řekl bych, že ne.
Ať ho soudí soudce Lynch. To navrhuju. Zlinčujte ho! Zakřičela stovka zlostných hlasů, protože tou dobou už byla kolem veškerá chátra z osady. Hej hoši, dojděte pro provaz a pěkně ho na něm zhoupněte. Nad Simpsonovy dveře s ním. Podívejte, povídá další, který vystoupil vpřed. Co kdyby jsme ho pověsili u té velký chlapky v rokli? A Joe vidí, že jsme ho pomstili tam, kde je pohřbený. No, chlapi souhlasně zakřičeli a vyrazili. Scott jel svázaný na Mustangovi uprostřed a kolem něj na koních stráž s nataženýma revolverama, protože bylo známý, že okolo je nějakých 20 Britů, který soudce Lynche neuznávali a toužili po spravedlivým boji. Jel jsem s nima, srdce mi pro Scotta krvácelo, ale jeho to, jak se zdálo, ani zbla nezajímalo. Měl kuráž až do morku kostí. Možná vám to, pánové, přijde divný, že by se dal člověk pověsit na nějakou kytku. Jenomže ta naše mucholapka, to byl opravdový strom s listama jako pár veslic. Pantem mezi nima a trnama na spodku. Projížděli jsme roklít na místo, kde ta ohromná mucholapka rostla. A už jsme ji viděli i s listama. Některý otevřený a některý zavřený. Viděli jsme ale taky něco horšího než jen tohle. Okolo toho stromu stálo dobrých 30 chlapů. Všecko Britové, ozbrojený až po zuby. Bylo jasný, že na nás čekají a ve obličejích měli takovej nějaký věcný výraz, jako kdyby si pro něco šli a opravdu to chtěli mít. A munice měli na tu nejostřejší šarvátku, jakou jsem kdy viděl. Když jsme k ním dojeli, vyšel před ostatní jeden Scott s rudejma fousama. Cameron se jmenoval. A v ruce držel natažený revolver. Tak podívejte, hoši, povídá. Nemáte právo skřivit tomuhle muži jediný vlas na hlavě, protože jste ještě nedokázali, že je Joe mrtvej. A i kdybyste to dokázali, nedokázali jste, že ho zabil Scott. A i kdyby ho zabil, muselo by to být v sebeobraně, protože všichni víte, že Joe na něj čekal a chtěl ho odkrouhnout, jak se jen objeví. Takže znova říkám, že nemáte právo mu skřivit ani vlas na hlavě. A co víc, když to budete chtít udělat, máte tady proti tomu 636 raných argumentů. To je zajímavý názor, co opravdu stojí za debatu. Povídá ten obzvlášť dobrý kamarád Alabama Joe. Ozvalo se cvakání pistolí a odepínání nožů. V obě strany se k sobě začaly blížit, takže to vypadalo na pořádný zvýšení úmrtnosti v Montáně. Scott stál vzadu, u ucha měl pistoli, aby se nemohl pohnout. Ale vypadal klidně a vyrovnaně. Jako kdyby mu o nic nešlo, když v tom sebou trhne a v uších nám zazní výkřik, jako když zatroubí trumpeta. Joe! Vykřik. Joe! Podívejte se na něj, v mucholapce! Všichni jsme se otočili a dívali se tam, kam ukazoval. Pro Krista pána! Myslím, že ten pohled už z hlavy nikdy nedostanem. Jeden z velkých listů té mucholapky, který byl předtím zavřený a dotýkal se země, se ve svých pantech začal pomalu rozvírat. A vevnitř toho listu ležel jak dítě v kolíbce Alabama Joe. Ty velký trny mu v noci pomalu probodávaly srdce, když se list nad ním zavíral. Bylo vidět, že se snažil vyřezat ven, protože měl v ruce svůj lovecký nůž a ten tlustej, masitej list byl prořízlej. Ale nestačilo to, protože ho list dřív zadusil. Asi si na ten list leh, když čekal na Scotta, aby nemusel ležet v mokru a on se okolo něj zavřel, tak jako to ty malý skleníkový mucholapky dělaj mouchám. A v tom listě jsme ho našli. Roztrhanýho a rozdrcenýho až na dřeň těma špičatejma zubama tý lidožravý rostliny. Tak pánové, myslím, že tohle budete považovat za zvláštní příběh. A co se stalo se Scottem? Zeptal se Jack Sinclair. No, odnesli jsme ho zpátky na ramenou do Simpsonova báru a on nám tam poručil rundu. A pak od pultu pronesl řeč, zatraceně dobrou řeč. Něco o britském lvu a americkém orlu, jak na pořád budou kráčet ruku v ruce. No, pánové, vykládal jsem už dlouho a můj doutník je už vykouřený, takže si myslím, že bych se měl vytratit, než bude pozdě. A se slovy, dobrou noc,
odešel z místnosti.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co by to bylo za Doylovské divadlo pro vaše uši, kdyby v něm chyběl, ano, dnes už zmíněný Sherlock Holmes a jeho nepostradatelný pomocník doktor Watson. V našem rozhlasovém zpracování je tedy Doylova podnájemnice v závoji víc psychologickou povídkou než přímo detektivkou, ale ta typická atmosféra dialogu mezi oběma hlavními hrdiny, ta zůstává. To je ten Doylovský esprit, kvůli kterému se k jeho příběhům Sherlocka Holmese tak rádi vracíme. Co říkáte? Tak tedy ještě kapku dobrého teplého čaje a brzy naslyšenou.
2: Jednoho dne předpolednem jsem dostal spěšný vzkaz od Holmese, abych se k němu dostavil. Když jsem k němu dorazil, spěšně mi vylíčil, že jej právě navštívila jakási paní Merilová, která má u sebe na bytě jistou paní Rondrovou.
3: O této paní Rondrové víme, že má ošklivě poraněný obličej a proto jej zakrývá závojem. Na tom by nebylo ještě nic neobvyklého. Neobvyklý je způsob, jakým ke svému zranění přišla. Nechce se však svěřit ani policii, ani faráři, ale vybrala si pro své tajemství právě mne, Watsone. Vás bych poprosil, jestli byste nebyl tak laskav a navštívil paní Rondrovou spolu se mnou jako svědek.
4: Ale samozřejmě.

0: Nevzpomínáte si na tragédii u vesnice Abbas Parva?
1: Vůbec ne, Holmesi.
0: Jistě se na ten případ upamatujete, jak o tom budu mluvit. Rondrovo jméno bylo ovšem všeobecně známé. Patřil k nejlepším komediantům své doby. Potom ale začal pít a v době, kdy se odehrávala ta hrozná tragédie, byl celý jeho cirkus i on sám na ústupu ze slávy. Oné osudové noci před 7 lety šli krmit lva oba dva. A pak došlo k hrůzostrašné události, kterou se nikdy nepodařilo do všech podrobností objasnit. Někdy kolem 00:30 prý celý tábor vyburcovalo řvaní lva a výkřiky té ženy. Cirkusoví dělníci a artisté vyběhli z maringotek s lucernami v ruce a v jejich světle se jim naskytl hrůzný pohled. Ronder ležel asi 10 metrů od otevřené klece, lebku měl rozraženou v týle a pokožku do hloubky rozdrásanou. U dvířek do klece ležela na zádech paní Rondrová a šelma seděla u ní a vrčela. Potrhala ji v obličeji takovým způsobem, že se zdálo nemožné, aby to přežila. Několik cirkusáků v čele se silákem Leonardem a klaunem Grixem odehnalo šelmu bydly, načež lev hledal útočiště v kleci, kde ho okamžitě zamkli. Svědecké výpovědi neobsahovaly nic zajímavého, až na to, že ta žena ve svých mukách neustále křičela zbabělče, zbabělče, když ji odnášeli do maringotky, kde bydleli. Trvalo 30 minut, než byla s tou vypovídat. Ale mezi tím proběhlo soudní ohledání a podle soudního rozhodnutí byla Rondrova smrt zaviněna nešťastnou náhodou.
1: Jaká jiná možnost jim zbývala?
0: Oprávněná otázka. Vmyslete se do situace ze stanoviska toho lva. Otevře se mu cesta ke svobodě, několika skoky dostihne Rondra, Rondr chce vzít do zaječích a otočí se, drápy se mu zaťalí zezadu do týla a lev ho srazí k zemi. A pak namísto, aby prchal dál a unikl, vrátí se k ženě, u klece ji porazí a sežere jí 30 minut. Navíc by se z jejich výkřiků dalo soudit, že jí manžel nějakým způsobem nechal na holičkách. Ale jak by jí nebožák mohl přispěchat na pomoc?
1: Řekl bych, že tou dobou musel už být na nohou celý tábor. A co se týká onoho předchozího sporného bodu, myslím, že bych mohl předložit k úvaze řešení.
0: Rád si je vyposlechnu.
1: Lev unikl ve chvíli, kdy oba ušli na 10 metrů od klece. Muž se obrátil a šelma ho srazila. Ženě blesklo hlavou, že by se mohla uchýlit do klece a zavřít za sebou dvířka. Bylo to jediné útočiště, které se jí nabízelo. Pokusila se ho dostihnout, ale v poslední vteřině po ní lev skočil a povalil ji. Rozlítila se na manžela, že rozdráždil lva, když se k němu otočil zády. Kdyby se mu společně postavili, mohli ho zkrotit. Proto volala zbabělče.
0: Výborně, Watsone. Váš drahokam hyzdí pouze jediný kas.
1: Jaký kas to je, Holmesi?
0: Jestliže nedošli ke kleci blíž než na 10 metrů, jak to, že lev unikl?
1: Je to možné, že by mu otevřel nějaký nepřítel?

Jak se dalo předpokládat, byla místnost, kde dlela paní Rondrová, dusná, zatuchlá a nevětraná, jelikož její obyvatelka vycházela jen zřídka kdy. Jakoby ironií osudu tato žena, která kdysi chovala

0: zachovávala šelmy v kleci, se nakonec sama stala takovým uvězněným zvířetem. Tvář ji zakrýval hustý černý závoj. Ten však dosahoval pouze k hornímu rtu a odhaloval dokonale tvarovaná ústa a jemnou oblou bradičku. Dokázal jsem si hravě představit, že to kdysi musela být v skutku velice pozoruhodná žena.
1: Moje jméno vám patrně něco říká, pane Holmesi.
2: Máte pravdu, milostivá. Ač mi není známo, jak víte, že jsem se zajímal o váš případ.
1: Dozvěděla jsem se to, když jsem se pozdravila a přišel mě navštívit detektiv Edmunds. Obávám se, že jsem mu zalhala. Snad by bývalo moudřejší říci mu pravdu.
2: A proč jste mu lhala?
1: Protože na tom závisel něčí osud. Vím, že to byl zcela bezcenný člověk, ale přesto jsem ho nechtěla mít na svědomí. Byli jsme si kdysi tak blízcí.
2: A tato zábrana nyní padla?
1: Ano. Ten, o němž mluvím, není již mezi živými.
2: Proč tedy nezdělíte policii vše, co víte?
1: Protože je třeba mít ohled ještě na jednu osobu. Tou osobou jsem já. Kdyby se případ dostal na veřejnost, vznikl by skandál. Moje dny jsou sečteny, ale chci dožít v klidu. A přitom toužím svěřit se se svým příběhem nějakému soudnému člověku, aby mohl všechno objasnit, až tu nebudu.
2: Lichotíte mi, madam. Soudný člověk ovšem jsem. Nemohu vám však slíbit, že možná nebudu pokládat za svou povinnost, až vás vyslechnu, předat ten případ policii.
1: Jsem přesvědčena, že to neuděláte, pane Holmesi. Znám dobře vaši povahu, neboť už řadu let sleduji vaši práci. Četba je jediné potěšení, které mi osud zanechal. A málo co z toho, co se na světě děje, ujde mé pozornosti. Jsem ochotna riskovat, jakým způsobem využijete mé tragédie. Uleví se mi na duši, když vám to budu moci povědět.
2: Můj přítel a já vás rádi vyslechneme.
0: Žena vstala a vyňala ze zásuvky fotografii jakéhosi muže. Byl to očividně artista z povolání. Muž skvostně urostlý. Stál tu se statnými pažemi složenými na vypjaté hrudi a spod hustého kníru mu probleskoval sebejistý úsměv zkušeného dobyvatele.
1: Tohle je Leonardo.
2: Silák Leonardo, který svědčil před soudem?
1: Právě ten. A tohle... Tohle je můj manžel.
0: Byla to strašná tvář. Vepř v lidské podobě, anebo spíše divoký kanec v lidské podobě, neboť byl ve své zvířecí krutosti i velkolepý. Grobián, tyran a zvíře. To všechno stálo psáno v té tváři s masivními čelistmi.
1: Tyto dvě fotografie vám pomohou pochopit můj příběh, pánové. Byla jsem chudá cirkusácká holka. Vyrůstala jsem v manéži. Když jsem dospěla, zamiloval se do mě tenhle muž, pokud se jeho chtíč dá nazvat láskou. A v jedné neblahé hodině jsem se stala jeho ženou. Od onoho dne jsem žila v pekle a on byl ďábel, který mě mučil. Celý cirkus věděl, jak se mnou zachází. Byl mi nevěrný s jinými. Když jsem se ozvala, uvázal mě a spráskal jezdeckým bičíkem. Všichni mě litovali a jeho nenáviděli. Ale co proti němu zmohli? Jeden každý se ho bál. Byl vždycky strašlivý. Ale když se napil, řádil jako nepříčetný. Nejlepší lidé od nás odcházeli. A s cirkusem to začalo jít z kopce. Jen Leonardo a já jsme ho drželi nad vodou. A také Jimmy Cricks, náš klaun. Chudáček ten taky neměl žádný důvod k veselí. Ale dělal, co mohl. A tak jsme se nějak protloukli. Pak Tak začal Leonardo hrát v mém životě čím dál tím důležitější úlohu. Vidíte, jak vypadal. Dnes už vím, že v tom skvostném těle dlel nízký duch. Ale v porovnání s mým manželem se mi jevil jako archanděl Gabriel. Projevoval mi soucit, pomáhal mi, až se naše přátelství změnilo v lásku. V hlubokou, vášnivou lásku, o jaké jsem vždy snila, ale nedoufala, že ji poznám. Leonardo měl chytrou, důmyslnou hlavu. On si to vymyslel. Neříkám to proto, abych svalila vinu na něho, protože já jsem s ním ve všem souhlasila. Ale chyběl mi potřebný důvtip, abych přišla na takový plán. Vyrobili jsme si jakýsi ký. Leonardo jej zhotovil. K olověné hlavici připevnil 5 dlouhých ocelových hřebíků tak, že špice mi směřovaly ven. Byly rozmístěny stejně jako drápy na lví pracce. Tím hodlal zasadit manželovi smrtelnou ránu a přitom zanechat takové stopy, jako by to způsobil lev, jehož bychom vypustili z klece. Byla černočerná noc, když jsme se s manželem jako obvykle ubírali nakrmit šelmu. V plechovém vědru jsme nesli syrové maso. Leonardo číhal za velkou maringotkou, kudy jsme museli projít cestou ke kleci. Zaváhal, takže jsme prošli kolem něj, než udeřil. Ale plížil se za námi po špičkách. A já zaslechla, jak ký rozrazil manželovi lebku. Srdce mi poskočilo v těle radostí při tom zvuku. Skočila jsem ke kleci a odstrčila závoru, která zajišťovala dvířka. A pak se stala ta strašlivá věc. Možná, že jste už slyšeli, jak rychle reagují těto živočichové na pach lidské krve a jak je vzrušuje. Lev jakýmsi podivným instinktem v mžiku vycítil, že byl zabit člověk. Jakmile jsem uvolnila mříže, vyskočil ven a okamžitě se na mě vrhl. Leonardo mě mohl zachránit. Kdyby byl přiskočil a udeřil lva svým kyjem, mohl ho vyděsit a zahnat. Ale on ztratil odvahu. Zaslechla jsem, jak hrůzou vykřikl, a pak jsem viděla, jak se otáčí a prchá. V témž okamžiku mi lev zatěl tesáky do obličeje. Holýma rukama jsem se snažila odstrčit od sebe ty kouřící, skrvavené čelisti a křičela jsem o pomoc. Uvědomovala jsem si, že se tábor zbíhá, a pak jsem matně vnímala nějaké muže. Leonardo, Griggs a ještě další mě vyvlekli šelmě spod drápů. To bylo na dlouhou řadu měsíců to poslední, co jsem ještě vnímala.
0: Když nešťastnice dovyprávila svůj příběh, seděli jsme hezkou chvíli mlčky. Pak Holmes vztáhl dlouhou paži a pohladil ji po ruce s tak zjevným soucitem, jaký málo kdy v mé přítomnosti projevil.
2: Cesty osudu jsou v skutku nevyzpytatelné. Nedojde-li člověk odplaty mimo tento svět, je celý život jen krutý žert. Ale co ten Leonardo?
1: Už nikdy jsem ho nespatřila. Ani se mi neozval.
2: A nyní je mrtev?
1: Utopil se minulý měsíc při koupání nedaleko Margate. Četla jsem to v novinách.
2: A co udělal s tím pětizubým kyjem, který je nejzvláštnějším a nejdůmyslnějším rysem vašeho příběhu?
1: To nemohu říci, pane Holmesi. Nedaleko místa, kde jsme se tenkrát utábořili, byl křídový lom s hlubokým zeleným jezírkem. Možná, že pod jeho vodami.
2: No, na to vlastně nezáleží. Případ je uzavřen.
0: Povstali jsme, abychom se rozloučili, ale co si v ženině hlasu upoutalo Holmesovu pozornost. Hbitě se k ní otočil.
2: Váš život nepatří vám. Ruce pryč.
1: Co může pro koho znamenat?
2: To není ve vaší moci posoudit. Příklad trpělivě snášeného utrpení je jednou z nejcennějších lekcí, jaké je možno netrpělivému světu sdělit.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka, tentokrát je vlastně víkendová, tedy pátečně sobotní, právě otevírá, právě začíná, stejně tak jako odbí 23. hodina. No a krásný pozdní večer vám všem, kteří nespíte, bdíte a jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, máme před sebou jako vždy celé 2 hodiny na to, abychom se potkávali v našem vysílání, abychom popovídali a samozřejmě jako vždycky pro vás máme také spoustu krásných přívětivých písniček pro vaši pozdně večerní pohodu a dobrou náladu. No a o čem to dnes bude, když je ten před námi vlastně prodloužený sváteční víkend, tak si budeme povídat o oslavách. Máte rádi oslavy? Slavíte rádi? No a co nejraději? A jak taková správná oslava podle vás má vypadat? Slaví se u vás v rodinách výročí třeba všech členů rodiny? Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Máte nějaká typická jídla, která se u vás právě na rodinné oslavy vaří? Jaké životní události by se podle vás také měly oslavit? A koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Eventuálně koho vůbec nepozvat? Moudří říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí nejen život oslavovat. No ale vlastně, když slavíte třeba své narozeniny, tak život oslavujeme. Takže přátelé, oslavy, já myslím, že to k lidskému životu patří a je to radost a určitě bychom si je měli dopřát. No a proč třeba ne dneska večer, alespoň v našem povídání nebo v takovém tom vašem plánování nebo vzpomínání. Telefon k nám do noční linky do studia jako vždycky 731 800 900. Máme také web, kam už mnozí píšete rozhlas.cz/linka a máme samozřejmě i tradiční e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer. No a právě teď startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Olda říhá, starý dobrý katapult a já nesnídám sám, tak tolik úvodní písnička v noční lince pátečně sobotní, no a na telefonu teď máme Davida, našeho mladého účastníka noční linky. Davide, hezký večer ti přeju.
1: Já vám taky, paní Duško.
0: Děkuji moc krát, no ty seš takhle krásně úctivý a vstřícný. Tak Davide, prosím tě, ty máš vlastně prodloužený víkend prázdninový, tak trochu teďka, že jo?
1: No jasně, no.
0: Tak proto i ten opožděný večerníček, ta opožděná večerka. Tak pověz nám, máš rád oslavy u vás doma nebo kdekoliv jinde, u kamarádů třeba?
1: Jasně.
0: No a jak taková správná oslava by měla vypadat podle tebe?
1: No podle mě, já bych ji dal na takovou pořádnou správnou oslavu. Třeba já slavím konec školního roku, že bych přes bramburky, kolu, mejdan, prostě nějaká pořádná oslava takováhle.
0: Mm-hmm. Takže prostě nějaké dobroty, to, co máš rád, nebo i ostatní, jo?
1: No jasně, a rozděl bych se samozřejmě.
0: No tak to je krása. No a třeba nějaká muzika?
1: Jasný, hip-hop a rap.
0: Jo, jo, jo, tak to by si se domluvil s kamarádem, abyste se na tom zkrátka nějak shodli, jo? No a kde by měla taková oslava být? Venku, doma, na zahradě?
1: No spíš venku, no a když je to ošklivý počasí, tak doma, no, bohužel.
0: No a čekají tě nějaké oslavy třeba teď?
1: Teď spíš moc ne, teď začala ta škola, ale narozeniny budu mít v únoru a svátek v prosinci.
0: Jo, tak to musíš ještě chvilku vydržet. No a když máš třeba svátek, tak je to jenom třeba, že nějaký dáreček malý, anebo se u vás doma něco dobrého uvaří a posedí se a oslaví se tvůj svátek stejně jako i ostatních členů rodiny?
1: Já třeba tam na ten svátek, když mám svátek, tak třeba mi dají dárek a máma upeče vždycky kachnu.
0: Jo, to máš rád jako jo?
1: Jo, smilu, no.
0: Takže nejenom ty, ale i ostatní si určitě rádi dají a prostě na správnou oslavu se napeče kachna.
1: Jasný, no, jasný.
0: Tobě tam hraje na hlas rádio, věď, ona nás to bude rušit, ale víš.
1: Takhle dobrý.
0: Rádio potřebujeme vypínat, protože to dělá zpětné ozvěny a ruší to potom všechny, takže děkuju mnohokrát. No a co třeba nějaké oslavy ve škole děláte, nevím, za chvilku tady budou Vánoce, co si budeme povídat, děláte nějaké besídky a k tomu prostě nějaké dárečkování a tak?
1: No tak jako by besídky, o to zase děláme, no měli jsme, teď máme teda takovou přísnější paní učitelku, pátou, šestou třídu, ale takovou hodnou, která nám prostě dovolila si přinést nějaký ty dárečky, oslavička, bylo to strašně dobrý. A tady to nám to moc nedovoluje, no.
0: Tak třeba se domluvíte ještě do konce roku, že si uděláte nějakou třídní besídku a uděláte si třeba nějaké zpívání kolet, nebo co já vím, stromeček a tak, to by možná šlo, ne?
1: No tak jako by besídky, jo, to zase besídky, básničky, to jo, to zase děláme, ale s těma dárečkama nic moc, no, spíš se jenom zapovídáme, je to takový nudný, no, ale ty besídky, jo, no.
0: Jo, no tak já myslím, že do konce roku nějaké budou určitě ve škole, určitě i u vás doma, už jenom proto, že budeš mít svátek a tak. No a tak moc přeju, aby se ti to vždycky líbilo, aby se to povedlo, nejenom když budeš slavit něco ty, ale třeba i rodiče, nebo další tví blízcí, nebo kamarádi, tak aby si to užil, jo?
1: No já si děkuju, no, ale doufám, že na Vánoce bude si jakoby sníh, jo, to je taky jako důvod k oslavě, já mám rád hodně sníh na Vánoce.
0: Když je hodně sněhu, no tak to je potom taky krásná oslava, to je pravda, když je čerstvě bílo. Tak Davide, moc ti děkuju, užij si hezký víkend a volno, prodloužené volno ze školy a budu se zase někdy těšit, ano?
1: Taky, naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

0: Valdemar Matuška, písnička Vítr to ví, 15 minut po 23. hodině, pozdravíme na Vysočinu Hinka. Krásný večer, Hinku, zdravím vás moc.
1: Krásný večer vám i všem ostatním, kteří poslouchají.
0: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, slavíte rád?
1: No jejda.
0: Tak se pojďte pochlubit.
1: Naše celá rodina, zejmě tomu bych řekl, že ráda slaví, když je co, samozřejmě.
0: Ano, ano, ano.
1: Jako nestydíme se nikdy uspořádat oslavu, protože víceméně to stužuje tu rodinu. Hmm. Stužuje takovým způsobem, že prostě ti lidi se mají rádi, když se potkávají a potom prostě tak nějak tu rodinu to utužuje. A je to fakt, že my jsme jako nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, že bychom nechtěli udělat nějakou oslavu. A jako vždycky taková nějaká, no tak samozřejmě klasika jsou svatby.
0: Ano, ano, tak to je jasný.
1: Potom následují nějaké narození a takovým způsobem prostě ta naše rodina se dává dohromady.
0: A scházíte se ve velkém počtu, že třeba i nějaký vzdálenější příbuzní nebo tak?
1: No tak tady to, o čem mluvím, tak se většinou koná tak asi takových 50-60 lidí.
0: No pánečku, tak to je teda opravdu ale velikánský počet, to málo kdo z nás tohleto, myslím, napočítá na oslavě nějaké rodiny.
1: Jako, jak říkám, nikdy jsme nějakým způsobem nešetřili na tom, aby jsme se netešili. Tak jako, proto říkám jako těch 50-60 lidí, ale to byly ty větší oslavy samozřejmě.
0: Jasně.
1: Je to taková jedna z posledních oslav byly 60. narození mojí ženy, kde nám dokonce naše děcka připravili, protože nějakým způsobem je vedeme po hudební stránce.
0: Ano, ano.
1: A tak nám připravili nádherný pásmo průřez naším životem od doby, kdy jsme se potkali až do dnešního dne.
0: A jak to vypadalo? To vám udělali nějaký video? Nebo co poudělali?
1: Ne, oni, říkám, všichni na něco hrají, já mám tři dcery.
0: Ano, rozumím.
1: Všichni tři dcery na něco hrají a zapojili i svoje manžely do toho a prostě připravili pásmo, který trvalo asi tak, kolik to bylo, 40 minut.
0: Jo.
1: Takže to bylo opravdu od toho, začínalo to, jak jsme se poznali. A to bylo vlastně opravdu od toho okamžiku, kdy jsem se s mojí manželkou potkal a potom jsme postupovali dál životem, měli jsme děti, potom jsme našli, nebo každá si našla toho svého partnera. A ti chlapi, i když nechtěl bych říct, že se tomu jako vyhýbají, ale prostě snažili se zapojit vlastně opravdu všichni.
0: No tak to je krása, tak to máte pěkně takhle danou rodinku dohromady pospolu i díky třeba té muzice a tomu všemu, co umí vaše dcery a protože i tohle to spojuje, že jo, na těch oslavách, to je nádhera, opravdu.
1: Třeba například vnuk, ten hraje na klávesi a dokáže udělat zábavu svým způsobem i sám. Jako už dokáže takovou tu vesnickou zábavu udělat.
0: Jasně, i pro širokou veřejnost.
1: Takže to je tak. Bohužel potom přišel ten okamžik, kdy moje manželka mě odešla. A tím okamžikem pro mě tady ty oslavy nějakým způsobem víceméně tak skončily, protože pak už nebyla taková nálada, že bychom...
0: Jo, už vás to tolik samozřejmě nebaví, rozumím. Ale tak já doufám, že i se svými dětmi si užíváte společné samozřejmě okamžiky. A...
1: poslední, co byla, tak tady u nás byla pouť. Mm-hmm. A sešli jsme se zase, celá ta rodina, všichni tam přišli, všichni ke mně přišli, všichni se toho zúčastnili, jak vnoučata, tak prostě i naši mladí. A prostě byla to krása tam, prostě mě udělali největší radost,
0: že přišli.
1: Tady byli zase všichni.
0: Tak to je nádherná věc. Tak to vám moc přeju, Hinku, aby to takhle pokračovalo, a samozřejmě k tomu všemu vám přeju hlavně hodně zdraví a spoustu radosti z těch společných chvílek, abyste si užili každou tu chvilku, ať už to bude malá oslava nebo větší, a ať už to bude jenom obyčejné setkání nebo veliké. A děkuji moc krát za návštěvu. Mějte se hezky a hezký víkend.
1: Je to asi tak, bude to trvat týden a budeme se tady scházet, u mě už o tom vím. Protože,
0: tak už se chystáte, jo.
1: Budu mít narození, aha, takže už mám avízo, že se ke mně přijedou zase všichni.
0: Že se máte připravit, tak už teď přeju, ať ty přípravy jsou taky, ať stojí za to, a samozřejmě už teď vám přeju všechno dobré a moc si to hezky užijte. Mějte se hezky a děkuju. Naslyšenou.
1: Děkuji, já děkuju za kontakt a hezkou noc.
0: Taky nápodobně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš a skupina Elána, jejich písnička Netrpezlivý. Tak tolik muzika, za 11:05, to je přesný čas a Františka do Židlochovic pozdravíme právě teď. Hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, vám taky přeju krásný večer, rozhlasy a všem posluchačům rádi, ano, činníky.
0: Moc děkuju. Tak Františku, vy jste taky velká rodina a já tak celkem si myslím, že jste i hodně společenský člověk. Máte rád oslavy, nebo jak vypadá taková správná oslava podle vás?
1: Já vám to řeknu tak po začátku. V naší rodině, když jsme byli ještě jako děcka, tak se nikdy nezaznamenával nějaký oslavy třeba rodičů, jo, až tak. Myslím, když taťkovi bylo 50, to už se zaznamenal první takový, ty jeho oslavy, to vždycky organizovala maminka a tam přijeli taťkovi sestry třeba, jo, a tak. Z té doby se možná zachovala nějaká fotka aj, jo, když taťka měl ty narozeniny a tak, jo. A jinak naše narozeniny, zmostavujeme teda jenom kulatiny teda, jo.
0: Ano.
1: Takže teď už to máme, už to byly osmdesátky, tak to máme za sebou, jo. A to taky, to organizuje manželka, většinou to bývá někde v restauracích, jo, tam přijedou prostě naši kamarádi a sourozenci někteří, kteří můžou, jo. A tak to tak u těch kulatin, to se oslavují naše, nějak 49 nebo tak, 47 nic, no. Ale ty, tak já už mám za sebou 80, manželka taky.
0: To byly velké oslavy, sešli jste se všichni?
1: Nebo? No, tak třeba 20-30 lidí.
0: Pánečku.
1: A je to v restauracích teda většinou, jo? To doma, to není to.
0: Jo, abyste si to všichni užili, i kuchařky, ano.
1: No, musí okolo nás běhat cizí lidi, ne manželka a to všechno. To my, naša rodina a přírodě, ty naši příbuzní a to tak musí ho sedět, musí ho mít klid. To musí dělat v obsluha, v restauracích, no. Oni si to taky nechají zaplatit samozřejmě, no, ale nemají. No, a na jedných narozeninách, jestli to byly 70, mě hrál aj přítel paní Vandrové se svou skupinou.
0: Aha, no vidíte to.
1: Tak, no, tak si nám tam taky hráli, jo. A my z naší rodiny takhle to většinou se oslavuje jenom jako u sourozenců. Moje bratrovi Ladíkovi, jo, jinak jeden brácha v Austrálii, to nic, Cilenka sestřička, ta je nevidomá, tak ona okolo to nemůže a tak to taky tam nic a náš vlastně nejmladší, ten taky nic nepořádá. Tak jedině moja rodina a mýho brata Ladíka.
0: Jasně,
1: rodina.
0: Jasně.
1: Tak si děláme takový, jako jo, takový ty oslavy, no. Bratr měl naposled taky jedný, ale už chudák sám, no sám, bez manželky, jo, já ona mu odešla do rybička, to zase skoro, a on taky už sám nemůže, tak to zorganizovala, myslím, jeho dcerka Renátka, všechno, víte, tak ho tam vždycky bratra dovezl v takém ten velkým bílým osobním autě dlouhým, no.
0: Jo, takhle, tak no jo.
1: Tak to bývá takový zajímavý. Mm-hmm. Tak ty kulatiny, říkám, to tak je, ty kvartály, desetiletí a tak to takhle jeli, ale v hospodě,
0: no.
1: V hospodě to kluci už ví, kdy já mám, kdy mám narozeniny a kdy je Františka, jo?
0: Ano, tak se na vás těší, že přijdete a že bude něco. Nějaké mecheche.
1: To je každý rok, teď je to trvá už taky, ale za týden, 4. října.
0: Aha,
1: jo?
0: Ano, ano.
1: A víte, tam se pozná, jak ti kluci někteří bio přesně, kdy já mám narozeniny nebo svátek a svoje neví, jo, někteří. Jo? Takže se tam vždycky bývá saranda, no takhle se vždycky štengrujem potom, jo, a vždycky říkám, Jarmine, člověče, ty nemáš celý rok žádný svátky nebo co, žádný narozeniny? No, je právě takový nejvíc aktivní, kdy já mám svátek a kdy mám meniny a narozeniny, to všechno, jo, tak to je saranda, no, to je garantí.
0: Tak si to takhle, tak si to užijete takhle i s kamarádama a já myslím, že to určitě stojí za to a že je hlavně veselo a tak to má samozřejmě být, proto se také oslavy dělají. Takže vás čekají příští týden už, to budou ty narozeniny?
1: No,
0: nebo co to bude, svátek to bude 4. října?
1: To je
0: jo, to je Františka, ano, už to tady vidím, no, v kalendáři, no. Ano, ano.
1: Ale já neho, já věcu lakome, já zaplatím celé hospodě, a i když tam ti chlapi je neznám, nebo co, tak vždycky, ale je to, ono to není tak nejhorší zaplatit celé hospodě, protože dneska chodí těch chlapů málo do té hospodí. No,
0: tak máte výhodu trochu.
1: No, já říkám, zaplaťte všem, ale ono tam třeba 8 nebo 10 chlapů jenom, tak to
0: jo, není problém. Tak to, může, tak to bude, budete rád určitě, že nebude třeba hospoda plná, nebude no, to tolik stát. No, no, no, no. Tak Františku, moc hezky to užijte, do té doby se možná ještě uslyšíme.
1: Musí vždycky u toho být legrace nějaká.
0: Ano, tak to máte pravdu, tak to má být. Tak, a moc děkuju samozřejmě za telefon a hezký sváteční víkend. Užijte si ho.
1: Ano, děkuji taky, paní Tuško, já vám taky přeju pěkné svátky a taky to užijte. Jo.
0: Tak jo, hezký večer, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zpívat nám přišel i Jirka Korn, svou písničku Ještě tě mám plnou náruč, a během písničky se k nám dovolala Jarča z Frýdlantu. Krásný večer, Jarčo.
1: Já vám přeju krásný večer i všem lidičkám.
0: Děkuju.
1: No, víte, Jituš, prosím, Jituš, víte, my jsme byli zítra týden u synovce na narozeninách.
0: Mm-hmm.
1: Tam se nás sešlo skoro 20.
0: No, to je taky pěkná oslava, no.
1: No, a za tři neděle má moje segra a já a pak další segra a brácha.
0: Mm-hmm.
1: Máme narozeniny, pak prasynovec narozeniny. Takže my si to užijeme u segry, budeme slavit, tam nás jich přijde tak 25 do 1-1 bytu.
0: Jejej.
1: Takže tam budeme hlava na hlavě.
0: No to teda jo.
1: A bude mít segra krásný kulatiny.
0: Aha.
1: No a to nemůžu říct do éteru, aby pak to nikdo neslyšel z rodiny, že jsem říkala. A to by se musel říct mezi mimo éter. Ale to nebudu zdržovat.
0: A co, jako věk, jo, nebo?
1: Ano, věk.
0: No tak
1: ano,
0: to
1: věk.
0: Nemusím, to není podstatné tady říkat, jaké kolikáté to budou narozeniny. Prostě bude oslava. A
1: ano,
0: chystáte
1: ano.
0: Třeba hromadný dárek pro sestru, takhle, když vás bude tolik, nebo
1: no,
0: každý něco zvlášť?
1: No, přidáme jí něco na sporák, protože jí odešel sporák.
0: Mm-hmm.
1: Pak já pro ně udělám dort.
0: Mhm.
1: A už nějaký dárečky mám, takže udělám takový ty balíčky jako.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: No a včera jsem byla v Žitavě, že to tady máme kousek.
0: Mm-hmm.
1: Za hodinku jsem tam byla autobusem.
0: Jo, tak to je krásné.
1: No a pak jsem volala prasynovci a on mě říkal, Jaru, ale já nevím, co ti mám koupit, protože ty všechno máš. Tak já říkám, dobře, tak se prý domluvíme. A něco podniknem, mě říkal.
0: Hmm?
1: Takže někam, že pojedu k ním, podniknem něco v Liberci.
0: Ano,
1: takže,
0: ano.
1: Takže až přijedou do Třinadě, tak se domluvíme, co mi budou chtít, abych mohla v tom. A já jsem už vymyslela jeden plán, že bychom mohli do Babylonu.
0: Jo.
1: Jako s dětmi a tři dospělí a dvě děti.
0: Ano,
1: tam
0: ano.
1: Si děti můžou vybobnout, jak se říká, mm-hmm. lidově řečeno, a my můžeme si dát kafíčko a tak.
0: Ano, ano, že si to užijete prostě všichni dohromady pod jednou
1: ano.
0: střechou, jak se říká.
1: Ano, ano, ano.
0: No tak ano. U vás to taky žije, Jarčo, jak tak poslouchám. No,
1: ale teďka budou v říjnu, pak zase v listopadu
0: mm-hmm.
1: narozeniny a v prosinci další narozeniny.
0: Mm-hmm.
1: To už zase bude mít švagr 80.
0: Aha.
1: No tak to už jsme už pozvaný od zítra týden od synovce, že půjdeme taky na narození, že když tak nepřijdem, tak pro nás přijede autem.
0: Jo.
1: Takže už jsme připravení na to, musíme být připravení.
0: No. Tak jak dlouho taková oslava trvá, když se takhle všichni sejdete? Je to třeba odpoledne nebo večer a spíte tam, přespáváte u příbuzných?
1: No, my jsme zítra týden jeli dopoledne
0: uh-huh.
1: kolem 12. hodiny,
0: uh-huh.
1: protože tady jsou takový jako prostě porozkopávané silnice, tak jsme museli tak jako prostě odbočovat vždycky, že jo, no prostě bylo to náročný
0: uh-huh.
1: do ty Březiny u Malý Boleslavy.
0: Jo, a pak celý odpoledne
1: Čechy.
0: Zkrátka.
1: Ano, ano,
0: celý
1: ano.
0: odpoledne posedíte. Jsem,
1: ano,
0: uh-huh.
1: ano, ano. A teďka to u segry bude tak, že já jsem spunktoval dneska její dceru a to ještě spunktuju další dvě dcery a ještě syna, takže vlastně při neteře a synovce, já s nima spunktuju, mm-hmm. že se kde necháme zahrát písničku.
0: No tak to je krásné.
1: A to ona neví, protože všechny pošleme do obýváku a my budeme v kuchyni.
0: Mhm, mhm, mhm.
1: A to já jako udělám, protože já jsem zabrutá hlavní mluvčí jako.
0: Dobře.
1: A oni budou vedle mě, aby mohli něco podotknout všichni.
0: Ano, ano, ano. No tak moc přeju.
1: Takže
0: ať
1: už se na to těším.
0: No věřím. Moc přeju, ať to všechno klapne podle
1: Děkuju.
0: Plánu a ať je nálada
1: Děkuju.
0: Dobrá a moc si to užijte.
1: Ano,
0: taky
1: ano.
0: dobré jídlo,
1: ano.
0: pití a tak to, co všechno
1: ano, ano.
0: má být. Mějte se hezky, Jarčo, a krásný víkend
1: taky,
0: přeju.
1: Mám taky krásný víkend prodloužený a hezký večer, ať vám to máte dobrou cestu domů.
0: Děkuji moc krát, naslyšenou.
1: Prosím,
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Sade Pláďa a Mirek Křížkovi a písnička Mám tě rád. A na telefonu máme paní Vlastinu Skrnová. Krásný pozdní večer přeju.
1: Jo, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já vás zdravím.
0: Děkuju, taky zdravím moc.
1: Tak to ráda, že jsem se dovolala kotičku. A u nás na Valachách se neslavilo a gor naši ty šli jako přistěhovali se tady do na okrese Jeseník po válce. Takže byli roztroušeni všude možně.
0: Jo.
1: Ti lidičky, ta rodina. Tak se to nevedlo. Akorát já, když jsem měla o 9 let, jsem jezdila na prázdniny.
0: Ano.
1: A na pouť. Jo. A v Karolíši, tam jsem měla kamaráda.
0: Ano.
1: Už kouklelka nemám. No a tím jsme to oslavili a s toho partou mladí. U tečinky vždycky harmonikáři a tam jsme to oslavovali.
0: Jo, tak
1: jste
0: to už.
1: Já jsem dětem vždycky na narozeniny upekla dort. Jo, a

0: se to oslavilo. Jo, jenom, že oni na maminku nemají čas.
1: Mm-hmm.
0: Bohužel.
1: Jo, teď nejezdí, aby to s vámi oslavili.
0: Je taková, že
1: jo.
0: Nemají čas. No, ale nedá se nic dělat. Takový je život. Já to nesu, ale na 80 mě překvapil syn.
1: No.
0: Nejmladší.
1: No.
0: A včera, že mi tady udělali, sice v restauraci,
1: mm-hmm.
0: ale nádherné 80.
1: No, vidíte
0: nádherné.
1: To. Mm-hmm.
0: To jim za to ještě teď děkuji.
1: Jo.
0: Jestli mě Hondřík slyší, tak určitě ze zbrnou. Jo. To jsem byla šťastná, překvapená,
1: mm-hmm.
0: že se domluvili a že mě udělali. Jo. Jinak teda říkám akorát děkná děti, které se mě rozprosili taky. A je to hrozně daleko a já jsem zůstala na vozíku.
1: Mm-hmm.
0: Takže už je poslabený.
1: Tak musí oni za vámi zkrátka přijet. Ano, ano.
0: Popřejeme. A já, když jsem jezdila do Karlovic, tak vždycky na půti jsme to všichni oslavili. Jsme zase za rok potkali. A bylo to krásné. Kusti na harmonikách, kapela byla.
1: No, tak. Tak ráda vzpomínáte na ty akce. Ano, ano.
0: A to nezapomenu. Jo. No, to je všechno asi.
1: Dobře, tak Vlastičko, moc vám taky děkuju a jinak vám přeju hlavně zdraví, ať se vám daří a máte
0: jo, děkuju,
1: hodně důvodů k radosti, ať se děti taky objeví a zastaví
0: děkuju.
1: Se. Jo.
0: To na tom špatně, no, nedá se nic dělat.
1: Mějte se moc hezky a hezký víkend přeju. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak to byla paní Vlastička.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To bylo duo Kamélie a písnička Jako Robinson. No a před půlnocí pozdravíme do Mnichovic Libušku. Krásný pozdní večer, Libuško.
1: My vás zdravíme, Jituško.
0: Děkuju.
1: A všechny posluchače, co jsou na příjmu. Uh-huh. A teď k tomu tématu, tamhle, že se s tou neslavíme, protože moc spít nemůže, uh-huh. Tak jenom se vždycky připijeme, tak to už tam plně slivovice, jo?
0: Jo, takhle. No. Jo.
1: Ale víc ne, protože nemůže. Uh-huh. No a tak to, ale když se slavilo nás, bylo jich hodně, že jo, všichni, uh-huh. No tak se slavili, jsme si byli i děti, no tak se to slavilo, no a taky ne, když mě půlkulatiny, tak to taky slavil. Mm-hmm. Slavil to s přáteli, protože on jako trénoval ty mladší nedorostáky.
0: Ano.
1: Jako, a tak ty trenéři, no to zkrátka.
0: A ve fotbale, jo? Nebo v jakém sportu?
1: Fotbal. Mm-hmm. No. A takže, no tak vždycky přišli, tak to bylo tady u nás, měli jsme s tím práci akorát, no já jsem byla pro dort.
0: Jo, tak jste museli navařit a nachystat to všechno, jo?
1: No. No a potom objevil u nás tady restauraci, což tam vůbec opravdu dobře vařili a bylo to dobrý, mm-hmm. Tak tam vždycky chodili tam, no to jsme měli, no i přijel strejda z Plzně, tenkrát jsme, no 75 asi, mm-hmm. No tak přijel, tak se tam slavili tam a my jsme měli klid, no. Že jsme to nemuseli jako chystat. No to dobrý, no. Ale mám to tam jako ty restaurace si to tam chválili. Mm-hmm. Jo, takže jako to bylo, no bylo to dobrý, tak to tam oslavil tam, no. Takže to bylo dobrý.
0: No jak podle vás vypadá, nebo má vypadat taková správná oslava, Libuško? Hodně jídla, hodně pití, nebo v čem je takový základ?
1: Asi tam jídla a pití, jo. No. Asi... A když je nějaký zákusek nebo tak, a ten chlebíček nebo nějaký dobrý oběd večeře, si myslím.
0: Jo, tak no, prostě tak, dobroty nachystány.
1: No, trochu mm-hmm. to zapít, no. Takže tak, ano.
0: Tak jak to?
1: Ale,
0: no.
1: No jinak jako, říkám, když jako jsme přišla, věle, to bylo to, a teď už jsme dvě, tak už to nebaví ani.
0: Jo, tak no, si udělal to spolu takový posazení, ne? No, alespoň ze sestrou.
1: Ano, ale mě teda jako nezapomíná na mě kamarádka, to je moc hodná od Plzně. Mm-hmm. My jsme se seznámili tenkrát v Lázní, vlastně za dorostový, to je strašně hodná holka, tak mm-hmm. tady si napíše, zavolá, to na mě nezapomene nikde. Teta taky, a bohužel už není strejda, taky z Plzně není, mm-hmm. a tady ta Anička je strašně hodná.
0: Tak na vás myslí a vždycky nějak tak proberete to spolu.
1: Já teda taky nezapomenu, vždycky zavolám, nebo má svátek, že jo, tak tady zapomenu. Ale opravdu to je hodná holka, no.
0: To je dobře, že se takhle máte.
1: Já jsem doma teda, no, tak to se jako nezapomíná. To se mi od ní líbí.
0: Mhm.
1: No, je taková hodná, opravdu.
0: No a co třeba nějaké různé svátky? Vánoční svátky slavíte, Velikonoce slavíte, děláte takové ty tradiční oslavy těchto těch událostí?
1: No tak normálně, že jo, to cukroví to jako nějakou se
0: neslaví. Děláte si radost, jo.
1: Ano, ale Velikonoce to slaví, tak jako třeba se napeče něco, jako i Vánoce, že jo, peču Vánočku, no, Velikonoce zase, nebo tak jsou zase ty mazance se pečou, no a třeba nějaký to cukroví, když je, no, tak jako, tak nějak v celku to, ale tak nějak, aby se to slavilo, jako někdo to slaví, jak ty Vánoce se mi zase nelíbí,
0: nějak
1: jo.
0: Extrémně to až,
1: no. A víte, takový jako moc, tu tady nějaký lidi ty byli, jak to slavili, jak já nevím, Vánoce jsou Vánoce, má se, to tak jako, je to zkříšení Ježíše, tak se to má jako slavit tak přiměřeně, ne jako to slavě jeho, tak nějak.
0: Jo, že máte pocit, že někde se to přehání, že to je nějakým
1: no,
0: úplně jiným směrem,
1: přehání,
0: než
1: ano,
0: by Vánoce měly být vlastně, jasně.
1: No, tak v lidu a pohodě, že jo.
0: Jo.
1: Tak jako to, mám ráda Vánoce i Velikonoce ještě radši, protože je.
0: Jo, to je pravda, už to začne být takové vlídnější se sluníčkem a další den zase.
1: No, to je rozhodně,
0: prostě
1: no.
0: Svátky jara,
1: to se tak... na to těší.
0: Dobře.
1: Vždycky na to jaro. Takže takhle, no.
0: Tak, Libuško, užijte si sváteční víkend, oslavte si i svatého mám Václava, taky. Třeba podle vašich představ samozřejmě.
1: No, vy taky, si to děkuju. Užijte, hlavně zdravíčko vám přeju.
0: Ano, ano, nápodobně.
1: No.
0: A hezký víkend a děkuju za návštěvu, mějte se pěkně.
1: Vy taky a hezkou dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.

0: Tak s písničkou od Kennyho Rogersa jsme se přehoupli do nového dne a je tady sobota, zatem už 26. září na Prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařeně víkendový, abychom si jej užili, doufám i se sluníčkem a zkrátka, aby to byl den podle našich představ s úsměvem a ve zdraví. No a pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, tak ať jde práce dobře od ruky. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma, jak jste si přáli ve vašich e-mailech. Máme rádi oslavy. Slavíte rádi? A co nejraději a budete třeba slavit vlastně na konci tohoto víkendu svátečního prodlouženého, budete slavit svatého Václava a s tím spojené různé aktivity, budete si užívat třeba nějak speciálně tento den, možná nás někteří i pozvete do míst, kde víte, že se budou konat nějaké zajímavé akce. Jinak slaví se u vás v rodinách také výročí třeba členů rodiny. Jak to vypadá, když se všichni sejdete? Jaké životní události by se podle vás měly určitě oslavit, když k životu patří? No a koho na ně pozvat? Řešili jste někdy i tento problém? Říkají, že máme umět užívat života a máme umět i s radostí život oslavovat. Tak, toliko k tématu. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak, tolik na úvod té druhé půlky. Každopádně krásnou noc, hezký poslech vám všem a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Rezek a jeho Modrá zem. Tolik písnička. No a na telefonu máme z Javorníku u Jeseníku paní Emu. Krásnou noc, Emo, moc vás zdravím.
1: Vás všechny zdravím, všechny posluchače.
0: Děkuju za všechny.
1: A přeji krásně prodloužený víkend, všem víš, že já jsem prásy, to je jedno. Mm-hmm. Ale víte, tak někdo musí točit pivo hostům.
0: No je, ti, kteří přijdou oslavovat prodloužený víkend, tak budou chtít být obslouženi, to máte pravdu. Někdo to odnese vždycky, no.
1: Ale mě to nevadí, už jsem to řekla několikrát, svoji práci miluji,
0: to
1: takže
0: je dobře, to je dobře, že to máte.
1: Moje práce je můj koníček. Mm-hmm. No k těm oslavám, my slavíme všechno. Mm-hmm. Svátky, narozeniny. Jedinou věc, kterou já osobně nemám ráda o dětství, to jsou Velikonoce. Mm-hmm. Že sedět doma a čekat, až někdo přijde, aby mě zbil.
0: Jo.
1: A u nás na dědině se házelo do potoka. Mně mm-hmm. se to zdalo strašně stupidní, takže já Velikonoce prostě nějak...
0: Nemáte
1: jo, já napeču, nachystám, ale... koledníky nepouštím. Prostě sedíme u televize s manželem a se synem a užíváme si to jako rodinka a při Velikonoce takhle. Ale na Vánoce to musí být napečené, aspoň jasně říkám 6 druhů, pak zjistím, že mám 20-30 druhů cukroví.
0: Je, no jo.
1: A já jsem z Valach, takže já peču takové to naše klasické valašské jenom marmelády, žádné másla a pudinky a takové to prostě nemáme rádi. A je opravdu jako narozeniny, svátky, jo, všechno slavíme. Bez toho, krom Velikonoc slavíme snad všechno. Jako svatý Václav, svatý Václav, to je svatý svátek, takže to nějak...
0: To bývá spousta takových jaksi akcí v plenéru, takže bývají koncerty samozřejmě a různé aktivity spojené no, právě s tímto svátkem.
1: Ano,
0: a myslím,
1: když je možnost a jsem doma, tak jdeme, či nějaká oslava nebo něco, jdem si na koncert nebo to jo. U nás v Javorníku se to děje strašně moc, takže a vždycky, jako když jdu večer z práce, už se mi fakt nikam nechce. A když jsem doma, tak jdeme. Co jsme byli na Velikonoce, na velikonočních trhách, hrálo tam country, což je naše krevní skupina. Užili jsme si to úplně nádherně ten den. Jo. Opravdu, jenom ty velikonoce já nemám ráda, manžel to respektuje, syn taky. Uh-huh. Jinak všechno opravdu slavíme. Dokonce, když je výročí úmrtí první manželky, taky zapalíme svíčku Jarušce, povzpomínáme na ní, já teda jsem mu neznala, já jsem jenom z fotek a z vyprávění dcery.
0: Ano.
1: Mm-hmm. A to, když můj tatínek má výročí úmrtí, tak taky vzpomínáme na tatínka, hlavně můj syn, protože mého tatínka miloval. Mm-hmm. To, takhle je hodně jako v rodinném kruhu. Nikde se třeba, jsem slyšela, že nejde svátky, že to je zbytečnost, ale proč? My prostě slavíme narozeniny, svátky, všechno. Hmm. Krom Velikonoce, jako Velikonoce.
0: Najdete si zkrátka čas pro to, abyste si to užili společně a všechny tyhle ty aktivity, i ty termíny.
1: A koho pozvat, no, jak jste říkala tam, koho pozvat.
0: No, tak někdo
1: to... Já pozvu rodinu a když přijedou, když nepřijedou, jejich problém, já nachystané mám.
0: Jasně. Mhm.
1: A hotovo, neřeším to. A pak když napeču a to, mám tady sousedy, kteří mají v peči 4 děti od státu, tak nabalím koláče, donesu to dětem, pohraju si s nima, jo. Užu si to prostě úplně super, je fakt.
0: No tak to je dobře, že to máte takhle, že se těšíte vlastně na takovéhle aktivity. Tak taky moc přeju, aby se oslavy vždycky... Prosím?
1: Třeba. Vždycky vymýšlíme. Manžel je trošku hluchý a v loni měl 75 a tak jsme ze synem v kuchyni čeptali, co mu koupíme k narozeninám. A on na nás volá z obýváku, co si tam šeptáte? A říkám, to je zajímavé, najednou hluchý nejsi a máme z toho prostě srandu, jo. Tak nějaké překvapení, my jsme velcí countrysti, takže vždycky nějaký country dárek nebo tak, jo. A pozveme známé, posedíme, pobavíme se. My jako alkohol moc nepijeme, takže udělám dobré kafíčko, čajíček, no, jako je flaška, to je jasný. A kdo chce si dát, to nechce si nedat.
0: Jasně, podle chuti.
1: Navštěva odejde a Fašusku mám zase do ledničky. Asi tak nějak.
0: Jo, zbyde na další
1: ale
0: oslo.
1: Ale posedíme, pojíme, já napeču, já strašně ráda peču.
0: Mm-hmm.
1: Jo, i když to nejím, ale prostě...
0: Pro všechny ostatní.
1: Dělala balestě, frgále a mále mi i plechy smědly.
0: No jo, no tak to jsou takový oblíbený kousky zkrátka na oslavu a všichni rádi takovýhle typ koláčů, to je pravda. Tak paní Emo, moc vám děkuju, jinak vám přeju vydařený víkend, užijte si ho. No a samozřejmě...
1: No, krásně budu.
0: Jo, a samozřejmě potom jakoukoliv oslavu, ať se to všechno vždycky povede, včetně těch dobrot, které připravujete. A děkuju za návštěvu, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Mějte se taky hezky, naslyšenou.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Co ti dám? No, to je správná otázka, když se bavíme o těch oslavách, třeba svátků, narozenin a tak. No a na telefonu teď máme paní Růženu ze severu Čech. Krásnou noc, paní Růženo.
1: Krásný večer.
0: Moc vás zdravím. Tak co vy a oslavy? Oslavujete ráda a často?
1: Oslavuju ráda a často. Každý rok slavím památnou slavnost.
0: No.
1: To je slavnost, kde si se svými kamarády a kamarádkami
0: Můžu vás, paní Růženo, můžu vás poprosit?
1: Ježíšovu smrt, že co Bůh a Ježíš Kristus za nás vykonali.
0: Jo.
1: Že vykonali skutek, který dokáže pomoci všem lidem, kteří mají naději na lepší život.
0: Mm-hmm. Paní Růženo, šlo by stáhnout to rádio? Jenom telefon, prosím.
1: Stáhnout rádio?
0: Stlumit rádio.
1: Jo, stlumit rádio.
0: Stlumit rádio. Děkuju mnohokrát, protože to tam ruší i vás a ruší to samozřejmě nás všechny. Za chvilku bychom z toho koktali, věřte mi. Tak a kromě téhle, to je takové jako trošku, myslím, atypické, velmi zvláštní oslavy pro vás speciálně a pro vaše blízké, tak něco z takových těch v uvozovkách oproti tomuto obyčejnějších oslav, dodržujete něco, ať už to jsou takové ty obecné svátky anebo narozeniny a sešlosti.
1: Slavy výročí křtu.
0: Uh-huh. A jak to vypadá, takové výročí křtu, když se oslavuje? Nebo jak to udržujete?
1: Když se oslavuje, tak vlastně kamarády a kamarádky si pozvou k sobě domů na kávu a na malé pohoštění.
0: Jo, jo, jo.
1: Takže si uděláme takový krásný den.
0: Uh-huh. Takže jste ráda, víte, koho pozvat? Samé blízké, ano, přátelé, ano. A společně si to
1: přátelé,
0: užijete.
1: Přátelé, ano, ano, ano.
0: No, tak to je fajn. Vy sama jste zvána od nich zase na nějaké...
1: Taky, ano.
0: Na
1: ano,
0: nějaké
1: ano,
0: výročí.
1: Na zahradu, na grilování.
0: Mm-hmm.
1: No, takže si to užíváme.
0: A co takové tradiční svátky, jak jsme tady zmiňovali z těch velkých svátků, ať už velikonočních, vánočních?
1: Já Velikonoce ani Vánoce ani narozeniny neslavím.
0: Neslavíte?
1: Protože já jsem křesťanka, Jsem křesťanka a jako křesťanka vím, že Ježíš Kristus neslavil narozeniny ani Vánoce.
0: Jasně, tak to máte takto.
1: Takže tak to mám zařízený takhle, no.
0: Jasně. Dobře.
1: Ale ne, jako nikomu to nezakazuje.
0: No je jenom to, každý, ať si vybere a oslaví, co má chuť a náladu. Vaří se u vás něco speciálního na oslavy, když pak zvete přátele k vám, k sobě domů?
1: Tak to ještě jednou.
0: Jestli se vaří něco speciálního u vás na oslavu?
1: Vaří?
0: Mhm.
1: No, děláš se řízky, jo, nebo... No, takový tradiční jídlo holubky, jestli to znáte.
0: Mhm.
1: No.
0: No úplně nevím, uvařit bych to určitě nedokázala, ale vy to budete
1: ale
0: určitě vědět.
1: Dokázala bych, že to je obalený zelí.
0: Jo, já už vím zelené listy.
1: Mletým masem a rýži. Ano, listy takový, no.
0: Takže to chystáte, no vidíte to, tak to se u vás hosti mají, takovéhle dobroty netypické.
1: A nebo goja... Taky, vaše, když to mám kupovaný, nebo když to koupím.
0: Jasně, no, tak si to takhle užijete. Co vás čeká o tomto víkendu? Chystáte nějakou sešlost?
1: O tomto víkendu, no, já ráda chodím k mojí neteři na Lence a jejímu manželu, no, příteli Imrovi a to jsou moji jakoby přátelé, s kterými se ráda vidím.
0: Jasně, jasně.
1: S mojí sestrou. Tak vždycky vymyslíme nějaký plán, budeme grilovat, anebo jdeme s dětičkama na hřiště.
0: Jo, jo, jo. Počasí má být poměrně pěkné, tak já myslím, že si to určitě užijete až do konce celý ten prodloužený svátek. Dobře, tak moc přeju, abyste si to fakticky užili. Paní Růženo, moc vám děkuju a vydařený víkend přeju. Mějte se hezky.
1: Vy taky, mějte se moc hezky.
0: Děkuju. Nápodobně, děkuju za návštěvu. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Schellinger a písnička Co je to mezi námi? Máme za 1:30. Teď jste se mi někdo ztratil z telefonní linky, což mě moc mrzí, takže se právě teď můžete zkusit dovolat na číslo 731 800 900. Teď ta linka by měla být volná. Já se na vás budu moc těšit a než se tak stane, že se někdo dovolá, tak se podíváme do vašich psaných odkazů a třeba Sváťa z Brna k tématu dodává: Prýma večer, Jitko, a bašta večer i všem linkařům. Tak jak je to s oslavami? Rozdělujeme je na normální a výroční. Jestliže normální se většinou vyřeší telefonem, pokud to je možné, i malým dárkem, pak výročním věnujeme pozornost nejen výběrem dárku, ale celkovým uspořádáním oslavy. Scházíme se skoro z celých Čech i Moravy a tak je pozornost věnována nejen místu konání, ale také zabezpečení ubytování a samozřejmě výběru podniku, kde se vše uskuteční, abychom si to užili. Máme už zkušenosti z minula a tak zabezpečení nečiní problémy. Já se většinou postarám o zábavu a repro hudbu. Připravuji i soutěže, zaspomínáme si na události, které se od poslední oslavy udály, rozdáváme i malé dárky pro účastníky a potěšíme se domácími zákusky i domácím alkoholem. Vše samozřejmě v přiměřeném množství. Natáčíme vše kamerou, no a na závěr je samozřejmostí společná fotka. Tak všechny zdraví váš Sváťa a přeju vydařený víkend. Milý Sváťo z Brna, moc vás zdravím a moc si to samozřejmě užijte i tento víkend, jestli budete mít nějakou sešlost a jinak jakoukoliv další oslavu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlá nekříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

0: Tolik Petr Hapka a písnička Kocour se schoulil na tvůj klín. No a dovolal se k nám ze Šternberka pan Bohumír. Krásnou noc, Bohumíre, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: No, to byla krásná písnička. Vůbec dneska hrajete krásně.
0: Jo, zaposlouchal jste se, to je dobře. To bude náš pan hudební ředitel mít radost, že jste spokojení.
1: No, já vám to povím asi takhle.
0: Ano.
1: Já slavím výjimečně nejvíc svatého Josefa a svatého Václava.
0: Aha.
1: Svatého Josefa jako... Josefa mám švagra.
0: Ano.
1: A svatého Václava máme od snachy tatínka. A protože jsme velice za dobře,
0: ano.
1: Já, tak se i pravidelně scházíváme.
0: Ano.
1: Ale tuto nedělu je kostel, oni jsou od Litovle, je kostel v Tňovicích, který jako svatého Václava.
0: Ano.
1: Takže oni tam mají pouť, tak to se tak nescházíme, zajdu akorát do kostela, ale svatého Václava budeme slavit o týden později. Protože ještě mají syna a ten má taky rodinu, takže to se tam sejdeme jako tchánové.
0: Jo, tak vás bude mnoho, ano.
1: ano, tři. No a protože už je taky to počasí je takové chladnější, tak budeme vevnitř. No tak tentokrát jako syn vždycky většinou nachystá sekanou nebo něco takového.
0: Dobroty.
1: Ale spíše bych řekl, bohatě stačí o chlebičky.
0: No je.
1: Pak je dobrá slivovička. No,
0: domácí určitě, ano.
1: No tak to je samo sebou.
0: Jasně.
1: No, pak je pivečko lahvové. No a tak, protože jsme za dobře, tak se aj dobře bavíme.
0: Ano.
1: Já nemám rád takové ty oslavy, když si někdo někoho z rodiny, někdo někoho pozve a nechá vás tam sedět, protože když to je třeba manželka nebo toto a furt skáčeme, co donáší kávu a takový, a ona tam vlastně není, víte? Právě ten, co je pro tu zábavu nebo pro takové nějaké ty slavnosti, tak ten by tam měl být nejvíc, ale bohužel on to nejde.
0: Jo.
1: No, já vám řeknu a ještě to doplním většinou. Já jsem specialista na kvašáky. Když udělám kvašáky, tak podle chuti po 14 dnech kvašení to zavařujeme je. A to mám takové 2,5-litrové láhve, takže to se hodí otevřít, když je větší skupina
0: lidí. Když je víc lidí, jasně.
1: Ano, a to se dobře pije, to nemůžete dostat braka. Když máte braka, to jsem měl bratrance takového a ten vždycky ty. Já když mám draka, tak já si dám kvašáka. Jo? Takže my se dobře bavíme a snad ta 1,5-litrová sklenice.
0: Kvašáky vás zachrání, ano.
1: No. A na svatého Josefa, to je na jaře.
0: Ano.
1: Tak to je jako teplo. To se sedí venku. Ale ještě si říct, že mám spolužáka, s kterým jsem v Krnově, s kterým jsem se učil na dřevomodeláře a po asi 40 letech jsem ho zháněl, to už jsem vykládal noční lince. Takže já, když někomu posílám pozdrav, kdysi to byly pohlednice, ale dneska je to většinou přes mobil, tak to píši tak, že národnímu svátku Václavu nebo Josefovi přeji všechno nej.
0: Ano, máte to vymyšleno zkrátka, jak na to. No tak
1: teda
0: to je krásná.
1: To jsem vůbec nepočítal, že se dovolám, protože já jsem to chtěl napsat, a to by se nedalo napsat, to je moc dlouhý.
0: Jo.
1: Lepší je, když to řeknete.
0: Když to řeknete, přesně. Tak. No jak vás tak pozorně poslouchám, tak u vás oslavy musí mít.
1: Vy jste skvělá.
0: Nádhernou.
1: Já vás mám velice rád.
0: Děkuju moc krát, děkuju. Děkuju. Tak Bohumíre, každopádně přeju všechny oslavy vydařené, ať se vám vždycky povedou taky ty kvašáky na tu oslavu.
1: Počasí hlavně.
0: A počasí taky samozřejmě, ať je dobrá nálada, spousta dobrot a to všechno, co...
1: Noučata běhají po dvoře.
0: Jo.
1: My je kritizujeme, nebo...
0: Vychválíte určitě.
1: Co nám předvedou.
0: Ano, přesně tak. Tak jo, moc si to užijte a jinak přeju krásný prodloužený víkend. Mějte se hezky.
1: Jo, děkujeme.
0: Děkuju za návštěvu taky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: to byla skupina George and Beethovens a s ní Petr Novák a písnička Přátelství na Entou. A během písničky se k nám dovolal taky Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, i vás moc zdravím.
1: Dobrý večer. V první řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušno.
0: Není vůbec za co.
1: V druhé řadě mám radost, že se dovolal ten Klučinka, toho jsem hodně dlouho neslyšel z noční lince.
0: Jo.
1: A ještě chci říct, že jsou vděčné pánu Ježíši, protože Ježíš říká, když věříte učedníkům, že přijde hora do moře, tak se to opravdu stane. Já jsem věřil, že se dovolám. No
0: tak
1: a teď k tématu.
0: Ano.
1: U nás je to v rodinném kruhu, protože jsou obyčejné chlap, ono to těch peněz moc není, ale zase je to takový utulnější, jo? Takže jsou takový ty chlebičky, zákusky, jo?
0: Ano.
1: Na to víno a limonáda a podobně.
0: To, co máme všichni rádi, že jo, nějaké dobroty zkrátka.
1: Jo, přesně tak. A to je u nás taková vzácnost, to občas udělá mamka, neslyšel jsem to od nikoho z posluchačů, takže trošku jiné úhel pohledu. Mamka jedno za čas, asi se to stalo, když měl kluk 20 let, teď už má 21. Tak ona donese vždycky krabicu, tam jsou staré fotografie a teď prostě my to prohlížíme a potom si o tom povídáme. A paní Tuško, a nebudete věřit, co se stalo?
0: No.
1: Když jsme to tak prohlíželi, tak brácha vytáhl dopis, představte si, že mohl být tak 110, možná 120 let staré, psal to praděda.
0: Je.
1: A ten, to bylo z první světové války, prostě tam psal. A když to četl, tak to bylo takový ticho, že byste slyšel spadnout špendlí. Jo, to tak bylo. No a víte, co mě říkali o rodiče? Já si to nepamatuju, já jsem byl malejš.

0: že jedni přindou a druzí odem. No, jo, to jo. Tak v životě je prostě. No, je to takový hezký, smutný, jo, protože třeba řeknu zkušenost, zažil jsem svatební hostinu, což bylo hezký.
1: Ano.
0: Pozval jsem tam kamaráda, který nám pomohl, protože my jsme jeli kočárem na svatbu v radnici se ženou, jenomže to se nám nestalo, vždycky nějaké ten malé rě. My jsme nechali doma prstinky, a co teď? No a kamarád, jo, on šel do hračkářství, takový prstinky, jako že aby něco bylo.
1: Jo, jo, náhradu.
0: No a já jsem ho pozval domů na hostinu, říkám, tak víš co, tak spíš pomohla mě, tak já pomůžu tebě, takže to je taková hezká vzpomínka.
1: No jo.
0: No a...
1: No a jak vypadala ta vaše svatební oslava? Bylo hodně hostů, nebo byla muzika, co, jak to vypadalo, jak jste si
0: no,
1: to
0: užili? No, my jsme seděli ve verandě, já nevím, bylo z nás tam asi tak... Už si tak přesně nepamatuju, asi tak 10-11 lidí, ono to stačilo.
1: No, je, je.
0: No a jedlo se, pilo se. A závěrem chci říct, pozdravuju všechno, teda linkaře, jo. A vlastičku, a jestli můžu, a to by bylo až během písničky, protože to se normálně nedělá, ale paní Ema je sympaťačka a já jí na sebe chci nechat číslo, ale teď se to nehodí, že to se nedělá do etéru, takže já bych vám to číslo potom předal až prostě během písničky. No a pozdravuju, jak říkám, všechny linkaře a i paní Ludmilu z Brna, ona už taky doby, co zažila, je to opravdu sympaťačka. Vlastičku z Krnova taky.
1: Dobře.
0: Dobrý, takže vám pak dám to číslo, jak milé.
1: Tak Roberte, no, moc vám děkuji za návštěvu, jinak vám přeju hezký víkend, užijte si to, jo?
0: Moc si toho vážím, že jste mě vzal.
1: Tak jo, naslyšenou, dobrou noc.
0: Tak já vám to přichyslo, jo, ještě.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

0: Skupina Kryštof, Do nebe se propadám. No a pomalu půjdeme do finále, takže jdeme také podívat se opět do pošty, co píšete, protože píšete hojně a píšete, jak je vidět, rádi a rádi o oslavách. Máme tady další e-mail, kde se píše: hezký večer všem. Já slavím moc rád, jak s kamarády, tak i s mojí rodinou, samozřejmě narozeniny a různé tradiční svátky. Snažíme si to vždy moc užít u dobrého jídla a pití a musím říci, že mě baví i přípravy na oslavu. Já totiž moc rád vařím a úplně nejvíce mě baví oslavy venku na zahradě a když přeje počasí a grillujeme a je prostě veselo pod čirým nebem. Tak všem přeju, ať mají co slavit a na zdraví Jindra od Prahy. Tak milý Jindro, moc vás zdravím, užijte si, pokud máte teď o víkendu nějakou akci, pokud možno pod čirým nebem počasí má přát, tak já myslím, že byste si to také mohli hezky užít a moc děkuju za vaše slova.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tolik skupina Rangers a písnička jménem 900 mil. No a je tu další e-mail a tam je psáno: hezký večer všem i vám do studia a všem nespavcům. Já se přiznám, že moc ráda peču všemožné sladké dobroty a tak jakákoliv rodinná oslava nebo oslava s mými kamarádkami je vždycky přehlídkou zákusků a dortíčků a všichni je vždy moc a moc chválí, což mi dělá samozřejmě velkou radost. No a samozřejmě, že se vždy také sesedneme a popovídáme o všem možném a užijeme si především společné chvilky dohromady, což je v té dnešní rychlé době to asi nejvzácnější. A to opravdu přeju od srdce všem. Všechny zdraví a krásný víkend přeje Alča Příbram. Milá Alčo, nápodobně děkuji mnohokrát za vaše slova. Také přeju, abyste si užila vydařený sváteční prodloužený víkend. No a protože jsme se dobrali až ke konci naší noční linky páteční sobotní, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeji vám vydařený sváteční víkend. Užijte si ho s těmi, které máte rádi a podle svých představ samozřejmě, jinak vám přeju, pokud jdete spát, krásné sny, pokud budete bdít, tak hezký poslech našich dalších pořadů. No a jako vždy u nás zase brzy naslyšenou. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Tohle pořekadlo se používá hodně v hereckém kumštu, to když se mluví o dětech slavných. A tady se to povedlo zase. Řekl bych, že jablko spadlo přímo do košíku u kmene. Něco takového se stalo herci, o kterém si budeme dnes vyprávět. K poslechu vás zve Patrik Rozehnal. Tím zralým jablkem bude pro dnešek muž, který se narodil 25. října roku 1949 v Praze.
2: No, počkejte, člověče, to nemůžete takhle, to, tak jo?
1: Moment, já jsem chtěl ještě říct, že šťávu, tu jste si jako jablko zachoval, ale k rodnému stromu se už moc nevrátil.
2: No a kde jsem to...
1: Asi hledáte ty dnešní ukázky z filmů, televize a rozhlasu, co?
2: Já už to mám.
1: To jsem rád, takže můžeme začít.
2: Tak ještě jednou, prosím.
1: Podívejte, nemáme moc času.
2: Tak to tedy jednou vyšla do studia půvabná žena.
1: Jaká žena? Já jsem snad ženská?
2: To ale blbost.
1: To bych řekl. Vy máte říct, dobrý den, jmenuji se Jiří Šmicr a budu vás hodinu bavit.
2: Rozumím.
1: Rozumím? Tak šup. Jděte na pódium. Huš!
2: Já!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
3: Prosím vás, nechte zpívat Jiřího Šmicra, vždycky na začátku zpívá.
4: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo, Ferda jede na kole, teze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý, Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase, Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože Ferda jede na kole, veze na něm rýč.
1: Posloucháte pořad, ve kterém bude zpívat i hrát Jiří Šmicr. A my si o něm budeme vyprávět.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jak už jsem řekl, narodil se 25. října roku 1949 v Praze. A není tajemstvím, že je synem herce Jiřího Sováka. Mimochodem tihle dva si několikrát zahráli i spolu. Poprvé už když bylo malému Jirkovi Šmicrovi 17 let. Bylo to v televizním seriálu Eliška a její rod. A hráli tu samozřejmě příbuzné. Otce a syna.
5: To je přece Jirka, šéfův syn z prvního manželství.
6: No ale ty jsem ho tady nikdy neviděla.
5: No jo, on se náš šéf s jeho mámou nějak před časem moc ve zlým rozešli.
7: Tak já už jsem pojel.
8: Vlázni, kam bys jsi chodil? Ty jsi odtud přišel, člověče, posadit se něco si dáš pít, ne?
9: Jenže máti mi kladla na srdce, abych tady nic nejedl.
8: A co ti má máti, co klás na srdce, tady poroučím snad já, ne?
9: No, víš, ono mě bylo minulé nějak blbě od žaludku a...
8: Tady od nás? Vyloučeno. Moniko!
10: No. Zrovna tady no. Stála, jo?
8: Jídlo, je tam nějaký?
10: No jo, ano. Tak co? Byl by tam turistický salámeček.
8: No a dál.
10: Pak by tam byl ještě turistický salámeček.
8: A je ty brev to něco teplýho chci.
10: Jo, od teplýho to bych nedoporučovala, ono to totiž není čerstvý, víte.
8: Co to žvaníš tady před tím chlapcem? Kdyby to nebylo perfektní, jak to nemůžeme vůbec podávat.
10: No jo, jakým fofrem jsme to podávali.
8: Nechceš to, neposlouchej jí. To je takový trdlo venkovský. Posaď se, mlčíš jak meda, akorát jsi na návštěvě, tak si něco povíme, ne? Taky přece, ježišmarja.
9: No, o čem?
8: O čem? Podívnej, o čem? Co mistr?
9: Nějaký mistr?
8: Máte snad nějakýho mistra?
9: Jo, máme.
8: No, vidíš, tak ten, co dělá.
9: No, tak co s ním má bej?
8: Já ho neznám, znáš ho ty?
9: Jo. Znám. No a co?
8: Ale nic.
1: Tenhle seriál natočil František Filip podle scénáře Jaroslava Dítla a Jiřího Hubače. A je s podivem, že stačilo pouhých 9 let, aby si opět zahráli rodinné příslušníky. Ale pozor, už ne otce a syna, ale dědečka a vnuka. A to v úspěšném televizním seriálu Františka Filipa Chalupáři. Vzpomínáte si i na poslední část, ve které se vlastně Jiří Šmicr ženil s Hanou Maciuchovou? No bylo to těžké rozhodnutí. Praštit trochu do stolu a říci, stejně se ožením, i když to táta nechce. Mimochodem tatínka, abychom to doplnili, mu hrál Josef Vinklář.
11: Řekl, že dokud mě živí, že ho musím poslouchat a dělat, co mi řekne.
12: A máma?
11: Nebyla doma. Dědo, já vím, že mě až do teďka živili, ale to přece není žádná jejich zásluha. Tak jako oni mě, tak já taky jednou budu živit svoje děti. Pořád mě předhazuje, že nic nezařídím. Já bych se dovedl o sebe postarat, ale co pak mě nechá? U nich jsem pořád malej kluk. Všechno dělám blbě. Nejradši by mě všude vodili za ručičku.
12: Jsou to rodiče a myslí to s tebou dobře.
11: Jo, když jsi slyšel, když jsem řekl, že se chci ženit.
12: No jo, Slávečku, když ty by si chtěl taky dvě věci najednou, víš? Na jedné straně chceš být dospělej a na druhé straně se chováš jako šašek. Přijdeš domů a řekneš, vážení rodiče, dovolí si vám oznámit, že hodlám vstoupit do stavu manželského. No to se nezdob, že ti potom řeknou, počkej, až dostaneš rozum.
11: Já se vlastně nepotřebuju nikoho ptát. Jsem plnoletej. Ožením se a šmitec.
12: Tak tenhle výraz bych naraz slyšel. Šmitec. Takhle se hovořit s rodičema nebude. Šmitec. Výraz, který používají opilci v pivnicích. Šmitec. Hlavně jsou uklidní. Počkej pár dní a já s rodičema promluvím. Já jim řeknu, no řekni taky něco ty, vždycky mi radíš a teď seš ticha, ten chlapec má pocit nestrannosti, promluv, no.
13: No, já vám přece do toho nemůžu mluvit.
12: No proč pak?
13: Ale no je to čistě vaše rodinná záležitost.
12: Ale ty už seš taky skoro jako rodinná záležitost.
13: No, no pokud jde jenom o to, aby rodiče Slávkovi na tu svatbu kejvli, tak bych věděl jeden takovej osvědčený recept.
12: No, výborně. Poslední.
13: To si vezmi sváteční šaty.
12: Za prvé.
13: A nelíbí se to hodilo takhle v neděli odpoledne. Vstaneš, ukloníš se a místo, tatínku, já se chci ženit. Řekneš, tatínku, já se musím ženit. A uvidíš ten fofr.
12: Ty hambáři.
1: Když už jsme v té fázi našeho pořadu, kde si dokládáme herecké nadání otce a syna, tedy Jiřího Sováka a Jiřího Šmicra, měli bychom říct, že zrovna láskou k sobě neoplývali. Malý Jirka totiž nemohl svému tátovi odpustit, že odešel od jeho mámy. Pak přišel zlomový rok 1976. Naposledy si zahráli spolu v komedii Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka Marečku, podejte mi pero. V tomto filmu se opět vrátili k tradičnímu pojetí otec a syn.
12: Už seš doma? Tak co škola?
14: Normálně. A ty?
12: A byly už nějaký známky?
14: Ne. A ty?
12: Ale co já, o mě se nestarej. Co já? A jde o tebe. Co já teďka, když do té školy chodím, tak lepší vidím do té problematiky. Já! Sakra. No, tak si tě můžu líp vyzkoušet. Rovnice už jste měli?
14: Jo, měli.
12: Jo, výborně, tak já bych ti dal hned takový příklad. 2A minus závorka 3B minus 5A závorka rovná se A plus B.
14: Tati, to si musíš nejdřív odstranit závorky. A to uděláš tak, že...
12: Počkej, co udělám? Já vím, co udělám, ale mě zajímá, jestli to taky víš ty, co máš udělat, no?
14: No, tak já bych si nejdřív odstranil závorky.
12: Hm, správně. Jak?
14: No to uděláš, teda udělám to tak, že si představím tady před tou závorkou minus jedna a tou minus jedničkou vynásobím všechny členy v té závorce.
12: Počkej, nesmíš na sebe tak chvátat. Jak jsi to říkal? Vynásobit?
14: No, kdybych to s tou minus jedničkou jako nepochopil, tak si zkrátka budu pamatovat, že když je před závorkou minus, tak se změní všechna znamenka v té závorce v opačná.
12: Vidíš, tady u té třívé žádný znamínko není.
14: Když tam žádný není, tak se to bere jako plus.
12: A tak, no jo, tak v tom případě je to 2A minus 3B plus 5A. A co dál? Co s tím dál?
14: No, potom si převedeš to A plus B z pravý strany na levou. No, a jak se převádí z jedné strany na druhou?
12: A co, zkoušíš ty mě nebo já tebe?
14: Ty mě.
12: Proč to? Vidíš, to co ti to jde? Ovšem, neusnout na vavřínech.
1: V témže roce, jako vznikla tahle komedie, došlo i k vážné dopravní nehodě. Tu způsobil Jiří Šmicr a při bouračce zemřel i jeden chodec. Mladého Jiřího odsoudili tehdy na 3 roky odnětí svobody a Jiří Sovák se ho kvůli tomu zřekl. Mladý Jiří ale tehdy potřeboval hodně podporu své rodiny, jenže táta se k němu otočil zády. Hořkost v něm tak zůstala, takže když pak jeho táta umřel, Jiří mu ani nepřišel na pohřeb. I tohle je třeba zmínit, ale zároveň se opět vrátit aspoň naskok do té komedie, kde si ještě rozuměli. Marečku, podejte mi pero. Právě rodina vyráží na 3 dní schůzku.
12: Už abych šel.
15: No jo, máme nejvyšší čas.
14: Mami, hodí se ten hnědej svetr?
15: Ano.
12: A vy taky někam jdete.
15: Jdeme na rodičovské sdružení.
12: Stačí snad, že tam půjdu já, ne?
15: Ale my se jdeme zeptat na tebe, tatínku. Já jsem mluvila s paní Tučkovou a s paní Šlajsovou, všichni jdou.
12: Prosím tě, to je úplně zbytečný, když ti stejně všechno říkám, ne?
14: Ale to my půjdeme rádi. Ještě by o nás ve škole řekli, že o tebe nemáme zájem.
12: Co tam lečeš? Jdi ty, tě tam nepustěj. Podívej, tady. Sdružení rodičů a přátel školy. Chceš ty nějaký rodič?
14: Já jsem přítel školy.
1: Komedie Marečku, podejte mi pero v režii Oldřicha Lipského. V 70. letech se brzy Jiří Šmicr objevil i v televizním pořadu Dnes uvádí, kde se ho ptala trochu na život i Saskia Burešová.
16: Jiří, vy jste studoval, že?
17: Ano, i tak se to dá nazvat.
16: A vystudoval jste Pražskou akademii muzických umění, obor herectví.
17: Ano.
16: Ano. No a pak jste šel na vojnu.
17: Ano.
16: Ano. A v současné době jste členem Pražského divadla Ateliér. Je to tak?
17: Ano.
16: Ano. No a diváci vás vlastně už znají, že?
17: No snad.
16: Z televizního seriálu Chalupáři, přeci vzpomínáte si. No já myslím, že by to pro začátek úplně stačilo, takže aspoň takovou poslední otázkou. Jiří, jaké máte záliby?
17: Záliby? Tak těch mám celou řadu. Příkladně se rád rozpovídám.
16: To jsme si všimli.
17: Ano, to už jste byla svědkem. A kromě mnoha jiných mám rád rytmus.
0: Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje.

0: Legrace je dnes na herci Jiřím Šmicrovi, o kterém si povídáme a na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A také můžeme říct, že Damu absolvoval v roce 1974. Pak hrál v činoherním studiu v Ústí nad Labem a od roku 1985 byl členem souboru studia Ypsilon v Praze. Ve filmu debutoval v roce 1970. O 10 let později si ho také všiml a do svého filmu obsadil Jiří Menzel. Mám na mysli slavné Postřižiny, kde mu manželku hrála Magda Vášáriová. A on pracoval na pozici správce pivovaru.
2: Přímé topení jsme změnili na parní.
3: A když máme tak dobré pivo, tak proč ho neděláme víc?
2: Prosím, můžeme zavést noční várky. Zavedli jsme moderní vaření na 2 rmoty a vhodně rozložili dávkování chmele.
3: Maso vyhudíte, zavařujete.
2: Co manželka nesní, ta lednice. Během zimní sezony jsme všechny sudy nechali včas vypožahovat dobrou smolou. Včas jsme navařili zásoby, takže piva jsou dobře rozležela, obzvláště ležáky. Dobrá kvalita piva vzbuzuje větší zájem hostinců, zatím ale bohužel nemůžeme dodávat všem. Mám ale vyhlídnuté typy hostinců, které mají velké studené sklepy, takže pivo tam bude dobře zachováno. Snažil bych se dodávat zejména tam, aby naše pivo získalo dobrou pověst.
4: Pozor, pane správče, naše pivo mělo vždycky dobrou pověst.
3: Když přišel nový pan Sládek, tak bylo dobrý leda proti zácpě.
2: A musíme ještě přikoupit 2 kádě na kvašení piva, když chceme zvýšit odbyt piva o 5000 hektolitrů ročně. Percentuálně vyjádřeno.
3: No to stačí, pane správče, ostatně si dohovoříme, zasedací síní.
0: O filmu Postřižiny byla řeč i v jednom večeru pod lampou ve studiu Ypsilon, kde byl hostem Jiří Menzel. Tak jak to bylo s tím obsazením do Postřižin?
5: To by mě taky zajímalo. No, to je, já si na to pamatuju velice dobře. Honzík Hrušínský mě pozval na představení, když jste hráli na Žižkově ještě s Žerovním studiem, s Ústeckým studiem. Jste hráli, už si nepamatuju co, ale jako zaujala mě výrazná osobnost.
6: Jirkova.
5: Ale opravdu to je člověk, který má figuru. Já to ne, na tom není nic, to prostě znáte to, jo? Vy koukáte se na jeviště, máte tam fůru panáku, ale jeden přitahuje v oči, protože je osobnost. A to byl v tomhle případě tady Jiří.
7: Já jenom k tomu, ona to byla taková zvláštní situace, protože pokud já, mluvíme o těch Postřižinách, že ano, pokud to je vlastně první můj takový významnější film a vím, že vám to snad rozmlouvali, to obsazení a vůbec, já nevím, tu Magdu Vášáriovou, nebylo to tak?
5: Ne, bylo akorát to, že všichni říkali, hele, Magda bude filmovat a televizi, ale nebude mít čas a Hanzlík, ten je taky všude někde a budou hrozný problémy s to dát dohromady a pak jediný člověk, s kým byly problémy, si byl ty.
0: Dalším filmem Jiřího Menzla, ve kterém si zahrál i Jiří Šmicr, o kterém je dnes řeč, byla komedie Vesničko má středisková. Předpokládám, že teď chvíli přemýšlíte, jakou roli tady hrál. No, vzpomenete si. Příslušníka veřejné bezpečnosti, okrskáře, který musel vyšetřit i záhadnou nehodu drápalíka. Proč ho doktor v podání Rudolfa Hrušinského nepozval k ohledání místa činu? Nejspíš proto, že tam hrál roli i alkohol. Ale to nesmí nikdo přiznat.
8: Jak to, že jsem nebyl k nehodě přivolán?
9: No to já nevím. Asi vás nechtěli budit, když jste vlastně nic nestalo.
8: Říká se, že Turek byl pod vlivem alkoholu. Měl jste mu vzít krev přece.
9: Kde jsem mu ji vzal? Nebyl. Pod vlivem. A to bylo jeho štěstí, protože mám takový dojem, že brzy přijde o ženu a kdyby přišel ještě o řidičák, no tak to už by bylo na něj moc rana jednou.
8: Já si o tom myslím svoje, pane doktore.
9: To můžete.
0: Jakoby se zdálo, že se Jiří Šmicr vyhýbá i slavným scénkám. Není to ale až tak pravda. Jednu bychom pro vás měli.
10: Já bych vám teď, ale nevím, jak bych... No, vidíte. Tak zrovna takhle pronesených pár slov, to je ten nejlepší úvod k věci, která má teď následovat. Já dost často působím dojmem nesmělce. Jsou situace, že se společnost baví a já sedím, mlčím, případně se culím. Toho si ovšem všimnou kamarádi. Člověk má vždycky nějaké kamarády, kteří projeví starost, aby snad jejich přítel citově nedegeneroval. A přispěchají na pomoc dobře míněnou radou, jak získat, dejme tomu, přízeň té či oné obdivované dívky. Jeden ze systémů, který mi byl navržen, by se dal nazvat metoda ukecávací. Spočívá v nepřetržitém proudu slov valícím se z nápadníkových úst. Není ani tak důležité, co dotyčný povídá. Hlavně nesmí přestat hovořit. Dívka ztrácí orientaci, ztráta orientace vede ke ztrátě sebejistoty, no a dívka nejistá, ta již snadnout kořistí. A nebo opak předcházející. V tomto případě muž provádí odměřená důstojná gesta, jeho pohledy jsou sugestivní, plny takové vznešené, elegantní jistoty, která lecos napovídá. Mnoho nemluví, jeho výroky jsou vtipné, stručné, inteligentní, výstižné. A nebo opak předcházejících obou. Takzvaný, jak dalo by se říct, nátlak ústupem. V tomto případě není dobré uvádět dívku do rozpaku, ale naopak. Ona musí získat dojem přehledu a dokonalé jistoty. Nápadník projeví zájem s neskrývanými, úmyslně neskrývanými rozpaky. No a pak se jakoby stáhne zpět, že jo. Je dobré, když z úst plyne takové roztomilé huhlání, které může postrádat souvislosti. Ovšem, nezbytné je dávat pozor, aby člověk nevypadal jako blbec. To by věci bylo na škodu. No a při správném provedení se dívka sama chopí iniciativy a, obrazně řečeno, tonoucímu nastaví spásnou dlaň. Tím je překlenut kritický okamžik seznámení. Samozřejmě, způsobu, jak se seznámit s dívkou, která, dejme tomu, sedí na lavičce v parku a čte si, bude víc. Já bych vás rád upozornil na dva pokusy, které zaručeně a vždycky skončí špatně. Kapitola první. Platí zásada. Důležité je nějak začít. Začít se dá například otázkou... Promiňte, slečno, nevíte náhodou, kolik je hodin? A, pardon. Čtěte si ještě chvilku. Nezbytné. Nejdřív vlastní hodinky schovat. Promiňte, nevíte náhodou, kolik je hodin?
11: Ne.
10: Horší ovšem je, když slečna hodinky nemá. Jo? Vy nemáte hodinečky?
11: Nemám.
10: Aha. Čtete si?
11: Jo.
10: Jedna z rad zněla. Pokud se cítíš v koncích už teď, pokus se nenápadně zjistit, co objekt tvého zájmu čte. Umožní ti to prodloužit konverzaci. Já!
11: Prosím vás. Nevíte, kolik je hodin?
10: Před chvíli bylo 6.
11: A kolik je teď?
10: Pořád 6.
11: Že by se zastavil čas?
10: Už jo.
11: Snad ne kvůli mně. To by bylo romantické.
10: Ale ne, to ne. Já... Teda, vlastně ano.
11: Víte, že vy vypadáte jak ten romantik.
10: Jo.
11: Dokázal byste vůbec udělat něco romantického?
7: Jistě. Samozřejmě.
11: Pro mě?
7: No ovšem.
11: Třeba dát mi pusu.
7: Co? Tady chodí lidi.
11: No a co pak je to tak těžký být romantickým hrdinou?
7: No a nemohla byste omdlít?
11: Já? Proč?
7: No víte, já jsem dělal na vojně Lapiducha. Takovýho zdravotníka.
11: Já ho znám, Lapiducha, no.
7: No, Lapiducha. No a my jsme se tam učili takové přímé dýchání z úst do úst. To byste koukala potom.
11: Já nevomdlím, to ne. Když mi pořád potřebujete k něčemu takový výjimečný okolnosti. Ja.
12: Halo.
7: Ne, proberte se. No tak, a já tady kouká ještě. No, já to tedy. To nejde.
11: Tak ne.
7: No, nedalo se. Dýchání se nedalo. To byste se musela topit. Vy jste se topila, tak to byste pak koukala, jak by.
11: Jo, topit ve vodě kvůli vám, jo. Nepřeháníte to nějak trochu s tou romantikou?
7: Co, já? Jen se podívejte, co vy čtete. Tady, snad verše. Kdybyste četla třeba... No tak to by bylo něco jiného, to bych přišel...
11: Víte, že přece jenom je ve vás něco romantického? Takovýho něco obdivuhodného.
7: No, a co?
11: Že věříte, že vůbec existuje nějaká knížka, při které my dva bychom se mohli seznámit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
7: Tak a teď slíbená chvilka humoru. A nebo radši ne, raději tohle. Já mám muziku skutečně hrozně rád. Já jsem dokonce před léty hrával v jedné takové, no jak bych to tak, skupině. Ale k čemu mám skutečnou úctu, to je ke komponování, ke skládání. A vzhledem k tomu, že není nic dojemnějšího než pohled na diletanta, na snažícího se diletanta, a abych naplnil jedno takové krásné české přísloví říkající, že sám sobě ježek kadeřav, tak jsem složil tuto píseň.

0: Jiří Šmicr je především hercem, ale jak slyšíte, tak taky zpěvákem. Sám si skládá, sám zpívá a sám se doprovází na kytaru. S některými písničkami mu pomohl dokonce i Zdeněk Svěrák. Jednak aranžemi a také jako hudební a zvukový supervizor. Jiří Šmicr využívá hlavně svůj neškolený hlas a ostrou 12-strunku.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: My se ale vrátíme ke scénce, kterou jsme vlastně přerušili. Vzpomínáte si, Jiří Šmicr říkal, že jsou dva způsoby, jak přesvědčit dámu, aby vám byla nakloněna a zapředli jste s ní hovor. Tak tady je druhý pokus. Podotýkám, že tentokrát sedící Simona Stašová má u lavičky také svého psa.
2: Kapitola druhá. Při této variantě je nezbytné nestratit dvě věci. Jednak odvahu a potom šarm. Kouše?
3: Jistě.
2: No, nevypadá zle. No pojď se, nekňůry a pojď sem, fejsánku, pojď, ty máš takovou hezkou paničku. Takovou hezovlinkou. Víš, že se ti taky líbí, viď, na uajs!
4: On děkos do ruky.
3: Kam vás měl kousnout? Nemáte si ho všímat.
4: Já jsem si nevšímal jeho, ale vás.
3: Vždyť jste ho začal hladit.
4: No to jsem měl přijít a začít hladit vás.
3: No dovolte.
4: No, tak co jsem měl dělat?
3: Nic, prosím vás, a nevšímejte si nás vůbec.
4: No prosím, no. Líbíte se mi. A k tomu psovi byste se takhle nechovala.
3: To jistě ne.
4: Hele, ale neblbni, fakt se mě líbí.
3: Si to dovolujete, puste mě, prosím vás.
4: Nedělí,
3: fóry. Dejte ty ruce pryč, co si to... Vy jste ale dotěrnej chlap. No tak, blbečou jede. Puste mě, pro Krista pána.
5: A nejeď, nebo ti napazej pokutu, že ten tvůj rátlík znečišťuje trávník.
6: Je zajímavé, že i v takovýchhle případech ješitnost mužům dovoluje myslet si, že byli elegantní, jedineční, prostě nenahraditelní. A přitom záleží jen na nás, kam se svým vyznáním dostanou. A byli-li snad někdy úspěšní, pak je to jedině díky tomu, že my jim to dovolíme.
0: Jiří Šmicr se samozřejmě dostal i k televizním rolím. Objevil se i v jedné malé televizní komedii nazvané Pokušení doktora Burdy. Tuhle malou televizní aktovku režíroval Zdeněk Podskalský. A Jiří Šmicr jako doktor dostal na starost pacienta, který každý týden pravidelně sázel. A tak ho poprosil, když je v nemocnici, jestli by nevsadil za něj. A pak mu neřekl, jestli náhodou nevyhrál. Tak pozor, kontrolujeme čísla.
7: Prosázející vylosovaná čísla sportky. První tah.
8: Opakujte po mně. 29.
7: 29.
8: 37.
7: 37.
8: 22.
7: 21.
8: To máme taky.
7: 22.
8: No to už jsem říkal.
7: 15. 28. A dodatkové číslo 27.
8: Čo? Je to tu? Je to? To není možný. Ty to je první.
0: Jenže oznámit to nemocnému pacientovi by znamenal ohrozit i jeho život. Tak co ho na to nejdřív trochu připravit?
9: Tak jak?
8: Jak? 200 na 160, jak mě říkala sestra. Dědo, nesmíte se mi rozčilovat.
9: A vyhrál se.
8: Schválně, ale to by mě skutečně zajímalo. Čistě teoreticky. Co byste dělal, kdybyste, dejme tomu, ale čistě teoreticky, vyhrál první.
9: Žádný strach, pane doktore. Já a první. Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. A štěstí, to si radši zase sedne na vola. Počkejte, vy mi chcete říct, že já...
8: Ne, to to já jen tak, čistě teoreticky, víte.
9: No, to je dobře, protože jinak by mě určitě klepla pepka.
0: Jiří Šmicer se dlouho jako doktor Burda v této komedii rozmýšlel, jestli má opravdu tu převzatou výhru v hodnotě 300 tisíc korun předat pravému výherci. Nakonec se odhodlal.
8: První jste vyhrál, dědo.
9: První.
8: Pane Vaňku, slyšíte? Pane, dědo, prosím vás.
9: Tak já jsem nakonec vyhrál. Já mám radost. Já mám velikánskou radost. A taky už jsem si promyslel, co s těma penězma udělám. Víte co, pane doktore? Já vám z nich polovinu dám.
0: No, jak to dopadlo? Seklo to s panem doktorem.
9: Tak naschledanou.
8: Naschledanou.
9: Že se nestydíte. Infarkt, takovej mladej. Kdybych to byl tušil, co to s váma udělá, tak jsem vás na to nějak opatrně připravil, pane doktore. Tak hodně zdraví. A děkuju vám.

0: 80. letech začali režiséři Jiřího Šmicera obsazovat hlavně do úloh otců a do dětských snímků vůbec. Všichni mají talent, Outsider, Moře začíná za vsí, nebo do rodinného snímku z roku 1987 Páni Edisoni, kde se představil také jako autor ústřední písně a zpěvák. V první polovině 90. let si zahrál kromě jiného ve dvou projektech inspirovaných dílem France Kafky, v Procesu a v Americe. Velkou úlohu pak ale dostal jako Candy v televizním seriálu a ve filmové verzi z Divočilé země. Za roli politického vězně Jardy Svobody ve filmu Bumerang režiséra Hynka Bočana si dokonce odnesl Českého lva za nejlepší mužský herecký výkon. S 90. lety přišli i Černí baroni a jeho úloha Hlídače v lomu.
1: Já vím, že budete zklamáni, že vám to bude líto, ale takovej už je.

0: soudruha nadporučíka Pavla Mazurku, kterému předávám slovo.
1: Soudruzi, já doufám, že když se to vyžaduje, že my všetci uděláme tak, jak má být. Protože tak je to správné, soudruzi. Tak to má být.
0: Tak tím bych, soudruzi, skončil. Chovejte se, chlapi, jako lidi a všechno bude v pořádku. Já už teď musím běžet, protože mi za hodinu jede, co?
2: Protože ti za hodinu jede vlak, vole.
0: Protože mi za hodinu jede vlak, vole.
3: Ještě doplním, že tenhle film režíroval Zdeněk Syrový.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
5: A myslím, že teďka je vhodná chvilka na trochu humoru. Tak, anebo radši tuhle. Tak to jednou vešla půvabná žena a... Pojďte zpátky s tím. Teď bude humor. Tak tedy. Ačkoliv zrovna teď humor. Za doprovodu skupiny Kroky zpívá Jana Kratochvílová.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Šmicer kromě jiných věcí miluje i dobré jídlo. Pamatuji si, že jsme spolu kdysi dělali i tvarohové koblížky podle speciálního receptu a byly opravdu výtečné. Má rád také létání a ještě víc seskoky z letadla, parašutismus. A toho přimělo k tomu, aby udělal takový malý kurz i Marku Ebenovi v populárním zábavném pořadu Věšák.
2: Podle instrukcí režie jsem se teda uklonil a začnu, ale co, vlastně já mám parašutistický C-čko, což teda neznamená, že bych mohl instruovat jako tak, ale nicméně poradit kolegovi to můžu. No nicméně teď jsme v poloze, jako když už je otevřený vrchlík, jo. Samozřejmě, že ten volný pád, který jsi zažil, tak to vystoupí z toho letadla, pod sebou máš těch 3500 metrů, no a teď se musíš dostat do polohy, která tě udrží stabilního, jo. No a to chce spát pánev ven, jo.
3: Fakt to chcete?
2: No a zakloní.

0: Richard de Tatovi. To je právě ta chyba. Podívejte se, tu chybu on dělá. Tady tam lítal, vidíte to? Tohle tam nesmí být.
1: Co tam nesmí být?
0: No ten zadek.
1: No počkej, ale ten tady, já to pust... No jo.
0: Tady počkej, musíš být prohnutej, zakopnutý nohy.
1: Ale to silně deformuje tu kombinézi. Ale...
0: No a v podstatě, aby si letěl pěkně takhle dolů, jo. No a v podstatě, až se dostaneš podle vejšku měru na vejšku, kde se odvírá, no tak... Tak za to vezmeš, jo? Tadyhle je taková červená klika.
1: Kde?
0: Tady, v těchto místech.
1: Aha.
0: Zatáhneš a koukáš, jestli to leze ven.
2: A když se koukneš a nic?
0: A koukám a nic, jo?
2: No.
0: No tak pak tady je druhá, ta je stříbrná. Za to vezmeš, no a odvírá se ti záložák, který máš tady v těchto místech.
1: Cítím záložák, cítím ho. Celkem si ho naznačil zřetelně. No a teď co když se neotevře?
0: Jako záložák?
1: Záložák, no.
0: No tak se podíváš na výškoměr. No a tak musíš trošku se nadechnout.
1: No.
0: Zabrat a vrátit se zpátky do letadla.

0: Jednu z výrazných rolí si Jiří Šmicr zahrál i v Řebejkově filmu Kráska v nesnázích. Hrál tu Richarda, takového řekněme nerudného diabetika, který se nemůže smířit s tím, že k jeho přítelkyni se vrátí dcera na čas bydlet i s dětmi. Naštve ho cokoliv. Třeba i to, že snědí diabetické sušenky.
1: Stalo se něco?
2: Dobrá otázka.
1: Kubo, ty píš?
2: Řeknu to takhle. Vy máte potíže s bydlením a my jsme vám poskytli dočasné útočiště. Jste tady hosti a jako k hostům se k vám také chováme. Máme k vám jisté povinnosti a ty plníme. Máte co jíst? Dělíme se s vámi o svůj byt, lůžka, sociální zařízení. Je to tak? Host má ale vůči hostiteli také svoje povinnosti. Musí je respektovat určitá pravidla. Tak bychom si je měli ujasnit.
1: Jo. A můžeš mi jako říct, o jaký pravidla jde?
2: Nezvyšuj hlas. Ano, já mluvím klidně. První pravidlo. Mám-li na něco chuť, nejprve se zeptám hostitele, zda si konkrétní věc mohu vzít, protože jinak se v podstatě jedná o krádež.
1: To chceš jako říct, že jsme ti tady něco ukradli, jo?
2: Maminka vám zřejmě, dítě, zapomněla říct, že jsem diabetik. Tak vám tento pojem vysvětlím sám. Já jsem nemocný člověk, poměrně dost vážně. A díky své chorobě bohužel mohu jíst jenom některé potraviny. Je poměrně složité je schánět a nákladné kupovat. Až budete větší, tak pochopíte, jak velký je to problém. Prozatím úplně postačí, když budete respektovat určitá pravidla. Ano. Například nebudete bez dovolení žrát moje diabetické sušenky. Vy si můžete vzít k jídlu, cokoliv vás napadne, pokud se ovšem předtím slušně zeptáte. Pokud se na návštěvě zeptáte, zda si smíte něco vzít, předejdete pak tomu, že omylem sežerete jediný skurvený sušenky, který já mám od doktora povolený a který můžu jíst. Je to jasný? Doma vás ke slušnému chování nevedli, tak vám to říkám tak, abyste to pochopili. Je slušné se zeptat, když něco chci, a ne brát si za zády, co mě napadne.
1: Jo, dobrý, my jsme to pochopili, zítra koupíme nový sušenky, jo?
2: A co když já chci svoje sušenky jíst teď? Co když zrovna teď mám chuť na svoje sušenky, které jsem si koupil za svoje peníze, ze svého invalidního důchodu a schoval jsem si je v kuchyni ve svý posraný almaře? Kdyby jich zůstala půlka, prosím, neřeknu ani slovo, ale tvoje děti sežrali veškerý myslitelný diabetický sušenky v tomhle bytě a já teď nemám co jíst? Vsrete se sem v noci bez předchozího upozornění a my se neptáme. My přizpůsobíme svůj život vašemu a co uděláte vy při první příležitosti? Chováte se tady, jako kdyby vám všechno patřilo, jako šváby, ale to je omyl. Tady nejste doma, tady jste na návštěvě. Chápete ten rozdíl?
1: Dobrý, takže strejda se vykecal, vy už se běžte umejt.
2: Ne, vy už se běžte umejt, ale můžeme se jít umýt. Cítíte ten rozdíl?
3: Můžeme se jít umýt?
2: Můžete.
1: Šup, běžte. Tohle bylo naposledy.
2: To rád slyším.
1: Tohle bylo naposled, co si něco zkusil na ty děti, ty sračko.
2: Něco se ti nelíbí? Tak táhněte, odkud jste přišli, nikdo vás tady netrží.
1: Aha, tak moment, ty jsi mi asi nerozuměl. My tady zůstaneme tak dlouho, jak to bude nutný. A jestli ještě něco uděláš těm dětem, tak já volám jejich tatínkovi, aby ti vysvětlil zase naše pravidla, jo?
2: Nepičuje, koukej koupit sušenky.
1: Prosím.
2: Volčíškovi.
0: Nevím jak vy, ale já jsem po té hodině a po téhle scénce na ty sušenky dostal docela chuť. Tak si jedu dát, vy si dejte také něco dobrého a hlavně nezapomínejte dávkovat si i humor, protože je v životě důležitý. U dalšího dílu se na vás těší Patrik Rozehnal.